0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali. Ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
2: Krásný dobrý večer i vám, Kapličáci, i vám, Český rozhlase.
1: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
2: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha, Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské, Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická cmunda.
1: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
2: No.
1: To je takový obvyklý pojem z jídelníčku. Je to vaše?
2: Je to naše, pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vznikl u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí, no a byla z toho Kaplická cmunda.
1: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
2: Děkuji.
1: Díky moc.
2: Mějte se krásně, hezký večer.
1: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Chce se mi zvolat Halo Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
3: No já toho mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
1: No, samozřejmě, no, co se o něm Pilarka navyprávěla?
3: No právě.
1: To byl její druhý manžel.
3: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano, já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
1: No jistě, to byl jeden z jeho velikánských hitů. Hit, on byl idol, že jo? No tak když ho měla Pilarka, tak to nemohl být ošklivý chlap, že jo?
3: Tak já nevím, že měla samý hezký...
1: No, no, to až teď ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
3: No prde, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho? Kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, Ježíš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap, ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm. ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
1: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem? Už jste se konečně potkali?
3: Ano, my jsme si volali.
1: No.
3: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak mm-hmm. nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. On je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
1: No, to je dokonalý.
3: Já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedináčci oba dva. Mm-hmm. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčnej za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčnej dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
1: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
3: no
1: tak?
3: Vlastně ano.
1: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
3: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
1: Strýček, takže
3: ona byla
1: teta?
3: Moje nevlastní teta.
1: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
3: Teta.
1: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde, koho, každej toho má
3: no,
1: plno.
3: Už, teď už jsem, no nestihl jsem to.
1: No ne, ale pro strýčka Majera,
3: no, pro
1: že byste
3: Majera.
1: Něco napsal.
3: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
1: Ale no jistě, co mu chcete dát k narozeninám, když už objevil synovce v té Kanadě, si říká, teď jsem objevil Soukupa, ten píše pro kde koho bílá, už to přehazuje vidlema. No. Muzikálu napsal
3: bílou,
1: a já od něj
3: napsal.
1: Ještě nic nemám.
3: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro ně něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
1: On je duchem velmi
3: nikdy
1: mladý.
3: Nikdy neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
1: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
3: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, ne. Máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
1: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
3: No, ne, už není nic, hudba je mrtva, ale AI něco. Ale umělá
1: všechny ty Spotify, já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme se, jak si to nemůžete očuchat, ten buklet, nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
3: no
1: přece
3: ne,
1: bylo umělecké dílo. Hele, co to je, že si stáhnete někde, já to chci hmatat, no, já to chci čuchat, tu křídovou.
3: Potkaj, mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no. Už se neříká ani písnička, oni říkají track.
1: Jo, tak.
3: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
1: To je takový, jako když jdete... A no vůbec netuším, track,
3: no, diss track. To většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
1: Aha.
3: Oni jak se mezi sebou se občas i střílí, takže diss track je, když ten mi štve a tak na něj napíšu diss track.
1: To je dokonalý.
3: No, takže z Kaplice přijedete vzdělán.
1: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá synovec Jaromíra Majera a Evy Pilarové. To je den, to je den. Ještě
3: Eva Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
1: No samozřejmě.
3: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
1: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterými chodila Eva Pilarová, tak máte rázem rozšířené velké příbuzenstvo. Aleši,
3: kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
1: já myslím, že leckdo ve světě populární.
3: To jsme zabředli teda v Kaplici do zajímavých debat.
1: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
3: Ano, čili i takhle to funguje.
1: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve všech
3: ohledech. No tohle je seriózní zpráva.
1: No,
3: že jo? Kdo by se tam našel.
1: To je pravda. Ondřej, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no. Jak jí uvíst? Moderátorský, víte co? Zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá dobře?
3: S kým jsem to telefonoval, jak jsem se měl, a že to je podtatranská pěnice.
1: To je hezký.
3: Ano, protože Lucia je ze Slovenska.
1: No jasně, jasně.
3: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka ano. Jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji Aleši uvést, nebo že jsme si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
1: Tak to mi bude velkou ctí.
3: A mě také nesmírnou ctí.
1: Ježišmarja,
3: to je... jsem tyknul, tak to nechci nechat tak takhle mimo. Jako... Dobře, takže podtatranskou pěnici.
1: Dámy a pánové... Jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu, celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo.
3: Ano, jistě.
1: Můžu ti to ukradnout takhle, viď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
3: Ano, z daleké ciziny, s čím dal tím vzalující se.
1: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice, Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že... dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
4: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

0: Lucia Šoralová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se? Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž?
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Já jsem Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My máme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem, takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás, vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku, a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan, a je odkudkoliv. Ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny, a my jsme tak jako spíš bavili, a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta nejaktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie, a můžeme to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, samozřejmě. Rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
0: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audiosložka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už je jí tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: Ježíš Maria.
0: Jo?
3: Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. Hmm. A informace, samozřejmě otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšířují obzor, aby si to v té hlavě srovnal, vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď, a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu a nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, ano, to byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes noc znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luckou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, jo, protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje, nebo rozhlas a rádia, že jo, když přišli FM rádia všecky po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace, to znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola, xkrát denně, a jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem,
0: ano,
3: že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano, a co se rozsahu týče, ano, nebylo to, no, tak, nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně. To tak jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě. No,
3: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval, je.
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo. A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych jenom to tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých zpěvácích.
3: Ano, on byl nemilosrdnej.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala? Vrátíme se na to Slovensko. Malá holka tam. Co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my... Možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi. To jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku. Teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu. A jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala. Ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky. Zejména mě urážely Loutkové. To jsem se vždycky ptala mámy. A aká je to rozprávka? Ľudská? Jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvilo o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle, já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. Sobotu.
0: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To
0: jako...
2: ano, to někdy dělám, ano, ano, to ano. Ale to není to. Je to pravda. Ne, je to pravda.
3: Není.
2: Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
0: No to je úplně jiná atmosféra.
2: Já vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
0: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout. Řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově. Ano. Čili teď ještě nejste vzhůru?
2: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
0: Škoda, že to už nebudem natáčet. Já ale vím. Já to pak budu vyprávět, jak budete křepčit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
2: Ano.
0: Ale Noční ptáci je hezký,
2: krásný
0: název pořadu.
2: Já bych
0: noční...
2: to zavedla i tady.
0: No jo, ale Češi by z toho klidně... udělali, že to je nějaký takový erotický pořad. To je to, jako my si ze všeho děláme. Dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová a vám po éterových vlnách posíláme jich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.
2: Je červencový podvečer.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádný playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gotovi, Heleně Vondráčkovi, Meky Šbirkovi, teď tobě.
3: Je to to nejlepší, co se mě mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházela, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, Ježíš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
2: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
3: Ne, tak
2: to
3: na si SMS-ku je pořád někomu. Jo.
0: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no, jo, dobře, se omlouvám.
2: Dobře. On se rozvádí a řeknu, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak je se hádat do jistě. Ne, dámy a pánové, prosím vás, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná Cmunda po Kaplicku?
4: Hezký večer vám všem. Cmundu po Kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně, nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jdu někde směrem holt Rakousko a jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, ze předu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít zezadu na tu stage, tady na pódium, a netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
2: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
4: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel po tom, co jsem měl.
2: Tady sportují, ano, schazují Cmundu po Kaplicku, aby malinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
4: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo. A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední dva roky se o tom vedla ta diskuse.

0: pak se těch 10 korun pro Český rozhlas takto vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný. Ano, ono jich je 15, další dvě to mají s formou speciální daně, no a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuju 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně,
1: les
0: je vás
1: rukou.
0: Hodně. Mm-hmm. Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal. Stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuju s touto vládou. Nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatek a co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
1: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád za tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě, pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
0: Ano, Prýbujeme rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny 2, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se to týká. My zažíváme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se i ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu, bude muset zmizet, bohužel.
1: Děkuji za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona posluchačka bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu.
0: Noční ptáky ještě nemáme, to je pravda. Tak
1: bude to takový hudebně erotický pořad, ale.
0: Ale ještě hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, že jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry nebudou. budou peníze potom.
2: Jo. Já vám budu dotovat klidně noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
3: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
1: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás, naše rozhlasové posluchače, máme. Jakou si dáme další písničku?
3: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Děkujeme.
1: My velmi děkujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
3: Já mám takový dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
4: Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a ocení to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc stříct co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
5: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
4: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali jaké kvůli veřejnoprávní médium je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou ti mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je, nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
6: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené. Přes ty podcasty právě.
7: Já k tomu můžu říct jednu věc, jo, k tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcech, kterých v těch shortech a reelech a já nevím co, nedostane. Pak, když je intelektuálně vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
4: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cílit. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají a oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
1: Ještě v rámci téhleté dotazovny, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
4: Ano, tak hlavně je to obrovské poděkování. sledování, jo? Protože já když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily a ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat, opravdu si toho nesmírně ceníme, vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila a my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří a pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
1: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
0: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás pět nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají dva kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
5: Dva kostely.
0: Myslíte si, že je správně za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
5: Aha.
0: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
5: Myslím, že ty recepty.
0: Myslíte C?
5: Myslím, že jo, stupka.
2: Kuchařské čarování Petra Stupky.
0: No je to tak. Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo. Dobrý. 2-0. Ireno, nebojte se. Teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
8: Kolia.
0: Jendo?
5: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
0: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto třem filmům a pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
7: Přidal naopak.
0: Ja, kerej?
7: Já k Šakalým létům jsem produkoval hudbu.
0: No ale dobře, tak ale produkoval.
7: To, ne, tak to je rozdíl. Já jsem,
0: no já vím, no ale.
7: To psal Ivan Hlas.
0: No ale ano. Můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
7: No tak jo, no.
0: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve čtvrté otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi. Za B. Díky Johance z Arku. A nebo za C, díky Mauglímu.
5: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
0: Mauglí. To je špatně, Jendo. Jirenko?
8: Johanka z Arku.
0: Vy myslíte Johanka z Arku?
8: Ano.
0: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda! No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
6: Už to tak bude.
0: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to vzniklo?
6: Já nevím, jestli to můžu říct.
0: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním rozhlase.
6: Dobře, někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším, aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci. Opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
0: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
8: Boží, boží!
9: Plamený, plamený švejtě, když je
8: rychle želev na oponu, pustne želev na oponu.
10: Ať pustí měli dešť.
8: Promlá oheň.
9: Požár!
8: Boží, rychle ven!
9: Požár! Vidí tady je před oponou.
11: Daje, pánové, zachovejte klid, pomalu vycházejte, zachovejte klid. Halo, orkestr, hrajte, promlá, hrajte. Tak.
0: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci Požár v opeře z roku 1930. A nebo za C to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
5: Řekněte tu večku.
0: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace Požár v opeře z roku 30, jo?
5: Může být, no.
0: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio a poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
1: Dámy a pánové, Michal Jegelka, náš rozhlasový Ježíšek, velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: I ve sváteční den na 1. máje pro vás vysíláme. Kromě Vánoc vždycky držíme svátky z Humoriádou i ve vysílání, tak proto jsme tu dneska a já jsem rád, že po té dnešní vytížené noci si čas našla Petra Černocká. Petra, ahoj.
3: Dobrý den.
2: Tak bylo něco v Čarodějnice?
3: Já vždycky.
2: Kolik toho stihla, Petra?
3: Právě, že měli být dva, ale ten druhý bych nestihla, tak jsme udělali jeden. Já už jsem taky trošku pohodlná, nechci sedět celý den v autě.
2: Jo.
3: Takže jsme udělali jeden prostě hezký, dobrý. Děti byly šťastný, jsem sáhla do paměti. Já mám i dětský pořad, ale už jsem ho dlouho nehrával. Malovali, všecko zpívali, hele, neměli přejemnou úniku.
2: A oheň uhašen v pořádku?
3: Ano, ohně nebyly. I když dneska hlásili, že byly, ale méně prej než jindy.
2: Petro, jsem rád, že jsme tady a začínáme Humoriádu.
0: Humoriáda.

0: V Rybitví někdy vystupovala Petra Černocká?
1: Asi jo. Ale úplně tak nějak nedávno to určitě nebylo. No.
0: Kdo vystoupí teď? Koho vybereme do Humuriády?
1: No, já bych takhle... Zdeněk Izer, s tím jsem taky hodně často vystupovala. On teda je ostřejší, jo, takový.
0: No,
1: jako...
0: to umí.
1: Ale taky... Aha, autobusák na záchytce. Já myslím, že v jeho podání to bude kouzelné.
0: Dobře, bude tam s Týnou Pletánkovou.
2: U zadrženého bylo zjištěno v krvi 4,2 desetiny promile.
3: Nemůžete to zaokrouhlit směrem nahoru.
2: To jste měl odvahu si sednout za volant?
3: Naopak, já jsem neměl odvahu střízlivej. Víte, co to tam, jak to tam vypadalo? Takhle ulice klikatý náledí, kam jste dokoukla zrcadlo a za sebou 11 metrů plechu plný lidí.
2: No, tak snad stačilo říct si cestujícím, že třeba nejste ve formě, aby si vystoupili a došli to pěšky.
3: No, oni si tam zlámali hnáty, víte, tak to bylo nebezpečný, hrozně.
2: Jste museli jet z divočiny.
3: Z jaký divočiny? Jsme jeli z Mělníka. Podniková akce, ochutnávky a tak dále, že jo. Akorát cestuju zpátky ty semprantýny, že jo, hrozný. Co to tam vypadalo, ty to sama, jaká semprantýna.
2: No, jet z Mělníka do Prahy, no tak to snad není takové dobrodružství, že?
3: No, to byste se divila. Navíc ta soutěž, ještě, pardon.
2: Jaká soutěž?
3: Soutěž, bodová soutěž o zlatýho norka. Do zlatýho norka, pochopitelně, soutěž probíhá tak, že kdo víc vypije, má víc bodů.
2: Tak předpokládám, že snad mluvíte o tom novém bodovacím systému, nešajte mi.
3: Pardon, já jsem chtěl zkusit, jestli to funguje.
2: Mně to funguje.
3: Mně to taky funguje.
2: No ale v rámci...
3: Dneska ne, nebudu dneska.
2: No, my jsme to zamluvili, ten bodovací systém, no tak to snad dostávají řidiči, ne? A ne cestující.
3: No, to byste, akorát, to byste musela znát tu naší...
2: Podejte se normálně.
3: Pardon, tu naší partu, nemáte tady něco k pití, ježišmarja.
2: Ne, pardon. Nemám, to je krev, to byste si nepomohl, to bych to musela zvýšit, to číslo, dejte to spát.
3: Já aspoň ožrala.
2: Samozřejmě.
3: Víte, co ta naše parta, ona ne, oni jsou jak urvaný z řetězu, rozumíte, my někam vyjedeme a už vymýšlej kraviny prostě. Chápete to?
2: Ne.
3: My jsme, možná se mě oprávněně zeptáte, co jsme za podnik. A já vám to řeknu, my jsme DIP.
2: DIP.
3: DIP.
2: To je jako zkratka, nebo je to celý název?
3: To je celý název, akorát, že to je zkratka. A je to dopravní inspektorát Praha. Jmenuji se Kongresová ulice, prosím pěkně.
2: A o tom vědí, o tom vašem chování nadřízení?
3: Náčelník vede soutěž o zlatýho norka. Náčelník udělal 90, opakuje slovy, 90 bodů za půl hodiny.
2: No, to vám,
3: a to si myslíte, že máte půl bodu za panáka.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer, Tina Pletánková, moderátorka, bývala také rosnička televizní v téhle scénce z Telebazaru, z televize Prima. S autobusákem se někdy potkala nebo vystupovala s nějakým, kromě Vaška Kopty, Petra Černocká?
1: A mě to moc mrzí, s Koptou jsem nikdy nevystupovala. Ne? Jenom jsem obdivovala semaforu, jak mu to jde. Leta krásně a jak je i muzikant. Hele, Kopta je, to je někdo. S tím bych si ráda někdy zaspívala třeba.
0: Ale co vás spolu nepojí, je třeba, nebo možná ano, on dělá moderátora, vlastně toho komentátora, průvodce pořadu Peče celá země.
1: A to ne, to já nepeču.
0: No, a já myslím, že on taky ne, ale jenom to právě komentuje.
1: Ano, ano. Já právě, no, asi to dělá dobře, jo. On je prostě povšechně šikovnej člověk, ale s těma buchtama, já jsem se to nenaučila schválně, protože potom se hrozně tloustne a dámy jsou vždycky takový jako trošku citlivý na svoji vlastní postavu.
0: Takže co, Petra ráno poliká hrášek? Nebo?
1: No já ráno někdy nejím vůbec. To je takový ten poloviční půst, to nebudu vysvětlovat, no prostě ráno nic a k večeru už taky ne, jo. Ale já to dlouho nevydržím, ale vždycky schodím si to jedno, dvě klíčka, abych se vešla do kostýmu Saxány, protože já ji hru na Václaváku a kostým mám už asi 5 let, furt ten samej, a já sama jako malinko přibírám, jo, takže musím vždycky před Saxánou zahájit takovouhle krutou věc. Nepeču.
0: Nějaký zájezd autobusem?
1: Zájezd autobusem,
0: někam.
1: Že? Jo, já jsem, no autobusem, Teď si nespomínám. Já jsem jezdila jako...
0: letecky.
1: Já si vzpomínám nejdy, když jsem jako dítě jezdila na chalupu autobusem, ale to se ještě pracovalo ještě i v pátek, takže v sobotu se zahrádkáři jsem jela na sever, kde měl táta chalupu. A vzpomínám si, že museli vždycky zastavovat, protože já jsem blinkala, jsem jako holčička neměla ráda autobus. Já jsem teda neměla ráda ani auto. A pak jsem samozřejmě celý život dělala zpěvačku a nevylejzala z auta. Ale to mě, ale jako dítě jsem blinkala.
0: Ale to bývá normální.
1: To se děti
0: dospělosti podá, ano.
1: No, mně se to takhle, jako naštěstí jsem se toho zbavila. Autobusák, nic. Se mi nic nevybaví.
0: Nevadí. Tak pozor, Zdeněk Izer může pokračovat. Uh-huh. Ať si ho připomeneme, když s ním Petra taky vystupovala, jezdila na zájezdy. A nebo já nasadím proti Lubomíra Lipského s Miroslavem Homolou. Scénka, vlastně hlustvisiácká, konkurs na vrátného úparu. Tak vybíráte 731 800 900, tohle je číslo, je platné i teď ve státní svátek 1. května a je to SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B, posílejte.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda i v ten sváteční den 1. května nechybí ve vysílání a nechybí tu teď taky první souboj. Pod dohledem Petry Černocké vybrala Zdeňka Izera, já zase Lubomíra Lipského. Tahle dvě jména základní proti sobě, které si vyberete po telefonu 731 800 900. Dobrý den, povídejte, hlasujte.
2: Dobrý den. Dobrý den. Tady je posluchač Petr Stevrec na Dvedlí. Pozdravuji geniální herečku Petru Černockou.
3: Ani na 1. máje nepřehánějme, ne.
1: A co vybíráte?
2: Vybírám Peťho.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady Ivan, ve městě nad Metují. Já vás zdravím a přeji si pana Izera.
1: Děkujeme za ten hlas. I vy taky, hezký sváteční den samozřejmě. Ještě někdo nám přispěje.
5: Dobrý den, Breno z Martina. Hlasujem za Bečko a prajem vám příjemný prvomájový pohodový deň.
1: Dobře, i vám, ať se vydaří, moc krát děkujeme a přepujeme ještě na někoho dalšího, kdo pomůže s výběrem.
6: Dobrý den, Patriku, zdravím paní Petrušku.
3: Dobrý den.
6: Tady řidič autobusu z Jižní Moravy, Ivančic.
1: Výborně.
3: Krása.
1: Tak jsme se trefili.
6: Jelikož Zdeňka Izera znám osobně, měl jsem tu čest, tak ho na dálku zdravím a hlasuji teda pro něho.
1: Dobře, tak se nám
6: všem posluchačům, přeju květnové lásky čas.
1: Ano, i vám samozřejmě. Děkujeme moc a díky. Uzavírá to kdo hlasem?
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím Patriku vás i paní Černockou. Díky. A já hlasuji pro pana Lipského s panem Homolou. Hezký zbytek dne, díky.
1: Děkujeme všem, bylo to na střídačku, hlasy velmi vyrovnané, skutečně jen pár nových rozhodlo, že to bude změna. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, takhle jste si vybrali. Autobus Ráka opouštíme i záchytnou stanici a jdeme do baru na jeden konkurs.
8: Dobrý den.
9: Jaké máte přání?
8: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho Piráta. To jste vy?
9: Ano, to jsem já. Posaďte se.
8: Děkuju, já jsem Hlusvisiák, mé jméno. Tak to jste vy, Černý Pirát.
9: No.
8: Safra, vypadá to tak jako, spíš jako normální český vydřiduch.
9: Co pak jste nám přines?
8: No, tak já bych sem chtěl mluvit s panem vedoucím.
9: To jsem já.
8: Jo, tak to jste taky vy.
9: No.
8: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
9: Já přece ještě nejsem penzi.
8: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
9: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
8: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
9: Tak podívejte se, co jste si psal.
8: No tak já jsem jdu na to místo toho Vrátnýho, jo?
9: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
8: Ano.
9: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
8: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedině já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
9: Tak vy si věříte.
8: Drahý pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
9: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo Vrátno v našem podniku.
8: Ano.
9: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
8: No, mě a proč?
9: No kvůli orientaci.
8: A tak, jo.
9: Abyste věděl, co vás tady čeká.
8: Ano.
9: Jsou vám známy práva a povinnosti Vrátného v baru?
8: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách.
9: No, dovolte...
8: no a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
9: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
8: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
9: Proč by chodili na váhu?
8: No aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
9: Nesmysl. Vážit se nebude.
8: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano? No
9: Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
8: No jak takhle, helejte,
9: no,
8: takhle.
9: Počkejte, co to děláte?
8: No vidíte, jak, no, mi to, jak, jak to se... šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
9: No.
8: Páni drazi, a to je vaše vnučka?
9: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně.
8: Ale tady druhá fotografie, a to je zase vnučka vaší dcery, ne?
9: Ale
8: tohle.
9: No, já nevím.
8: Safra,
9: a patrně, porte. Ano.
8: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
9: Poste! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, no. Na pláži.
8: A ten dědek vedle, to je Rumun?
9: To jsem přece já.
8: To jste vy, že vám nedali aspoň čepičku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Lubomír Lipský, jakou vzpomínku v hlavě má, co se vynoří, když se tohle jméno objeví nebo uslyší ho Petra?
3: No, hrnej, že jsem se nepřipravila. Já myslím si, já jsem jednu dobu i jezdila s těma dle bardama jako moderátor, když už byli staříčký a nebyli v divadle. A Lipský tam nebyl, Kopecký,
1: a film Horníček. Třeba, jaký se, jestli z těch Šest medvědů s cibulkou,
3: no jistě, to bylo rozkošný.
1: Já nevím, Děda Potůček.
3: Potůček byl samozřejmě, to byla figura, kterou on sám teda vlastně vytvořil, že jo, úplně podle sebe, podle toho modelu té postavy, v tom by dokonali. On i jinak mluvil, že jo, trošku jinak. Ano. A to bylo krásný, ano, to bylo jeho jako majstrštyk.
1: Odehrává se ta scénka v baru. Petro, barvou zpěvačku dělala jste někdy, nebo zahrála jste si, nebo zaspívala v baru? Tak to je vlastně kategorie sama pro sebe, barová zpěvačka.
3: Hele, já jsem jednou, a to jsem ještě byla na konzervatoři, jsem byla vybrána, abych zahrála v takovým jako klipu zpěváka, až nakonec řeknu, kdo to byl, abych tam jako dělala barvou tanečnici. Takže mi oblíkli takový prolamovaný punčošky. Hele, já měla postavu jako 20, to bylo dobrý, jo. A dali mi ty kramfleky a takový jenom korzetek. A já jsem dělala stafáž k písničce Karla Gotta.
1: Ne, jaká?
3: No, já ho viděla poprvé naživo. A musím říct, že když jsem se převlíkala v autobuse do tohohle toho, tak on tam les a nevím, jestli to udělal omylem nebo náhodou. Ale tam jsem poprvé viděla živýho Karla Gotta a ta píseň, nevím, jak se to jmenovalo, a ona ani nebyla slavná. Ale dělala jsem to, jako, seš se mohla tu tanečnici barovou.
1: Jo.
3: Ale já jsem jako do barů vlastně já jsem neměla kdy chodit, že jo? Tak já
1: pracovně jsem myslela.
3: Takhle. Jo, pracovně. V baru jsem nikdy nespívala. To může být zajímavý, že jo? No. Člověk vidí ten cvrkot a vidí, jak se...
1: No to ze začátku to je cvrkot. Ke konci už je to
3: Může to být i nervák, ano. Ne, já jsem v baru nikdy nespívala, ale je to samozřejmě těžká dřina. Já vím, že jako některý ty moji muzikanti třeba v kapele zhráli třeba, já nevím, v Rakousku, v Německu, v baru, jo. To nebyla snadná práce.
1: No, je to řehole. Je to
3: a já s tímhle hláskem, co já mám takový ten sopránek, já bych se tam nehodila.
1: Ale
3: já mám husopesčí hlásek. A v baru je třeba jako zaspívat pořádně.
1: Jo,
3: zatmavit.
1: Na nějakou venkovní akci. Co bychom si teď mohli dát za písničku?
3: No, hele, jestli můžu, tak mně se zdá, že dneska začalo léto. Tak jako strhujícím způsobem. Já jsem šla jenom v tričku a stejně mi bylo vedro.
1: Zítra má být ještě teplej.
3: No právě. Tak jestli můžu,
1: ano.
3: Tak ta písnice se jmenuje, podívej si do seznamu, to se jmenuje Den na letních tržištích.
1: Dobře.
3: A má to krásný text, myslím, že to, nevím, kdo to psal, ale dneska ty texty jsou někdy takový jako blablabla, ale tohle byla báseň. Já už jsem to dlouho neslyšel, možná si to idealizuji. Pustíme si to.
1: Pustíme a vy během toho můžete hlasovat buď pro Lubomíra Lipského, anebo řekli jsme si, že nasadíme další silné jméno proti Miroslava Hrnutila, ať máte nad čím přemýšlet. Kdo to u vás vyhraje? Řekněte nám to na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMSku na číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, pravidla znáte. A teď ta Petra Černocká.

0: den na letních tržištích, tak mimochodem k tomu ještě černobílý klip, Petro, jo?
1: Ano, já vím, no, rozkošné, z roku 71.
0: 79. No, to už je nějaký pátek.
1: Je to trošičku díl, no.
0: Petra řekla, to už jsem byla naživu. To, to, oba.
1: Je, to je zajímavý, no. Jo. Hele, ono to trošku pospíchá ten čas. Teďka, no. Ale teď se mi zdá, že se to zvolnilo přes tu zimu.
0: Jo.
1: Ale než se nadějem, tak budeme zase mít žlutý listí. Hele, no. Já mám pocit, že to jde nějak
0: rychle. A budou Vánoce.
1: A budou Vánoce.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani

0: už nejsem v autobuse, už jsem doma.
1: A?
0: A? Ještě jednou teda, ale Petro, vy si stěžujete, že jste byla sexy ve 20.
1: Je pořád.
0: Podívejte na sebe.
1: Ano.
0: Vypadáte furt stejně.
2: Ale musíte to v tom autobuse říkat do toho mikrofonu lidem.
0: Aha.
2: Jo, jinak se to nikdo nedoví. No.
0: Jo, jo.
1: Máte
0: tak
1: úkol.
0: To byla normální linka, no. Takže tam mikrofony nejsou.
2: Tak.
0: No, a Patriku, co mi to děláte? Jak já si mám vybrat?
1: No, trochu těžce, ale no. Tak nechci to dělat lehký vždycky. No, tak no. Co?
0: Dobře, tak já zkusím teda toho donutila.
1: Dobře, píšu mu bot a děkuji, se daří, hezký zatím sváteční den. Vlastně. Ano, ještě někdo, kdo přispěje hlasem?
3: Já vás zdravím, Jakub, dobrý den.
2: Dobrý den,
1: taky na cestě někde?
3: Dobrý den, jo, na cestě. Já bych poprosil taky pana donutila.
1: Dobře, a je to vlak, nebo co to je?
3: Ne, to kamion.
1: Kamion.
2: Jo, tak
1: takže to jsou spáry někde na dálnici.
2: Ježišmarja, to je kamion.
1: Šťastnou cestu.
3: Aktuálně v Praze u průhodnice.
1: Aha, vy taky. Šťastný průjezd Prahou. Mějte se pěkně. A kdo ještě hlasuje? Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím za Držbachu. A prosila bych pana donutila.
1: Dobře, do Adržpachu pozdrav, ať se máte krásně ve stínu skal. No a my máme rozhodnuto. Zase pár hlasů navrch. Zase změna.
2: Bude změna.
1: Donutil a bude vzpomínat na Jiřího Kodeta, tak jste to rozhodli v tomhle druhém dnešním svátečním souboji.
5: Já mám Jirku Kodeta strašně rád. Nás kdysi seznámil režisér Menzel a udělal to dost nešikovně, protože řekl, to je Jiří Kodet a to je Miroslav Donutil. A Jirka ho opravil, řekl, kolikrát ti budu vysvětlovat, že nejprve máš vyslovit jméno absolutní nuly a potom teprve hvězdy, jako jsem já. A tam jsem pochopil, že to je zvláštní a bezvadný člověk a začali jsme se zbližovat a dneska už jsme tak blízko, že jsme v jednom angažmá v Národním divadle a máme šatny nedaleko od sebe a nedávno přišly dvě dámy do Národního, Jirka je zastavil na schodišti s bílou šálou a říká, jdete pochopitelně za mnou? A oni říkali, ne, my jdeme za panem Donutilem. Ach, tak. A aby zachoval dekorum, tak dodal, to musíte o 3 šatny a 50 let dál. No takhle, Jirka kráčí prostě životem a trousí moudro. Já musím vzpomenout na jednu krásnou story, která se stala v tom 89., když jsme stáli na těch náměstích a cinkali těma klíčkama a volali jsme konec vlády jedné strany. A Jirka stál a tak si prohlížel ten dav, co to volá a absolutně mu to nešlo do hlavy. Až byla pauza a čekalo se na nějaký proslov, tak sám do toho ticha si dal konec vlády jedné strany. Teď ti lidi se všichni otočili, co to má znamenat a on říká, já jsem solista, já nebudu řvát s davem. V 60. letech, když byl Jiří Kodet v angažmá v Činoherním klubu, tak oni jeli na zájezd do Anglie. Jirka si sebou vezl 55 liber, což jak sám říkal, byly tehdy 3 měsíční platy a jeden oblek. Přijel jsem do Anglie a řekl jsem si, nenavštiv v Anglii Hilton a je to jako kdyby tady nebyl. Ostatní kolegové pochopitelně škudlili, ale já jsem tam šel. Sedl jsem si ke stolku, lusknul jsem na číšníka, ten pohunek to okamžitě pochopil. Přišel ke mně a jsem mu naznačil, že chci jídelní lístek, on měl jasno, byl z Hiltonu. Dal mě jídelní lístek, já neznaje jediného slova v anglickém jazyce, zabodl jsem prst do jednoho z pojmů. Píkolík odešel, uchopil jsem Timesy a předstíral jsem četbu. Asi po 3/4 hodině čekání se otevřely dveře a do místnosti vjel na vozíčku 14. poschodový svatební dort.

Pochopil jsem, že to patrně bude ta moje objednávka. Všichni kolem tleskali a hledali nevěstu. Já jsem tam byl zcela logicky sám. Přivezli mi dort ke stolu, šoupli mi ho na desku. Já jsem uchopil moučníkový příbor se špachtličkou. Naštěstí doma jíme na stříbře, takže se v tom vyznám. Sňal jsem ze 14.

0: jeho poschodí toho dortu jahůdku, kterou byl dort ozdoben. Odložil jsem ji na talířek a decentně jsem ji snědl. Potom jsem tomu blbečkovi naznačil, že ten zbytek si může odvést.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jedna z ikonických vzpomínek na Jiřího Kodeta a jeho svatební dort, tedy v Hiltonu. No.
3: Můžu něco?
2: No určitě.
3: Já se musím pochlubit, já jsem uhrála jednou manželku.
2: Jo.
3: No jo, já jsem to zapomněla. To byl nějaký, jako to, myslím, že hrál nějakého kriminalistu v televizi. Obávám se, že to ještě bylo černobílé.
2: Zase.
3: No, nevím, nebylo, protože já si vzpomínám, že jsem jednou vylákala moji dceru do posilovny, aby se seznámila s tím, jak její matka se snaží a aby ona taky se hejbala.
2: To jsem zvědav, kde se to spojí. No.
3: No, ale pozor, ona teďka je už úplně sportovní typ, ale to jsme tam byli poprvé a tam byly takhle, se jelo na těch bicyklech,
2: rotopédu,
3: a nahoře byly obrazovky.
2: Aha.
3: A ona koukala nahoru a říká, mami, nejsi to ty. Já na to úplně zapomněla. Já mu hrála manželku, takže jako asi něco menšího to bylo, ale vybrali mi pěknýho fešáka, ne, za muže.
2: No,
3: a potom jsem ještě jednou doma našla fotku, jak mám ty starý fotky, a to bylo černobílý. A já jsem měla takový čepeček a takový ty modrý šatičky a zástěrku. Hrála jsem takovou tu sestřičku v nemocnici a vedle mě stál Kodec s tím, jak se to říká, testoskopem. Jako hrozně
2: stetoskop,
3: nám...
2: ano.
3: Stetoskop, ano. A strašně nám to slušelo.
2: Výborně.
3: Takže zřejmě nás vyhodnotili jako velmi pěknou dvojici. Tak do dneška jsem pyšná.
2: Tak teď už to možná šrotuje našim posluchačům a přemýšlí. Někteří už možná vědí, kde to bylo, o jakou roli šlo a jaký
3: možná,
2: film. Tak
3: jo,
2: možná nám to řeknou. Kromě toho nám taky musí říct, jestli budeme pokračovat zase s Mirkem Donutilem, anebo s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Jejich Železná neděle. Tak buď to bude vzpomínka na jednoho básníka, nebo to bude sběr do Železné neděle. Humor mezera A nebo B, pište v SMS-kách, odeslejte na číslo 90 011 04 nebo se ozvěte do studia na číslo 731 800 900 a hlasujte pro svého favorita. K tomu teď Xindl X se svou písní V humoriádě.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byly zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechnete v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: 731 800 900 náš telefon, ve studiu se mnou dnes ve svátek Petra Černocká a na výběr, ať to doplníme, Miroslav Donutil nebo Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím vás, Patriku, i paní Petručku.
3: Děkujem.
2: A chtěl bych, aby si psal pana Donutila.
1: Píšeme mu bod a jdeme dál. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Honza Zrabský, zdravím vás o vás dva.
3: Díky.
4: A zvlášť naši letušku na Koštití.
3: Oho, ano.
4: A dal bych si taky Ačko.
1: Dobře, tak jo, hlas pro pana Donutila, moc děkujeme za zavolání. Ještě někdo, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr Sokolnice a dal bych taky Ačko Donutila.
1: Taky, dobře, no tak jo, vyhrál. Tady zastavujeme a uslyšíme po druhé dnes někoho. Miroslav Donutil a vzpomínka na Zdeňka Marada.
6: Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás mladší si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdena Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdeňka Pospíšila a řídil mu Tatraplán, jo. A to nebyl jen tak ledajaký borec, jo. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdena ho měl jako záštitu, jo. A my jsme s tím Zdeňkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci s Zdeňkem Maradou, protože on třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytej motor. Jo, my jsme mu říkali, Zdeňku, nedělej to, to chytne jednou, to auto bude hořet, věř tomu. Ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole, jo. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne? Jako, jaké fire, jo, a tipnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k jí hlavě a on najednou říká, čo vole šel trpáka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Říkám, co blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo volí. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd a najednou do té restaurace vběhnul takovej dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, protože to auto bylo plamenek, jo. Ten Zdenal Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní budce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo voli, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte, pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové.
1: Humoriáda. Barkas tam hrál svou úlohu a roli v téhleté ukázce, v tom vyprávění. Čím vším jezdila na zájezdy, nebo jste jezdili, Petro?
3: Jo, tohle si pamatuju. Barkas byla taková krabice východoněmecká a v tom se vozila aparatura. To bylo takový menší.
1: A vy jste jezdili v čem?
3: Ani se neptej.
1: Jak to?
3: Hele, tak my jsme třeba jezdili s mým manželem v takový červený ruský obrovský mašině. No prostě to někde koupil. My jsme byli chudí umělci za totalitky, no. A jak se to jmenovalo? Volha.
1: Ve Volze. No
3: hele, to nebylo to marný, protože prostoru tam bylo.
1: To jo.
3: Rusáci mají tak takový jako nadhled, takže tam prostě ty nohy si mohl i natáhnout. No, ale byla to taky příšera. Příšera, ale jezdila. Jo. Ono to nějak vydrželo. Oni to asi
1: a taky to žralo.
3: Žralo to strašně, ano, ano. Dneska už by se s tím prakticky nedalo kvůli ceně benzínu jezdit. No, ale to byly podivné věci a taky na těch cestách samozřejmě nebyly pumpy, že jo. Hmm. Takže bacha. Když jsme jeli...
1: A taky nebylo tolik dálnic.
3: No hele, ono toho nebylo hodně, co tehdy.
1: Ale byli... Já tím si říct, že ty cesty a návraty spíš byly pozdější.
3: Ano, jo, to bylo strašlivé. Když jsme jeli z Košic třeba z nějakého vystoupení. Fakt to bylo strašný. Ale byla jsem mladoučka, mě to nevadilo.
1: Jo. Za to teď si člověk vybírá.
3: No teďka jako jedu do Kolína, pak už se mi nechce někam do Budějovic, no.
1: Říká Petra Černocká, tak pozor. Vyčerpali jsme Miroslava Rnutila, budeme přemýšlet s Petrou, čím uzavřeme, co vám nabídneme vašim uším k poslechu po písnice Miroslava Žbirky. Atlantida, ta je nachystána teď v Humoriádě.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 5. Ta po dlouhé době vychází na nás dva ve studiu, respektive na hosta. Ten má vždycky to právo. Dnes je to Petra Černocká. Tak čím to uzavřem, to sváteční vysílání?
2: Mně je ctí, že tady mám nabídku Michala Pavlaty, což byl velice chytrý a šikovný herec, velice chytrý, vzdělaný kluk. A vždycky říkal hezký anekdoty. No. A to ještě ke všemu židovský, ty já mám docela ráda, ty jsou takový specifický.
3: Přijde pan Kohn domů a hned prohlašuje: Sára, rozvádíme se od stolu i od lože. Pro boha, Kohn, tak ty už ani jíst nemůžeš. A nebo zase jindy přijde takhle Kohn odpoledne domů a v posteli nachytá svoji manželku Sáru s roubíčkem. Znechuceně se na něj podívá a říká: teda roubíček, já musím, ale proč mein Gott voni? Kohn, musíme koupit naší holce záclony. Každý večer, když se převlíká, stojí za protějším oknem laube a šmíruje, povídá Sára. Žádný výdaje, Sára, žádný výdaje, uděláme to jinak. S holkou si vyměníte pokoje a záclony si koupí laube. Pan Eichelbaum se chlubí, jakou má krásnou ženu. Abeles si ho vezme stranou. Poslouchaj, oni opravdu nevědí, že jejich žena má milence? No a? Odvětí klidně Eichelbaum. Já se radši podílím 50% na dobrém kšeftu, než 100% na špatném. Pravdu má pan Eichelbaum. Je lepší mít jednu krásnou s někým na polovic, než mít jednu ošklivou jen sám pro sebe.
1: Humoriáda. Ta dnešní už je pomalu na konci. Byla sváteční. Petro, děkuji.
2: To nám to uteklo, děkuji moc, bylo to příjemný.
1: Bylo, tak zas někdy příště. A hezké jaro, hezké leto.
2: Ano, ano. A ještě se mě dneska nikdo nepokusil políbit pod stromem. Tak nevím.
1: No tak nevím. To musí rychle, Jirka má na to ještě čas pod nějakou pěknou třešní.
2: Já myslím, že mu budu trošku vyhružovat, vyženu ho na zahradu a ono to klapne.
1: Dobře. Mějte se moc pěkně, nezapomeňte, že ve stejném čase o víkendu s námi můžete stavit ve Hvězdných návratech další český humor v sobotu s Helenou Vondráčkovou. A pozor, v neděli to bude mít narozeniny Jiřina Bohdalová, tak si to samozřejmě připomeneme i ve Hvězdných návratech. Mějte se krásně a
2: úspěch v nartech.

0: Chalupové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Hasiči zmenšují plochu požáru v Českém Švýcarsku. Dnes dorazí slovenské vrtulníky. Soukromý pozemek pro památník na Cínovci poskytli majitelé pro turistickou útulnu. Na Hrádecku dnes začne jezdit zkušebně poptávková doprava. Dnes čekáme zvětšenou oblačnost, místy ale i polojasno a teplotu do 27 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Kříženecká. Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se podařilo zmenšovat plochou zasaženou požárem pod 100 hektarů. Lokalizaci ale zatím vyhlásit nemohou. České televizi to večer řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Dnes dorazí ze Slovenska dva vrtulníky Black Hawk, vybavené velkokapacitními bambivaky. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Na krušnohorském Cínovci chtějí manželé Šavlovi postavit památník Cest za svobodou. Stát bude na dohled od sochy pohraničníka se psem jako jeho protiváha. Peníze se snaží získat veřejnou sbírkou. Pozemek, kde postaví památník, poskytli taky pro vybudování turistické útulny, upřesňuje Anna Šavel.
3: Tak jsme si říkali, že by bylo fajn, aby to místo bylo skutečně živé, aby sem přicházeli lidi, aby to nebyl jenom nějaký kus kamene někde v poli. A ta koncepce těch útulen vlastně do toho jako úplně fantasticky zapadla a my jsme vděční, že jsme se do toho mohli zapojit.
2: V oblasti Hrádku nad Nisou a Chotyně na Liberecku začne ode dneška jezdit poptávková veřejná doprava. Cestující si budou moct přes aplikaci Tvůj bus objednat 8-místnou dodávku. Ta je v rámci vymezené oblasti doveze, kam potřebují. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze Starostů pro Liberecký kraj půjde na Hrádecku zatím o zkušební provoz.
4: Tohle je pilotní projekt a na základě toho se potom bude vyhodnocovat a případně dojde k nějakým úpravám jednotlivých linek, takže teďkom to momentálně nenahrazuje žádnou linku, ale rozšiřuje možnosti toho, jak se lidi dostanou do těch oblastí, kde ty autobusy nejezdí tolik. Tohle je moderní trend, takže k tomu bude docházet určitě i v dalších oblastech.
2: Systém taxibusu už funguje například v Novém Městě pod Smrkem na Frýdlansku nebo v Železném Brodě na Jablonecku. Olomoučtí policisté chytili 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích. Uvedli to na síti X. Muž odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost se nejspíš podhrabal pod oplocením věznice. Do pátrání po něm nasadili policisté i vrtulník s termovizí a upozorňovali, že je muž na útěku nebezpečný. Podle serveru Novinky.cz jeho útěk prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů jako možné pochybení vězeňské služby.
0: Počasí.
2: Stále platí výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů. Dnes čekáme zvětšenou oblačnost, místy ale i polojasno, odpoledne a k večeru výjimečně se slabými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 24 až 27 stupni Celsia a povane také slabý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Žatci počítejte s uzavírkou ulice Ostrov, probíhají tam totiž práce na inženýrských sítích. Tolik zprávy v 5 hodin, já vám přeji šťastnou cestu a příjemné ráno s námi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, tak to byly Zprávy v 5 a Petra Kříženecká. Za chvilku pohled do kalendáře, dneska je 1. květnové pondělí, je 4. května a Petr Jungmann pro nás bude mít zajímavá výročí. Pak se vrátíme k požáru v Českém Švýcarsku, několik stovek hasičů, ti všichni se sjeli do Českého Švýcarska, jak ty práce probíhaly, o tom uslyšíte v naší reportáži před 17:30. No a samozřejmě nechybí ani písničky, které nestárnou, Petr Novák nebo Michal David.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 5 hodin a 11 minut zpíval Petr Novák a na Českém rozhlasu Sever. Teď pohled do kalendáře. Máme tu první květnové pondělí, takže slovo dostane Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 4. května. Svátek má mužské rozkvetlé jméno Květoslav a jeho latinský ekvivalent Florian, který je patronem hasičů. Tady je Petr Jungmann. První guvernér nizozemské kolonie Nové Holandsko, Petr Minevit, koupil od Indiánů za nicotných 60 guldenů ostrov Manhattan přesně před 400 lety v roce 1626. Založil na ně město Nový Amsterdam, dnes New York. Nájmy jsou tam jedny z nejvyšších na světě. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul před 50 lety v roce 1976. K němu přidal ještě na začátku 80. let další dva československé. Před 22 lety v roce 2004 čtvrtý v pořadí a první český. Letos Chacharům hrozí sestup, opět po 10 letech. Dohodu o prodeji tepelné elektrárny ve Varně za 346 milionů eur podepsala bulharská vláda se společností ČEZ přesně před 20 lety v roce 2006. Převod byl završen o několik měsíců později v říjnu. Halima Cissé z Mali porodila před 5 lety v marocké Kasablance zdravá devaterčata. 5 holčiček a 4 chlapečky. Děti byly počaty přirozenou cestou a i taťka prý tu hromadu radosti přežil. Lékaři původně předvídali 7 Dvojčata se tam někde schovala. Krásných 25 má dneska golman fotbalové Barcelony a španělské repre Juan Garcia. A já přeju dobré pondělí a skvělý nový týden.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké máme počasí na severu Čech, tak aktuální teploty jsou poměrně vysoko, máme tu teplé ráno, většinou 14-15 stupňů Celsia. Na radaru zatím žádné srážky, nicméně předpověď pro dnešek říká, že nejdřív bude zvětšená oblačnost, kolem poledne může být až polojasno, ale odpoledne a večer se mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Láska umí víc, tak to byla Lucie Vondráčková a na Českém rozhlasu Sever míříme do Českého Švýcarska. Hasiči tam od soboty odpoledne bojují s rozsáhlým požárem lesa. Situaci komplikuje vítr, vysoké teploty a samozřejmě hořlavý materiál. O vzniku požáru mluvil v neděli v našem vysílání mluvčí zprávy rezervace Tomáš Salov.
1: Z mého pohledu byl ten požár objeven a nahlášen velice rychle, velice brzy. My už jsme v Národním parku kvůli velkému suchu zhruba týden, dvakrát denně kontrolovali to území pomocí dronu, vždy ráno a večer, jestli někde nestoupá kouř z lesa. A nejinak tomu bylo včera ráno, kdy ten dron vzlétl a žádný kouř ani žádný jiný zdroj ohně, nebo žádný jiný oheň na těch snímcích vidět nebyl a máme i potvrzené, že z vyhlídek tím směrem, kde dnes hoří, lidé neviděli ještě třeba po 12. hodině v poledne vůbec žádný zdroj, ze kterého by stoupal kouř. A změnilo se to za méně než 2 hodiny, kdy potom před 2. hodinou odpolední ohlašovatel zavolal siče s tím, že vidí stoupat kouř z lesa a v tu chvíli už to byl ale mocný kouřový sloup a je to vlastně až překvapivé, jak rychle k tomu došlo, k té události. Takže my vycházíme z toho, že tím, že ten oheň se vlastně objevil za dne, tak že byl detekován lidmi velice rychle, hasiči byli zavoláni velmi rychle a sehrály v tom určitou roli i ty naše drony z dronových stanic, protože naši operátoři potom tím dronem vzlétli a podařilo se jim ve velmi krátkém čase identifikovat přesné místo hoření, takže potom hasiči už mohli jet na místo zásahu najisto a nemuseli ten požár hledat.
0: Připomenu, že včera meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude určitě platit až do středy, co se týká celé republiky, kromě jihozápadu Čech. Takže je potřeba hlavně nerozdělávat ohně v přírodě, hlavně ne v lese. Ta situace by se měla v týdnu zlepšit, protože už dneska se objeví první přeháňky a ve středu by mělo pršet na většině území.

Karel Černoch a Zrcadlo, dobré ráno, za chvilku už bude 17:30 a to znamená, že Petra Kříženecká vám přinese další zprávy. Zjistíme třeba to, že oprava Duchcovské ulice v Teplicích omezí na 4 měsíce dopravu. Víc ve zprávách v 17:30.

0: Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se podařilo zmenšovat plochu zasaženou požárem pod 100 hektarů. Lokalizaci ale podle jejich generálního ředitele Vladimíra Vlčka zatím vyhlásit nemohou. Dnes dorazí dva vrtulníky z Bambivaky ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Oprava Duchcovské ulice v Teplicích omezí na 4 měsíce dopravu. Práce jsou rozdělené na etapy. Podle informací z magistrátu začínají dnes a potrvají do 11. září. Vozidla MHD a záchranářů ulicí projedou. Žáci základní školy v Doxech na Českolipsku se budou učit stavět roboty. Rada města schválila výstavbu odborné učebny robotiky za přibližně 2,5 milionu korun. Město zároveň požádalo o dotaci z programu místní akční skupiny Podralsko, která by měla pokrýt většinu nákladů. Vláda dnes projedná návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO má být nový systém jednodušší a méně administrativně náročný. Zavedení by mohlo přinést do státního rozpočtu desítky miliard korun ročně. Házenkářky Mostu vyhrály v úvodním zápase semifinále play-off o český titul nad Slavií Praha 37-23 a v sérii hrané na dvě vítězství se ujaly vedení 1-0. Dnes čekáme zvětšenou oblačnost, kolem poledne ale může být i polojasno. Odpoledne a večer se výjimečně objeví slabé přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia. A platí také výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Litvínově na Mostecku neprojedete ulicemi Mostecká 9. května a přes Masarykovo náměstí. Probíhají tam stavební práce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy v 17:30 a Petra Kříženecká. Za malou chvíli už si řekneme, kdo bude dnešním odpoledním hostem ve vysílání u Alex Minářové. Budeme pro vás mít i babské rady, tentokrát vám pomůžeme s čištěním kachliček. Ale teď už písničky, které nestárnou, zaspívají Karel Gott se Charlotou a také Karel Zich.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Tak to byl Karel Gott a teď už pozvánka na odpoledne. Po 13. tu bude Alex Minářová a její host a tím hostem bude bývalý fotbalový brankář, teď vlastně trenér Petr Kouba. A zeptáme se třeba na to, jestli se můžeme v současné době pochlubit talentovanými brankáři.
2: Zatím ano. Říkám zatím, protože člověk nikdy neví, ale ten post brankářský je u nás zaprvé zajímavý, co se týče těch mladých hráčů, chtějí do branky, rádi chytají a rádi se stávají brankáři, to je důležitý, že ten zájem je. A pak si myslím, že je tady vlastně taková tradice dobrá v tom, že umíme ty brankáře vlastně vychovávat, předávat ty zkušenosti, vždycky to tady bylo. A je to vlastně takový náš brand, je to taková naše značka v té Evropě, v tom světě, že svět ví, že se tady umějí, jak říkal trenér Caplát, vyrobit ty brankáři.
1: Petr Kouba, celé povídání uslyšíte po 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: 5:43. Aktuální teploty venku okolo 14 stupňů Celsia. Máme tu docela teplé ráno. Zatím na radaru žádné srážky, když drobné už se trošičku chystají u Chomutova, jak to tak vypadá, tam nějakých pár kapek může spadnout. Mimochodem předpověď o tom mluví, má být zvětšená oblačnost, odpoledne a večer se mohou výjimečně objevit slabé přehánky, četnější na horách. A nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval Janek Ledecký a na Českém rozhlasu Sever. Dneska další babské rady. Tentokrát vám pomůžeme s čištěním spár mezi kachličkami. Takže boj za krásnější koupelnu. Nasadíme ocet, sodu nebo peroxid.
1: Babské rady.
2: U klasických dlaždiček v koupelně často tmavnou spáry. Pomoci s plísní nebo špínou v nich dokáže bílý ocet. Zatočí i s odolnější nečistotou a navíc obklady i perfektně naleští. Přidat si do něj můžete i oblíbenou kapku esenciálního oleje. Celá koupelna bude příjemně vonět. Pokud vás trápí vodní kámen, pomůže kyselina citronová. Funguje také pasta z jedlé sody a vody, kterou nanesete na spáry. Necháte 30 minut působit a poté pečlivě vydrhnete kartáčkem. Pokud vytoužené vybělení spár nezvládne jen jedlá soda, přidejte účinný peroxid vodíku. Tihle pomocníci usnadní úklid celé domácnosti, nejenom spár v koupelně a kuchyni. Dobré je připomenout i prevenci. Spáry pravidelně otírejte, aby se na nich neusazoval mýdlový povlak. Větrejte a používejte při vaření digestoř. Zamezíte tím dlouhodobému působení vlhkosti, které podporuje tvorbu plísní.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

5 hodin 52 minut, vy posloucháte Český rozhlas Sever a samozřejmě vás vzeme také k dalším zprávám, které vám 6 hodin přinese Petra Kříženecká. A co se dozvíte? Třeba to, že v České Kamenici bude dneska uzavřená část ulice Jateční. Víc tedy ve zprávách, které tady budou přesně v 6 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda staré paní z malého domku na okraji vsi. Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Za pravdu se platí. Premiéra filmu podle skutečných událostí Spravedlnost pro mou dceru. A ČT Art uvádí v premiéře mix děl slavného barokního skladatele v podání známého francouzského souboru. Ensemble korespondance Jean-Baptiste Lily na Pražském jaru 2025. Pondělní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Mezi Lovosicemi a Horním nádražím v Litoměřicích dnes nepojedou vlaky. V České Kamenici na Děčínsku bude dnes uzavřená část ulice Jateční. Vláda projedná znovu zavedení EET, mělo by začít platit od nového roku. Dnes čekáme zvětšenou oblačnost, kolem poledne i polojasno a teplotu do 27 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Kříženecká. Na části trati z Ústí nad Labem do Žatce dnes nepojedou vlaky. Nahradí je mikrobusy, a to konkrétně v úseku Lovosice, Litoměřice, Horní nádraží. Oznámili to České dráhy.
2: Důvodem výluky je oprava železničního přejezdu v Masarykově ulici v Litoměřicích. Podle železničářů jde o závadu na kolejích. Řidiči budou muset využít objízdnou trasu přes Štursovu, Kamíckou, 28. října a Plešiveckou. Omezení potrvá do 5 večer. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
1: Řidiči v České Kamenici na Děčínsku dnes několik hodin neprojedou ulicí Jateční, a to kvůli výměně sloupu elektrického vedení, upozorňuje na to město na svých webových stránkách. U rodinného domu číslo popisné 183 bude ulice úplně uzavřená od 8 hodiny ráno do 13. odpoledne. Rezidenti se po dobu uzavírky do oblasti dostanou spodní částí ulice nebo sjezdem ze silnice ve směru na Huníkov. Vláda dnes projedná návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. Obnovený systém by měl začít platit od ledna příštího roku. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO má zabránit daňovým únikům a zvýšit příjmy státního rozpočtu. Bude se týkat obchodníků, restauratérů i řemeslníků. Systém nebude povinný pro živnostníky v prvním pásu paušální daně, kteří mají roční příjem do 1 000 000 korun.
0: Sport.
1: Fotbalisté Teplic remizovali v Šancelize v úvodním utkání skupiny o záchranu se Slováckem 1-1. Sérii bez vítězství tak protáhli na 10 zápasů. Jejich trenér Zdenko Frtěla ví, že si tím ještě zkomplikovali boj o záchranu v nejvyšší soutěži.
3: V té pozici, které jsou ty týmy pod náma, tak si myslím, že mají čistější hlavy v tom, že jakoby není co ztratit. My už... Když pominu zápas domácí ze Spartu, tak jsme měli 2-3 příležitosti na to, aby jsme měli klidnější ten závěr v té skupině o baráž, ale zahráváme si s ohněm, takže určitě nebudeme mít klidný spaní z toho důvodu, že máme náskok 6 nebo 7 bodů.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme zvětšenou oblačnost, kolem poledne může být ale i polojasno. Výjimečně se objeví slabé přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia. V platnosti je také výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Opatrní řidiči, buďte na silnici 1/35 v Liberci v ulici Novoborská. Na silnici tam leží mrtvá zvěř. Tolik zprávy v 6 hodin, i nadále vám přejeme šťastnou cestu a příjemné ráno s Českým rozhlasem Sever.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: To byly zprávy, které jste slyšeli po 6. hodině, no a za malou chvíli už další z kriminálních případů ze severu Čech, tentokrát na Chomutovsko. Policisté tam řeší případ, který se týká ohrožování výchovy dítěte. Pak se podíváme na zámek Jezeří, na Mostecku krátká návštěva v zámecké zahradě. Společně s Evou Bucharovou nás čeká před 6:30. A teď už písničky, které nestárnou, Tina Turner nebo Hana Zagorová a Karel Wagner.
0: Dobré ráno

0: Krimi historky.
1: Na Chomutovsku řeší policisté případ, který se týká ohrožování výchovy dítěte. Žena měla svému nezletilému synovi umožňovat a dokonce podporovat hraní hazardních her. Postupovala mu přístup k účtům i peníze na sázky a samozřejmě měla zájem o případné výhry. Chlapec se postupně stal na hraní závislým a dokonce musel podstoupit odbornou léčbu. Policie případ vyšetřuje a ženě hrozí až 5letý trest. Tenhle příběh ukazuje, jak se původně nevinná zábava může změnit v opravdový problém.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 15 minut, jaké bude počasí na severu Čech. Tak začneme aktuálními teplotami, ty jsou docela vysoko, teploty okolo 14 stupňů Celsia. Pohled na radar nám ukazuje drobné srážky nad Litvínovem v oblasti Krušných hor a předpověď o tom mluví, má být zvětšená oblačnost, kolem poledne možná i polojasno a objeví se i slabé přehánky, ale bude teplo 24 až 27 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Křížem krajem.
1: Ano, jdeme křížem krajem a tentokrát na návštěvu zámku Jezeří na Mostecku. S Hanou Krejčovou z průvodkyní se naše kolegyně Eva Bucharová bavila o prohlídkových okruzích a nabízí kromě okruhu hlavního taky další.
2: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
3: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
2: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak z popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si prohlížet výstavy, je to úplně na vás. A může se tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu. A veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
3: Jsme v květnu a zahrada na Jezeří v květnu, jak je krásná.
2: Nejhezčí je období, když kvetou azalky, to je ten květen, když kvetou azalky, rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
3: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
2: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky i sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch Ervinic, nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla taková největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera. A všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
3: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
2: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní pramen, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero z té dálky, to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
0: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Věra Špinarová a Český rozhlas Sever. Za 4 minuty, tu bude 6:30, také zprávy s Petrou Kříženeckou. Dozvíte se třeba to, že lidé budou moct využívat novou cyklistickou a pěší lávku přes Labe v Děčíně. Víc tedy ve zprávách, budu tu 6:30.

0: Vysockou a pěší lávku přes řeku Labe v Těčíně. Její vybudování stálo víc než 120 milionů korun. Městu se podařilo na její stavbu získat dotaci 43 milionů korun. Cestující v okolí Hrádku nad Nisou na Liberecku můžou ode dneška využívat poptávkovou dopravu. Takzvaný taxibus je zaveze do míst, kam potřebují v čase, který si sami zvolí. Objednat si ho můžou přes aplikaci Tvůj bus nebo telefonicky na centrálním dispečinku Idol. Provoz je zatím zkušební. Dnes začíná státní část maturitní zkoušky. Didaktické testy bude psát přes 89 tisíc studentů. Připravuje je organizace Cermat. Dopoledne maturanty čeká matematika, odpoledne anglický jazyk. Basketbalisty Ústí nad Labem dělí jedna porážka od konce sezóny. Ve čtvrtfinále play-off Národní ligy totiž prohrávají s Opavou 1-3 na zápasy. Sluneta prohrála ve čtvrtém utkání série na palubovce Slezanů 89-108. Pátý duel se bude hrát ve středu na severu Čech. Dnes čekáme zvětšenou oblačnost, kolem poledne ale i polojasno. Výjimečně se mohou objevit slabé přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 24 až 27 stupňů Celsia. Platí také výstraha před nebezpečím vzniku požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 13 u Hostomic na Teplicku leží na silnici mrtvá zvěř. Projedete tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, tak to byly zprávy s Petrou Kříženeckou a na Českém rozhlasu Sever si za chvilku řekneme, co přinese dnešní den. Máme tu pondělí, 4. květen. A pak to bude další z příběhů měst a obcí. Tentokrát si představíme Chlumec, který proslavila slavná bitva u Chlumce z roku 1813. Nesmí chybět ani písničky, které nestárou, a tak vám zahrají Helena Vondráčková nebo právě teď Jelen a Jana Kiršner.

0: Zpívala Helena Vondráčková a na Českém rozhlasu Sever si teď můžeme prozradit, co přinese dnešní den, tedy pondělí 4. květen. Taky dnes se budeme věnovat hlavní události uplynulého víkendu, lesnímu požáru v Českém Švýcarsku. Na místě jsou i naši zpravodajové, takže uslyšíte v našem vysílání aktuální informace. V Děčíně dneska představí hotovou lávku pro cyklisty a pěší přes Labe a Ploučnici. Cestující v Hrádku nad Nisou a v Chotyni mohou také ode dneška využít novou poptávkovou dopravu Tvůj bus. Provoz bude zatím zkušební. I dneska budeme slavit 50 let příběhů HKO České Středohoří. K tomuto výročí je připravena výstava, která putuje po našem kraji. Bude do 18. května zatím v Lovosicích na Václavském náměstí. No a ještě do půlky května můžete zajít v Mostě na zimní stadion na veřejné bruslení. Májové bruslení bude dneska od 17.45 do 19.15.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 2 minuty už bude 6:45. My si teď budeme povídat o počasí s Janou Ehrtovou z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno i vám.
1: Dobré ráno.
0: A koukal jsem na teploměr, dneska máme teplo po ránu.
1: Máme teplé ráno, no, aktuálně si ty teploty pohybují nejčastěji od 10 do 14 stupňů Celsia, nejteplejší jsou stanice Teplice, anebo taky Kopisty právě s těmi 14 stupňů Celsia.
0: Každopádně v předpovědi už slibujete i drobné srážky, jaké tedy bude pondělí?
1: Dneska opravdu velmi drobné srážky. Ona se vlní studená fronta nad Německem, která bude zvolna postupovat v těch následujících dnech přes naši republiku. Takže dneska očekáváme, že bude zvětšená oblačnost, i když kolem poledne by mohlo být krátkodobě i polojasno. Těch srážek dneska ještě úplně minimálně, teplotně dneska 24 až 27 stupně Celsia a srážky nás budou čekat zejména teda během úterního večera, během středy a hlavně během čtvrtka, kdy taky bude nejchladnější den, kdy očekáváme ty maximální hodnoty pouze kolem 14 stupňů Celsia.
0: A pojďme ještě k tomu výhledu. Každopádně nás čeká přeci jen týden, ve kterém by nějaké srážky měly přijít, což je určitě dobře třeba i kvůli hasičům v Českém Švýcarsku. Je to tak?
1: Je to tak, to jsem právě před chviličkou říkala, že ta zvlněná studená fronta nás bude přecházet v těch následujících dnech a ty srážky, které by měly být aspoň nějakých milimetr, tak by se odehrávaly zejména během úterního večera, během středy a zejména během čtvrtečního dne, kdy nás přijede ta studená fronta na dobro a budeme mít i velmi chladno a nejvíce srážek očekáváme ve čtvrtek.
0: Říká tedy Jana Ehrtová z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za zopakování. A naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tak to byly Black Milk a my se opět vypravíme na výlet po našich městech a obcích. A dneska nás Alena Škraňková zavede do Chlumce. Slavná bitva u Chlumce, pozor neplést s Chlumcem nad Cidlinou. Tak ta bitva z roku 1813 obec Chlumec na Ústecku proslavila po celé Evropě. Ale mnohem víc nám toho řekne právě Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Slavná bitva u Chlumce z roku 1813 proslavila obec Chlumec na Ústecku po celé Evropě. Odehrála se 29. a 30. srpna a spojené armády Rakouska, Pruska a Ruska v ní porazily armádu francouzského císaře Napoleona. Té velel generál Van Damme. Bitvu dodnes připomíná několik památníků. Monumentální památník, který byl postaven roku 1913 ke stému výročí bitvy, najdete na východním okraji obce. Je to taková vysoká válcovitá věž se sochou lva, ke které vede dlouhé schodiště. Pokud se chcete trochu projít vojenskou historií, můžete se vydat po žluté turistické značce, která spojuje památníky a jiná významná místa napoleonské bitvy u Chlumce. Délka téhle trasy je 7,5 kilometrů. Začíná u ruského památníku v Přestanově, vede do Chlumce ke zmíněnému památníku bitvy z roku 1813, dál prochází Žandovem, kde odbočuje k pomníku zajetí generála Van Damma a pokračuje do Varvažova kolem pruského pomníku a končí u rakouského pomníku ve Varvažově.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Brouzdání rosou společně s Michalem Tučným na Českém rozhlasu Sever. Za 7 minut tu bude 7. hodina a s ním také další zprávy, které pro vás chystá Petra Kříženecká. Dozvíte se třeba to, že průjezd Teplicemi komplikuje oprava Duchcovské ulice a samozřejmě nezapomeneme ani na požár v Českém Švýcarsku. Víc tedy v 7 ve zprávách.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Hasiči třetím dnem hasí požár v Českém Švýcarsku. Průjezd Teplicemi komplikuje oprava povrchu Duchcovské ulice. Dnes končí lhůta na podání elektronického daňového přiznání za loňský rok. Dnes čekáme zvětšenou oblačnost, kolem poledne i polojasno a teplotu do 27 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Kříženecká. Stovky hasičů se s pomocí vrtulníků snaží od soboty uhasit požár v Národním parku České Švýcarsko. Hoří v nepřístupném terénu v lese mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. Máme tam reportérku Janu Vytázkovou.
3: Během noci vyhledávali ohniska požáru drony s termokamerami. Dnes je kolem 8 hodin ráno zase vystřídají vrtulníky s vaky s vodou. Plní je v mobilních nádržích, tady na letišti v Chřibské. Dosavadních 7 helikoptér dnes doplní další 2 ze Slovenska. Přiletět mají během dne. Teď se tady na letiště scházejí hasiči, kteří střídají své kolegy z noční služby. Podle nich v noci ke komplikacím nedošlo. Je ale vidět, jak z lesa nad Jetřichovicemi stoupá bílý dým. Z Chřibské Jana Vytázková, Český rozhlas.
1: Oprava Duchcovské ulice v Teplicích omezí na 4 měsíce dopravu. Práce jsou rozdělené na etapy. Podle informací z magistrátu začínají dnes a potrvají do 11. září. Dělníci opraví povrch ulice, zastávkové pruhy, postaví nové pouliční lampy nebo zmodernizují signalizaci přechodů pro chodce. Vozidla MHD a záchranářů ulicí projedou. Dnes je poslední den, kdy můžou lidé podat elektronické přiznání k dani z příjmů za loňský rok. Dnes je také nutné daň zaplatit. Lidé můžou přiznání podat buď online na portálu Finanční správy Moje daně nebo datovou schránkou. Kdy začnou nabíhat případné pokuty, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
4: Pokud je daňové přiznání podáno více než 5 pracovních dnů po uplynutí, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení.
1: Nejvyšší sankce je pak podle finanční správy 5% stanovené daně, maximálně ale 300 tisíc korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1 000 korun. S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Sport. Fotbalisté Teplic remizovali v šancelize v úvodním zápase skupiny o záchranu se Slováckem 1-1. Severočeši přišli o výhru po vyrovnání Kostelníka v 78. minutě.
2: Počasí.
1: Dnes čekáme zvětšenou oblačnost, kolem poledne může být ale i polojasno. Výjimečně se objeví slabé přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia. V platnosti je také výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Pozor si, řidiči, dejte na silnici číslo 263 na vjezdu do Krásné Lípy na Děčínsku. Na vozovce tam leží mrtvá zvěř. To byly zprávy v 7 hodin. Já vám i nadále přeji šťastnou cestu a krásné ráno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zprávy v 7 od Petry Kříženecké jste slyšeli, tak tedy pěkné pondělní ráno. Právě k tomu prvnímu květnovému pondělku se za chvilku dostaneme v kalendáriu s Petrem Jungmannem. A pak podrobněji o komplikované situaci fotbalistů Teplic, kteří budou bojovat o ligovou záchranu a bojují stále, podrobněji v naší reportáži před 7:30. Nesmí chybět písničky, ty, které nestárnou, Václav Neckář nebo Vítězslav Vávra.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: To byl Václav Neckář, kdo jiný. A na Českém rozhlasu Sever teď první květnové v pondělí pod drobnohledem a mikroskopem Petra Jungmana. Je tu kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 4. května. Svátek má mužské rozkvetlé jméno Květoslav a jeho latinský ekvivalent Florian, který je patronem hasičů. Tady je Petr Jungmann. První guvernér nizozemské kolonie Nové Holandsko, Petr Minevit, koupil od Indiánů za nicotných 60 guldenů ostrov Manhattan přesně před 400 lety v roce 1626. Založil na něm město Nový Amsterdam, dnes New York. Nájmy jsou tam jedny z nejvyšších na světě. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul před 50 lety v roce 1976. K němu přidal ještě na začátku 80. let další dva československé. Před 22 lety v roce 2004 čtvrtý v pořadí a první český. Letos Chacharům hrozí sestup, opět po 10 letech. Dohodu o prodeji tepelné elektrárny ve Varně za 346 milionů eur podepsala bulharská vláda se společností ČEZ přesně před 20 lety v roce 2006. Převod byl završen o několik měsíců později v říjnu. Halima Cissé z Mali porodila před 5 lety v marocké Kasablance zdravá devaterčata. 5 holčiček a 4 chlapečky. Děti byly počaty přirozenou cestou a i taťka prý tu hromadu radosti přežil. Lékaři původně předvídali sedmerčata, dvojčata se tam někde schovala. Krásných 25 má dneska gólman fotbalové Barcelony a španělské repre Juan Garcia. A já přeju dobré pondělí a skvělý nový týden.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin a 15 minut a my si můžeme popovídat o počasí. V tuhle chvíli tedy teploty 13, 14, 15 stupňů Celsia, takže docela teplé ráno. Pohled na radar nám ukazuje drobné srážky na hřebenech Krušných hor, zhruba nad Ústím nad Labem. Každopádně předpověď nám pro dnešek slibuje ještě teplý den. Bude zvětšená oblačnost a výjimečně se mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zbývala Olga Lounová, my teď s Českým rozhlasem Sever míříme do Teplic na fotbal. Fotbalisté Mladé Boleslavy z Lína už mají záchranu v lize jasnou. Každopádně setrvání mezi Litvou se mohli výrazně přiblížit právě Teplice. Jenže po remíze 1-1 se Slováckem, které bodovalo po 5 zápasech, je může pořád strašit nejenom pád do baráže, ale dokonce za určitých okolností i přímý sestup.
1: Teplice totiž nevyhráli po 10. za sebou. Na jaře porazili jen Karvinou na začátku února.
2: Je to šňůra, která je nepříjemná, ale znova nám ty zápasy a okolnosti dali šanci být zatím tam, kde jsme, protože čeká nás domácí utkání s Ostravou a každý ten bod je důležitý.
1: Ví teplický trenér Zdenko Frtěla, že po remíze Ostravy s Mladou Boleslaví a výhře Zlína nad Duklou má jeho tým na první pohled solidní bodový polštář na poslední tři celky tabulky. Kouč Slovácka Roman Skuhravý tuší, že šestibodové manko na 13. Severočechy bude těžké smazat.
3: Popřál jsem Zdenovi, protože si ho hrozně vážím, ale hned jedním dechem jsem mu dodal, pomožte nám příští týden, protože to je jako velice důležitý kolo pro mentalitu a prostě vážím si toho bodu z Teplic a úplně nevím, jestli 6 bodů ve 4 kolech je jako ještě možný stáhnout. Myslím si, že matematicky to jde, ale fotbalově těžko.
1: Fotbalisté Slovácka věděli před nedělním zápasem v Teplicích, že jim protivníci v boji o záchranu výrazně neutekli. Díky bodu na severu Čech, Baníku a Dukle o bod odskočili.
4: My 7 kol dostáváme nové příležitosti, jakým způsobem se odpálit. My v této chvíli, kdyby jsme jenom trošičku hráli třeba jako dneska, nebo jako první poločas s Hradcem. Já vím, že to nejde vždycky. Tak už jsme dávno neřešili jakoby tyhle ty věci. A přesně teď jakoby odstřihávám přesně tyhle ty věci. Vůbec se s nima nebavím o tabulce, vůbec se s nima nebavím o tom, jestli jsme 16., 18., nebo jestli máme šanci, vůbec. A je to proto, aby hráči převzali zodpovědnost za sebe. Prostě hrajte, no tak když sestoupíme, když budou ty týmy lepší, když nezvládneme baráž, no tak prostě OK, no tak byli jsme nejhorší, jdeme pryč.
1: Řekl Roman Skuhravý, Teplice se podle něj nachází v docela komfortní pozici, ale Zdenko Frtěla s ohledem na jejich jarní formu velí k obezřetnosti.
2: Tak tohle to jsou psychologické hry, které v té pozici, které jsou ty týmy pod náma, tak si myslím, že mají čistější hlavy v tom, že jakoby není co ztratit. My už, když pominu zápas domácí ze Spartou, tak jsme měli 2-3 příležitosti na to, aby jsme měli klidnější ten závěr v té skupině o baráž, ale zahráváme si s ohněm, takže určitě nebudeme mít klidný spaní z toho důvodu, že máme náskok 6 nebo 7 bodů.
1: Příští sobotu budou hrát fotbalisté Teplic Ostravou a Slovácko se představí v Praze na Julisce proti Dukle. Z Teplic David Kalvas, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tak to byla Bára Basiková. Za 3 minuty už tu bude 7:30 a to znamená, že další aktuální zprávy přinese Petra Kříženecká. Podíváme se, jak vypadá požár v Českém Švýcarsku, ale také do Žatce, kde zatím neplánují zdražení jízdného MHD. Víc ve zprávách už za chvilku.

0: Jsme.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří pod 100 hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se kolem 8 hodiny znovu zapojí vrtulníky. Na pomoc přiletí dva ze Slovenska, řekl to mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. V Žatci zatím neplánují zdražení jízdného městské hromadné dopravy.

0: Vláda dnes projedná návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO má být nový systém jednodušší a méně administrativně náročný. Zavedení by mohlo přinést do státního rozpočtu desítky miliard korun ročně. Fotbalisté Jablonce nezvládli vstup do ligové nadstavby. Ve skupině o titul prohráli na hřišti Sparty 0-2. Dnes čekáme zvětšenou oblačnost, kolem poledne ale i polojasno. Výjimečně se mohou objevit slabé přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 24 až 27 stupňů Celsia. Platí také výstraha před nebezpečím vzniku požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Budyni nad Ohří na Litoměřicku došlo k dopravní nehodě v ulici Pražská. Osobní auto se tam srazilo s nákladním. Nehodu vyšetřuje policie.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byla Petra Kříženecká, která nám přinesla další zprávy na Českém rozhlasu Sever. A my se za chvilku vrátíme k pátečnímu Dáme řeč. Když jsme si se Zdeňkem Lukestlem povídali o prvním polibku, no tak trošku zavzpomínáme, dobře. A ještě jednou se vrátíme k požáru v Českém Švýcarsku, jsou tam i naši zpravodajové, budeme mluvit s Lucí Vyškrabkovou před 8 hodinou o aktuální situaci. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, takže nám zahrají a zaspívají Olympici nebo Kristýna.

0: Skupina Olympik na Českém rozhlasu Sever se teď vrátíme k pátečnímu Dáme řeč. To bylo 1. května, takže jak jinak než na 1. maje se Zdeňkem Lukeslem o prvním polibku a právě na něj zaspomínal taky mostecký hudebník Míra Kuželka.
1: Zdravím Zendo, zdravím všechny posluchače.
2: Kdy jsi dostal první pusu od holky?
1: To nevím úplně přesně, to si tak nějak nepamatuju, nenechalo to asi ve mně úplně zážitek, jakože bych si to pamatoval a věděl bych, která to byla.
2: Ano.
1: Ale vím, že jak byly ty lásky, takový ty dětský, co si pamatuju, ale se jmenovali Ivany. Nevím
2: Ivany,
1: proč,
2: jo.
1: Jako jo. Až jsem docela rád, že jsem si pak vzal Evu. Takže. Ale vím, že ty první lásky bývaly Ivany, Ivany, Ivany.
2: A byla nějaká pusa, jak jsi zpíval svou slavnou písničku Za plynovou rourou?
1: No jasně, jo? To muselo být, takový ty pusy byly, takový prostě, hele, když dáš pusu Za plynovou rourou, to je na pořád, jako jo,
2: ano.
1: Ale která to byla, to právě nevím, já když mi dohodil to téma, tak si říkám, musím si vymyslet, a jako přesně, která to byla, člověče, nevím. Nevím.
2: A netradiční místo bylo nějaký, já nevím, v letadle, v jeskyni, já už jsem zmiňoval a tak.
1: Mně to nepřipadá jako netradiční místo, ale asi si pamatuju, ono to bude souviset s těma prvníma pusama, co bylo ve sklepě. Bojíš se, aby tě nikdo neviděl, tam dáš tu pusu a zdrhneš. A u toho máš červený uši, takže všichni vědí, že jsi měl první pusu.
0: Tak to bylo hezké vzpomínání. No a dneska budeme mluvit o Jiřině Bohdalové. Legendární herečka včera oslavila 95. narozeniny. To bude téma dnešního Dáme řeč po 9. se Zdeňkem Lukeslem.

0: počasí.
1: Je 7:45, jaké máme počasí. Tak dneska ještě teplé ráno, teploty okolo 14 stupňů Celsia. Zajímavé bude sledovat i radar, vidíme drobné srážky, hlavně na hřebenech Krušných hor. Každopádně během dne zvětšená oblačnost, kolem poledne i polojasno a budou se objevovat slabé přehánky, ale bude ještě teplo, 24 až 27 stupňů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

7:49, vy posloucháte Český rozhlas Sever a samozřejmě tu pro vás máme také další informace ze severu Čech, protože i dnes tu můžeme čekat na telefonu informace o požáru na Děčínsku. Hasiči, jak možná už víte, se třetím dnem snaží uhasit požár, který vypukl kde jinde než v Českém Švýcarsku. Konec konců o tom jste určitě slyšeli i v našem vysílání. No a právě na místě teď problematické části Natokání nedaleko domova se zvláštním režimem Dolní Chřibské. My se tam podíváme už za chvilku, tedy po písničce, takže zůstaňte naladěni, abyste slyšeli, co zajímavého a hlavně jaká je aktuální situace právě na Děčínsku.

0: 7 hodin a 52 minut a na Českém rozhlasu Sever, jak už jsme slibovali, se teď podíváme, jaká je situace v Českém Švýcarsku. Vodu schazují vrtulníky, v celé oblasti je bezletová zóna. Uzavřené jsou některé silnice. A jak to tam teď vypadá, si řekneme s Lucí Vyškrapkovou. Lucie, dobré ráno.
1: Dobré ráno přeji.
0: Tak jak to teď vypadá?
1: Tak já jsem aktuálně v Šipské na letišti a vlastně, jak jste zmiňoval ty vrtulníky, tak ty už se začínají připravovat opět do práce, když to tak řeknu. Samozřejmě v noci to vypadalo tak, že měli jsme dost práce vzhledem k silnému větru, zejména do půlnoci, do 1 hodiny ráno. Naštěstí se podařilo ubránit hranice požáru a nerozšířil se dál. Takže aktuálně to zhruba 95 hektarů, na kterém řešíme tedy stále samozřejmě intenzivně hašení. Dnešní hlavní cíl je samozřejmě dosáhnout lokalizace požáru. Budeme nasazovat všechny síly a prostředky pro to, aby se to povedlo.
0: No tak tedy trvá trošku mírný optimismus. Dobře, že se požár nešíří. Mimochodem ze Slovenska měly přiletět další dva vrtulníky Black Hawk. Dorazily a kolik jich tedy bude celkem hasit?
1: Ty vrtulníky jsou objednané, nasmouvané, ze Slovenska by měly vyrazit kolem 10. hodiny, takže k nám sem do Národního parku by měla tahle posila dorazit kolem poledne. Minimálně by tu mělo být 7 vrtulníků určitě, jako tomu bylo včera jsme jich měli 7, teďka by měli 2 přiletět navíc. U jednoho se projevila nějaká závada, takže uvidíme ten přesný počet. Nicméně minimálně 7 by jich mělo být. Pro nás je velmi podstatné, že většina z nich bude oproti včerejšku už právě ta, která opravdu mají vysokou kapacitní velkoobjemové bambivaky, které se používají k nabírání vody, které vlastně tedy vrtulník pak používá a dopravuje přímo na místo nad požářiště. Ty Black Hawky mají například až 3,5 kubíku, takže opravdu je to pak samozřejmě rychlejší a efektivnější.
0: Ano, to je poznat. Mluvilo se hodně o místě požáru a také o domovu se zvláštním režimem v Dolní Chřibské, kde je několik klientů. Je stále v ohrožení?
1: Ta situace je taková, že my samozřejmě děláme vše pro to, abychom nemuseli řešit evakuaci tohoto domu, protože pro jeho klienty by samozřejmě pochopitelně byla tato věc velmi náročná i psychicky a i logisticky to zařídit, protože jsou tam klienti, kteří by potřebovali přenášet přímo z lůžka na lůžko. Ale v tuto chvíli můžeme říct, že jsou v bezpečí, je to zabezpečené tak, že evakuace zatím nehrozí a budeme věřit to a věříme to, že tomu taky zůstane.
0: No a jak jsou na tom hasiči? Přece jenom už 2 dny se tam zasahuje, ten zásah je určitě náročný.
1: Tak samozřejmě určitě zásah je velmi náročný. Během včerejšího dne panovaly velmi vysoké teploty, tak tomu bude dle předpovědi zatím i dnes, takže určitě samozřejmě hrozí přehrátí. Hasiči se musí střídat, probíhá to tak podle toho, jak sami se cítí, když už tedy opravdu cítí, že ta míra vyčerpání je vysoká, tak se jdou občerstvit, napít, najíst a přidají je kolegové, tak aby nedocházelo k žádným dramatickým problémům.
0: Lucie, obce shromažďují nápoj, jídlo pro zasahující hasiče. Potřebujete takovou pomoc? Případně, co byste potřebovali, s čím můžou lidé, naši posluchači nebo obce pomoct?
1: Tak my v této oblasti spolupracujeme s vedením Národního parku, co se týče zajištění pití, stravy, obracíme se na ně a oni to potom řeší s okolními obcemi. My teďka hlavně, co potřebujeme určitě aktuálně vyřešit, vzhledem k tomu, že tedy zásah trvá a určitě tomu nadále tak ještě bude, tak jsou vhodné hygienické podmínky, takže zajištění mobilních toalet. Určitě teďka to, co bude potřeba vyřešit. Iniciativy jsou dobrovolné, objevují se tady dárci, když to tak nazvu, dobrovolníci, kteří přijedou, přivezou slyšela jsem o uvařeném guláši pro zasahující a podobné samozřejmě. Určitě je to hezký vstřícný krok pro naše příslušníky, nicméně je to opravdu dobrovolná iniciativa. Jinak je o naše zasahující příslušníky postaráno také.
0: To je velmi dobře. Lucie Vyškrabková je na místě, mluvčí hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, a my určitě budeme situaci v Českém Svíčarsku i dál sledovat. Lucie, díky za informace, naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
0: A další aktuální zprávy a informace ze severu Čech už za malou chvíli, protože se blíží 8. hodina, takže uslyšíte od naší kolegyně Petry Kříženecké. Podíváme se i na lavku na propěší a cyklisty v Děčíně, která dneska začíná sloužit veřejnosti.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, do zásahu se znovu zapojují vrtulníky. Lávka pro pěší a cyklisty v Děčíně začne sloužit veřejnosti. Její vybudování vyšlo na víc než 120 milionů korun. Dnes čekáme zvětšenou oblačnost, kolem poledne i polojasno a teplotu do 27 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Kříženecká. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří pod 100 hektary. Plně pod kontrolou ale zatím oheň nemají. Do zásahu se znovu zapojují vrtulníky. Na pomoc dnes přiletí i dva ze Slovenska, řekl to mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne. Lidé budou moct začít využívat novou cyklistickou a pěší lávku přes Labe v Děčíně. Její vybudování stálo víc než 120 milionů korun. Městu se podařilo na její stavbu získat dotaci 43 milionů korun.
2: Díky lávce by se měl snížit počet cyklistů na Tyršově mostě i Labském nábřeží, což přispěje ke sklidnění dopravy. Lávka zavěšená z boku na kamenném železničním mostu by měla začít sloužit veřejnosti v pondělí odpoledne. Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila už stavební firma potřebuje dokončit drobnosti, například výsadbu. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Lidé v botanické zahradě v Liberci můžou navštívit novou výstavu studentek z fakulty textilní Liberecké technické univerzity. Jde o díla z bavlny, přízí i takzvané organzy. Studentky témata pro svá textilní díla vylosovaly. Některé se inspirovaly lekníny, jiné sukulenty nebo masožravými rostlinami, jako třeba studentka Nikola Turecká.
3: Je tady zobrazení zrození nového života po protižárem z popela. Tady vidíme zobrazení Banksie nádherné, což je australská rostlina, zvláštní tím, že vlastně její semeníky puknou po protižárem.
0: Výstava potrvá do 21. května. Studentům posledních ročníků středních škol dnes začíná společná státní část maturity. Na programu jsou didaktické testy z matematiky a angličtiny, které zajišťuje organizace CERMAT. Ke zkoušce z matematiky se letos přihlásilo asi 15 000 maturantů, k angličtině zhruba 67 000. V dalších dnech přijdou na řadu další předměty, včetně češtiny.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme zvětšenou oblačnost, kolem poledne může být ale i polojasno. Výjimečně se objeví slabé přehánky. Teplotu dnes naměříme nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia. A v platnosti je také výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Liberci došlo k dopravní nehodě v ulici Dobijášova. Srazila se tam dvě osobní auta. A dvě osobní auta se střetla také v Jablonci nad Nisou v ulici Podhorská. To byly zprávy v 8 hodin. Já vám i nadále přeji šťastnou cestu a také příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Právě v 8 od Petry Kříženecké, pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Za chvilku tu máme novou rubriku, co v učebnicích nebylo. Naším průvodcem bude Martin Písařík a o čem to bude dneska, se dozvíte za chvíli. A pak se podíváme na zahrádku, v současné době je moderní využívat různé textilie a my si poradíme, jak na to. Teď ovšem písničky, které nestárnou, Valdemar Matuška nebo Michal Hrůza.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Býval Valdemar Matuška na Českém rozhlasu Sever. Tu dnes otevřeme novou rubriku, která se jmenuje Co v učebnicích nebylo. Provází nás Martin Písařík. No a dneska prozkoumáme největší lidský orgán.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 4 desetiny milimetru. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 milimetry. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 16 minut, počasí na severu Čech. Teplé ráno, okolo 14 stupňů Celsia jsou teploty, na radaru vidíme drobné srážky, hlavně na hřebenech Krušných hor, a ona o tom mluví i předpověď, čekejme zvětšenou oblačnost, i když jsem tam i polojasno, a objeví se slabé přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 24 až 27.
2: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový big band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 22 minut s Českým rozhlasem Sever míříme na zahrádky. Na mnoha zahradách dneska lidé využívají vlastnosti různých textilí. Jaké druhy existují, jak je správně použít? To řekla Veronice Jaklové, Šárka Hořánková ze střední školy zahradnické a technické v Lovosicích.
1: Textilie je takové docela ošemetné téma. Jsou takové dva tábory. Jedni je doporučují a druzí jsou zásadně proti nim. Záleží, kde a jak je použijeme. Jsou místa, kde nám usnadní práci. A naopak zase jsou prostory, kde nám spíš uškodí.
2: Tak pojďme si říct nejdřív, kde nám pomohou.
1: Nejvíce nám třeba pomáhají v té části zahrady, která se týká produkce, ať už třeba ovoce nebo zeleniny, kde nám výborně třeba ty rostlinky na těch foliích rostou, ať už jsou to třeba jahody, které se třeba na folii pěstují naprosto běžně, nebo pak třeba zase textilie typu třeba bílé netkané, která nám pomáhá v době, kdy ještě není úplně teplo, přikrýt nám záhony, udržet nám to teplo, aby v podstatě ta úroda nebyla ohrožená, nenamrzla a nepřipravili jsme se o nějakou tu další sklizeň.
2: Vy jste ale naznačila, že textilie mohou i škodit.
1: Ano, asi jedna z těch textilí, která má poměrně víc nevýhod než výhod, je taková ta klasická černá nebo hnědá textilie, která se dává při výsadbách pod okrasné keře a trvalky. Ona sice brání částečně prorůstání plevele, brání vlastně jakoby pronikání toho vzduchu do té půdy, ona tak jako uzavře ta folie a vlastně ta půda se pod tou folií stane během času jako mrtvou. To znamená, není tam jako žádný život, nejsou tam pořádně žádní přirození živočichové, kteří nám vlastně jakoby pomáhají tvořit tu strukturu té půdy a v podstatě i celkově ty rostliny v té folii se velmi špatně rozrůstají a špatně koření.
2: Co s kým?
1: Já si myslím, že je lepší folii teda nedávat, protože vzhledem k tomu, že třeba i tu folii a ty rostliny můžete zalévat jenom v místě, vlastně, kde tu folii naříznete a vsadíte tam tuto rostlinku, všude jinde v podstatě ta voda je úplně zbytečná, abyste zalévali, tak je lepší si dát trošičku víc té práce, bojovat proti tomu plevelu jinými prostředky než tou folii, to znamená buď pletím nebo nějakým herbicidem. Samozřejmě i mulčování pomáhá.
2: Jak správně používat ty textilie na jaře, aby nám ty rostlinky prospívaly?
1: Když budeme používat bílou netkanou textilii, tam je ideální zakrýt korunky nějakých keřů nebo stromků, které máme třeba čerstvě po výsadbě, nebo zrovna ty rostlinky, které jsme třeba právě vysázeli, pomáhají zaizolovat a bojují vlastně proti tomu namrzání u těch rostlin.
2: Jak se zalévají ty rostliny, které jsou pod tou netkanou textilí?
1: Není to třeba zakrytí na 3 týdny. Bývá to většinou krátkodobé na nějaký 1-2 dny, kdy víme, že mají přijít mrazíky. Takže zase ve chvíli, kdy odhrneme, odklopíme tu textíli, tak není vlastně problém jakoby tu zálivku udělat.
3: Jsme s vámi i na Lovosicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
0: Ano a za 5 minut další porce informací ze severu Čech čekají nás zprávy s Petrou Kříženeckou. Cestující v okolí Hrádku nad Nisou můžou ode dneška využívat poptávkovou dopravu. I to vám řekneme ve zprávách 12:30.
4: Na všechno mám dost času,

neděli 17. května od 10 hodin pořádá památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v České republice a Terezínskou iniciativou hlavní vzpomínkovou akci Terezínskou tryznu. Akce se koná na Terezínském národním hřbitově před Malou pevností u příležitosti 81. výročí osvobození. Zveme všechny, kterým není lhostejná naše historie. Vstupné do všech objektů památníku Terezín je po celý den zdarma.

0: deváté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Požár v Národním parku České Švýcarsko se dál nerozšiřuje. Plně pod kontrolou by ho hasiči mohli mít už dnes. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Zášením dnes pomůžou také další dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Oprava Duchcovské ulice v Teplicích omezí na 4 měsíce dopravu. Práce jsou rozdělené na etapy. Podle informací z magistrátu začínají dnes a potrvají do 11. září. Vozidla MHD a záchranářů ulicí projedou. Cestující v okolí Hrádku nad Nisou na Liberecku můžou ode dneška využívat poptávkovou dopravu. Takzvaný taxibus je zaveze do míst, kam potřebují, v čase, který si sami zvolí. Objednat si ho můžou přes aplikaci Tvůj bus nebo telefonicky na centrálním dispečinku IDOL. Provoz je zatím zkušební. Lidé mají dnes poslední možnost podat elektronické

0: Slezanů 89-108. Pátý duel se bude hrát ve středu na severu Čech. Dnes čekáme zvětšenou oblačnost, kolem poledne ale i polojasno. Výjimečně se mohou objevit slabé přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 24 až 27 stupňů Celsia. A platí také výstraha před nebezpečím vzniku požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Opatrní buďte řidiči v Jablonném v Podještědí na Liberecku v ulici Valtinovská. Na vozovce je tam aktuálně rozlitý olej.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Petra Kříženecká a zprávy o 8:30. Za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech, pak aktuálně znovu do Českého Švýcarska, kde je naše reportérka Jana Vitásková. Zeptáme se na aktuální nové informace i to, jak požár vypadá a jak se vyvíjí. Nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, takže je tu Pavel Novák nebo Ilona Čáková.

0: Zpíval Pavel Novák a teď si s Českým rozhlasem Sever můžeme prozradit, co přinese dnešní den, tedy pondělí, 4. květen, tady u nás na Severu. V Děčíně dnes veřejnosti představí hotovou lávku pro cyklisty a pěší přes Labe a Ploučnici. V Děčíně stála víc jak 120 milionů. V Rádku nad Nisou a v Chotyni na Liberecku si dneska, vlastně ode dneška, můžete poptávkovou dopravu vyžádat. Jmenuje se Tvůj bus Idol a provoz bude zatím zkušební. I dneska budeme slavit 50 let příběhů HKO České Středohoří. K tomu výročí je připravena výstava putovní a až do 18. května ode dneška bude v Lovosicích na Václavském náměstí. Ještě do půlky května pak můžete jít v Mostě na zimní stadion na veřejné bruslení. Májové bruslení je dneska od 17.45 do 19.15. A taky dnes se budeme věnovat hlavní události, tedy rozsáhlému lesnímu požáru v Českém Švýcarsku. Už za chvíli v našem vysílání přímo živě z místa, tak zůstaňte naladěni.
1: Český rozhlas Sever,

0: počasí.
1: Je 8:45, jaké je počasí na severu Čech, tak teploty od 10 do 14 stupňů Celsia, takže docela teplé ráno. Vidíme i drobné srážky, hlavně na hřebenech Krušných hor. Dneska bude víc oblačnosti, každopádně teploty 24 až 27 a během dne se mohou místy, hlavně na horách, objevit slabé přeháňky.
0: Český rozhlas Sever. Rád.

0: zpíval Richard Miller, vy posloucháte Český rozhlas Sever, já vám přeju dobré ráno. Společně s námi teď míříme do Českého Švýcarska. 400 hasičů tam dál bojují s lesním požárem. Ten les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou už vlastně od soboty odpoledne. Ten oheň zasáhl plochu zhruba 100 hektarů. Hasičům se zatím požár drží udržet pod kontrolou, takže se dál nerozšiřuje. A na místě máme také naší reportérku Janu Vitáskovou. Jano, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Sem na malé letiště u Chřibské po ránu přiletěly vrtulníky, které dnes budou schazovat vodní vaky a právě s tím začaly. Jako první byl policejní vrtulník. Kolem poledne mají dorazit ještě další posily ze Slovenska, tedy dva vrtulníky, které unesou velké vaky. Do každého se vejde až 3000 litrů vody. Pro srovnání, běžné vrtulníky schazují 900 litrů vody, takže to bude výrazná pomoc. Ve vzduchu by dnes mohlo být asi 7 vrtulníků. Vodu čerpají z velkých mobilních nádrží, které tady jsou na letišti na Travnaté ploše 2 a do nich vodu převážejí hasičské cisterny. Jsou tady samozřejmě hasiči, kteří střídají své kolegy z noční služby. Přijeli z celého Ústeckého kraje, ale i z dalších míst republiky.
0: Jak budou dneska tedy hasiči při hašení požáru postupovat?
1: Tím hlavním cílem je lokalizace požáru, řekl Českému rozhlasu generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Požár je teď asi na 95 hektarech lesa, většinou to jsou skalnaté a nepřístupné prostory se suchými stromy, které taky padají. Hasiči tu plochu rozdělili na 7 úseků menších rozsahů s cílem tedy dosáhnout dnes lokalizace. To znamená dostat požár plně pod kontrolu hasičů, zamezí se jeho šíření, není už plamené hoření, no a potom nastoupí dohašovací práce, dohledávání ohnisek, drony, které mají termokameru.
0: No my báječně slyšíme tu atmosféru na místě, vrtulníky, teď jeden zřejmě právě odletěl. Hasiči chrání před ohněm i domov se zvláštním režimem, mluvíme o Dolní Chřibské. Platí pořád ta informace, že ho není potřeba evakuovat?
1: Ano, tato informace platí, není to potřeba, tento úsek je totiž jednou z priorit hasičů. V domově jsou lidi s duševním postižením, jejich stěhování by tedy bylo velmi náročné. Jinak hasiči nabádají všechny v okolí k opatrnosti. Je tady značný pohyb těžké hasičské techniky a lidi mají dbát na svoji bezpečnost.
0: Říká Jana Vitásková, která společně s vrtulníkem je na místě přímo v areálu Českého Švýcarska na letišti v Chřibské a situaci bude přes den i dál sledovat. Jano, díky za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Půlka záreční a slza na Českém rozhlasu Sever. Teď už je tu se mnou kolega Zdeněk Lukesle a to znamená, že po deváté dáte řeč. Zdeňku, ahoj.
1: Ahoj, dneska budeme slavit 95. narozeniny Jiřiny Bohdalové. Setkal jsi se s ní někdy?
0: Ano.
1: Jo?
0: Setkal jsem se na nějaké, už nevím kde, na nějaké akci, kterou jsem moderoval, takže s Jiřinou, paní Jiřinu jsem se teda potkal.
1: Ano, a když se řekne jméno, jaká role tě napadne jako první?
0: Mě asi ucho.
1: Ucho?
0: Se musím přiznat. A samozřejmě teda televarieté. Bez toho by jako si člověk televarieté... Viděl jsi mimochodem televarieté bez Jiřiny Bohdalové?
1: Neviděl.
0: Existovalo.
1: Fakt?
0: Ty první díly ještě nemoderovala Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
1: Ano.
0: Myslím, že to moderovaly nějaké televizní hlasatelky.
1: Ano.
0: A bylo to jako reálné peklo teda.
1: Jo. A ty bys se chtěl dožít 95?
0: Ne. Ale gratuluju, samozřejmě. Gratuluju. Tak tedy o Jiřině Bohdalové budete mluvit v dnešním pořadu Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem. Teď už se loučí Petr Beran a zase zítra ráno naslyšenou.

Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: S hašením požáru v Českém Švýcarsku dnes pomůžou další dva vrtulníky ze Slovenska. Památník na Cínovci připomene cesty za svobodou. Peníze půjdou ze sbírky. Základní škola v Doksech na Českolipsku bude mít robotickou učebnu. Dnes čekáme zvětšenou oblačnost, kolem poledne ale i polojasno a teplotu do 27 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Kříženecká. Dobré začínající dopoledne. Požár v Národním parku České Švýcarsko se dál nerozšiřuje. Plně pod kontrolou by ho hasiči mohli mít už dnes. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Na místě jsou jednotky z 8 krajů. Zásah několika stovek hasičů komplikuje sucho, vítr a nepřístupný terén. S hašením dnes hasičům pomůžou další dva vrtulníky Black Hawk. Ty by podle Vlčka měly ze Slovenska dorazit kolem poledne.
2: Pro nás je důležité to, že jsou to těžké vrtulníky, které jsou schopny nést až 3000 litrů vody. To znamená, že bychom na místě měli dneska mít až, pokud to všechno dobře dopadne, až 5 takovýchto vrtulníků, což je velmi výrazná pomoc oproti těm malým, které mají jenom 900 litrů vody.
0: Poblíž požáru v Dolní Chřibské je domov se zvláštním režimem. Ten zatím podle Vlčka není potřeba evakuovat a jeho obyvatelé jsou v bezpečí. Památník Cest za svobodou bude protiváhou sochy pohraničníka se psem na Cínovci na Teplicku. Na svém pozemku památník postaví manželé Šavlovi, kteří vyhlásili sbírku. Z potřebných 200 tisíc korun zatím získali zhruba 130 tisíc. Pokračuje Anna Šavel.
3: Spolupracujeme s umělcem, který vlastně navrhnul tu podobu. On sám svoji práci do toho investuje bezplatně, je ochoten vlastně za cenu materiálu jenom ten památník vybudovat. Nicméně zatím ty finance, které máme vybrané, tak na to prostě nestačí.
0: Žáci základní školy v Doksech na Českolipsku se budou učit stavět roboty. Rada města schválila výstavbu odborné učebny robotiky za přibližně 2,5 milionu korun. Město zároveň požádalo o dotaci z programu místní akční skupiny Podralsko, která by měla pokrýt většinu nákladů. Čerpací stanice v Česku můžou dnes prodávat litr nafty maximálně za 44 korun a 55 haléřů. Nejvyšší přípustná cena benzínu je 43 korun a 89 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Další stropy rezort vyhlásí dnes. Vypočítává je podle nového mechanismu. Nově účtuje průměrnou cenu za poslední 3 dny. Předtím to bylo za jeden den.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme zvětšenou oblačnost, kolem poledne může být ale i polojasno. Výjimečně se objeví slabé přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia. V platnosti je také výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí 148 cm, průtok 107 metrů krychlových za sekundu, předpověď je 135 cm. Tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem je dnes 135 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: K nehodě 3 osobních aut došlo v Ústí nad Labem v části Všebořice v ulici Havířská. Projíždí se tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté, včera své 95. narozeniny oslavila Jiřina Budalová. V jaké roli jí máte nejradši? Viděli jste ji někdy na divadle, setkali jste se a co byste jí popřáli? Peťo, viděla jsi někdy paní Bohdalovou osobně?
5: Paní Bohdalovou osobně jsem bohužel neviděla.
4: Neviděla.
5: Nebyla jsem na žádném představení.
4: A když se řekne jí jméno, jaká role ti jako první naskočí?
5: Mě jako první naskočí role ze seriálu Přítelkyně z domu smutku.
4: To byla závažná, dramatická role. A co třeba Večerníčky?
5: Večerníčky samozřejmě, ty mě provázely trávili celé dětství a pak z těch veselých tak vzpomínám na ty různé silvestrovské scénky. To jasně. Se vždycky člověk zasmál.
4: Tak 95. narozeniny Jiřiny Bohdalové dneska slavíme. Po den později a vy volejte 475 212 212, co byste jí popřáli, v jaké roli si jí vážíte nejvíc. K tomu dáme písničky, které nestárnou, bude tu Karel Gott a teď už Iva Frilingová a Meky Žbirka.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: 100krát chválím čas, já bych řekl 95krát chválíme čas, protože jsme oslavili 95. narozeniny Jiřiny Bohdalové. Já paní Bohdalovou mám rád, nikdy jsem se s ní nepotkal, vlastně jen jednou na autogramiádě v obchodním domě v Praze, to byl nějaký rok 1990. Když vydala Kuchařku, tak jsem koupil mamce jako vánoční dárek, tak mi to podepsala, ale znám již televize. Vlastně víceméně myslím si, že dělala hodně pro český humor a myslím si, že hodně jsme se nasmáli jejím scénkám. Pojďme si jednu připomenout. Jiřina Bohdalová a Petr Nárožný.
1: Oskare, tak kde si mě vezmeš?
2: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale co pak mám čas?
1: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
2: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc nebo hezky.
1: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
2: Kdyby byla, to bych si tě hned vzal.
1: Tak bude, zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
2: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novým druhu nátěrových barev na kovy.
1: No tak se ty nátěrový barvy budou muset obejít bez tebe, no.
2: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš? Bude tam náš starý lidi z ministerstva a mám hlavní referát.
1: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
2: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
1: Dopředu už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
2: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
1: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
3: Jo, takhle. No. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout ale... a že pak nebude všecko tvoje.
1: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
3: Co to?
1: No, on byl vždycky gentleman, no.
3: Ale to není možné.
1: No je.
3: Ano, ano, no, vidíš. No. Já Kalábovi taky, já vždycky o něm jenom dobře, Jen si vzpomeň,
1: no. Právě.
3: To byl jedinej tvůj milenec, který já jsem měl rád.
1: No jo, no tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
3: Ano, ano, to bys nechtěla. Totiž já...
1: Já jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
3: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
1: mě
3: říkáš?
1: To nebaví.
3: Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, ale prosím, tak se všichni poste třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
1: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
3: Bětko, já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj, no. Jsem tvůj.
1: Pon Kaláb neumřel.
3: Já jsem tvůj, Bětoško, já jsem tvůj. Cože?
1: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
3: Ty mě jen tak zkoušíš.
1: No, už jsem tě vyzkoušela, jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
3: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
1: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.
0: Jiřina Bohdalová, ano, jméno, které zná úplně každý. Co byste jí popřáli, v jaké roli máte nejradši? Setkali jste se někdy? Volejte 475 212 212 nebo můžete napsat mail na dámereč@rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, 95. narozeniny Jiřiny Bohdalové slavíme. Já jsem se s ní paradoxně nikdy na žádné akci nesetkal, ani jsem ji nikdy neviděl třeba na divadle. Je mu to docela líto, protože má za sebou docela velká divadelní představení, ve kterých excelovala. Pojďme na první telefonát paní Iveta Skladna, hezký den, dobrý den.
1: Krásný den i vám přeji a všem posluchačům.
0: Dobrý den, tak zeptám se vás, když se řekne jméno Jiřina Bohdalová, jaká role vám naskočí jako první?
1: Fanny. Kromě večerníčku Fanny, kterou jsem hledala předevčírem, tuším, vždycky u toho pláču, u toho filmu, protože je úžasný.
0: Ano.
1: Samozřejmě těch rolí je nespočet. Ano. A já bych především chtěla ji vyzvihnout jako krásnou, obyčejnou ženu, kterou se setkávám v našem kadeřnictví na Praze 10, kam Jiřinka taky jezdí. A zná ji u můj vnuk 11letý, který když jsem s tím tam chodila na stříhání od jeho 3 let, tak ona tam se mna byla a čekala, byla na řadě a zeptala se mě, jestli může dát pusu, že roztomilý klouček a to. A věřte mi, on na ní vzpomíná s láskou. A když ji slyší její hlas, tak vždycky říká Jiřinka.
0: Krásný.
1: A já jsem se s ní naposledy setkala v prosinci. Úplně obyčejná dáma v tu chvíli, byste řekli, když tam přijdete, na něco nehraje, čte si, pak si se mnou i povídala a povídali jsme si právě o tom, že už ten humor vymizel. Vymizel a už to není slušný humor, už se mluví docela prostě v těch filmech a tak dále a prostě už to chybí, už to skomírá všechno, ale je to dáma s velkým D a přeju jí hlavně železné zdraví.
0: Dobře.
1: A dlouhá léta.
0: Díky moc za přání a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Mějte se krásně všichni. Krásný den, naschledanou.
0: Božena ze Žadce nám napsala s paní Bohdalovou a s její dcerou Simonou Stašovou jsem se setkala v loni v březnu na promoci, kde přebírali diplomy její a můj vnuk. Bylo to milé setkání a i jsme si popovídali, pokom ti vnuci jsou tak chytří a různé průpovídky. Byla jako vždy plná elánu a humoru. Popovídali jsme si i se Simonou Stašovou. Byl to pro mě také milý zážitek. Také jsem jí popřála hodně zdraví a tě stále tak veselá a báječná, jako byla ve všech jejich postavách, které hrála. Tak zavolejte i vy 475 212 212, v jaké roli máte nejradši paní Bohdalovou, jestli jste se někdy setkali a co byste jí popřáli. Můžete napsat e-mail na damereč@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radio Sever s vámi. Slavíme narozeniny 95. narozeniny Jiřiny Bohdalové. Před kamerou stála poprvé v 6 letech v roce 1937. Vidět jste ji později mohli i v divadle na Vinohradech nebo ve filmech Ucho či Světáci. Jiřina Bohdalová má za sebou desítky výrazných rolí na jevišti, ve filmu i v televizi. V neděli oslavila tato legendární česká herečka 95. narozeniny.
1: Teď jsem závist mocná a prachatá.
2: Prvního českého lva se Jiřina Bohdalová odnesla za roli závisti v pohádce Nesmrtelná teta. Dalšího pak získala za titulní roli slabomyslné Fanny ve stejnojmenném snímku z roku 1995.
3: Máš tady večeři, Fanny?
2: Jiřina Bohdalová excelovala v průběhu své zatím bezmála 90-leté kariéry v dramatech i komediích. Režisér Zdeněk Zelenka jí proto psal některé role přímo na míru.
4: A je to pro mě skvělá herečka, na kterou jsem napsal spoustu žánrově zcela rozdílných věcí, protože ona je jedna z mála, která ovládá hraní v různých žánrech. Jo. Já jsem si dělal dramatické věci, komediální, třeskutou komedii. Jediné, co jsme nedělali, bylo sci-fi, protože to oba nemáme rádi. Těch hlavních a titulních rolí máme 23, takže to je za náma hodně, no 23 rolí, kdo to kdy s ní udělal. No.
2: Spolupráce s Jiřinou Bohdalovou si váží i moderátor, textař a bavič Karel Šíp.
5: Je výjimečná všim, co reprezentuje, a já opravdu můžu děkovat tomu ze zhora, že mě umožnil spolupráci. To jsem nikdy jaksi nedoufal a od ní jsem se mimochodem taky hodně naučil, protože jsme spolu párkrát hráli a scénky a tak dále, takže jí nemůžete přát nic jiného, než pořád ten elán a tu svěžest, ať ti to pořád myslí a ať je přiměřeně zdravá tak, jak je hodně dlouho.
6: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla.
2: Naposledy se před kamerou objevila Jiřina Bohdalová před 2 lety ve filmu Svatá režiséra Jiřího Stracha. Teď ji ale můžete vidět i v narozeninovém speciálu pořadu Tobogán, který s ní natočil Český rozhlas Dvojka a který je k dispozici na rozhlasovém YouTube kanále. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Jiřinu Bohdalovou jsme si teď připomněli a já to nechám na vás, kdy jste se s paní Bohdalovou setkali, jestli jste se vůbec setkali, ale samozřejmě budu se vás ptát, jaká je její nejoblíbenější role pro vás, na kterou si hned vzpomenete. Volejte 475 212 212 Dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
7: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever, s vámi slavíme 95. narozeniny Jiřiny Bohdalové. Samozřejmě jako děti jsme ji milovali, když namluvala večerníčky. To prostě patřilo k našemu dětství. Křemílek, Bochomůrka, Rákosníček. A vlastně ve všech pohádkách, kde se objevila, tam jsem jí měl rád samozřejmě nejvíc v Nesmrtelné tetě. Pojďme na další telefonát. Paní Květa ze Šluknovského výběžku je na telefonu. Hezký den.
1: Já vás zdravím, já vám taky přeju hezký den.
0: Dobrý den.
1: Já nevím, co bych paní Jiřince ještě chtěla popřát. Toho je tolik, co by člověk chtěl rád říct, ale ona je živel, ona je prostě něco, co se tady jen tak nevidí. Já si říkám, chtěla bych se 95 let dožít v takovýmhle úžasným jaksi rozpoložením, jakým je ta tato dáma, tato prostě, jak říkáte, nesmrtelná teta. A právě říká vaše Jiřina, ano, ona je skutečně naše Jiřina, že?
0: Ano, ano.
1: Že to opravdu k tomu patří. Skutečně nám dala všechno, co ze sebe mohla dát a furt rozdává. I když už není zrovna někdy, jak se říká, dobrém jaksi rozpoložení. A ona to všechno dá, jak včera říkala Lucinka Bílá, která prostě řekla, že jak si vyndala kapačky a všechno možný a nenechala ty lidičky a prostě přišla, což je teda opravdu, no nevím, jak to říct, prostě to nemá chybu, to je prostě něco, co se jen tak nevidí. A já říkám, že, jak říkal pan Štefan Margita, přeju jí, aby si ještě zahrála nějakou krásnou roli, kterou by nás obohatila, ať už tedy jaksi komediální, protože ona je obojí, jak i prostě dramatický role umí sehrát to ucho, no to je prostě něco úžasného. A nebo teda tu nesmrtelnou tetu, jak jste sám řekl.
0: Ano, ano.
1: A i v té Fany, to prostě nemělo chybu. To jsem se tam i zasmála v některých jaksi v pasážích. Takže skutečně tahle dáma si zaslouží obrovitánský obdiv a skláním se až v zemi, protože opravdu to není nikdo, to řekl Aleš Cibulka, že nemá nikdo takovou herečku, jako je naše paní Jiřinka Bohdalová. Já jí přeju zdravíčko, štěstíčko, lásku, kterou teda má od nás a od rodiny, od každého. Nikdo bych řekla, že není člověka, který by ji nemiloval. Já ji miluju teda hodně. Dokonce, když jsou ty pořady Naše hobby, který teda uvádí někdy v těch ranních hodinách, mockrát jsem spálila cibulku na plotně, protože jsem si sedla a viděla jsem Jiřinku a tak říkám, co je na tom?
0: Je
1: nějaká spálená cibulka proti této dámě.
0: Dobře.
1: Moc jí přeju, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a pohody a klidu. Mějte se moc
0: taky,
1: hezky, pane Zeniška, děkuji pěkně, nashledanou.
0: Tak další přání pro paní Bohdalovou napsal nám Daniel na náš profil na Facebook. Paní Jiřině přeji hodně štěstí, zdraví, optimismu, přátel a rodinného štěstí. Nejraději mám v roli jich podvodnice Heleny ve smíchu. Smích se lepí na paty jako Božku ve Světácích. Ten Smích se lepí na paty jsem včera viděl a opravdu nádherný film. Tak zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč. Co byste popřáli paní Bohdalové?
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, slavíme 95. narozeniny Jiřiny Bohdalové, byl už zmíněn film Fanny, taky pěkný film. Mám rád samozřejmě televariety a všechny vtipné scénky třeba s panem Mančíkem nebo panem Šípem, nejradši ve scénce, kde soutěžila v Milionáři, nevěděla nic a přesto vyhrála. Pojďme na další telefonár, paní Jiřina z Litoměřici na telefonu, hezký den.
1: Krásný den vám i posluchačům.
0: Dobrý den, tak zeptám se vás, v jaké roli se vám paní Jiřina Bohdalová líbí nejvíc?
1: No, jelikož mám ráda naprosto stejně obě její polohy, jak komickou, tak tragickou, tak za komickou Světáky a ano. Za tragickou Každý milion dobrý, vřele doporučuji.
0: Každý milion.
1: A chtěla bych touto cestou paní Jiřince popřát opravdu pevné zdraví, a životní optimismus, ať si ponechává takový, jaký má i nadále. A potom mi poděkovat za ty hodiny a hodiny smíchu, kdy člověku nebylo úplně nejlépe. To, co dokázal pan God v hudbě, tak to ona dokáže ve svých rolích. Moc děkuji, paní Jiřinko, za všechny.
0: Ano, ještě se zeptám, měla jste tu možnost jí třeba vidět na divadle, setkat se s ní na besedě nebo vidět jí?
1: Ano, měla jsem tu čest vidět paní Jiřinko, je to již dávno, v Domě na nebesích, který je také filmovaný a úžasná zkušenost a záležitost.
0: Je, tak to jo. Tak díky moc za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Vy také, naschledanou.
0: Napsal Tonda, já ji miluji jako paní Fuxovou v Chalupářích a samozřejmě v Estrádách s panem Dvořákem. Dnes už Erci neumí udělat takovou zábavu, bohužel. Co popřát naší ikoně jen a jen zdraví. Všem, kdo ji kritizují, vzkazují, až uděláte to, co ona pro náš stát a nejen pro náš, ale i československý, tak můžete kritizovat. Jiřinko, krásné, moc krásné narozeniny. Volejte 475 212 212, dáme řeč, ještě jeden telefonát zvládneme.
2: Český rozhlas Sever. Rád.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Slavíme 95. narozeniny Jiřiny Bohdalové, že je oblíbená, o tom svědčí to, že se jí říká Jiřinka nebo familiérně Bohdalka. Popřál bych jí pevné zdraví a těšíme se na oslavu stovky. Pojďme na poslední telefonát. Paní Hana z Mostu je na telefonu. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak zeptám se, jaká role je pro vás ta role životní pro paní Bohdalovou?
2: Role. Paní přede mnou jmenovala film Každý milion dobrý. To je úplně nádherný, překrásný, tam teda zahrála hezké. Pak mám, miluju taky Fany, u toho teda taky, no u teď filmu brečí člověk, že jo. Tak hrála taky, myslím, Hvězda zvaná Peliněk.
1: Ano.
2: Myslím, taky hrála, to je teda srdcervoucí film taky. Ale taky nejvíc, a to si ráda pouštím, to byla scénka s Karlem Gottem, když on dělal toho, byl ten robot na ty písničky.
1: Ano, tak ano.
2: To bylo úplně nejlepší. Ale chtěla jsem taky říct, že jsem se s Jiřinou Bohdalou setkala, když nám bylo 17, jako nám holkám, byla na učňáku, přijela a vzpomínala tam, nebo řekla, že má dceru Simonku, že jí je zrovna taky 17 let, jako je nám. A představte si, když včera ta Simona řekla v televizi, že jí je 70, tak jsem úplně zůstala koukat, protože u sebe si to člověk nepřipouští.
1: Ale
2: mě tak zarazilo, že bylo, to je jako když to je včera, když ta Jiřinka byla u nás, tam Jiřina Bohdalová. Mám s ní fotku, mám ji ráda, miluju ji a chtěla bych jí teda popřát hodně, hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka a v nebíčku, i když jí to nebíčko ještě nepřeju, ať se setká s těma svýma, který hodně, hodně ona milovala.
1: Dobře, tak jo, díky za přání a mějte se hezky. Naschledanou. No a co ještě píšete na náš profil na Facebook, kde jsme jako Český rozhlas Sever. Jitka, já jí mám ráda, když hrála v pohádce o princezně, která ráčkovala. Hlavně namluvila ty pohádkové bytosti, křemílek a vochomůrka a rákosníček. Přeju paní Jiřině všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí. A paní Eva píše, v první řadě bych paní Bohdalové popřála hodně zdraví. Dále bych jí chtěla poděkovat za všechny nezapomenutelné role, které nám divákům předala. Jejich výčet ani není možné sem napsat. Moc si vážím a já moc děkuji za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Já jsem rád, že je tady se mnou milovník divadla Milan Král. Ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, hezké dopoledne.
0: Tak 95. narozeniny včera slavila Jiřina Bohdalová. Byl jsi pozván?
1: Nebyl jsem pozván. S Jiřinkou se neznáme, tedy se přiznám.
0: Znáte, nikdy jste se nezetkali?
1: Nesetkal, nepotkal jsem ji nikdy takhle pracovně, že bych s mikrofonem a tak, to se přiznám, že ne. No nicméně samozřejmě paní Bohdalové bych chtěl popřát k tomu velkému výročí všechno nejlepší, aby tady s náma byla ještě hodně dlouho, aby přinesla také spousta dalších zajímavých rolích, jak to dělává.
0: Ano, a když se řekne Jiřina Bohdalová její jméno, která role tě napadne jako první?
1: Asi nesmrtelná teta. Jsem na ty pohádky, pak to byla Fanny, myslím se to jmenovalo, jak hrála, taky teď si nejsem úplně jistý, tu postiženou s paní Jiráskovou, Dáma na kolejích,
0: taky.
1: A tak dále. No a ty si nemůžu vzpomenout, jak tam s paní Anžurovou a s Jiráskovou.
0: Světáci.
1: Krásný, taky byl film, taky výbor. Tam, ať si vzpomeneme na jakoukoliv roli, ona tam byla jedinečná.
0: No určitě. A když se, jako ona dělala hodně scénky, že on, ty silvestrovský, s kým jí to slušelo nejvíc? Slušelo jí to nejvíc s Karlem Šípem, s Menšíkem, nebo s Vladimírem Dvořákem?
1: Tak já jsem sledoval teda varieté, to si samozřejmě ještě pamatuju, jsem už taky trošku starší a tam asi mi zaujala nejvíc, asi s panem Dvořákem.
0: No my se budeme těšit na dopolední Express s Milanem Králem a zítra v pořadu Dáme řeč probereme květnové svatby, jestli jako ty svatby v květnu opravdu přinášejí neštěstí, jak je to u vás, kdy jste se vdávali a ženili vy.
2: Český rozhlas Sever.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Do zásahu se znovu zapojují vrtulníky. Radnice v Litvínově rozdá rodinám na zájmové kroužky dětí více než 1 milion korun formou poukázek. U Hrádku v Libereckém kraji dnes začíná fungovat poptávková veřejná doprava. Dnes čekáme zvětšenou oblačnost, kolem poledne i polojasno a teplotu do 27 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Kříženecká. Dobré dopoledne. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří pod 100 hektary. Ráno zasahovali na 95 hektarech. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. S hašením znovu pomáhají vrtulníky. Kolem poledne přiletí také dva ze Slovenska, řekla to mluvčí hasičů Lucie Vyškrabková. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne. Zasáhl zhruba 100 hektarů. V Litvínově se rozhodli rozdat mezi rodiny poukázky na úhradu až poloviny ceny za mimoškolní zájmové kroužky pro děti. Půjde o dětskou verzi systému Korenci, který se osvědčil v rámci podpory místních podnikatelů. Systém nabídne až 1200 dětí poukázky v hodnotě 1000 korun.
3: Rodiče se zaregistrují své dítě, dostanou opět virtuálních 1000 korun a budou moci zaplatit jakýkoliv kroužek či aktivitu mimoškolní toho dítěte, která má nějaký trvalější charakter, která není jednorázová.
1: Rodiče budou moct své děti do systému zaregistrovat od začátku srpna do konce října. Cestující v okolí Hrádku nad Nisou na Liberecku můžou ode dneška využívat poptávkovou dopravu. Takzvaný taxibus je zaveze do míst, kam potřebují, v čase, který si sami zvolí. Objednat si ho můžou přes aplikaci Tvůj bus nebo telefonicky na centrálním dispečinku Idol. Poptávková doprava bude jezdit v oblasti Václavic, Uhelné, Horního a Dolního Sedla a Chotyně. Provoz je zatím zkušební, říká jednatel krajské společnosti LK o to pospíšil.
4: Důvody jsou dva. Hlavním je, že ta oblast je přece taková složitější na identifikování těch přepravních potřeb. Očekáváme, že o to bude velký zájem. A tím druhým důvodem jsou uzavírky pozemní komunikací. To znamená, my se chystáme na nějakou optimalizaci, až skončí ty hlavní uzavírky v té oblasti, které přesáhnou i do příštího roku.
1: Elektronická evidence tržeb by se mohla vrátit od příštího roku. Vláda dnes projedná příslušný návrh zákona. Podle ministerstva financí má opatření omezit daňové úniky a zvýšit příjmy státu. Systém se má týkat obchodníků, restaurací i řemeslníků. Část živnostníků ale bude mít výjimku.
2: Počasí.
1: Dnes čekáme zvětšenou oblačnost, kolem poledne může být ale i polojasno. Výjimečně se objeví slabé přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia. V platnosti je také výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Ve Varnsdorfu na Děčínsku v ulici Karlova došlo ke srážce osobního auta s chodcem a tři osobní auta havarovala v Ústí nad Labem v ulici Havířská. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 10 hodin dopoledne, k tomu 4 minuty, je čas na dnešní dopolední expres, ze kterého vás výjimečně zdraví od mikrofonu Milan Král. Slavným Severočechem je dnes už za pár minut architekt a stavitel Antonio Octavio Brogio. V křížem krajem se vydáme na zámek Jezeří na Mostecko. Pozveme vás na akci ZUŠ Open, která v květnu probíhá po celé republice, a Babské rady se zaměří na nečistoty ve spárách mezi kachličkami. A k tomu si poslechneme opět písničky, které nestárnou. Tentokrát budou třeba od skupiny ABBA nebo Jany Kratochvílové. Teď na začátku hodiny ale připravená Leona Machálková.
2: Dopolední expres s Milanem Králem.

0: Slavná ABBA, jejich velký hit s názvem Mamma Mia nás brzy čeká slovenská kapela Elán. Máme 10 hodin a 12 minut a na Českém rozhlase Sever je čas na dalšího slavného Severočecha. A my se s Milanem Knotkem tentokrát budeme vracet na přelom 17. a 18. století. A i když to podle jména dnešního slavného Severočecha také nevypadá, jde o slavného litoměřického rodáka.
1: Slavní Severočeši.
2: Jedním z nejvýznamnějších architektů vrcholného baroka v severních Čechách byl Antonio Octavio Brogio. Narodil se v roce 1670 v Čížkovicích na Litoměřicku. Pocházel z italského rodu. Jeho otcem byl úspěšný stavitel a architekt Giulio Brogio, který na Litoměřicku dlouho působil. Syn Antonio Octavio později jeho firmu i klienty převzal. Stejně jako on výrazně ovlivnil podobu litoměřických ulic a dalších míst Ústeckého kraje. Brogio junior pracoval především pro jezuity, cisterciáky, dominikány a litoměřické biskupství. Jeho stavby se vyznačují dynamickými fasádami, výrazným členěním pilastry a důrazem na monumentalitu a sakrální symboliku. Mezi nejvýznamnější díla patří přestavba Oseckého kláštera, chrám Nejsvětější Trojice v Praze, kostel svatého Petra a Pavla v Duchcově, poutní areál v Horní Polici, kostel svaté Máří Magdalény v Mařinicích nebo přestavba zámku Dlaškovice. Brogiův otisk je také vidět na zámcích v Ploskovicích a Zákupech, dále na jezuitské koleji a několika kostelech v Litoměřicích. Ve své době byl Antonio Octavio Brogio jedním z nejváženějších a nejbohatších litoměřických měšťanů. Třikrát se oženil a měl 12 dětí. Zemřel v roce 1742.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: po uši.
1: Marka Ztraceného jste určitě poznali, to byl jeho hit s názvem Moje milá. Na Českém rozhlase Severo u vás i určitě doma v práci, prostě tam, kde jste je teď. 10 hodin a skoro 22 minut k tomu a my vyrazíme křížem krajem.
2: Křížem krajem.
1: Eva Bucharová se s průvodkyní zámku Jezeří Anou Krejčovou bavila o prohlídkových okruzích. Anna Krejčová nabízí kromě okruhu hlavního i další.
3: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
4: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
3: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak z popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si prohlížet výstavy, je to úplně na vás. A může se tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu. A veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
4: Jsme v květnu a zahrada na Jezeří v květnu, jak je krásná.
3: Nejhezčí je období, když kvetou azalky, to je ten květen, když kvetou azalky rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
4: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
3: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky i sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch Ervinic nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla taková největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera. Jezera a všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
4: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
3: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní pramen, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero z té dálky, to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
1: Říká průvodkyně zámku Jezeří Anna Krejčová.
2: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Skvělá Věra Špinarová, nech mě hádat. 10 hodin, přesně 33 minut a brzy bude pokračovat zpěvák Pavel Bobek. Kostel v Neratově, zámek ve Valticích nebo pražský Břevnovský klášter, ale i u nás na severu u Litvínovské Citadly nebo v Chlumci, i tam vystoupí děti ze základních uměleckých škol zapojených do festivalu ZUŠ Open. Projekt nadace Magdaleny Kožené začne v polovině května a během 3 týdnů nabídne stovky koncertů a vystoupení po celé republice.
1: V té době se hraju na fagot, hraju s dvouplátkovým souborem, který vede pan Františ. A asi už 3x jsem hrála na festivalu s dvouplátkovým souborem. A teď ten rok hraju i na koncertu těch rytířů talentů. To hraju v orchestru.
2: Říká 15-letá Magdalena, která se už 7 let věnuje hře na fagot.
1: Celku vlastně jsem vždycky měla trochu problémy s hraním před lidmi. A tohle je milé, že si zahraju před lidmi s někým, se kterým věřím, takže se nemusím tak moc bát. A je to vlastně fakt super, že si můžu zahrát s někým, kdo je profesionál, hraje ve filmu harmonie a dokážeme něco dát a poprostřečí mě dál.
2: Festival nabídne kolem 400 akcí po celé republice. Zahájí ho 13. května už tradiční benefiční koncert Rytíři talentu, který se letos poprvé uskuteční ve španělském sále Pražského hradu, pokračuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová.
3: Jeden z nejvýznamnějších momentů je provedení písně Benjamina Britna Hymn to the Virgin a kapela v provedení nevidomých dětí ve spolupráci s většinou dětmi ze ZUŠ Bonifantes a z Jablonce nad Nisou. Pro mě je absolutně zásadní to spojení spolupráce dětí s handicapem, s dětmi zdravými, většinovými. A ten přínos není jenom pro ty děti z minority, ale naopak pro nás, pro většinovou společnost.
2: Festival ZUŠ Open vznikl před 10 lety jako jednodenní happening. Od té doby se ho zúčastnili stovky tisíc žáků.
3: Před těmi 10 lety jsem jasně pocítila to, že mi to dává hluboký smysl. A teď vlastně stojím v čele fondu, který na straně jedné slaví 10 let. Na straně druhé ocitá se ve společenské situaci, kdy kultura je velmi křehká, je prostě v situaci, která ji ohrožuje. Mládež čelí celé řadě psychických problémů a těžkostem a právě zde já vnímám, že to všechno má obrovský význam a smysl.
2: Součástí festivalu bude i letos několik charitativních akcí.
3: Kromě Sdružení Neratov od počátku spolupracujeme s Charitou České republiky, pomáháme dívčí katolické střední škole, charitnímu dílu církve, budeme se těšit na nádherné ZUŠ Open, pomáhá na Zelené hoře v krásném prostoru kostela svatého Jana Nepomuckého.
2: Doplňuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová. Festival ZUŠ Open potrvá do 1. června a právě na Den dětí ho uzavře celodenní program ve Valštejnské zahradě v Praze. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Dopolední Express Českého rozhlasu Sever.

0: Jana Kratochvílová, posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever a za malou chvíli nás čeká třeba zpěvačka Roberta Fleck. Naše dnešní babské rady vám teď pomohou s čištěním spár mezi kachličkami. Do boje za krásnější koupelnu nasadí bílý ocet, jedlou sodu i třeba peroxid vodíku.
1: Babské rady.
2: U klasických dlaždiček v koupelně často tmavnou spáry. Pomocí splísní nebo špínou v nich dokáže bílý ocet. Zatočí i s odolnější nečistotou a navíc obklady i perfektně naleští. Přidat si do něj můžete i oblíbenou kapku esenciálního oleje. Celá koupelna bude příjemně vonět. Pokud vás trápí vodní kámen, pomůže kyselina citronová. Funguje také pasta z jedlé sody a vody, kterou nanesete na spáry. Necháte 30 minut působit a poté pečlivě vydrhnete kartáčkem. Pokud vytoužené vybělení spár nezvládne jen jedlá soda, přidejte účinný peroxid vodíku. Tihle pomocníci usnadní úklid celé domácnosti, nejenom spár v koupelně a kuchyni. Dobré je připomenout i prevenci. Spáry pravidelně otírejte, aby se na nich neusazoval mýdlový povlak. Větrejte a používejte při vaření digestoř. Zamezíte tím dlouhodobému působení vlhkosti, které podporuje tvorbu plísní.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

0: Mandražejch, šrouby a matice, 10 hodin skoro 52 minut pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Naproti mě sedí Slavka Brádlová a vy už víte, že nás čekají pravidelné kulturní typy. Slavko, vítej.
1: Hezký den tobě i posluchačům, tak já začnu v Lovosicích na Václavském tamním náměstí. Po celý den už je tam k vidění putovní výstava 50 let příběhu chráněné krajinné oblasti České Středohoří. Je to výstava putovní, začínala v Mostě, teď se tak hezky bude dál stěhovat po Ústeckém kraji. No a v těch Lovosicích bude do 18. května a pak se přestěhuje na zámek Děčín, respektive do tamních jižních zahrad. Tak, pak bych přidala pozvánku do Budyně na Dohří, do tamní synagogy, na dvě věci zároveň. V 17.45 to bude vernisáž prací Miroslava Vavřína Mezi životem a smrtí, mezi světlem a tmou. Je to cyklus, který vznikal téměř dva roky a představuje autorovo vyrovnání se s osudem jeho rodiny během druhé světové války. No a na tu vernisáž naváže koncert, bude to také v té budyňské synagoze, hrát bude Prák klezmerim a řekla bych jenom tak na vysvětlenou klezmer, že je to tradiční hudba aškenázských Židů. Moc dobře se to poslouchá. Tak další pozvánka by nás mohla zavést třeba do dětského oddělení knihovny Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. To dětské oddělení je v ulici Winstona Churchilla a dneska od 16 hodin tam bude taková interaktivní beseda s autorkou knihy Daniela. A je to příběh o Ele, která se ocitá v pohraničí a potkává záhadného Daniela. Víc prozrazovat nebudu, víc vám řekne sama autorka Nikola Hyklová v knihovně Ústeckého kraje v dětském oddělení od 16 hodin.
0: Slavko, děkuji za tipy. U nás teď pokračují Brontosauři, Šafrán. Stále hezké dopoledne, naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Vražda staré paní z malého domku na okraji vsi. Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Zapravdu se platí. Premiéra filmu podle skutečných událostí Spravedlnost pro mou dceru. A ČT Art uvádí v premiéře mix děl slavného barokního skladatele v podání známého francouzského souboru. Ensemble korespondance Jean-Baptiste Lily na Pražském jaru 2025. Pondělní večer s Českou televizí.
1: V neděli 17. května od 10 hodin pořádá památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v České republice a Terezínskou iniciativou hlavní vzpomínkovou akci Terezínskou tryznu. Akce se koná na Terezínském národním hřbitově před malou pevností u příležitosti 81. výročí osvobození. Zveme všechny, kterým není lhostejná naše historie. Vstupné do všech objektů památníku Terezín je po celý den zdarma.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Mezi Lovosicemi a Horním nádražím v Litoměřicích dnes nejezdí vlaky. Lávka pro pěší a cyklisty v Děčíně začne sloužit veřejnosti. Její vybudování vyšlo na víc než 120 milionů korun. Pro europoslankyni Janu Naďovou z hnutí ANO navrhuje státní zástupce v části kauzy Čapí hnízdo 5letou podmínku. Dnes čekáme zvětšenou oblačnost, kolem poledne i polojasno a teplotu do 27 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Kříženecká. Dobré dopoledne. Na části trati z Ústí nad Labem do Žatce dnes nejezdí vlaky, nahradili je mikrobusy. A to konkrétně v úseku Lovosice, Litoměřice, Horní nádraží. Oznámili to České dráhy.
4: Důvodem výluky je oprava železničního přejezdu v Masarykově ulici v Litoměřicích. Podle železničářů jde o závadu na kolejích. Řidiči budou muset využít objízdnou trasu přes Štursovu, Kamíckou, 28. října a Plešiveckou. Omezení potrvá do 5 večer. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
3: Lidé budou moct začít využívat novou cyklistickou a pěší lávku přes Labe v Děčíně. Její vybudování stálo víc než 120 milionů korun. Městu se podařilo na její stavbu získat dotaci 43 milionů.
5: Díky lávce by se měl snížit počet cyklistů na Tyršově mostě i Labském nábřeží, což přispěje ke sklidnění dopravy. Lávka zavěšená z boku na kamenném železničním mostu by měla začít sloužit veřejnosti v pondělí odpoledne. Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila už stavební firma potřebuje dokončit drobnosti, například výsadbu. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
3: Na provoz potravinové banky Libereckého kraje přispěje město Liberec 400 tisíc korun, schválili to zastupitelé. Banka poskytuje potravinovou pomoc lidem v nouzi. V kraji spolupracuje se zhruba 60 organizacemi. Zásoby potravin získává například při potravinových sbírkách. Při té poslední 25. dubna lidé v Libereckém kraji darovali 27,5 tuny potravin. Do zítřka je možné přispět ještě v online sbírce. Státní zástupce navrhl v části kauzy Čapí hnízdo pro europoslankyni Janu Naďovou z hnutí ANO 5letou podmínku. Navrhuje taky peněžitý trest 500 tisíc korun. Naďová se měla podle obžaloby dopustit dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Závěrečnou řeč pronáší dnes i advokát Naďové Josef Bartoníček. Požaduje zproštění obžaloby. Nesouhlasí taky s výrokem vrchního soudu. Nebyl podle něj zákonný.
2: Počasí.
3: Dnes čekáme zvětšenou oblačnost, kolem poledne může být ale i polojasno. Výjimečně se také objeví slabé přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požáru.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na dálnici D8 na 56,5 kilometru u Prackovic nad Labem stojí ve směru na Ústí nad Labem porouchané auto. A v Teplicích je ode dneška uzavřená ulice Duchcovská. Probíhají tam totiž stavební práce. Jeďte opatrně a nadále vám přejeme šťastnou cestu a také příjemný poslech.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pondělní dopolední expres Českého rozhlasu Sever pokračuje a v této hodině je čas na našeho pravidelného hosta. Květnové svátky lidé využívají už k prvním dovoleným. Jak je to se stornováním zájezdu? Pokud v místě řádí nějaká živelná katastrofa, například požár, může se cestovní kancelář vymluvit na vyšší moc a nepřevzít odpovědnost za zkažený zájezd? Jak si vybrat dobré cestovní pojištění a na co si při sjednávání dát pozor? O tom si bude s Tomášem Smolíkem zde a S pojišťovny právní ochrany povídat Slávka Brádlová.
2: Dopolední expres s Milanem Králem.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Severa, je tady zase čas vyhrazený našemu hostovi. Dnes je tím hostem Tomáš Smolík z DAS Pojišťovny právní ochrany. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: No, povídat si budeme o tom, jak řadě lidí dovolenou zkazily požáry třeba na řeckém ostrově Rodos. A také, co s tím tedy klient cestovní kanceláře může udělat. Jestli může zájezd stornovat, jestli může žádat nějakou náhradu. Tak jak je to se storným zájezdu, pokud v místě, kde je nějaká ta katastrofa živelná, vrátí nám cestovní kancelář všechny peníze?
2: Nejprve se tak nějak ukotvíme, teď se volím o situaci, kde ještě nejsme na dovolené a máme tam odjet. Tak a pak jde přesně o to, zda v tom místě, kam jedeme, nebo v jeho bezprostředním okolí, tam jsou právě nějaké ty mimořádné okolnosti, které mají významný dopad právě na ten pobyt. V tom případě je nárok toho klienta na odstoupení od smlouvy, a to bez zaplacení pojistného. A to je nutno odlišovat od situace, kdy máme jet někam, kde tady to neplatí. To znamená, není tam ta mimořádná situace v tom místě nebo bezprostředním okolí, tak tam jako tady to automatické právo na odstoupení bez nároku na odstupné pro cestovní kanceláři v tomto případě neplatí. Že tady ty dvě situace je nutné odlišovat.
1: Ta situace ale konkrétně právě na tom ostrově Rodos byla komplikovaná v tom, že ten požár se šířil nekontrolovaně velmi rychle, takže ta situace se měnila, neřeknu ze dne na den, ale z minuty na minutu. Takže tam asi i nějaká oficiální místa, pokud vydala nějaké varování a konkrétní seznam těch rizikových míst.
2: Tak pokud začnu od konce, ano, Ministerstvo zahraničních věcí celkem standardně uveřejňuje všechny možné mimořádné okolnosti pro různá místa na světě. Typické prostě čeští občané se podle toho nějakým způsobem mohli orientovat. To znamená, i v tomto případě, kdy se zahraničí uveřejnilo ty informace tak, jak je mělo pravděpodobně od řecké strany, jaká je ta situace na ostrově Rhodos. Jednak, že tam samozřejmě hoří, v jakých oblastech tam hoří, případně jaká je predikce, jako kde asi bude hořit, kam se ten požár bude šířit. A to je určitě celkem jakoby jasná indikace pro ta místa, kde právě ta mimořádná situace platí. Pak je samozřejmě druhá věc i, že ta sama cestovka si to musí nějakým způsobem vyhodnotit. I ta okolnost, která dá se říct do toho podnikání patří, tak si tady ta rizika musí vyhodnotit, zda zkrátka bude riskovat, že tam vyšle ty své klienty a pak je hned bude muset zase transportovat zpátky, takže to je v podstatě částečně její riziko, aby si sama vyhodnotila, zda má cenu riskovat tam ty klienty posílat, anebo naopak akceptovat, že tam je takovéto riziko, že radši ty smlouvy bude stornovat a vracet tu cenu toho zájezdu.
1: Tady právě ta situace ukázala různé přístupy různých cestovních kanceláří, protože některé kanceláře ty klienty tam posílali dál, jiné jim nabízely změnu místa nebo termínu, což asi pro toho klienta bylo příjemnější než riziko.
2: Určitě, také se samozřejmě zavnímal, že ty přístupy byly odlišné. Ono asi nejpodstatnější samozřejmě bylo ty informace poskytovat. Beru, že pro všechny ta situace byla složitá, ale prostě cestovní kancelář je podnikatel, kdežto ten jejich klient je v uvozovkách obyčejný spotřebitel a ten prostě nemá takovou šíři informací k dispozici, aby to správně vyhodnotil. To je právě na té cestovní kanceláři. A ta by k tomu právě měla přistupovat tím způsobem, který jsem zmínil jakoby před chvílí, vyhodnotit si ta rizika a pak adekvátně tím klientům nabízet buď to zrušení toho zájezdu, nebo jinou lokaci pro ten zájezd, nebo jiný termín a nějakým způsobem se s nimi dohadovat. Zase ale právě samozřejmě s ohledem na to, zda mají jet do té zasažené nebo nezasažené oblasti. Jako. A k tomu se prostě musí adekvátně postavit a říkám primárně informovat ty klienty.
1: Takže klient má sice právo odmítnout vyjet do místa, kde by se cítil ohrožený, ale s tou náhradou to už bude složitější otázka.
2: Tam je podstatné pro to odlišení a není to samozřejmě jasně zjistitelné v každou minutu, v každou hodinu. Je tam ta otázka, zda tam na tom místě či bezprostředním okolí je nějaká ta mimořádná událost. Potom zkrátka platí to pravidlo, že může ten klient odstoupit bez dalšího a ta cestovní kancelář nemá právo ani na žádné odstupné. V tomhle případě jako je to jasné. Tam u těch jiných případů, tam už samozřejmě záleží, jako zda ta cestovní kancelář rovnou přistoupí k nějaké té preventivní operaci, že změní ten zájezd nebo termín zájezdu nebo něco takového.
1: Zkrátka situace je to velmi nemilá, neškolí, někdy i nebezpečná. No a my po písničce budeme v tématu pokračovat.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever je Tomáš Smolík z DAS pojišťovny právní ochrany. No a probíráme opravdu nepříjemné téma, co dělat, jak se zachovat, když nás na nějakém tom dovolenkovém pobytu ohrozí živelná katastrofa, požár, záplavy, cokoliv. A co s tím může dělat klient a co pro klienta může udělat cestovní kancelář? Může ta cestovní kancelář, jak už jsme se zmínili, nabídnout jiný termín, jiné místo? Může nabídnout třeba něco, čemu se říká voucher a klient si potom rozhodne, kdy ho využije?
2: Pokud jsme stále v té situaci, že teď teprve máme odjet, tak se zase musím vrátit jakoby k těm dvou odlišným situacím. Zkrátka pakliže tam je ten odjezd do místa, kde je ta mimořádná situace, tak klient může bez dalšího odstoupit od smlouvy. To znamená, že mu ta cestovní kancelář je povinna vrátit ty peníze a nesmí po něm chtít žádné odstupné, na které by jinak měla nárok. Oproti tomu, pokud budeme v té situaci, kde to není to přímo to místo, kde je požár, povodeň a tak podobně, tak tam už je to na dohodě mezi klientem a tou cestovní kanceláří a tam už samozřejmě mohou přicházet v úvahu nejrůznější záležitosti, jinými slovy, tam to není nárokové ze zákona nebo něco takového, a tam už je to o té dohodě mezi cestovní kanceláří a klientem.
1: No, může se třeba právě ta cestovní kancelář tak trochu vymlouvat na přírodní katastrofu. Je to vyšší moc a tím pádem cestovní kancelář není zodpovědná za zkaženou dovolenou.
2: Tady, když se zmínil ten termín zkažená dovolená, to zase je nutné odlišit. Zase bavíme o tom, že teprve máme odletět, a nebo že už jsme na dovolené. Uzavřeme tu oblast toho, že se tam má odjet, a podívejme se na tu situaci, kdy už jsme na té dovolené a tam nás to postihne. A tam jde o to, že tam už zkrátka jakýkoliv diskomfort pro toho klienta se musí odstěhovat z toho hotelu, přesunout je nikam jinam, má tam jinou kvalitu nebo něco takového, to už je standardní vada zájezdu a na to musí ta cestovní kancelář nějakým způsobem reagovat. Ano, je tam sice nějaký požár nebo něco takového, ale stále se jedná o to, že ten klient té cestovní kanceláře má tu speciální ochranu pro tyto situace. To je zkrátka vada zájezdu, což pochopitelně tomu klientovi se nebude líbit, uplatnit tou cestovní kanceláře, a ta cestovní kancelář to musí řešit jako jakoukoliv jinou běžnou vadu zájezdu. Pokud třeba odhlédneme od toho požáru, že je vytopený pokoj, zase je to nějaká vada zájezdu, co ta cestovní kancelář musí řešit, a v případě toho přestěhování se z důvodu požáru je to stále to samé. Tam ten klient je na nějakém tom zájezdu a ta cestovní kancelář se musí mu snažit mu poskytnout nějakou adekvátní náhradu. Dá se říct, že jediná věc, která tam jako hraje roli pro tu cestovní kancelář, tak je to skutečně, že ten požár je mimořádnou událostí, a pak se jedná o to, že po té cestovní kanceláři, pakliže ona se skutečně dělá všechno, co může, nemůžeme z důvodu té mimořádné události nárokovat nějakou náhradu škody. To je jediná jakoby taková výjimka.
1: No a já si myslím, že přichází chvíle na to, abychom se podívali na pojištění, ať už vzhledem k cestovním kancelářím nebo vzhledem ke klientovi.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: My s dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever, s Tomášem Smolíkem z DAS pojišťovny právní ochrany, probíráme to, co může dělat cestovní kancelář, případně co by měla dělat a co by měl nebo může dělat klient. Tak pojďme teď k tomu pojištění. Pokud vím, tak dneska je celkem obvyklé, že součástí těch zájezdů je i jakási pojistná smlouva. Otázka je, jestli je lepší mít smlouvu pojistnou uzavřenou přes tu cestovní kancelář, anebo zvolit pojišťovnu klasického typu.
2: Spíš je nutné říct, že v každém případě by si ten klient měl řádně prostudovat to pojištění, které je mu nabízeno, a je jedno, jestli mu nabízeno v prostřednictvím té cestovní kanceláře, nebo zkrátka pořadatel toho zájezdu, anebo standardně pojišťovnou. Je nutné vždycky zohlednit, jako jaký typ dovolené ten klient tam chce mít. Pokud klient chce mít, řekněme, nějakou rizikovější dovolenou, chce provozovat nějaké adrenalinové sporty, les po horách nebo něco takového, tak na tyto věci se standardně to cestovní pojištění nevztahuje, tak je potřeba na to myslet a přisjednat si krytí těchto specifických záležitostí. Říkám, platí to pořádně si prostudovat, co bude tím pojištěním kryto, ať už si to sjednáváme jedním nebo druhým způsobem.
1: Ale pojistit se vlastně může i cestovní kancelář, ale nevím, jestli se může pojistit pro riziko požáru nebo nějaké živelné katastrofy v místě, kam ty zájezdy pořádá.
2: Upřímně také nevím, jestli něco takového ty cestovní kanceláře řeší. Oni musí mít to pojištění takzvané proti úpadku, to povinné pojištění, a jak už jsme zmínili, jako to, že tam jsou nějaká rizika spojená jakoby s pořádáním těchto zájezdů, to už je prostě celkem realita a záleží, jak se k tomu ta cestovní kancelář postaví a jakým způsobem ta rizika si pokrývá.
1: Řekla bych, že tedy do příprav těch jakýchkoliv zájezdů už by mělo standardně patřit i to, aby si klient, ten, kdo chce vycestovat, tak trošku prostudoval nabídky jednotlivých pojišťoven, aby rozkryl i ta malá písmenka, jak se říká, co všechno vlastně mu daný typ pojištění poskytuje nebo může poskytnout.
2: Určitě to platí v každém případě, protože zkrátka na trhu je konkurence a to znamená, že ty jednotlivé pojišťovny se snaží zviditelnit jedna vůči druhé, takže je určitě dobré sledovat, jako jaké krytí poskytuje jaká pojišťovna v případě jakého produktu, a znovu říkáme, vždy zohlednit i ty vaše konkrétní potřeby, zda jedete sami, jedete na hory nebo budete jenom na pláži, jako to jsou různá rizika, která je potřeba pokrýt, a to je potřeba zohlednit při tom, když to pojištění vybíráme.
1: Tak řekla bych, že na pláži zase těch rizik nehrozí tolik, snad jenom šlápnutí na ježka. Ale to by asi to pojištění také nekrylo, protože tam člověk má dávat pozor.
2: Standardní součástí každého cestovního pojištění je krytí nejrůznějších úrazů nebo léčebních výloh. A zase mohly by tam samozřejmě být nějaké různé výjimky, ale tady to nějaké zranění by mohlo být celkem standardně kryto.
1: Po písničce se ještě podíváme na to, na co vlastně klient má nárok od pojišťovny, pokud ten zájezd pojištěný je.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Český rozhlas Sever a dnešní host ve vysílání Tomáš Smolík z DAS pojišťovny právní ochrany. Tak pojďme se teď podívat na to, na co má vlastně klient právo, pokud má ten svůj zájezd, ten pobyt pojištěný. Ať už přes cestovní kancelář a nebo v nějaké pojišťovně.
2: Jednak si teda řekněme, že to je takzvané cestovní pojištění a pokrývá rizika, která souvisejí s tou cestou. Mohou to být nejrůznější rizika. Nejčastější je riziko nějakého úrazu či nemoci, ke kterému může prostě během toho pobytu dojít. Což znamená, že ať už jde o nějaký úraz nebo nějakou momentální indispozici, tam jde o to, že to cestovní pojištění vám má zajistit to, abyste mohli si vyhledat nějakou službu nějakého lékaře, což samozřejmě v cizině může být problém, že nevíte, kde ten lékař je, nedobíte se jazykem. A právě tady ty situace to cestovní pojištění pokrývá, že si zavoláte nějakou asistenční linku, tam vám dají všechny ty informace, kde je nějaký nejbližší lékař, který by měl řešit tu vaši konkrétní situaci, případně vám pomůžou i s tlumočením vůči tomu lékaři, jasně vám řeknou, jako co je kryto, jaké náklady u toho lékaře a tak podobně. Takže to je jedna stránka té věci. Pak záleží, jako jestli máte pojištěny například i zavazadla proti nějaké ztrátě nebo poškození. Standardní součástí toho cestovního pojištění bývá jaké pojištění vaší odpovědnosti, protože zejména pokud například cestujete s dětmi, tam přece jenom to riziko, že něco rozbijete, může být poměrně vyšší, takže i na tyto situace to cestovní pojištění standardně míří.
1: Když tu pojistku uzavírá, tak na co by si člověk, který v tom oboru není zběhlý, na co by si měl dát pozor?
2: Už jsme to tak nějak naznačili, tak si to shrňme, že jedna věc je, že si musí sám zhodnotit, jaká rizika v podstatě může očekávat na té dovolené podle toho, jaký typ dovolený chce absolvovat, typicky s kým ho chce absolvovat. Takže tato rizika primárně pokrý, to znamená dívat se na to, zda například lezení po horách je kryto tou pojistkou, zda tam je dostatečně kryta odpovědnost za škodu, typicky pokud pojedeme s těmi dětmi. Takže to jsou takové ty základní věci, na které by se každý měl dívat vůči tomu, co on očekává, že by se mu mohlo stát, tak aby to pojištění tyto situace krylo.
1: Vzpomínám na jednu takovou chytrou větičku, nevím, jestli vymyslel někdo z pojišťovací agentury, ale bylo to tak, platím pojistku, aby se mi nic nestalo. Nelituji tedy těch vynaložených peněz, protože když nebudu čerpat pojištění, znamená to, že se mi nic nepříjemného nepřihodilo a jsem zabezpečen.
2: Spíš by se to asi měl upravit ve stylu mám pojistku, abych nemusel nic řešit, když se mi něco stane. To by asi bylo přesnější.
1: Dobře, tak vy jste odborník, tak samozřejmě dáme na vás. No ale ještě jsme tak trošku pominuli kategorii lidí, cestovatelů, kteří se vypraví do toho světa na vlastní pěst, bez nějakého zázemí cestovní kanceláře. Ať už jsou to baťuškáři nebo milionáři, ale v každém případě cestují si sami za sebe, takže tam asi to pojištění je na místě také?
2: Tam to pojištění je na místě také, proto pojištění nehraje až tak velkou roli, jakým způsobem cestujete, zda na vlastní pěst, nebo máte organizovaný zájezd, nebo zda máte jenom zařízenou dopravu a zbytek si budete řešit na místě a tak podobně. To není jiným slovy podstatné až pro to pojištění, protože tam si zase pokryjete ta rizika, která potřebujete. Ale podstatný rozdíl je v té situaci, kdy jste na té dovolené a právě dojde k nějaké nepříjemné situaci. To, jak jsme si řekli předtím, když zkrátka máte ten zájezd a dojde tam k nějakému problému,

0: Jinými slovy, všechno na vlastní pěst.
1: Zkrátka na vlastní pěst od A až do Z. Takové bylo dnešní povídání s hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever, s Tomášem Smolíkem z DAS pojišťovny právní ochrany. Díky za váš čas, za užitečné rady a popřejme si navzájem a zejména posluchačům, ať nemusejí nic řešit.
0: Přesně tak, to přeji všem posluchačům krásnou dovolenou.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, tentokrát to byl Michal Tučný, Boty z kůže toulavých psů. Na hodinách teď máme 11 hodin a 39 minut a dnes odpoledne po 13. hodině vysíláme pravidelný pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, bývalý fotbalový brankář a v současné době trenér Petr Kouba. Dozvíme se například i to, jestli můžeme v současné době pochlubit talentovanými brankáři.
1: Zatím ano. Říkám zatím, protože člověk nikdy neví, ale ten post brankářský je u nás zaprvé zajímavý, co se týče těch mladých hráčů, chtějí do branky, rádi chytají a rádi se stávají brankáři, to je důležitý, že ten zájem je. A pak si myslím, že je tady vlastně taková tradice dobrá v tom, že umíme ty brankáře vlastně vychovávat, předávat ty zkušenosti, vždycky to tady bylo. A je to vlastně takový náš brand, je to taková naše značka v té Evropě, v tom světě, že svět ví, že se tady umějí, jak říkal trenér Caplát, vyrobit ty brankáři.
0: Celý rozhovor s trenérem Petrem Koubou si poslechněte dnes ve vysílání Českého rozhlasu Sever po 13. hodině a my už teď pokračujeme s klasikou, čeká nás skupina Beatles. Stále hezké dopoledne.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kabát, jejich slavná pohoda, 11 hodin 47 minut, za necelých 13 minut tedy tady máme 12. pravé poledne, čas na oběd, tak vám k němu přeji dobrou chuť. No a nás před koncem dnešního dopoledního expresu čeká další recept Slávky Brádlové. Dokážete si představit kombinaci těstovin a datlí, tak Slávka vás teď přesvědčí o tom, že to může být zajímavé.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Tento týden rozhlasového vaření začneme na sladko těstovinami zapečenými s datlemi. No a když použijete bezlepkové těstoviny, tak si pochutná i celiak. Tak budeme tedy pracovat s těmi bezlepkovými těstovinami. Připravíme 2 porce kukuřičných těstovin, 2 menší jablka, hrst datlí, hrstku vlašských ořechů, 2 vajíčka, 2 lžíce mléka a 1 lžíci zakysané smetany. Taky budeme potřebovat skořici a trochu cukru nebo 1 skořicový cukr, máslo a sůl. Těstoviny uvaříme v osolené vodě podle návodu a ocedíme. Pekáček nebo zapékací mísu vymažeme máslem, jablka oloupeme a drobně nakrájíme, ořechy nasekáme, datle opláchneme, osušíme a také nakrájíme na kousky. Do vymazaného pekáčku dáme asi tak 2/3 uvařených těstovin, na ně rozprostřeme jablka, ořechy a datle, poprášíme s kořicí a pocukrujeme, anebo poprášíme s kořicovým cukrem, záleží na tom, jak sladké jídlo chcete mít. Zakryjeme zbylými těstovinami a dáme do předehřáté trouby zapéci. Pak zalijeme vejci rozkvedlanými se zakysanou smetanou a mlékem a dopečeme.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Marie Rotrová, její hvězda Supernova, dnešní dopolední Express Českého rozhlasu Sever je u konce. Vás po 12. hodině samozřejmě po pravém poledni čekají oblíbené písničky na přání. Já jsem ještě nestihl popřát k dnešnímu svátku, a to Květoslavovi, tak přejeme všechno nejlepší. Je tady Lucie Bílá a mě tady ve studiu za malou chvíli vystřídá kolegyně Renáta Filipy. A já se budu těšit na slyšenou opět ve 14 hodin.
1: Dopolední Express Českého rozhlasu Sever.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Požár v Českém Švýcarsku se dál nešíří, hasiči ho dnes chtějí dostat pod kontrolu. Na základní škole Přemyslovců v Lounech pokračují v přístavbě nových učeben. Vláda bude projednávat novou elektronickou evidenci tržeb. Do večera oblačno až polojasno, teploty do 27 stupňů, stále platí varování před požáry. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Hasiči se dál snaží dostat pod kontrolu rozsáhlý lesní požár v Českém Švýcarsku. Od soboty zasáhl zhruba 100 hektarů lesa u Rynartic na Děčínsku. S hašením pomáhá na místě několik vrtulníků, které startují z letiště v Chřibské. Na místě je naše redaktorka Jana Vitásková.
3: V těchto chvílích se čeká přílet dvou vrtulníků ze Slovenska. Připojí se k dosavadním 6 strojům, které schazují vodu už přes 3 hodiny. Slovenské vrtulníky po příletu nejdřív dosednou a domluví se s místním koordinátorem letecké služby, taky připevní vodní vak, který pojme přes 3000 litrů vody. Hasiči chtějí dnes požár lokalizovat. Místo zásahu rozdělili na 7 menších úseků, aby byl postup rychlejší. Na místě už jsou vyšetřovatelé. Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček předběžně nevyloučil jako příčinu nedbalost. Podle něj jsou rizikové dva lesní úseky poblíž domova pro lidi s duševním onemocněním. Potoky, ten je ale mimo nebezpečí. Z Chřibské Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: A hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko budeme ve zpravodajství dál sledovat. V Lounech pokračuje přístavba nových učeben na základní škole Přemyslovců. Město za ní zaplatí zhruba 92 milionů korun a chce na ní získat státní dotaci. Hotovo má být do začátku nového školního roku. Jak řekl starosta Milan Richtařík, ano, jedná se o stavbu nových učeben, včetně nadzemních. Součástí zakázky je také oprava tělocvičny a opravy toalet a umýváren u venkovního sportoviště. Nový pumptrack otevře ve čtvrtek vedení Studence na Semilsku. Jak řekl tamní nezávislý starosta Tomáš Chrtek, sportoviště u areálu základní a mateřské školy má betonový povrch a jeho vybudování stálo více než 3,5 milionu korun. Vláda dnes projedná návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. Ta by se měla vrátit od příštího roku. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO má být takzvaná EET 2.0 jednodušší a míň administrativně náročná. Má přinést do rozpočtu přes 14 miliard korun ročně. Opozice tyto odhady spochybňuje a považuje je za nadhodnocené. Elektronickou evidenci tržeb podporuje i generální finanční ředitelství. Říká to jeho šéfka Simona Hornochová.
4: Když už teda mám nějaké pravidlo v tom daňovém zákoně, tak to pravidlo potom platilo. Když naši kontroloři vidí, jakým způsobem fungují bezhotovostní platby a snažíme se je dohledávat, tak vlastně poměrně brzy skončíme v tom, že mění se bankovní účty, na které jsou ty platby posílané. Platby se vybírají v hotovosti, končí za nimi jakákoliv stopa.
1: Počasí.
2: Do večera oblačno až polojasno, výjimečně se mohou objevit slabší přehánky. Teploty do 27 stupňů, na horách do 22 stupňů Celsia. V platnosti je stále výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na Teplicku se na silnicích 1/8 a navazující silnice 1/63 na Řehlovice kvůli dopravním omezením vytvořili další kolony, a to v obou směrech. Silničáři na dálnici D8 na Ústecku uzavřeli ve směru na Německo přibližně půlkilometrový úsek v pravém pruhu od 69. kilometru. Pracují na údržbě a obnově dopravního značení. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Renátou Filipy.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď odstartovaly dnešní pondělní polední písničky na přání. A to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. Dnes se jako první dovolal pan Honza Zloun, přál si Valdemara Matušku. Tak jsme společně vybrali A tak dál nosíš po kapsách sny mládí. Písničku posílá manžel celé rodině a všem posluchačům.

0: Valdemar Matuška na Českém rozhlase Sever, kde právě teď probíhají písničky na přání, a tu další už vybírá pan Pepa ze Štětí. Pane Pepo, dobrý den.
1: Dobrý den, Renatko, zdravím všechny posluchače, písnička bude pro vás do rádia, ano. Samozřejmě ji ohlásíš ty, jo, já bych to mohl splést, jo.
0: Jasně.
1: No, no. Ne, já už jsem starý, blbej, senilní a vynechávám jeho všas mozek, že ono taky 75 není žádný mládí, no. A no, no nic, tak nebudu to rozvádět. Takže písničku nám uvedeš ty, bude pro vás do rádia, bude pro všechny posluchače, ale přednostně pro paní Andělku, pro dvě Haničky do Kralup nad Vltavou, pro kámoše Bradleyho domšeného lázní a pro Pepu ze Štětí dvě. A jdeme na to.
0: Skupina Rangers a jejich smutný psaní. Díky a naslyšenou, pane Pepo, hezký den.
1: Jo, děkuju moc za vyhledání, ahoj.

si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život

0: Skupina Rangers a jejich smutný psaní. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání a tu další už vybírá paní Blanka z Prahy. Paní Blanko, hezký odpoledne.
1: Ano, dobrý den. Tuhle tu písničku bych chtěla poslat všem do Rumburka, kteří si ještě vzpomenou, jak jsme chodili před 60 lety na čaje do Elysia. Už nás asi moc není. Děkuji.
0: Taky děkuji, jenom doplním, že jste si přála Gustava Broma a jeho krokodýlí slzy.

0: Gustav Brom a jeho krokodýlí slzy. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever, teď už vaše e-maily, a k jedné písničce stihneme rovnou dva. Tak pojďme na to. Dobrý den, srdečně zdravím vás i posluchače tohoto skvělého Českého rozhlasu Sever. Moc vás prosím, zahrajte písničku jakoukoliv od Mirel Metije do České kamenice míně k dnešním narozeninám. Míno skromné je moje přáníčko, přeji ti hlavně zdraví, štěstí a pohodu. To posílá paní Martina z České kamenice. Paní Míně, přejeme taky vše nejlepší z Českého rozhlasu Sever. A ještě jeden e-mail. Dobrý den, prosíme o zahrání oblíbené písničky Santa Maria ve francouzštině pro našeho tatínka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den. Děkujeme za písničku a přejeme vám do studia a všem posluchačům krásný slunečný den. Posílá to Ivona, Renda, Pavla, Marťa a taky Lucka.
1: Český rozhlas Sever, rád.

Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho dnešní pondělní polední písničky na přání. Tady je další e-mail. Hezký den vám i posluchačům. Dnes bych ráda potěšila nejenom sebe, ale i Marcelku s Radkem do Neštěmic, Boženku a Jitku do Jirkova, také Ivetku, Milenku, Jarmilku a Marušky do Děčína a Šestajovic. Bude to i pro všechny posluchače mého oblíbeného rádia. Děkuje stálá posluchačka paní Maruška z Chomutova. No a paní Maruška si přála skupinu Krištof písničku Teď hned, protože písnička má opravdu hodně energie. A mě nezbývá než souhlasit. Tady je skupina Krištof.

Skupina Kryštof a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. K nám do studia na linku 475 212 212 se dovolala paní Míla z Petrovic, přála si nějakou hezkou písničku a tu písničku by ráda poslala sboru dobrovolných hasičů v Petrovicích, tedy petrovickým hasičům, kteří toho času zasahují u požáru Národního parku v Českém Švýcarsku. A písničku by ráda poslala prostě všem hasičům, kteří pomáhají bojovat s ohněm. Tak jsme společně vybrali Tinu Turner, We Don't Need Another Hero.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. 12 hodin a 40 minut k tomu posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho pondělní polední písničky na přání. Tu další už vybírá paní Maru z Děčína, která čeká na lince. Hezké odpoledne. Paní Maruško, slyšíme se?
1: Ano, ano.
0: Ano, tak budeme hrát Karola Konárika a Robo Kazíka. Život je boj. Komu ji chcete poslat?
1: Ano, a je to úplný zázrak, že jsem se dovolala. Pořád volám a nic.
0: Rozumím, je to těžké, ale teď se vám to povedlo. Pro koho bude?
1: Já vím, ono je toho tam moc, toho máte, no. Ale tak moc krát děkuji.
0: Tak jo, písnička je tedy připravená hlavně pro vás. Karol Konarik a Robo Kazík. Díky a naslyšenou.

v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

Jaromíra Nohavica, Jdou po mně, jdou a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už je další písnička na přání, ale tentokrát z vašich SMSek. Prosím, jak děkuje se andělům od Jakuba Smolíka paní Bedřišce Gajdošové k narozeninám. Vše nejlepší přeje paní Marie.

Jakub Smolík a Jak děkuje se andělům. Stihneme ještě jednu písničku na přání pro manželku Eltona Johna a jeho Sacrifice. Děkuje Honza.

0: Elton John a jeho Sacrifice a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další až po 18. s Mírou Tartárkem. Teď už František Janačík připravuje nové zprávy a Renáta Filipy vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ochranou lesů před požáry se bude zabývat nová pracovní skupina, vznikne na Ministerstvu životního prostředí. Po horkém víkendu se v Česku začne ochlazovat. V Krkonoších roztál poslední souvislý sníh o několik týdnů dříve než obvykle. Do večera oblačno až polojasno, teploty do 27 stupňů, platí varování před požáry. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Kvůli ochraně lesů před požáry vznikne na Ministerstvu životního prostředí nová pracovní skupina. Před jednáním vlády to dnes řekl šéf rezortu Igor Červený z motoristů. Skupinu by měli tvořit experti na lesnictví, ochranu životního prostředí a záchranné složky. Zabývat by se mohli také množstvím starého suchého dřeva. To podle Červeného teď i zhoršuje požár v Českém Švýcarsku.
2: Na to nás právě i IZS během toho zásahu varuje, že právě ta čtvrtá oblast, kde to hoří nejvíce, tak tam právě bylo poměrně dost. Takže já budu chtít nastavit nové procesy, které vzejdou z nějaké pracovní skupiny, nebudu teďka rozhodovat od stolu, chci, aby jsme na to měli nový pohled.
0: S plameny v Národním parku bojují hasiči třetím dnem, jak informovala popolední ČTK, požár drží v hranicích do 100 hektarů. Do hašení se popolední zapojili také dva vrtulníky ze Slovenska. Při zásahu se zatím jeden hasič přehřál. Situaci by mohl zlepšit i očekávaný déšť. V Česku se po horkém víkendu začne ochlazovat, informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav. Ještě zítra teploty vystoupají i k 28 stupňům, od západu se ale začne postupně ochlazovat. Pršet bude hlavně na severu Čech, teploty pak v Česku výrazně klesnou ve čtvrtek. V Čechách se budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni, na Moravě a ve Slezsku i do 20 stupňů. Od pátku se podle meteorologů začne postupně opět oteplovat. Dron v noci zasáhl výškový dům v Moskvě, informoval o tom starosta města Sergej Sobjanin. Nikomu se podle něho nic nestalo. Starosta neupřesnil, komu dron patřil. Proti Rusku ale podniká odvetné vzdušné útoky Ukrajina. Podle telegramového kanálu MEŠ bezpilotní letoun prorazil stěny tří místností v 36. patře. Lidé na místě řekli, že část fasády se zřítila na auta pod domem. Incident se stal krátce před sobotními oslavami Dne vítězství, na který Moskva tradičně chystá vojenskou přehlídku. V Krkonoších se po slunečném víkendu rozpustila poslední souvislá vrstva sněhu. Je to výrazně dřív než v předchozích letech, informovali o tom meteorologové. Souvislý sníh roztál na Krkonošské Černé hoře. Letos tam vydržel 130 dní. Třeba v roce 2022 to bylo ale o dva měsíce déle.
1: Počasí.
0: Do večera oblačno až polojasno, výjimečně se mohou objevit slabší přehánky, teploty do 27 stupňů, na horách do 22 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha před nebezpečím požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici v Lomu u Litvínova se srazila dvě osobní auta. Nehoda v Českolipské ulici Mánesova, tam se srazil autobus a obytné auto. Silničáři na dálnici D8 uzavřeli na Ústecku ve směru na Německo přibližně půlkilometrový úsek v pravém pruhu od 69. kilometru. Obnovují tam vodorovné dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
3: Vynikající brankář, držitel stříbra z Euro 96, fotbalista roku 93, se Spartou vybojoval 4 mistrovské tituly. Nyní trénuje své nástupce. Petr Kouba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Fotbal se dnes bude hodně skloňovat v pořadu Alex a host. Jeho hostem je totiž Petr Kouba, fotbalový brankář, který má doma stříbrnou medaili z Euro 96. Máte ji doma? Máte ji někde uloženou?
1: Mám ji doma, ale nevím kde, přesně. Nevíte kde?
0: A nebudete ji hledat, protože letos je 30. výročí?
1: Asi by se to hodilo. Já jsem ji půjčil dětem, leckdy, když ji chtěli ukázat třeba ve škole. A úplně přesně nevím, kde je, ale najdeme ji.
0: No, tak oslavě nebo připomenutí toho Eura, tuším, že bylo od 8. června roku 96.
1: 96, 30 let to bude, ano.
0: 30 let, tak bych pohledala být vámi.
1: Tak je to přece jenom už jako docela cenný kousek.
0: Vím, že tenkrát to byl velký úspěch, stříbro na Euru, nicméně vy jste úplně neslavili, tak takové ty negativní pocity už jsou pryč, úplně.
1: No já, i když je to 30 let, tak vlastně jako negativní. To byl tenkrát ohromný úspěch vůbec tohle manšaftu se dostat až do toho finále, ale když už je člověk tak blízko, tak by to chtěl dotáhnout do toho nejvyššího konce a stát se tím mistrem Evropy. Takže to samozřejmě asi už neodezní nikdy, tato lítost, zvlášť ještě teda, já to musím jako samozřejmě zmínit, protože to je známá věc, že ten gól, který vlastně o tom rozhodl, ten zlatý gól v tom prodloužení, tak z mýho pohledu to byl vlastně takový nešťastný okamžik, takový ten gól blbec, který prostě v sezóně objeví nebo i na tréninku a já ho vlastně dostal v tom nejdůležitějším zápase života, nejen mýho, ale i mých kamarádů a to zamrzí dvojnásobno. A ještě vlastně umocněný tím, že to byl zlatý gól, tak už jsme na to vlastně nemohli reagovat, už byl konec zápasu. A v tu chvíli prostě ta bezmoc je hrozná.
0: Tak ale na krku se vám přesto houpalo stříbro. A jak to byl velký úspěch, o tom svědčí i to, že i po 30 letech se určitě ten velký úspěch bude připomínat. Bude se připomínat i jméno Olivera Bierhoffa.
1: Ano, bude. No tak je to střelec z toho utkání, obou gólů. Když někdo dá dva góly ve finále mistrovství Evropy, tak je to borec a samozřejmě hráč toho utkání a on to v podstatě zařídil, že mluví se o něm.
0: Ale vy jste, když trochu zaspomínáme, tak jste na to Euro jeli tak jako polo nevybalení, že se úplně nepředpokládalo, že se dostanete tak daleko.
1: Tak byli tam mezi náma jedinci, kteří nevybalovali kufry. To není tajemství, Jirka Němec, ten to považoval za zbytečnou práci. V podstatě říká, hele, no tak asi to vypadá, že po té skupině, tak to nemá smysl, to už je 10 dnů, tak to nebudu vybalovat. No pak to bylo čtvrtfinále, semifinále až do finále, ale myslím si, že jako ten některé věci určitě z těch pytlíčků nerozbalil a měli jako nový, když se vrátil z Eura.
0: Měli by takhle třeba nevybalit i naši reprezentanti, kteří pojedou na mistrovství světa po nějakých 20 letech?
1: Nevím, co budou dělat, kluci. Já si myslím, že spoustu věcí už mají připravený od servisu, který samozřejmě se od té doby strašně změnil a už se třeba o to nemusí tolik starat. Nicméně jsou v podobné situaci, co jsme byli my. Určitě tam najedou v roli favoritů. A jak to každý jako na tom svém pokoji bude mít, tak to ať se zařídí sám.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Kouba, fotbalový brankář, stříbrný z Eura 96, je tomu tedy 30 let a po 20 letech bude mít česká reprezentace své zastoupení na mistrovství světa. Asi se nemá smysl ptát, jestli jste se díval na ty poslední dva zápasy proti Irsku a Dánsku, o kterých pak museli rozhodnout penalty, ale zajímá mě právě penalty a brankáři, jestli když probíhá příprava brankářů, tak jestli, nevím, asistenti nebo právě trenéři brankářů, jestli sledují ty protihráče, ty soupeře, kdo často chodí na penalty, kam to často střílí a tak, jestli pak tohle se probírá.
1: Ano, je to nedílná součást naší práce, zvlášť když teda ten penaltový rozstřel hrozí, tak se v podstatě sledují všichni hráči soupeře X let dozadu, dělá se statistika přesná, kam jak to kopne a hledá se na základě těchto dat možnost, pravděpodobnost, kam by to v tom utkání mohl kopnout a kam my bychom jako brankáři měli jít.
0: A čekal jste, že oba ty zápasy skončí penaltovým rozstřelem?
1: Nečekal jsem to, samozřejmě to bylo strašně dramatický, my jsme to na shodou okolností s 21 hráli, protože máme stejný hrací termín, takže jsme úplně přímo u toho jako live nebyli, byli jsme na cestě, takže jsme to spíš sledovali, co se týče jako zpráv na mobilu, takže přesně nevím, jak to probíhalo, pak jsem si to pustil samozřejmě zpětně, ale musím říct, že je úplně jedno, jakým způsobem jsme se na mistrovství světa dostali. To je bez debat, jsme tam a pak už to budou zase jiný zápasy v jiných podmínkách s jinýma soupeřema v jiný době a já jsem rád, že tam kluci po takové době jsou.
0: O soupeřích ve skupině už je rozhodnuto. Je tam Jižní Korea, Mexiko, Jihoafrická republika. Byl k nám los milostivý?
1: Řekl bych, že strašně zajímavý soupeři. Tím, jak to není z Evropy a jsou to jiný ty fotbalové styly, tak si myslím, že se můžeme těšit na pěkný fotbal, dobrou zábavu. Doufám, že i s dobrým koncem. Ale co vím, tak realizační tým, trenéři mají velký vlastně starosti, obavy, takový nejistotu z toho, jaký tam budou panovat podmínky. Jak kluci budou zvládat potom tu nadmořskou výšku v Mexiku, je to už poměrně vysoko a pamětníci, hráči, který hráli v 70. letech v Mexiku, tak říkali, že prostě to fyzično a ten nedostatek toho kyslíku s nima hodně cvičil, takže uvidíme, jak to kluci zvládnou a jak to bude vlastně letos.
0: Dá se na to vlastně nějak připravit?
1: No je to téma, který se na Strahově hodně probírá. Vím to, že se tomu velmi detailně věnuje uschání informace. Je tam trošku nešťastná věc, že vlastně se musí respektovat program FIFA, který je neměnný, co se týče hotelů, cestování a tak dále. To je všechno předbukovaný, zajištěný a nejde úplně si udělat nějaký ideální jako scénář toho pobytu. Takže ty podmínky budou komplikované.
0: A co nám pomůže, zvlášť teďka v té kvalifikaci, tak se mluvilo o tom, že místo jakoby fotbalovosti, tak nám hodně pomohla ta touha, bojovnost, tak je to to, co nám může, řekněme, zajistit nějaký úspěch? Nebo naději, šanci na úspěch?
1: Rozhodně už jsme i tímhle zbraněma na mistrovství světa postoupili. Vlastně ty soupeři třeba takovouhle odolnost, takovouhle vůli a takovou ochotu nemají. Takže si myslím, že je potřeba využít všech zbraní, které máme a které platí a jsou úspěšní. To, že třeba někteří soupeři, hodně se mluví o Dánsku, tak byli jakoby techničtější, lepší na držení míče, tak byli. Ale třeba jim to nebylo vlastně nic platný. Takže já to úplně tak jako nevidím tak hrozně, že ten český fotbal je špatný a že jsme hrozní fotbalisti. Určitě si nebudeme nalhávat, že to vlastně výborný není, ale vždycky rozhoduje pak ten výsledek. A říkám, já jako bývalý fotbalista, současný trenér, tak chci využít jakoukoliv možnost toho soupeře přechytračit, přehrát. A jestli to je zrovna vůle, tak proč ne?
0: I ta se počítá. Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, bývalým fotbalovým brankářem, který u fotbalu nicméně zůstal, co by trenér svých nástupců, trénujete reprezentaci do 21 let. Tak můžeme se pochlubit talentovanými, úspěšnými, nadějnými brankáři?
1: Zatím ano. Říkám zatím, protože člověk nikdy neví, ale ten post brankářský je u nás zaprvé zajímavý, co se týče těch mladých hráčů, chtějí do branky, rádi chytají a rádi se stávají brankáři, to je důležitý, že ten zájem je. A pak si myslím, že je tady vlastně taková tradice dobrá v tom, že umíme ty brankáře vlastně vychovávat, předávat ty zkušenosti, vždycky to tady bylo. A je to vlastně takový náš brand, je to taková naše značka v té Evropě, v tom světě, že svět ví, že se tady umějí, jak říkal trenér Caplát, vyrobit ty brankáři.
0: Je rozhodující i výška pro to, jestli se z hráče stane brankář? Je to hned jasné od začátku, že bude chytat?
1: Ne,
0: vás to bylo jasné od začátku?
1: Ne, tak já už bych se svými 185, to měl v našem fotbale těžký.
0: Není to dost.
1: Není to už tak, není to ten ideál, kterou fotbalová veřejnost vyhledává. A každý centimetr je dobrý. A je to prostě tak, je to trend. Vyhledávají se vysoký talenti, vysoký golmani. A tím, že pracuju vlastně od 15 až do té 21, tak se ten věk toho hledání těch vysokých hráčů, těch vysokých brankářů snižuje a dělají se predikce, výšky a pro ty lidi, kteří třeba do toho investují peníze, kluby, agenti, tak pro ně je to zásadní parametr.
0: Takže ideálně, když lehce skočí na jednu stranu a dotýká se už tyčky.
1: A nebo spadne jenom, nemusí ani skákat.
0: Nebo jenom spadne. Takže to je ideální tedy brankář. Když tak sledujete české brankáře, koho teď v současné době hodnotíte úplně nejvýš?
1: Já strašně nerad vybírám.
0: Tak koho sledujete, kdo vám přijde zajímavý?
1: Sleduju samozřejmě všechny mladí, abych měl přehled, kteří jsou k nám do 21. A nejenom do 21, ale jak jsem řekl, tak mám i vlastně ten druhý konec toho spektra těch reprezentací, ty nejmladší, tu 15. Takže s tím už mám poměrně dost jakoby práce a nejsem ten workaholic v tom smyslu, že musím vidět každý fotbal. Takže už tady mám těch sledování poměrně dost, to jenom na okraj, ale vlastně pak, když se mě někdo ptá, kdo je teďko nejlepší a kdo by měl chytat za to Ačko, tak je mi to vlastně i trošku jako proti srsti, protože já ty kluky všechny znám, prošli to minimálně tou 21, všichni prošli, já jim vždycky fandím, přeju jim všem a některý znám třeba už od těch 15-16 let, takže jmenovat jednoho mi přijde nefér vůči těm druhým.
0: A takže to jsou všechno vaši bývalí svěřenci, dá se říct?
1: Dá se říct, že v podstatě jo.
0: Tak mají vaši školu?
1: No já jsem jim vlastně jenom tím výběrem do toho reprezentačního týmu umožnil hrát proti těm nejlepším, což je ale důležitý pro ten brankářský růst, pro ten fotbalový růst, porovnávat se s těma nejlepšíma. Tam pak vlastně ten hráč, ten brankář zjišťuje, že na to má, zvedá se mu sebevědomí a roste i jeho výkonnost. Takže práce trenérů je hlavně v těch klubech, tím, že já už vlastně si jenom vybírám do toho národního týmu, tak už beru vlastně ty kluky, který už jsou, jak říkám, znova vyrobený.
0: Tak a umožníte jim se ukázat.
1: Tak.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: trenéra, ne prvního, takže myslím si, že ty už, tihle trenéři vlastně už nekoukají jenom na ten český rybníček, ale ten výběr těch hráčů už vlastně posouvají nejenom do Evropy, ale do celého světa. Takže Sparta je evropský klub, který prostě ten výběr těch hráčů, už ten scouting, tak už má vlastně celosvětový. Hmm.
1: Vy jste právě ve Spartě zanechal asi nejvýraznější stopu. Během 6 let jste odchytal 148 ligových zápasů, vybojoval jste 4 mistrovské tituly. Nicméně hrál jste také za Bohemku 2 roky na počátku kariéry. Když se tyto dva týmy střetnou, máte jasno, komu fandíte?
0: No, mám.
1: Nebo máte takové smíšené pocity a přejete to oběma?
0: Ne, to nejde.
1: To nejde.
0: Remíza je málo pro oba, tak tam je jenom jeden bod, takže všichni ti samozřejmě 3. Ale já zkusím ve zkratce, jako jsem byl v jedné ve sídlišní Partě, kde se fandilo Spartě od malá, já tam byl nejmladší, takže už jako dítě jsem Partě fandil, nicméně jsem začal hrát fotbal v Bohemce, kde byl můj brácha, ale nakonec jsem se do té Sparty vrátil, vlastně, nebo jsem se tam dostal a v tu chvíli jsem vlastně mohl chytat za ten klub, který musím jako dítě fandil. Ale samozřejmě, jsem hrál za Bohemku, tak jsem chtěl vyhrát za Bohemku, to je přece jasný. Ale
1: jsem
0: Sparťan, ale Bohemce přeju moc. Strašně rád na Bohemku vzpomínám na ty léta, protože mě tam vlastně ten profesionální fotbal naučili. Vedli mě tam, byl to strašně příjemný jako rodinný klub, ta atmosféra tam byla úžasná. A ty hráči, strašně na ně rád vzpomínám, i když už nám pomalu odcházejí. Mm.
1: Takže Sparta a vlastně, kdyby vám někdo řekl, jak jste říkal na těch sídlištích, že jste asi kopali a fandili, řekl, že jednou budete hrát za Spartu a pak i za reprezentaci, tak co byste si tak jako řekl zpětně?
0: Samozřejmě v to sen splněný, tam jsme nevěděli, nebo já bych nevěděl, ale protože se s těma klukama ještě někdy sejdu, tak vlastně oni mi řeknou, že to je ten úžasný a že prostě jsou nadšení z toho, že to takhle vlastně dopadlo, že jsem se tam dostal a chodili na mě a nejenom na tu Spartu, ale i na mě a jak tím říkám, že jsem byl Benjamínek té party, tak prostě mají ke mně jako mladšímu bráchovi a vždycky strašně si užijeme i ty vzpomínky na tu dobu, co jsme dělávali jako v té partě, jaký historky jsme prožili a co jsme jako děti vyváděli, takže jo, je to fajn a oni mi vlastně do toho ještě víc jako emočně dostanou a říkám si, hele, tak udělal jsem minimálně radost tady těm klukům.
1: Tak a Spartě zůstáváte věrný i nadále, ostatně budete se účastnit Sparta Festu, který Sparta chystá akci pro fanoušky a bude se konat 22. a 23. května na Letenské pláni a my o tomto festivalu budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem zůstává Petr Kouba.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, někdejším fotbalovým brankářem, reprezentantem, také fotbalistou, brankářem, který vybojoval 4 mistrovské tituly se Spartou. A právě Sparta chystá Sparta Fest, což bude speciální akce pro fanoušky, dvoudenní na Letenské pláni. S vámi, Petře, se tam budou moci fanoušci potkat, asi vyfotit, popovídat, jak to určitě, bude probíhat určitě. A vypadat.
1: Doufám, že velmi příjemně, tak jak si to jako organizátoři přejí a my taky. Nemělo by to být formální, mělo by to být prostě hezký dvoudenní odpoledne nebo celý den vyplněný sportem. Jedna věc, budou tam všechny vlastně spartianské sporty, možnost vyzkoušet, zahrát, potkat tam legendy těch sportů a v neposlední řadě by tam měla zahrát dobrá muzika, kvalitní muzika a předpokládám, že i dobrý nějaký papání, takže se těším. A doufám, že se ten první ročník vydaří, aby to se z toho stala pěkná tradice. Ale samozřejmě není to jenom o spartanských fanoušcích, i když tam samozřejmě Sparta bude hodně rezonovat, hodně slyšet a hodně vidět, ale myslím si, že to může být festival i pro nesparťany.
0: Takže ale ne pro slávisty.
1: Ale jo, proč by ne?
0: Tak je to tedy první ročník, čili pokud se osvědčí, pokud ty 2 dny budou úspěšné, tak tedy počítáte třeba s konáním i za rok nebo s nějakými dalšími akcemi Sparty?
1: Já doufám, že jo. Chtěl bych tomu vlastně i já přispět touhletou formou a nás to oslovilo, když mluvím nás, tak Michal Horňák, můj kolega, kamarád, spolubydlící, když jsme spolu hrávali, tak vlastně my jsme se shodou okolností a náhodou k tomu dostali na výjezdu Sparty do Rijeky, kde nám ta myšlenka byla představená. Nám se to tam vlastně strašně líbilo a říkám, hele, to je fajn, prostě to je dobrý nápad. To by mohlo být docela jako pěkná akce, pěkná událost. A co jsem se pak dozvěděl, tak to vlastně možná i byl nějaký impuls pro ty lidi, kteří zatím stojí vlastně do toho jít a ten festival si uspořádat a tu akci se organizovat.
0: Jaké další spartianské legendy tam budou moci návštěvníci potkat, kromě vás?
1: Tak pokud za fotbalisty můžu mluvit, tak by tam měl být Michal Horňák, měl by tam být Václav Němeček, pro mě asi největší legenda. A tenkrát jsme se bavili o tom, že jsme chodili na Spartu fandit, tak Honza Berger, to je legenda Sparty, která si zaslouží uznání a respekt a myslím si, že to je velký lákadlo pro lidi. A samozřejmě kamarádi hokejisti, že jo? Jirka Zelenka, Patrik Martinec, co jsem takhle viděl na nějaký akci, takže my se těšíme a doufám, že se budou těšit i lidi a že si přijdou užít hezký 2 dny.
0: Když jste zmínil ten hokej, občas slýchám, že fotbalisti, reprezentanti, vrcholoví fotbalisti tak potom přesedlají v pozdějším věku na hokej. Stalo se vám to také?
1: Ne, mě ne. Já nejsem zdatný bruslař. Já jsem se teda potom vrhnul, protože mám rád tu trávu, tak jsem jako se vrhnul na golf, takže jsem hrával golf. Ale je to častý jev, protože dřívávejc se samozřejmě v létě hrál fotbal, v zimě hokej, takže ty kluci ovládají hokejky a brusle. No ale proč to hrajou, co od nich vím, tak je to o tom, že vlastně se tam nemusí tolik běhat. To běhání už tak není náročný jako to bruslení, přece jenom tam, když se jednou rozjedete, tak už se pak jako docela dlouho dá sklouznout a netrpěj ty klouby. Ano, netrpěj ty klouby, takže vím, že to kluci hrají rádi a chodí třeba v velmi brzkých hodinách, aby měli let, tak nejsou líní stát a zahrát.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Petrem Koubou, fotbalovým brankářem, reprezentantem, který je teď trenérem brankářů. Já když jsem šla na tento rozhovor, říkala jsem svému desetiletému synovi, že si budu povídat právě s vámi, žije fotbalem, byť tedy fandí Slovácku, nikoli v Spartě, ale kladl mi na srdce, abych se zeptala, jaký je váš oblíbený klub mimo Českou republiku?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsme se Spartou hráli na Camp Nou v Barceloně a teda měli jsme ohromný zážitek z toho stadionu starého, tak to ve mně zůstalo a ve Španělsku jsem tady fandil v Barceloně. V Anglii je to Manchester United, máme to stejně jako se synem, takže to jsou takový mý oblíbený zahraniční týmy.
0: Tak za tu Barcelonu bude jistě velice, velice rád. Máte nějakého oblíbeného hráče? Teď myslím ani ne brankáře, ale třeba útočníka. Je někdo, kdo vás fascinuje fotbalově?
1: Tak když jsme u té Barcelony, tak samozřejmě by to měl být Messi, nebo je to Messi, protože ten, to je hráč, který jako hraje úplně jinak než zbytek světa.
0: Čím to? Talent?
1: Něco z hůry. Je prostě úžasný a to řešení těch situací, které on má, jak ovládá míč, jak vidí tu hru, kde jsou často překvapivé nějaké řešení a vidí to vlastně jenom on a pak my na to koukáme s otevřenou pusou, tak je to úžasný a navíc ještě vlastně to je schopen podávat víkend co víkend a ne víkend co víkend. Vlastně ani hrou středa tyhle ty kluci nejlepší, takže úžasný hráč.
0: Vy jste zmiňoval, že jste se pak po fotbalové kariéře věnoval i golfu, ale přesto chodíte si někdy třeba zakopat, tak často se tak trénujete, takže na tom trávníku jste poměrně často, ne?
1: No právě, že u té reprezentace tolik ne. Těch srazů bývá třeba 2, 3, 4 za sezónu, takže mi to vlastně ta praxe, kde to není, tak mě chybí a už to není takový, jak to bylo dřív. Jo? Protože přece jenom s tím věkem a s tou nepraxí, tak ty dovednosti malinko odcházejí, ale jako úplně mi to zase nechybí. Jsem takhle spokojený, to tělo si to pamatuje, takže někdy jako se dá říct, že to kopnu i tam, kam chci.
0: A když třeba koukáte na nějaký zápas a jsou tam penalty, tak běží vám v hlavě třeba, jak byste to chytal, na jakou stranu byste šel?
1: Ano.
0: Nebo jestli byste zůstal uprostřed?
1: Ano.
0: A jenom mávnul rukama, tak jo, je to
1: běží,
0: tak?
1: Běží, je to asi samozřejmě profesionální deformace. Někdy si říkám, tak dobrý, trefil jsem to dobře. Někdy si říkám, že mi překvapil ten střelec, ale řekl bych, že to mám tak 60-40, když jsem... Nechci se chlubit, ale tak 60-40, že si myslím, že to půjde tam, kam to pak třeba jde.
0: Takže říkáte si, tohle bych chytnul.
1: Teď já ne, ale už bych řekl tomu svýmu brankáři, kam by měli skočit.
0: Jste hluční fanoušek? Ať jste přímo na stadionu nebo doma u televize?
1: Ne, asi rodina by protestovala. Doma u televize jsem daleko hlučnější než na stadionu. Tam se hlídám, tam jsou kamery, tam jsou lidi. Doma jsem sám většinou a tam si můžu teda jako ulevit, když je potřeba.
0: Dobře. Já moc děkuju, že jste přišel do Alex a host. Pokud by vás tedy někdo chtěl potkat naživo, tak 22. a 23. května na Letenské pláni na Sparta Festu, tam budete ty přítomen po oba dva dny?
1: Ano.
0: Nebo máte tam nějaká okna?
1: Mám okna, myslím, že určitě to bude v programu, ale budu tam oba dva dny, přislíbil jsem účast na oba dva dny.
0: Petr Kouba, díky.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Hasit lesní požár do Českého Švýcarska přiletěly i dva vojenské vrtulníky ze Slovenska. Město Děčín dokončilo stavbu nové cyklolávky přes řeku Labe. Průjezd Teplicemi komplikuje oprava povrchu ulice Duchcovská. Do večera oblačno až polojasno, teploty do 27 stupňů. V platnosti je varování před požáry. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné pondělní odpoledne. Na 7 úseků si hasiči rozdělili rozsáhlý lesní požár v Českém Švýcarsku a snaží se oheň postupně zlikvidovat. Pomáhá jim v tom taky 8 vrtulníků z Bambivaky. Na místo už dorazili tak 2 armádní vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Na letišti u Chřibské na Děčínsku máme naší reportérku Lucii Hejzlovou.
3: Právě tyto vrtulníky jsou vydatnou posilou při hašení požáru. Důvodem je hlavně objem bambivaků, které si přivezli. Jeden ten vak má pro představu 3,5 kubíků. Tyto vrtulníky tak ponesou největší množství vody ze strojů, které tu hasí ze vzduchu. Ty policejní vrtulníky mají například objem 800 litrů. Podle mluvčí hasičů Lucie Vyškrabkové je přímo v terénu zhruba 400 hasičů. Jde o 50 až 55 jednotek. Vodu čerpají z koupaliště v Chřibské a z nedaleké Kyjovské přehrady. Rybník Samčas v Chřibské už museli hasiči kvůli nízké hladině ze zdrojů hasební vody vyřadit. Z Chřibské Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: A dění kolem hašení požáru u Rynartic na Děčínsku budeme ve zprávách dál sledovat. V Děčíně dokončili výstavbu nové lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Labe. Podle náměstka primátora Ondřeje Smíška z hnutí Náš Děčín stavba vyšla na zhruba 108 milionů korun a téměř polovinu nákladů pokryly evropské dotace. Lávka je zavěšená na železničním mostě a propojuje oba břehy řeky. Radnice ji dnes ukázala novinářům, pro veřejnost ji otevřou během několika dní. Podrobnosti z místa má naše redaktorka Kateřina Kučerová.
4: Lávka je součástí cyklostezky, která vede ze Stockholmu až do Říma. V Děčíně cyklisté dosud přejižděli přes Tyršův most mezi auty, nově mají vlastní trasu. Na dilatačních sparách jsou i krátké texty básníka Radka Fridricha. Z Děčína Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Oprava ulice Duchcovská v Teplicích omezí opět dopravu. Na 4 měsíce práce jsou rozdělené do etap. Podle informací z magistrátu začínají dnes a potrvají do 11. září. Dělníci opraví povrch ulice, zastávkové pruhy postaví nové uliční lampy nebo zmodernizují signalizaci přechodů pro chodce. Vozidla MHD a záchranářů ulicí projedou. Pražská energetika od května zvedla ceny za fixovanou elektřinu a plyn, reaguje tím na růst cen energií na světových trzích, informoval o tom mluvčí společnosti Karel Hanzelka. Zdražení se týká nových smluv se závazkem, zákazníci si připlatí v průměru několik stovek za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dřívější dohodou o fixaci cen se nic nemění. V březnu už zdražovaly ceníky energií s fixací třeba taky společnost Innogy. Ceny tarifů energií se závazkem zvyšovaly také třeba Pražská plynárenská, MND nebo E.ON.
1: Počasí.
2: V noci zataženo až oblačno, k ránu čekejte i lokální přehánky, teploty klesnou i k 11 stupňům. V platnosti je výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů. Zítra bude ráno většinou zataženo, odpoledne převážně oblačno a už s občasnými přeháňkami nebo i deštěm. Výjimečně se mohou zejména na horách vytvořit i bouřky. Teploty zítra i do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici u Vítkovic u Lubence na Lounsku se srazila 2 osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Stále krásné pondělí 4. května posloucháte Český rozhlas Sever a na začátku je dnešní pohodové odpoledne. V našem vysílání startuje dnes z Brusu nová rubrika s názvem Co v učebnicích nebylo. Průvodcem bude herec Martin Písařík a už za chvíli bude mluvit o největším lidském orgánu. Vrátíme se k aktuálním informacím o požáru v Národním parku České Švýcarsko a pozveme vás na sobotní koncert Lucie Šoralové na zámek do Konojet. A k tomu si opět poslechneme i písničky, které nestárnou. Tentokrát třeba Hanu Zagorovou nebo později Petra Spáleného. Připravena teď už ale na začátku hodiny skupina Miraj.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.
0: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Hana Zagorová, studánko stříbrná, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Teď máme 11 minut po 14. hodině a právě v tento čas se ode dneška v našem vysílání budete potkávat s novou rubrikou s názvem Co v učebnicích nebylo a také s Martinem Písaříkem. No a právě tento herec nám teď prozradí, kde u nás na těle najdeme největší orgán.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 0,4 mm. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 mm. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Stále příjemné pondělí 4. května posloucháte Český rozhlas Sever a dnešní pohodové odpoledne. Už třetí den bojují v extrémních podmínkách s plameny hasiči v Národním parku České Švýcarsko. Kromě hasební vody a nafty je potřeba taky jídlo a pití pro zasahující jednotky. Se zásobováním pomáhají i okolní obce a dobrovolníci. Centrem sběru pomoci od dárců se stalo město Chřibská na Děčínsku.
1: Takže to máte zase plný, to auto koukám, no. Takže můžete to zase vyrazit.
2: Vyrazím.
1: Říká pracovník obce Miloš Lukačovič.
2: Ano.
1: Vidíme v chodbě úřadu řady tašek, je tady toho plno, různé salámy a pití samozřejmě.
3: Nějaký rohlíky, bagety.
1: Říká nezávislý starosta Chřibské Jan Machač.
3: Takový to, co se dá, rohlíky s uzeným, zapečeným, to hasičům hodně chutná. A přecházíme k energetickým nápojům, jondovým tyčinkám a takovýmhle tím, co opravdu jim dává sílu.
1: Mezi velmi ohrožené lokality patří domov se zvláštním režimem v Dolní Chřibské. V jednu chvíli zde hrozila evakuace. Ale vidět, že tady hasiči jsou na to připraveni, jsou to opravdu desítky hasičských vozů, které jsou připraveni asi kdykoliv taky evakuovat, kdyby na to přišlo, ale to asi nebude naše naštěstí potřeba.
4: Chcete do klidu, půjdeme do kanceláře.
1: Tady máte v krabici, případně kdyby náhodou došlo na nejhorší, no, tak ty nejdůležitější dokumenty tady už jsou připravené.
4: Hesla, přístupy a různý pojistky.
1: Říká ředitel domova Potoky Igor Prokeš.
5: S klienty jsme to přímo jako neřešili, protože řadě z nich vlastně těžký to vysvětlit, aby pochopili, co se děje.
1: Připomenu, že vy to máte klienty s těžšími formami Alzheimerovy choroby nebo Huntingtonovy choroby.
5: Takže spíš jsme se připravovali my, jakoby bokem, stranou a věřím, že se nám podařilo udržet klid a pohodu v domově pro ně, takže vlastně i tu nejkritičtější noc ze soboty na neděli strávili v klidu a spali.
1: Zatímco v domově už je relativně klid, nedaleko hasiči a piloti vrtulníků dál intenzivně bojují s plameny.
6: Je tam extrémně fyzicky náročné se v tom terénu pohybovat.
1: Říká mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
6: Takže v tom prostředí to, co dělá Národní park Národním parkem, je vlastně standard, ale z hlediska hasebního zásahu je to naprostá výzva, kterou musím tedy říct, že hasiči bravurně zvládají.
1: Také správa Národního parku se snaží hasičům všemožně pomoct. Kromě rozvážky potravin nebo pití jsou to i takové drobnosti, jako třeba navýšení počtu mobilních toalet. Z Českého Švýcarska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Na Českém rozhlase Sever duet Nadi Urbánkové a Karla Černocha. Za malou chvíli Dalibor Janda, my vlastně u hudby teď zůstaneme. Na zámek Konojedy, kousek od Úštěka, se v letošní sezóně vrací i kulturní akce. A jednou z nich je sobotní koncert od 18 hodin. Kdo vám v krásné atmosféře zámku zaspívá a zahraje, to už prozradí zámecká paní, tedy spolumajitelka zámku Eva Přibylová, kterou zdravím ve vysílání. Hezké odpoledne.
1: Hezký den, dobrý den.
0: Já jen naznačím, že jde o slovenskou muzikálovou zpěvačku, v současnosti šanzoniérku a také manželku hudebníka Ondřeje Soukupa. Kdo tedy u vás v Konojedech v kostele Na nebe vzatí Panny Marie v sobotu vystoupí?
1: Ano, v sobotu u nás vystoupí, jak jste již říkal, slovenská zpěvačka a písničkářka Lucie Šoralová. Jejíž hudba v sobě spojuje šanzon, folk, jazz i jemné prvky popu. A bude doprovázena kapelou La Alma, o které bych prozradila, že mimo jiné také spolupracovala s textařem Michalem Horáčkem.
0: Mm-hmm. Kdo by snad Lucii Šoralovou neznal? Jakou hudbu přiveze? Budou to třeba i nějaké známé písničky?
1: Seznam, který se k nám momentálně dostal, tak mimo jiné obsahuje píseň Čerešně, známou od píseň od Hany Hegerové, také písničku Červená, Kejklíři, a nebo právě autorskou píseň od Michala Horáčka o lásce, cti a kuráži.
0: Uhum. A já si vzpomínám, že vlastně Lucie Šoralová nějakou dobu doplňovala také skupinu Neres a zpívala písničky Zuzky Navarové, že je to tak?
1: Je to tak, ale zatím ona nás chce nechat taky napjaté, takže celý seznam písní jsme ještě nedostali, ale předpokládám, že některá z písní od Nerezu také zazní.
0: Uhum. Kdo na tom koncertě bude v programu pomáhat? Tak vy už jste mluvila o kapele, kdo další?
1: Tradičně na našich koncertech pravidelně vystupují dětské pěvecké sbory. Jsou většinou namíchané z více jakoby hudebních těles a je to velký zážitek, protože je to přibližně 50 zpěváků, což v tom kostele samozřejmě velice podpoří tu atmosféru. Mimo jiné to ze základní umělecké školy Žandov, a Hrušovanská notička a další.
0: Mm-hmm. No a jak si opatřit vstupenku? Asi ta nejdůležitější informace?
1: Ano, vstupenky je možné zakoupit přes odkaz na našich webových stránkách zamekonedit.cz nebo na našich sociálních stránkách a případně také samozřejmě v den koncertu na místě.
0: Mm-hmm. Takže ještě jednou to shrnu. Lucie Šoralová s kapelou v sobotu od 18 hodin na zámku v Konojedech, kousek od Úštěka, a pozvaná zámecká paní Eva Přibylová. Já děkuji, se koncert samozřejmě vydaří a třeba někdy příště opět u nějaké další pozvánky naslyšenou.
1: Taky děkujeme, krásný den, budeme se těšit, na shledanou.
2: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Petr Spálený a Plakalo Baby, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 14:40 před námi je další slavný Severočech. A i když byste to nejspíš podle jména neřekli, jde o slavného litoměřického rodáka. Více už prozradí Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: Jedním z nejvýznamnějších architektů vrcholného baroka v severních Čechách byl Antonio Octavio Brogio. Narodil se v roce 1670 v Čížkovicích na Litoměřicku. Pocházel z italského rodu. Jeho otcem byl úspěšný stavitel a architekt Giulio Brogio, který na Litoměřicku dlouho působil. Syn Antonio Octavio později jeho firmu i klienty převzal. Stejně jako on výrazně ovlivnil podobu litoměřických ulic a dalších míst Ústeckého kraje. Brogio junior pracoval především pro jezuity, cisterciáky, dominikány a litoměřické biskupství. Jeho stavby se vyznačují dynamickými fasádami, výrazným členěním pilastry a důrazem na monumentalitu a sakrální symboliku. Mezi nejvýznamnější díla patří přestavba Oseckého kláštera, chrám Nejsvětější Trojice v Praze, kostel svatého Petra a Pavla v Duchcově, poutní areál v Horní Polici, kostel svaté Máří Magdalény v Mařinicích nebo přestavba zámku Dlaškovice. Brogiův otisk je také vidět na zámcích v Ploskovicích a Zákupech, dále na jezuitské koleji a několika kostelech v Litoměřicích. Ve své době byl Antonio Octavio Brogio jedním z nejváženějších a nejbohatších litoměřických měšťanů. Třikrát se oženil a měl 12 dětí. Zemřel v roce 1742.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: hledáme signál.
1: Marek Ztracený v dnešním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Seber. Zhruba za 11 minut už tady bude 15. hodina. Stále příjemné odpoledne s námi. Nepříjemná svědivá vyrážka. Tak to je svrab. A možná byste si mohli myslet, že jim trpí jen lidé se špatnou hygienou. To ale není pravda. Nakazit se může kdokoliv. A případů tohoto onemocnění navíc v Česku přibývá. Zatímco loni v prvním čtvrtletí se svrabem podle Státního zdravotního ústavu nakazili zhruba 3000 lidí, letos jich ve stejném období bylo přes 4100. Podrobnosti teď přidá naše kolegyně Gábina Hopfoglová, kterou zdravím. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jak onemocnění vzniká a jak se přenáší?
2: Tak způsobuje ho parazit jménem zákoška svrabová. Ve svrchní vrstvě kůže si dělá chodbičky a klade do nich vajíčka. Přenáší se zejména při těsném kontaktu s nakaženým člověkem nebo třeba z ložního prádla, které ten člověk používal. Podle epidemioložky Kateřiny Fabiánové se můžeme nakazit třeba i ve veřejné dopravě, a to když si sedneme na čelouněnou sedačku, kde předtím nakažený člověk seděl. Je taky třeba říct, že zákoška mimo lidské tělo nepřežívá dlouho a potřebuje vlastně přímý kontakt s kůží. Takže v létě, kdy nosíme šortky nebo krátké sukně, je to riziko nákazy svrabem podle Fabiánové vyšší.
1: Čím to je, že přibylo tolik případů svrabu už v prvním čtvrtletí?
2: Tak je to částečně proto, že nákazu začali v červenci minulého roku hlásit přímo praktičtí lékaři. Dřív se tak některé případy do statistiky nedostaly. Stejné je to například u lymské boreliózy, kterou přenáší klíšťata. Je ovšem pravda, že nakažených svrabem v Česku v posledních letech přibývá. Loni jich bylo nejvíc od roku 1993. No a proč tomu tak je, může být podle Fabiánové víc důvodů.
3: Je to zase o nějakém chování lidí, nárůstu třeba lidí, kteří pobývají na ubytovnách, tendence k tomu šetřit vodou, snižuje se teplota praní, všude se říká, že prádlo se vypere i na 30, ano vypere, ale nezničí to zákošku. Řada z lidí je institucionalizovaných, narůstají nám léčebně dlouhodobě nemocných, sociální domovy.
2: Lidé podle ní taky víc cestují. A ještě doplním, že nakažených svrabem v prvním čtvrtletí přibylo hlavně v Moravskoslezském, Středočeském, Ústeckém a Jihomoravském kraji.
1: Gabino, jak ta vyrážka vlastně vůbec vypadá?
2: No, jsou to takové drobné červené pupínky, které se můžou zlukovat do věštích plošek a někdy můžeme vidět i drobné čáry, to jsou právě ty zmíněné chodbičky, které si parazit dělá. Svrab se vyskytuje tam, kde je kůže tenčí, takže třeba mezi prsty, na zápěstí, genitáliích nebo vnitřní straně stehen. Pokračuje předseda České dermatovenerologické společnosti Petr Arenberger.
4: Dál potom je charakteristické, že to nepostihuje hlavu, čili ten svrab napadá kůži od vlastně brady nebo dolní čelisti směrem dolů, ale obličej a vlasy postiženy nejsou.
2: Všude existují výjimky, takže třeba u dětí se svrab i na hlavě objevit může a svědění většinou začne do 2 až 6 týdnů po kontaktu s nakaženým člověkem.
1: No, důležitá otázka, jak se svrab vůbec léčí?
2: Tak léčí se speciálními mastičkami, ty se většinou nechávají působit 12 až 24 hodin. Podle Arenbergera je také dobré vyprat oblečení, ložní prádlo, vyluxovat a podobně. Preventivně se pak musí léčit i ti, kteří s nakaženým bydlí. Vlastně každý nakažený hygieně má nahlásit všechny lidi, se kterými přišel do kontaktu, takže i ty, se kterými bydlí. No a hygienici potom obvolají tyhle kontaktní osoby a doporučí návštěvu lékaře, který potom už doporučí nebo určí konkrétní režim.
1: Mm-hmm. Říká kolegyně Gábina Foglová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Stovky hasičů dál zasahují v českém Švýcarsku, lesní požár se dál nešíří. Policie v kauze bývalého primátora Chomutova Marka Hrabáče obvinila dalších 6 lidí a 3 firmy. Řidiči si od půlnoci za benzín i naftu opět připlatí. Do večera oblačno nebo polojasno, teploty do 27 stupňů. V platnosti je varování před požáry. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné pondělní odpoledne. V českém Švýcarsku pokračuje likvidace rozsáhlého lesního požáru. Oheň zasáhl plochu zhruba 100 hektarů a dál se nešíří. Stovkám zasahujících hasičů pomáhají okolní obce i dobrovolníci. Jedním z center zásobování je také radnice v Chřibské na Děčínsku.
3: Jsme domluveni s Národním parkem, aby jsme si trošku rozdělili síly.
4: Říká nezávislý starosta Chřibské Jan Machač.
3: Že oni se budou soustředit teda na to občerstvení, na ty svačiny a my se budeme spíš soustředit na ten režim.
4: Jedno ze stanovišť hasičů je u domova se zvláštním režimem v Dolní Chřibské. Zdejší klienti nezřídka trpí těžkými formami Alzheimerovy a Huntingtonovy choroby. Málem tady hrozila evakuace. Pokračuje ředitel domova Igor Prokeš.
5: Věřím, že se nám podařilo udržet klid a pohodu v domově. I tu nejkritičtější noc ze soboty na neděli strávili v klidu a spali.
4: V nejkritičtější chvíli plameny prosvítaly skrz nejbližší les. Z Českého Švýcarska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Policie v kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče, zvoleného za hnutí ANO, nově obvinila dalších 6 lidí a 3 firmy. Podle dnešního vyjádření náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřiny Doušové je nyní v případu ovlivňování veřejných zakázek stíháno celkem 20 osob a 8 společností. 2 obvinění uzavřely dohodu o vině a trestu. Vyšetřování se týká především zakázek správy a údržby silnic Ústeckého kraje. Policie případ stále vyšetřuje. Cestující v okolí Hrádku nad Nisou můžou od dneška využívat poptávkovou dopravu. Takzvaný taxibus je zaveze do míst, kam potřebují v čase, který si sami zvolí. Objednat si ho můžou přes aplikaci Tvůj bus nebo telefonicky na centrálním dispečingu Idol. Poptávková doprava bude jezdit v oblasti Václavic, také Uhelné, Horního a Dolního Sedla a Chotyně. Provoz je zatím podle jednatele krajské společnosti Koryt LK o to pospíšila zkušební. Maximální ceny paliv zítra opět vzrostou. Řidiči za benzín zaplatí maximálně 44 korun a 29 haléřů, nafta podraží na 44 korun a 59 haléřů za litr. Údaje zveřejnilo Ministerstvo financí ve 14 hodin na svém webu. Resort nově vypočítává cenový strop střídeního průměru velkoobchodních cen. Od začátku května taky zvýšil povolenou marži o 50 haléřů na 3 koruny za litr.
2: Počasí.
1: V noci zataženo až oblačno, zejména kránu čekejte i lokální přehánky, teploty klesnou i k 11 stupňům. Zítra bude ráno většinou zataženo, odpoledne už převážně oblačno a s občasnými přehánkami nebo i deštěm. Výjimečně se mohou zejména na horách vytvořit bouřky. Teploty zítra přes den vystoupí i k 26 stupňům. V platnosti je stále výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požáru.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici u Vítkovic u Lubence na Lounsku se srazila 2 osobní auta. Silnice 1/28 je na okraji Loun ve směru od mostu v obou směrech uzavřená. Silničáři přestavují na okružní křižovatku u Dobroměřic a Lenešic. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pokračuje pondělní pohodové odpoledne, posloucháte Český rozhlas Sever. 400 akcí ve více než 360 městech po celé republice. Takový bude jubilejní 10. ročník festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Projekt nadace Magdaleny Kožené zapojí tisíce dětí, některé z nich vystoupí i na Pražském hradě. Za pár minut prozradíme víc. Slavná bitva u Chlumce z roku 1813 proslavila obec Chlumec na Ústecku doslova po celé Evropě. My se tam podíváme v našem seriálu Příběhy severočeských měst a obcí a přidáme také kulturní tipy, třeba na místo, kde uvidíte ty nejkrásnější části českého středohoří, anebo na koncert typicky židovské hudby, a přidáme opět písničky, které nestárnou. Třeba duet Věry Špinarové s Václavem Neckářem nebo Jiřího Schillingera. Teď už ale pokračují bratři Křížkové, tedy skupina Damiens.
2: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Věra Špinarová, Václav Neckář, jejich nádherný den, tedy písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Kostel v Neratově, zámek ve Valticích, pražský Břevnovský klášter, prostor u Litvínovské citadely nebo v Chlumci. I tam vystoupí děti v základních uměleckých škol zapojených do festivalu ZUŠ Open. Projekt nadace Magdaleny Kožené začne v polovině května a během 3 dnů nabídne stovky koncertů a vystoupení po celé republice.
1: Ty doby se hrajou na fagot, hraju s dvouplátkovým souborem, který vede pan Františ. A asi už 3krát jsem hrála na festivalu s dvouplátkovým souborem. A teď ten rok hraju i na koncertu těch rytířů talentů. To hraju v orchestru.
2: Říká 15-letá Magdalena, která se už 7 let věnuje hře na fagot.
1: Celku vlastně jsem vždycky měla trochu problémy s hraním před lidmi. A tohle je milé, že si zahraju před lidmi s někým, se kterému věřím, takže se nemusím tak moc bát. A je to vlastně fakt super, že si můžu zahrát s někým, kde je profesionál, hraje ve harmonie a dokážeme něco dát a poprostřečí mě dál.
2: Festival nabídne kolem 400 akcí po celé republice. Zahájí ho 13. května už tradiční benefiční koncert Rytíři talentu, který se letos poprvé uskuteční ve španělském sále Pražského hradu. Pokračuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová.
3: Jeden z nejvýznamnějších momentů je provedení písně Benjamina Britna Hymn to the Virgin a kapela v provedení nevidomých dětí ve spolupráci s většinovými dětmi ze ZUŠ Bonifantes a z Jablonce nad Nisou. Pro mě je absolutně zásadní to spojení spolupráce dětí s handicapem, s dětmi zdravými, většinovými. A ten přínos není jenom pro ty děti z minority, ale naopak pro nás, pro většinovou společnost.
2: Festival ZUŠ Open vznikl před 10 lety jako jednodenní happening. Od té doby se ho zúčastnili stovky tisíc žáků.
3: Před těmi 10 lety jsem jasně pocítila to, že mi to dává hluboký smysl. A teď vlastně stojím v čele fondu, který na straně jedné slaví 10 let. Na straně druhé ocitá se ve společenské situaci, kdy kultura je velmi křehká, je prostě v situaci, která ji ohrožuje. Mládež čelí celé řadě psychických problémů a těžkostem a právě zde já vnímám, že to všechno má obrovský význam a smysl.
2: Součástí festivalu bude i letos několik charitativních akcí.
3: Kromě Sdružení Neratov od počátku spolupracujeme s Charitou České republiky, pomáháme dívčí katolické střední škole, charitnímu dílu církve, budeme se těšit na nádherné ZUŠ Open pomáhá na Zelené hoře v krásném prostoru kostela svatého Jana Nepomuckého.
2: Doplňuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová. Festival ZUŠ Open potrvá do 1. června a právě na Den dětí ho uzavře celodenní program ve Valštejnské zahradě v Praze. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: upozorňujeme všechny, kteří poslouchají Český rozhlas Sever na frekvenci 88,8 FM, že 6. května nebude naše vysílání dostupné v čase od 10 do 15 hodin. Důvodem je kontrola anténního systému na vysílači Buková Hora. Během výluky můžete naše vysílání naladit na frekvenci 103,1 FM na digitálních zařízeních DAB Plus na kanálu 9B nebo na internetu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dnes už bohužel neexistující kapela Nightwork, jejich slavná písnička Slunce v duši, 15 hodin 22 minut právě teď na Českém rozhlase Sever v pohodovém odpoledni. Je čas na další díl našeho seriálu Příběhy severočeských měst a obcí a s Alenou Škraňkovou se tentokrát vydáme do Chlumce na Ústecku.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Slavná bitva u Chlumce z roku 1813 proslavila obec Chlumec na Ústecku po celé Evropě. Odehrála se 29. a 30. srpna a spojené armády Rakouska, Pruska a Ruska v ní porazily armádu francouzského císaře Napoleona. Té velel generál Van Damme. Bitvu dodnes připomíná několik památníků. Monumentální památník, který byl postaven roku 1913 ke stému výročí bitvy, najdete na východním okraji obce. Je to taková vysoká válcovitá věž se sochou lva, ke které vede dlouhé schodiště. Pokud se chcete trochu projít vojenskou historií, můžete se vydat po žluté turistické značce, která spojuje památníky a jiná významná místa napoleonské bitvy u Chlumce. Délka téhle trasy je 7,5 kilometrů. Začíná u ruského památníku v Přestanově, vede do Chlumce ke zmíněnému památníku bitvy z roku 1813, dál prochází Žandovem, kde odbočuje k pomníku zajetí generála Van Damma a pokračuje do Varvažova kolem pruského pomníku a končí u rakouského pomníku ve Varvažově.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Na hodinách 15:30 na Českém rozhlase Sever jsem dnes odpoledne ještě nepopřál k Větoslavům a takhle Floriánům k jejich dnešnímu svátku, tak přeji všechno nejlepší. Přidám samozřejmě opět i hudební dárek, ten bude za malý moment od Marcely Holanové, teď je ale čas na pravidelné tipy. V Lovosicích na Václavském náměstí teď najdete výstavu k 50. výročí chráněné krajinné oblasti České Středohoří. Nádherné velkoformátové fotografie i s informacemi o Českém Středohoří budou k vidění v Lovosicích do 18. května. Pak se výstava přestěhuje do Děčína, kde ji uvidíte od 20. května do 7. června. Nakonec bude k vidění v Ústí nad Labem od 8. do konce června. Časově nejbližší akcí je interaktivní beseda s regionální autorkou Nikolou Hyklovou nad knihou Daniela v knihovně Ústeckého kraje v Ústí, konkrétně v dětském oddělení, tedy v budově v ulici Vincenta Churchilla, a to od 16 hodin. Chvíli na to začne koncert ústecké kapely Yeti u Bystra v městských sadech v Ústí nad Labem. Začíná totiž už v 16 hodin a 30 minut, tedy přesně za hodinu. V Budyni nad Ohří v tamní synagoze začne vernisáž výstavy Miroslava Vavří Mezi životem a smrtí, mezi světlem a tmou, ve které se vyrovnává s osudem své rodiny během druhé světové války. V 18 hodin na to naváže tedy na výstavu koncert tradiční hudby aškenázských židů s kapelou Prah Klezmerem. 18. hodina, to je také koncert žáků Markéty Nebřenské základní umělecké školy Libušina v Roudnici nad Labem. Jde o koncert flétnové třídy ve varhaním sále základní umělecké školy.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Skoro přesně 15 hodin 39 minut pokračuje pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. V pořadu Dáme řeč dnes dopoledne jste si se Zdeňkem Lukeslem povídali o herečce Jiřině Bohdalové. Ta totiž včera v neděli oslavila 95. narozeniny a do studia se dovolala také posluchačka Iveta Skladna.
1: Krásný den přeji a všem posluchačům.
2: Dobrý den, tak zeptám se vás, když se řekne jméno Jiřina Bohdalová, jaká role vám naskočí jako první?
1: Sami. Kterou jsem hledala předevčírem, tuším, vždycky u toho pláču, u toho filmu, protože je úžasný. A já bych především chtěla ji vyzvihnout jako krásnou, obyčejnou ženu, kterou se setkávám v našem kadeřnictví na Praze 10, kam Jiřinka taky jezdí. A zná ji u můj vnuk 11-letý, který když jsem s tím tam chodila na stříhání od jeho 3 let, tak ona tam se mnou byla a čekala, byla na řadě. A zeptala se mě, jestli může dát pusu, že roztomilý klouček a to. A věřte mi, on na ní vzpomíná s láskou. A když ji slyší její hlas, tak vždycky říká Jiřinka. A já jsem se s ní naposledy setkala v prosím.

0: Si úplně obyčejná dáma v tu chvíli, byste řekli, když tam přijdete, na nic se nehraje, čte si, pak si se mnou i povídala a povídali jsme si právě o tom, že už ten humor vymizel. Hmm. A prostě už to chybí, už to skomírá všechno, ale je to dáma s velkým D a přeju jí hlavně železné zdraví.
1: Zítra si budete povídat o svatbách v květnu, svatba v máji, do roka máry. Podle pověr květen nepřeje svatbám. Souhlasíte? Kdy jste se brali? Měli jste květnovou svatbu? Jak dlouho vám vydrželo manželství? Už teď můžete psát na e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz a nebo zítra opět zavolejte po 9. hodině přímo do studia na telefon 475 212.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: hrát.
1: Písničkář Xindl X a úvodní písnička k seriálu Osada má chata můj hrad na Českém rozhlase Sever. 15 hodin, skoro 50 minut k tomu. V Blšanech na Lounsku opravuje povodí Ohře jez na řece Blšance. Dělníci tam bourají obě jezové zdi a připravují stavbu nového středového pilíře. Původní materiál z většiny znovu použijí. Oprava je nutná kvůli dlouhodobě špatnému technickému stavu.
2: Vlastně máme vyhrabanou díru na tu základovou spáru a teď se vlastně děláme rámeček a budeme dělat těch 10 cm tady, co je podkladního betonu, a vlastně udělá se beton, zatvrdne se a na to se začne stavět bednění a bude se stavět ten základ.
3: Postup prací na jezu přiblížil mistr Jiříček z firmy RRR, doplňuje ho mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
4: Aktuálně probíhá oprava pravobřežní a levobřežní jezové zdi o celkové délce přes 12 metrů. Také opravujeme středový pilíř. V současné době už je zdemolován a postavíme nový, na kterém bude kamenný obklad a jednotlivé kamenné prvky jsme vyjmuli a 70% z nich použijeme stejných na totožné místo.
3: A z jakého důvodu jste se rozhodli začít s přestavbou právě teďka?
4: Jednotlivé objekty, které opravujeme, vykazovaly už špatný technický stav, materiál byl na konci své životnosti, proto jsme přistoupili k rekonstrukci.
3: A můžete mi ještě něco málo říct k historii toho jezu?
4: Původní jez byl vystaven v roce 1860 a hlavním účelem jezu je vzdouvání hladiny, tedy funguje pak jako malá nádrž, kde se zadržuje voda, a v minulosti předpokládáme, že tu byla potřeba vodu odvádět.
3: Součástí prací bude i vybudování nové lávky.
4: Původní lávka byla v havarijním stavu, proto došlo k její demontáži a usadíme úplně novou, která je určená pro pěší.
3: Přestavba vyjde povodí Ohře zhruba na 6 milionů korun a potrvá do konce října. Z Lounska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Hasit lesní požár. Do Českého Švýcarska přiletěly i dva vrtulníky ze Slovenska. U Bělé pod Bezdězem dnes kvůli požáru trávy nejezdily vlaky. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od příštího roku vrátí, schválila to dnes vláda. Do večera oblačno nebo polojasno, teploty stále do 27 stupňů a platí varování před požáry. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Na 7 úseků si hasiči rozdělili rozsáhlý lesní požár v Českém Švýcarsku a snaží se oheň postupně likvidovat. Pomáhají jim v tom taky 8 vrtulníků a bambivaky. Na místo už dorazili také 2 vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Na letišti v Chřibské na Děčínsku je stále naše reportérka Lucie Hejzlová.
2: Aktuálně jsou ve vzduchu 3 vrtulníky, které se tady otáčí nad požářištěm. Plochu, kde hoří, se pomalu daří zmenšovat. Já jsem se před malou chvílí vrátila z míst, kde podle dat z družice Sentinel začalo v sobotu odpoledne hořet. Jde o kopec na Valech a ty plameny se šířily po směru větru na Malinovou cestu. Požár zatím není podle mluvčí hasičů Lucie Vyškrabkové lokalizovaný. Z Chřibské Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Na trati mezi Bělou pod Bezdězem a Bezdězem dnes odpoledne dočasně nejezdily vlaky. V blízkosti železnice totiž hořela tráva. Dopravní společnost Arriva pro cestující vypravila náhradní autobus. Svezli se jimi lidé z jednoho spoje. Po 15. hodině správa železnic provoz obnovila. Podnikatelé nejspíš budou muset už od příštího roku evidovat tržby. Návrh na znovuzavedení EET dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Systém má evidovat pohotovostní i bezhotovostní platby. Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset obchodníci tisknout zákazníkům papírové účtenky. Evidence tržeb má podle ministryně přinést do rozpočtu skoro 14,5 miliardy korun ročně. Europoslankyně Jana Naďová z hnutí ANO je vina z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Nepravomocně o tom dnes rozhodl pražský městský soud v kauze 50-milionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. Odsoudil jí k 3leté podmínce a pokutě 500 000 korun. K uznání viny trestní senát zavázal odvolací vrchní soud v Praze. Městský soud proto nemohl dnes rozhodnout jinak, i když měl na věc jiný názor. Řekl to jeho předseda Jan Šot. Obhájce Jany Naďové Josef Bartončík se chce odvolat.
1: Počasí.
0: V noci zejména k ránu čekejte lokální přehánky, teploty klesnou i k 11 stupňům. Zítra bude po ránu většinou zataženo, odpoledne už s občasnými přehánkami nebo i deštěm. Teploty zítra do 26 stupňů Celsia. V platnosti je stále výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/7 se za Křimovem na Chomutovsku ve směru na Německo u křižovatky na Suchdol srazila 2 osobní auta. V Děčíně pozor na nehodu v křižovatce ulic Dělnická a Ústecká. Také se jedná o srážku 2 osobních aut. Jeďte opatrně a dobře dojeďte s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda. Doufám, že se cítíte dobře, že náladu udržíme nebo ještě zlepšíme a uděláme si takovou pohodu v další hodině s Humoriádou. Patrik Rozehnal k tomu vyzývá a myslím, že dobře naladěn už podle oblečení, rozkvetl jarně jako nějaký zvonek luční. Václav Knop, Václave, dobrý den.
4: Děkuju, dobrý den, dobrý den. No je krásně venko, no tak jsem si říkal, tak to podpořím, ne?
3: Jo. No. A funguje to? No, na náladu?
4: No, tak nebo? Já mám černý brýle si nosím, tak se tak rozlížím, kdo se po mně kouká a on si mě prakticky nikdo nevšimne.
3: Všimněte si nás a všimněte si, jestli máte u sebe telefon, budete ho potřebovat.
1: Humoriáda.

0: Na to jarní toulání má tady Václav Knop své sako, modré, to už víme. Má i nějaké speciální boty, když jde o to třeba vyrazit na túru?
1: Na túru nechodím, nejspíš jenom dojdu do nejbližší kavárny. Ale trpím, prosím vás, já trpím totiž pocitem takového jako fobii mám z uzavřených prostor. Protože když jdu do kavárny, mám strach, že mají zavřeno. Tak radši si to vždycky zjišťuju nějak předem. Na túry moc velký nechodí.
0: To vůbec nemáte ve výbavě, to prostě není potřeba.
1: Ne,
0: to
1: mám normálně polobotky, já ani kecky nebo botasky, to nic nenosím.
0: Vy jste byl naposled na sněžce třeba?
1: No, to bylo ještě ve školním čase někdy. Ano, ale byl jsem tam, ano, jo, ale se školou.
0: Jo, protože tam už je potřeba nějaká ta výbava, i když jsou i tací, kteří tam jedou v žabkách.
1: No, ale tak asi bylo léto a myslím, že to bylo školní vejlet nějaký. A já jsem z toho turnova, to není daleko zase, tak to bylo příjemný.
0: Co vybereme, nebo vy vyberete ze seznamu v Humoriádě?
1: Tak strašně jste mě potěšili, že tady máme na seznamu mé mládí, protože to ano, patří k mému mládí. Jan Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Miroslav Horníček a dotazy tenkrát, já se na to pamatuju, já jsem nebyl přímo účastněn, ale vím, že ta Lucerna byla velmi slavná. A tak prosím, mi to připomeňte.
2: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
3: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
2: Nebo uhnízt ze chleba?
3: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
2: Dobře. Má představy spíše plastické.
4: Střídku, abyste hnět, mladou dívku.
2: Já přetlumočím. Verich říkal, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku.
4: On ještě mladý, on to neví.
2: No já jsem to v 35 taky ještě nevěděl. No.
3: Já bych taky jeden dotaz, a kdy se ti to doneslo?
2: Já jsem intelektuál, já jsem se to dočet.
3: To čteš pěkný prasárny.
2: Má váš dům také omlácenou omítku?
4: Ne.
2: Děkuji. Jak to děláte?
4: Lžu.

0: suchý, co pokládáte za maximálně možnou kliku.
1: Prosím? Někdo mě napověděl, já bych hrozně rád, já to uvítám, každý napovídání...
0: U dveří, brej.
1: U dveří. U dveří.
0: Verich, co považujete za svůj největší životní úspěch?
2: No, že jsem se narodil pro Pětra nás.
0: To byl náš životní úspěch a ne tvůj.
2: No ne.
0: A ještě na tebe, jakému nápoji byste dal zlatou medaili?
2: Vážně, jako ty měny?
0: Ano,
2: mě,
0: ano,
2: ne?
0: Snad, já nevím.
2: No to bych dal čistý, studniční, neskažený vodě. Ta není žádná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak co se objeví za vzpomínky, když... No, je slyšet tohle, Václave.
5: Za prvé to, že každý týden, to jsem byl někde devítiletka, potom Gimpl, se objevila nová písnička, Šlítr suchý, že jo, zpívali vždycky další a další písničky a já jsem si kupoval ty noty a s kytarovými akordy a hrál jsem to na kytaru, učil jsem
4: takhle
5: se to. No ano, tak to celkem to bylo takový strašně, to se dobře zpívalo, dobře pamatovalo. No a...
4: Kdo by si dneska kupoval k těm hitům noty a zkoušel to hrát, to bude hrstka.
5: No a s Janem Verichem, já jsem se s ním nikdy nepotkal, i když jsem potom později bydlel na kampi, ale tam už byl jsem samozřejmě nežil, ale jednou se mi dostal do ruky scénář Falstaffa, filmový scénář, který on napsal a přečet jsem si ho a tak jako z takový mladický nerozvážnosti jsem mu napsal dopis, že se mi to hrozně líbilo. A on mi odpověděl, že rád, že jsem to přečet a že škoda, že se to neuskutečnilo, protože se to tenkrát opravdu neuskutečnilo. Asi to byl příliš drahý projekt. No a ten dopis mám samozřejmě schovaný.
4: Hmm, ten scénář?
5: Ten už myslím nemám.
4: A skončil někde, zůstal u Verichu v šuplíku nebo někam se dostal? To... Zůstalo nenatočeno nic prostě?
5: Nic. Já vím, že jsem to tenkrát dostal od nějakého kamaráda, který pracoval na Barandově a říkal, hele, přečti si to, to je zajímavý. A to byla prostě taková ta verichovská záležitost, že on dal dohromady vlastně Shakespeareovy věci toho Falstaffa a doplnil to těma svýma vtipama a vlastně hlavní figura byl ten Falstaff. A bylo to velmi zajímavý, samozřejmě asi jako film by to bylo překrásný. Tak.
4: Říká Václav Knop, vybral si tedy dotazy z Lucerny na Miroslava Horníčka, Jana Vericha, Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Vyberete i vy v tom prvním souboji. Má Ačko tahle ukázka a proti nasazuju, máme stále ještě možnost oslavit i 95. s Jiřinou Bohdalovou. Slavili jsme i tady u nás ve vysílání. Připomenout si to můžete třeba i na profilu Patrik Rozenal Pochpoutky. Ale pozor, Jiřina Bohdalová jako konferenciérka z Televarieté Klasika. To je varianta B, kterou dávám do prvního souboje proti dotazům z Lucerny. Vybíráte si ale vy 731 800 900, číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište do Humoriády.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Lucerna nebo konferenciérka, tak bychom to mohli nazvat ten souboj. Je tedy buď čtveřice pánů, anebo Jiřina Bohdalová jako konkurs na konferenciérku samozřejmě s Vladimírem Dvořákem. To jsou ukázky, které jsou ve hře. Vydáváte najevo své preference po telefonu 731 800 900 a naslouchá Patrik Rozehnal a Václav Knop. Komu teď?
2: Dobrý den, telefonu Vítek. Já zdravím vás oba dva.
3: Díky.
2: A dávám hlas paní Bohdalové.
1: Dobře, děkujeme za něj.
2: A mrzí, můžu ještě rychle něco?
1: Můžete.
2: Mrzí mě, že zkrátili důvod, že má vás spoždění. Takže už neříkají, jaký to má důvod. Tak to mě mrzí jenom.
1: Ano, to je reakce na hlášení Václava Knopa na nádražích. No už se neudává, už, já nevím, Václav, vy už asi nenatáčíte ty hlášení, ale teď ne. Už zrušili takové to, jak se z důvodu na straně dopravce a takové,
3: aha,
1: nebo
3: tak
1: z technickou,
3: to,
1: to zrušili, no protože asi potřebují těch hlášení mít víc, aby se jim tam do té minuty vešly, no. To je pravda.
3: To nevím vůbec.
1: Kdo další? Dobrý den, povídejte.
4: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych pokračoval, protože tu scénku jsme slyšeli nedávno.
1: Dobře.
4: Tu konferenci.
1: S Bohdalovou.
4: Děkuji.
1: Dobře, myslím, že ne u nás, ale celou. Tohle by bylo již tak pokračování, jenom upozorňuji, kdo další na telefonu.
5: Dobrý den, tady je Vlastimil. Vlastně nevím, pro co hlasuju, jo, ale třeba já pro tu Bohdalovou, ale chtěl bych se Václava zeptat,
3: ano.
5: Tomu říká jméno, nebo příjmení, Kvapil, Drašár, Cuchán, Schoenfeld,
3: to jsou...
5: Nejedlo,
3: to jsou naši učitelé,
5: to jsou naši učitelé, Libor, to Vašek, jsou... Miloš, Vašek.
3: To jsou naši učitelé a asi patrně spolužáci.
1: Je to tak?
5: Ano.
1: Dobře, tak jo, děkujeme.
3: Díky, Vlastíku.
1: Mějte se. Kdo ještě další hlasuje? Dobrý den.
6: Je dobrý den, tady Ludmila Kijov. Zdravím vás oba dva a pokračování s paní Bohdalovou a panem Dvořákem.
1: Takže změna, takhle tak ano, dobrý. Píšu. Dobře, děkuji moc, ať se vám daří. A ještě někoho vezmeme do party. Dobrý den.
7: Jejda, dobrý den. Zdravím oba dva vás, pánové. Přeji vám oběma dvěma hodně zdravíčka.
1: Děkujeme.
7: A prosila bych paní Jiřinu Bohdalovou s panem Dvořákem. Děkuji.
1: Dobře, my děkujeme za hlasování a výběr. Tak nakonec se to překulilo, jak já říkám. Vypadalo to nejprve na dotazy, ale nakonec vyhrála Jiřina Bohdalová. Oslavila 95. Ještě si chcete připomenout, tady je konkurs na konferenciérku z Televarieté v režii Pavla Haši.
8: Máte ohlásit pouze umělce.
9: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
8: No prosím.
9: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hekuteku Heše.

0: právě kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno, teďko říkal. Nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, ano. Pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bife.
0: No jo, tak kde?
1: V bife.
0: Bife. A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už.
0: Jako a... už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale ta vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne, teda jako skáruje mezi náma, tak vám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, prosím.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife požadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně.
1: Ano.
0: Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla, mám zádu to.
0: Ale no tak. No. Ale no tak.
1: No.
0: Proč ne?
1: Jo.
0: Máte štěstí.
1: Jo.
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo.
2: Tak Jiřina Bohdalová, slavná scénka nebo její část. Tedy
3: ale nejslavnější, a ta se mě nejvíc líbila, i jsem potom mluvil s Jiřinou, ta si taky na to ráda vzpomíná.
2: Učitelka?
3: Ano, Aneška Lídlová. To je masakr.
2: Ono těch scének, co zlidovili, je opravdu hodně. Tohle jsou takové ty klasiky, to je pravda. Tak teď mě zajímá jenom, jestli něco takového zažil i Václav. Teď zkouška před nějakou komisí. Důkaz toho, jestli s tímhle třeba představním nebo vystoupením člověk může na zájezdy nebo před veřejnost. Bývalo to tak?
3: No bývalo, ale to jsem já byl tenkrát v Ústí nad Labem v divadle a protože jsem byl jako profesionální herec, tak a vlastně jsem na žádný estrády tenkrát jsme nejezdili a nebyl na to čas a dělali jsme umění, ne, teď asi z toho nedělám legraci.
2: No ale to tak, umění musel někdo hlídat, taky vás asi hlídali, ne?
3: No ale tam to byli speciální lidi, kteří jaksi tam přišli a dívali se do textu, jestli říkáme všecko podle textu, jenom že to si neuvědomili, že když to vidějí na premiéře, že to za 10 repríz bude jinak, že jo? No ale takže já jsem nikdy před nějakou takovou komisí nebyl. Mně to přišlo hrozně ponižující a říkám, nepotřeboval jsem to, protože jsem po těch estrádách nejezdil a tak dále.
2: Bylo nějaké představení v divadle, které jste vyloženě neměl rád, že jste ho hrál z musu?
3: No, v tom Ústí ne, tam to celkem šlo, ale třeba předtím jsem byl 4 roky v Karlových Varech a tam byla představení, která jsem neměl příliš
2: rád. A odpovídala tomu i návštěvnost?
3: No, taky, ale nejhorší snad představení, který jsem tam zažil, byl Strakonický dudák,
2: ano.
3: Který se rozhodl pan režisér ještě s dramaturgem udělat tak, že místo toho, aby to jsme hráli tak, jak jsme to měli hrát, nebo jak je předloha, tak oni to rozstříhali a udělali to jako filmovou záležitost, že to časově šlo po sobě. To si nedovedete představit, jaký to byl masakr. Jak se to rozpadlo, to představení. A my jsme tam hráli, ještě plus já, plus 3 kolegové, jsme hráli různé zbrojnoše a tak dále, tak dále. A pak měli jsme neustálé převleky. Takže my jsme to potom vyřešili tím, že jsme si ty převleky dávali od toho posledního do toho prvního. To
2: na
3: znamená,
2: sebe.
3: Že jsme měli na sobě 4 šaty.
2: Čína
3: a jenom
2: medvědi.
3: Jsme to sundávali. Protože to opravdu nás to nebavilo.
2: Tak říká Václav Knop, náš dnešní host. Vy jste vybrali Jiřinu Bohdalovou, předtím v tom souboji posunuli jsme se dál v seznamu a já teď proti Jiřině Bohdalové, která je samozřejmě ve hře, má teď Ačko, nabízím Petra Novotného, jeho vyprávění ze Silvestra, televize Nova o masožravé kytce. A nebo Jiřina Bohdalová, její monolog a pozor, už z roku 1959. Co si vyberete? Jiřina Bohdalová Ačko, Petr Novotný Bčko, 731 800 900. To je náš telefon sem do studia, který můžete využít. Volejte, hlasujte, povídejte si s námi. A nebo když se vám to nepodaří, tak napište SMSku hlasovací humor mezera A nebo B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Zoomoriádou dál za dalším výsledkem druhého souboje teď. Proti Jiřině Bohdalové tedy stojí Petr Novotný. Kdo vyhrává u vás? Můžete nám to sdělit. Telefon je k tomu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Knope.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas Petrovi Novotnýmu.
3: Díky.
1: Ano, je za něj. Mějte se pěkně. Tak jména už taky prozrazena, kdo je dnes ve studiu. Jenom třeba připomínám Václav Knop, Patrik Rozehnal. Na telefonu teď kdo?
4: Dobré odpoledne. Tady je Petr Steblec Nadbetlý. Pozdravuji pana Knopa.
3: Děkujeme.
4: Kterého znám do zhospody.
3: Ano.
1: A pro co
4: a si Bčko.
1: Dobře.
3: Ze seriálu, že jo? Ze seriálu.
1: Děkujeme. Možná i z nějaké skutečné. Kdo je tam teď?
5: Zdravím vás, tady Jaroslav. Dal by se paní Bohdalovou a zdravím vás všechny.
3: Děkujeme.
1: My taky. A šťastný dojezd. Mějte se hezky. Díky.
5: Děkuju, tak si mějte.
1: No a další telefon pro vás, hlasující. S kým jsme teď ve spojení?
6: Ano, dobrý den, já bych prosila pana Novotnýho.
1: Dobře.
6: A zdravím vás oba.
3: Děkujeme, to bude těsný.
1: My vás oba taky, děkujeme. No, je to těsný, ale těsně bude to pestré, protože se zase posouváme dál. Jiřinu Bohdalovou necháme v archivu a vytáhneme Petra Novotného, povídání o masožravé kytce. To jste vybrali, rozhodli jste.
7: To není Gondíková, to má vidím furt, já nejsem takový blázen, abych ji mával. Víte, kdo je Adéla? To je moje masožravá rostlina. Já mám fakt doma masožravou rostlinu. A ne takovýho chcipáčka za stovku, co koupíte na trhu. Já mám Adélu, ale ta má takovýhle kalichy. Já jsem si to koupil na květinovém trhu v Amsterdamu. A ona si chytí mouchu, nemyslete si. Ta moucha netuší, ta si já to sledoval. Ta si tak bzz, bzz, říká... Lítá si, říká, to je pěkná kytička tamhle. Bzz, tu si jdu prolínout a sedne si na kraji toho kalichu. Říká, co to tam dole je? To je šťávička, to voní, bzz, tam si budu ochutnat a šup do toho kalichu. A jenom říká, to je dobrý, to je dobrý. To si tady cachtám, já jak to, že se nemůžu odlepit? A já to zkusím a fra, bzz, a já, kde, co to, a kde mám nožičku? A mezi tím ta kytka udělá nahoře, poink. Pak se tam děje 14 něco, co nechci ani domyslet. Mně se o tom i v noci zdálo. Jednou mně se zdálo, že já jsem ta muška a že tam trávím v tom kalichu 14 dní. A mě tráví ta rostlina. Byly příšerný sny. Šíp mě jednou říkal, ty vole, co blbneš, ta rostlina mě nesežrala ani za 14 let, jo. Ale... Ona se samozřejmě neživí jenom mouchama, to by chcípla, to by se neuživila. Kde se ženete v zimě mouchy, jo? Jedno možná, když se probudí tam v tom teple toho radiátoru, ale to je málo, ta,

0: tepla, no. Hele, to je, ta kytka, ty se prostě nedaří dobře, já to cítím, jo. Teď ta moje žena je posedlá prostě tím, že já tu rostlinu prej týrám hlady. Že prej já ji nedám nažrat. To je samozřejmě blbost, jak to mám ty ženě vysvětlit, jo. Teď to s ní začalo jít ale fakt z kopce. S tou kytkou, stačíte to ještě sledovat, prosím vás. Ta moje žena je dobrá, jo. Ale ona najednou, jeden zelený lísteček se objevil najednou. Novej! Já měl takovou radost do té doby, než jsem si všiml, že z akvária zmizela jedna rybička. Teď já jsem si říkal v první chvíli, že možná kočka, jo? Jenomže ta v zápětí zmizela taky. Teď ten sumeček, co furt čistil to sklo, jo? Ten byl najednou tak podělaný, že vůbec nevylízal z té skalky. To pavíočko, jak by smet. Já vám něco řekl, já z toho nechci dělat horor, já vydržím hodně, ale tam se začaly dít věci. Já jsem se vám jednou v noci šel nasnídat a... Tak už jsem si šel do kuchyně. Hele, já už přeci nic z té kuchyně slyšel takový... Mláč, mláč, mláč. Hele, já jsem se tak ale vyděsil. Otevřená lednička. Já tam koukal takhle tou škvírou, tam prokazatelně stálo něco zeleného. Teď já jsem si říkal, ta svině kytka, tam jde po mý čabajice, jo. Já jsem se tak rozuřil, já tam vlítnul. Hele, ta moje malá Soninka v zeleném pyžámku, protože já mám žížeň. Já to nebudu protahovat, jo. Ten zelený lístek už taky opadal. Ta rybka se za 3 dny objevila, já nevím, kde byla, jo. Kočka se za 14 dní taky vrátila, vymrouskaná, jo. Bohužel ta kytka prostě chřadne dál, jo. Nejhorší, víte, na co já jsem dneska přišel? Ta moje žena, jak ona je posedlá tím, že já ty kytce nedávám jíst, ona jí podstrkuje granule pro kočku. Pak ta kytka nemá chcípat.
1: Kdo se u vás stará o květiny?
2: No, my příliš doma květin nemáme z prostého důvodu, že...
1: Zašli by?
2: Že by zašli, ano, ano, ano. Tak kdybych já měl vlastní kytku, tak já bych se o ní staral. Ale protože ty kytky jsou všechny té mé přítelkyně tam, přesně, a ona říká, nešahej mi na to, já se o to postarám, tak uschnou sami bez jakéhokoliv příčinění dalšího. No.
1: Tak i nepřežijí i tu její péči teda.
2: No jde, jako. Tak ona řekne, abych se o to nestarala, sama se taky o to nestarala. No.
1: Jo, jo, jo. A jaká květina potěší ji teda třeba řezaná, když byste přinesl?
2: Růže, samozřejmě. Jo, ano,
1: to zabere vždycky. Mm. A nosíte?
2: No, občas jo, jo, jo. Ale jako, ono to potom vypadá, já přinesu domů růži a ona řekne, co si proved.
1: Jo, jo, to jo. Je jak v té takové normální rodince, ano. To nemůžeš takhle. Podívej, co to udělá.
2: Co zprovec, ty máš nečistý svědomí.
1: Jak nečistý svědomí?
2: Ne, jsem si na tebe vzpomněl, chtěl jsem tě nekecej.
1: Tak je tohle funguje pořád. Dobře. No a co potěší vás, když by měl být dárek k svátku? Nebo už jen je to univerzální květina, co se nocí chlapům u vás tak?
2: No tak já mám rád whisky, takže jako nepohrnu lahví dobré skotské whisky.
1: Pak se posadí.
2: No, anebo jdu okolo a vidím, já tam mám takový báreček, tak si to vytáhnu. Já mám totiž taky, jak jsem dělal toho brand championa, tak mám takový speciální jako boxík, kde mám své jméno, je to na zámek, dá se to zavřít. Aha. Ano. A svého času jsem to měl v jedné restauraci a tam jsem vždycky přišel a naplnil jsem si to vlastní lahví, jo, a bylo to zamčený. A vždycky jsem dal tomu vrchnímu korunu a on šel, odevřel, nalil mi, zase to tam vrátil, zavřel, ty klíče jsem měl já, že jo, ty jo. Jsem mu jako vždycky půjčil. A za korunu mi to udělal. No tak za korunu 2-3 panáky, panečku, to byla nádhera.
1: A to byla vlastní, ale to si tam
2: no to jsem si musel vlastní, no, pochopitelně. No. Ale když jsem tam někoho takhle přivedl, tak ten žasnul, že jo, bač tomu jsem neříkal, že to tam dávám jo. Já, ty.
1: Já mám za korunu tady panáčka, ten zelený od číšníka přinese, to je hezký. No, no. Dneska tohle možná použije spíš na mobily, že vám ho zamknou, aby jako byl klid v restauraci, že tak jako skříňky na to, co jsem jo. Taky se potkal s tím letím.
2: Ano, ano, no, ano. Aby... My to máme ve studiích, jo. Aby se neprozradilo, co se film no, jako dabuje, no, protože ty Netflixy a tyhle jsou na to strašně hákliví.
1: Tak to ne jako, aby to nerušilo při práci, ale ne. Aby někdo něco nenatočil.
2: Nenatočil.
1: Nevynesl.
2: A nevynesl ven, ano, ano.

0: Takže tam jsou takový speciální. Tyhle tam musíte odložit ten mobil, zamknete. No já, ne, nic.
1: A vracíte to až při premiéře, nebo jak?
0: Nesmí se o tom ani mluvit, to podepisujete ke smlouvě. Mlčenlivost.
1: Jo. No. No, ve smlouvách jsou různé věci. Já měl svého času ve smlouvě, že nesmím ráno jezdit výtahem, abych se nezaseknul.
0: No to je pozor v Národním divadle. Tam, tam při představení se nesmí jezdit výtahem dolů.
1: Ano.
0: Jedině nahor. Protože že tam se jaksi eliminuje taky ta možnost toho neštěstí.
1: Václav Knop je naším hostem, to jenom připomínám, a teď se vracíme k tomu souboji. Tak Petr Novotný, poprvé, po druhé, co kdybychom dali, ptám se vás, Václave, Karolínu Slunečkovou s Jirkou Cízlerem?
0: No, tak postavku. Cízlera jsem měl vždycky velmi rád, Karolínu Slunečkovou ještě pamatuju, samozřejmě ta odešla velmi brzy, ale ta byla velmi příjemná, bezvadná ženská, taková měla zvláštní perfektní humor. No a Kostelka, pochopitelně.
1: Tak to nabízíme proti Vescénce, proti Petru Novotnému. Vy si ale vyberte 731 800 900, číslo znáte, ještě 190 011 04 pro SMS-kaře. Humor, mezera A nebo B je třeba psát. Hlasujete, vybíráte si, je to na vás.
2: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání. Tou cestou, tím směrem, prý by...

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Telefonní číslo sem do studia pro hlasování a výběr 731 800 900. Vy posloucháte Humoriádu a taky vytváříte. Teď si můžete vybrat mezi tím, jestli budeme poslouchat Petra Novotného nebo scénku s Karolinou Slunečkovou a třeba i Jiřím Cízlerem. Kdo nám volá, tedy když říkám nám, jestli mi Václava Knopa?
2: No, já vám to řeknu.
1: Ano.
2: Ruda ze Třetína.
1: Dobře, tak Rudo, povídejte, co jste vybral?
2: Zkuste tu Slunečkovou.
1: Dobře, Bčko.
3: Děkujeme.
1: Dáme jí bod. Kdo další?
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála pana Cízlera s paní Slunečkovou.
1: Píšu jim další bod, děkuju, ať se daří. Dobrý den.
5: Jo, dobrý den, přeji. Tady je Jana z Moravy a já bych prosila paní Slunečkovou s panem Cízlerem. Jo?
1: Dobře, tak
5: zdravím
1: jo.
5: Zdravím vás,
1: chlapci. My vás taky zdravíme. Děkujeme. Děkujeme všem. Děkujeme všem za pomoc. Myslím, že je to jasné. Prostě ukázka varianta B opět vyhrála. Posouváme se dneska po jedné ukázce a o to je to pestřejší. Takže o jedné manželce, jedné návštěvě u nich doma.
6: Kdo je?
7: Redaktor Kalous ze Světa v ilustracích.
6: Okamžik. Hned to bude. Okamžik, prosím. No.
7: Tak. Dobrý den.
6: Prosím, pojďte.
7: Děkuji vám, paní doktorko, děkuji vám.
6: Prosím, pardon.
7: Hluboce se omlouvám, prosím. Že ruším tak časně a ještě k tomu v neděli ráno.
6: Ale to nevadí, já stejně brzy vstávám, prosím.
7: Ale to víte, taková novina, taková zpráva.
6: Ano, já nechápu. Věřte tomu, já sama jsem se to dozvěděla teprve včera.
7: Jenže to vysílali v noci všechny stanice.
6: Ano.
7: Nobelová cena. A udělena naší vědkyni. No. Dovolte, abych vám upřímně blahopřál.
6: Děkuji vám. Promiňte, děkuji vám. Ale věřte tomu, já jsem ani nečekala, že já to nemůžu pochopit. Já to
7: vzácná skromnost, ale s tím teď budete muset skoncovat. Nepochybně dáte tiskovou konferenci, že ano?
6: To budu muset.
7: No samozřejmě, film, rozhlas, televize. Vždyť na vás budou upřeny oči celého světa, paní doktorko.
6: Ale to jsem nechtěla. Já jsem nečekala, že to...
7: Takže já jsem první. Já jsem skutečně první.
6: No.
7: Naše redakce přinese první interview s naší první nositelkou Nobelové ceny. Dovolíte, abych se posadil?
6: Prosím, jo, tak.
7: Děkuji vám mnohokrát. Já bych vám, paní doktorko, položil několik otázek.
6: Ano.
7: Jak vlastně došlo k tomu vašemu kolosálnímu objevu?
8: Hermínko.
6: Ano.
8: Já zase nemohu najít ani jediný čistý kapesníček.
6: Promiň, Oskare, ale máme návštěvu. To je Kamilku.
7: Redaktor Kalous ze Světa v ilustracích. Promiňte, že ruším tak časně ráno.
8: Ne, ne, vůbec nerušíte, ne. Já už jsem dávno vzhůru. To Hermínka dneska rušila s tím svým luxorkem. No to nic, ale já jsem ani nepíp. Já jsem ani nepípl. Protože dneska má opravdu veliký a slavný den. Já znám, mám z ní strašnou radost.
7: My máme všichni radost.
8: Ano. No tak se posadíme, ne?
7: Ano, děkuji vám.
6: Pane
7: redaktore,
6: posadíme se, prosím.
8: Tak.
6: Prosím, Kamile.
8: Moment, uděláš nám přece kávičku, miláčku, ne?
6: Ach, ano, zapomněla
8: jsem. No, já jsem totiž ještě dneska nesnídal.
6: Miláčku, já jsem tě nechtěla budit.
8: Aha.
6: Neměl bys si polévku kouřit zlato? Kafičko bude hned.
8: Co? Tak co byste potřeboval?
7: No samozřejmě rád bych se dozvěděl to nejzajímavější o vaší paní, o její práci a také něco ze soukromí.
8: Ze soukromí byste rád, no. Taky napište, že jako žena je jedinečná, ano? A jako člověk světová. A to od jak živa.
6: Kamile, prosím, ano? Já mám jenom bábovku, nebudeš se zlobit.
8: Ale prosím tě, proč bych se zlobil, to nemůžeš takhle prosím. Před panem redaktorem vždyť. Přece já nejsem žádný primitiv, abych dával vedle sebe bábovku a Nobelovu cenu, že?
6: Voda už se vaří, kávo.
8: Ano, vaří se voda, výborně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A že se někdo dává i tu bábovku a kávu. Byla jedinečná světová Karolina Slunečková.
3: Byla ohromná, byla to, byla, že měla, jak říkám, velmi, velmi skvělý humor, takový až trošku černej, na ženskou nebývali. Ale chtěl jsem vzpomenout na Jirku Cízlera, který, já nevím, jestli to lidi vědí, ale on začínal vlastně jako muzikant v Českých Budějovicích, hrál na housle v orchestru. A jednou popisoval takovou situaci, protože samozřejmě ty hudebníci se tam nudili, v divadle to bylo, že se hráli něco a oni měli dirigenta, který celou dobu ty skladby doprovázel hlasitým zpěvem. A ono je to svým způsobem štvalo, že jo, protože on do toho křičel pořád. Což nebylo slyšet, ta muzika to přehlušila. A tak se na něj jednou domluvili, že měli nějakou skladbu, která končila takovým jako velkým finále. Byl konec. A oni se domluvili, hráli, on samozřejmě do toho řval a těsně před koncem pampadeba skončili a to finále ten dirigent prořval.
1: To
3: měli z toho průšvih, ale oni se bavili ohromně. Takže to jsou takový vtípky, který já mám hrozně rád. Jo, to se dělává i na divadle občas, ano. Že se na kolegu něco malinko připraví a on je pak překvapený.
1: Ano. Václav Knop je náš host. Co vybereme proti? Karolina Slunečková, Jiří Cízler, jedna strana, druhá?
3: No a mně by se tady líbil, ještě tu máme a dlouho jsem neslyšel Vladimíra Menšíka.
1: Tak jo.
3: Epizodu s tanečnicí Kájankou, to by mohlo být velmi zajímavé.
1: Varianta B, Ačko, pokračování Bčko, Vladimír Menšík, 731 800 900. Hlasujte, právě teď máte šanci ještě během jedné písně.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriádi máme skoro rozhodnuto, ale schválně si se trefíte na stranu vítězů v této chvíli. Kdo nám volá? Rychlé hlasování. Ačko nebo Bčko, prosím.
2: Dobrý den, já bych chtěla paní Slunečkovou, tady Eva Sustí.
1: Evo, snad se nebudete zlobit, ale vyhrál to menšík. Snad někdy příště. Epizoda s tanečnicí Kájenkou.
3: Co pak, Kájenko, vás tedy zapomněli?
4: Ne, nezapomněli.
3: No proto, panč, to by byla věčná škoda. Taková... Vy se vůbec neměníte. Trošku jste vyrostla. Já si vás pamatuju takhle malinkou. Nebo to byla maminka? Vy. Ale to myslím upřímně, to ne, jako říká Bedřich Zelenka komukoli a může to říkat. Pač je dlouhej. Vás od růžení tady pamatuju takhle malinký, jo. Mě tady čekáte?
4: Ne, ale já mám přání.
3: No proto, paš, to by bylo dost takový nešťastný místo, nešikovný. Přání to můžete mít, od toho já jsem tady. Já jsem takový splnitel. Prosím.
4: Já si přeju, aby mi ty nejlepší zpěváci, co tady jsou, dělali křoví.
3: To téměř jedna věc vylučuje druhou. Nejlepší zpěváci, a kteří jsou tady. A teď, víte co? Já vezmu ty nejlepší, kteří jsou tady. Jo. Teď ještě je najít. A k čemu je potřebujete?
4: No já si přeju, aby mi dělali křoví.
3: No to já jsem právě slyšel. Já jsem myslel, že byste to řekla nějak jinak, abych tomu rozuměl, co to je křoví.
4: Tomu se tak říká, když nějaký zpěvák předu zpívá a my vzadu za ním poskakujeme, aby se tam něco hejbalo.
3: Tomu se říká křoví. O to slovo rošťačky, jo. My máme podobnou takovou terminologii. Taky si označujeme některé věci v naší herecké praxi, tak abychom neděli, o co jde, a ti kolem jako netušejí nebo nemají jistotu. My když jdeme před premiérou nějakého filmu se představit před oponu, divákům, tak tomu říkáme jít na medvědy. Už po nás jednou taky hodili kostku cukru. To byli ale nějací cizinci, kteří to neznají u nás.
1: Děkuji za pomoc, děkuji Václavu Knopovi za návštěvu, ať se daří, hezké jaro, Václave.
5: Děkuji a já se objevím v červenci. Naschledanou.
1: Mějte se pěkně, zítra Antonín Procházka.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Na požár v Českém Švýcarsku hasiče v sobotu navedl dron provozovaný správou Národního parku.
3: V Žatci se zvyšováním jízdného v městské hromadné dopravě v souvislosti s drahými pohonnými hmotami zatím nepočítají. Policie obvinila v bitcoinové kauze další tři lidi, mimo jiné bývalého ministra Blažka. Do večera oblačno až polojasno, teploty stále do 27 stupňů. V platnosti je varování před požáry. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Při hašení požáru v Českém Švýcarsku se denně střídají 400 hasičů z několika krajů. Dnes by chtěli dostat oheň pod kontrolu. K zásahu vyjeli hasičské jednotky a vrtulníky v sobotu hned v počáteční fázi požáru. Na přesné místo je naváděl dron, který Národní park používá k preventivnímu monitoringu. Více řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov.
4: Měli přesnou polohu toho ohně a mohli potom začít organizovat ten hasební zásah mnohem rychleji, než tomu bylo dřív, a je to i vidět, že ten oheň nedostal šanci rozhořet se do takového rozměru, jako tomu bylo v tom roce 2022.
1: A další informace k požáru nabídneme v dnešním vydání pořadu Den v kraji hned po zprávách. V Žatci zatím neplánují zdražení jízdného v městské hromadné dopravě. Podle starosty Radima Lajbla z ANO dopravce město kvůli růstu cen pohonných hmot zatím neoslovil s požadavkem na vyšší cenu za kilometr. Lajbl ale připouští, že současné jízdné patří k nejnižším v kraji.
5: Takže my v podstatě z toho nemáme jako žádný příjem z toho jízdného. Přemýšlíme, že to MHD bude nějakým způsobem jinak koncipovat. Řešíme s Ústeckým krajem, jestli to MHD jako nebude dělat, že bychom to pojali trošku jinak jako koncepčně.
1: Za zimní údržbu chodníků a silnic letos město Liberec zaplatilo zhruba 62 milionů korun. Je to přibližně o čtvrtinu víc než loni. Od začátku listopadu do konce března technické služby spotřebovaly přes 3 800 tun soli. Během zimy ji museli dokupovat. Spotřeba byla oproti odhadům zhruba o 300 tun vyšší. Policie obvinila další tři lidi v bitcoinové kauze, oznámilo to vrchní zastupitelství v Olomouci. Podle zdrojů Radiožurnálu jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, jeho exnáměstka Radomíra Daňhela a advokáta Karima Tice. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu je stíhají za praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. V jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů je registrovaných už skoro 90% všech zaměstnanců v Česku, oznámil to dnes ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Firmy a instituce se do konce dubna musely registrovat a nahrát údaje o svých zaměstnancích. Pokud to doteď nestihli, tak jim zatím podle Juchelky žádné sankce nehrozí. Nejvíc registrací do systému bylo podle ministra na konci dubna. Podle ministra za poslední dva dny v měsíci systém uložil data 1 200 000 zaměstnanců.
2: Počasí.
1: V noci zejména k ránu čekejte už i lokální přehánky. Teploty klesnou i k 11 stupňům. Zítra po ránu většinou zataženo, odpoledne už s občasnými přehánkami nebo i deštěm. Teploty zítra ale čekejte i do 26 stupňů Celsia. V platnosti je stále výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požáru.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 je ve směru na Německo kolona před posledním českým tunelem, tedy Panenskou. V tunelu stojí odstavený kamion. Na silnici 1/38 stojí v lese před oborou ve směru na Českou Lípu kamion s defektem na kole. Objíždí se do protisměru.
6: Tam je porouchaný kamion, mění tam pneumatiku. Mají tam asistenčku, je tam policie a objíždí se do protisměru.
1: Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
7: Dobré odpoledne po 17. hodině na Českém rozhlasu Sever. Jsme tu proto, abychom zjistili, co všechno zajímavého se dneska stalo v našem, tedy Ústeckém kraji. Samozřejmě nás nejvíc bude zajímat stále probíhající požár v Českém Švýcarsku. Už za chvíli se tam podíváme živě s Lucí Hejzlovou. Zjistíme, jak můžeme pomoci hasičům a těm, kteří na požáru pracují. Ale kromě jiného se podíváme i na Blšanku, to je řeka na Lounsku, kde opravují historický jez. A samozřejmě nesmí chybět ani písničky. Takže připraven je vám Daněk nebo Richard Miller.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Z plameny v Národním parku Českosaské Švýcarsko bojují u Rynarti na Děčínsku třetím dnem stovky hasičů. Požářiště si rozdělili do 7 sektorů a 2 ze 4 ohnisek mají podle velení zásahu na místě už pod kontrolou. S likvidací ohně dnes výrazně pomohlo 8 vrtulníků z Bambivaky. Eskadru v poledne posílili 2 armádní stroje Black Hawk ze Slovenska. Ty v Bambivaku unesou až 3000 litrů vody na jeden schoz. Zásah u jednoho z ohnisek v Rokli, několik stovek metrů od domova na potoku, popsal na místě generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
2: My se snažíme jednak se dostat pozemní cestou, prokácet se směrem dolů a samozřejmě na to se zaměřuje i to letecké hašení.
1: U tohoto domova se zvláštním režimem v Chřibské je několik desítek hasičů v pohotovosti. V noci viděli oheň prosvítat mezi stromy, zasažení budov ale dnes odpoledne nehrozilo. Jak Českému rozhlasu řekl ředitel domova Igor Prokeš, pečovatelé se připravovali na evakuaci. Většinu z 60 klientů, kteří trpí těžšími formami Alzheimerovy a Huntingtonovy choroby, ale příliš neznepokojovali.
3: S klienty jsme to přímo jako neřešili, protože řadě z nich vlastně je těžký to vysvětlit, aby pochopili, co se děje.
1: Policie v kauze bývalého primátora Chomutova Marka Hrabáče obvinila dalších 6 lidí a 3 firmy. Podle dnešního vyjádření náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřiny Doušové je nyní v případu ovlivňování veřejných zakázek stíháno celkem 20 osob a 8 společností. V Teplicích musí řidiči jedoucí z centra k nemocnici a dál do Řetenic opět počítat s uzavírkami hlavní ulice Duchcovská. Ode dneška do září tam město zadalo opravy povrchu ulice a stavbu zastávkových pruhů. Naplánovalo také osazení nových pouličních lamp a modernizaci signalizace přechodů pro chodce. V Litvínově začal fungovat unikátní systém placení u místních podnikatelů. Radnice uvolnila 1 milion korun, který si rozebralo 1000 obyvatel města. Každý tak získal 1000 takzvaných korentů a těmi může do konce května platit až polovinu ceny za zboží nebo služby u podnikatelů, kteří se do programu Korenci zaregistrovali. A korenty v tržbách jim pak město proplatí, řekla to místostarostka Květuše Helmichová z SNK Evropských demokratů.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Dobré odpoledne, s vámi Český rozhlas Sever a Den v kraji, dnes s Petrem Beranem. A my se podíváme teď do Chřibské, respektive do okolí Chřibské, v Národním parku České Švýcarsko, stále sledujeme požár. Zůstávají tu 400 dobrovolných i profesionálních hasičů. Mají za úkol nejenom hasit, ale taky už hlídat uhašené území, aby se to všechno znovu nerozhořelo. No a v Českém Švýcarsku je také naše reportérka Lucie Hyzlová. Lucie, dobré odpoledne.
1: Možno dobrý den. Ano. Jak slyšíte, aktuálně jsou tady ve vzduchu tři vrtulníky, kteří se otáčí nad požářištěm.
0: My to asi sneseme, Lucko. to se dá počítat, že tam nějaký vrtulník asi budeme slyšet. Výborně, ale pojďme k těm informacím, jak se daří dostat ten oheň pod kontrolu.
1: Co jsem mluvila s hasiči, s zasahujícími hasiči, tak plochu, kde hoří, se pomalu daří zmenšovat. Já jsem se byla podívat přímo na tom místě, kde mělo začít hořet. Ta plocha je opravdu v pruzích, nedá se říct, kudy přesně se ten požár šířil. Zatím podle mluvčí hasičů Lucie Výškrabkové není lokalizovaný. A takhle to komentoval vlastně hasič Jaroslav Kacálek z pardubického odřadu.
2: To hašení je to náročný, že jo? Jsou tady kopce, prostě taháme hadice nahoru a dolů, takže prostě je to dřina.
0: No a už se ví, jak ten požár vlastně vznikl?
1: Přes tou příčinu zatím ani vedení parku, ani hasiči do ukončení zásahu říkat nechtějí. Ty přesné důvody možná říci ani nemohou. Nicméně podle dat družice Sentinel je patrné, že požár se rozhořel na velice suchých jižních stráních na kopci, na valech směrem od domova se zvláštním režimem v potokách. A pak směřoval přes jednotlivé kopce. Já jsem se tam byla dneska, jak jsem říkala, se skupinou novinářů podívat. Tahle místa už hasiči mají pod kontrolou, podařila se jim ubránit. A takhle ten okamžik, kdy se požár začal šířit, popsal mluvčí Národního parku Tomáš Salov.
3: Jde vlevo v těch roklích někde dole, je to úbočí kopce, který se jmenuje Na Valech. A potom se ten požár šířil zpočátku všemi směry, ale hlavně ve směru větru, směrem k Jahodové cestě, což je tímto směrem, a to šíření bylo velmi rychlé.
1: Bližší informace budou známé přibližně v 6:30, kdy sem do Chřibské dorazí generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček, který ten dnešní zásah shrne.
0: Přímo v Chřibské je naše reportérka Lucie Hyzlová. Prozatím díky za informace, my v nich budeme i dál pokračovat. Takže díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: upozorňujeme všechny, kteří poslouchají Český rozhlas Sever na frekvenci 88,8 FM, že 6. května nebude naše vysílání dostupné v čase od 10 do 15 hodin. Důvodem je kontrola anténního systému na vysílači Buková Hora. Během výluky můžete naše vysílání naladit na frekvenci 103,1 FM na digitálních zařízeních DAB Plus na kanálu 9B nebo na internetu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvu, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

já však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžkými

0: počasí.
1: Za 5 minut půl šesté máme tu Den v kraji a k tomu samozřejmě neodmyslitelně patří také informace o počasí, které pro nás má Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme k aktuální situaci, jak to vypadá.
2: Tak no, co se týče oblačnosti, tak máme takové polojasno až oblačno, máme tam takovou tu vysokou oblačnost. Zatím nám v Ústeckém kraji neprší a teploty nám šly na letní hodnoty 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Teplo opravdu je, říkala jste, zatím nám neprší. Znamená to, že nás to čeká?
2: Čeká. Ty srážky by se měly dostavit zejména během nočních hodin, někdy před půlnoci, po půlnoci. Očekáváme, že by v Ústeckém kraji zapršelo. Jednalo by se o přehánky, nejednalo by se o plošný déšť, takže počítat s tím, že během noci nějaká přehánka se objevit může a ranní teploty 15 až 12 stupňů Celsia.
1: Pojďme ještě k tomu zítřku. Jak bude přes den, pokud můžeme říct?
2: Bude už více oblačnosti, očekáváme, že bude převážně zataženo, během dne nějaké oblačno až zataženo a ty srážky se nám zase opět dostaví do Ústeckého kraje někdy během odpoledních večerních hodin a tam už se bude jednat o srážky, které by byly kompaktnějšího charakteru, už by bylo zkrátka více přeháněk, nebude vyloučena ani bouřka, ona ta teplota i přes tu zataženou oblohu zítra bude celkem vysoko 23 až 26 stupňů Celsia a bude nás přecházet zvlněná studená fronta a na ní se právě budou vyskytovat srážky, takže zítra během večerních hodin počítat se srážkami.
1: Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za informace a hezkou službu na Kočkov. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: My samozřejmě pokračujeme náš Den v kraji na Českém rozhlasu Sever. Nás za chvilku zase vrátí do Národního parku České Švýcarsko. Hasiči tam stále pracují, sbírá se i pomoc nejenom od dárců, ale i od obcí. Jak? To se dozvíte za chvilku.

0: Tři minuty po půl šesté máme tu Ten v kraji a tentokrát míříme společně opět zpátky do Českého Švýcarska. Už třetí den bojují v extrémních podmínkách s plameny hasiči. Právě v Národním parku kromě hasební vody, nafty je potřeba taky jídlo a pití pro zasahující jednotky. S tím zásobováním pomáhají jednak okolní obce, ale taky dobrovolníci. A centrem sběru pomoci od dárců se stala Chřibská na Děčínsku.
1: Takže to máte zase plný, to auto koukám, no. Takže můžete to zase vyrazit.
2: Vyrazím.
1: Říká pracovník obce Miloš Lukačovič.
2: Ano.
1: Vidíme v chodbě úřadu řady tašek, je tady toho plno, různé salámy a pití samozřejmě.
3: Nějaký rohlíky, bagety.
1: Říká nezávislý starosta Chřibské Jan Machač.
3: Takový to, co se dá, rohlíky s uzeným, zapečeným, to hasičům hodně chutná. A přecházíme k energetickým nápojům, jondovým tyčinkám a takovýmhle tím, co opravdu jim dává sílu.
4: Mezi velmi ohrožené lokality patří domov se zvláštním režimem v Dolní Chřibské. V jednu chvíli zde hrozila evakuace.
1: Ale vidět, že tady hasiči jsou na to připraveni, jsou to opravdu desítky hasičských vozů, které jsou připraveni asi kdykoliv taky evakuovat, kdyby na to přišlo, ale to asi nebude naše naštěstí potřeba.
5: Chcete do klidu, půjdeme do kanceláře.
1: Tady máte v krabici, případně kdyby náhodou došlo na nejhorší, no, tak ty nejdůležitější dokumenty tady už jsou připravené.
5: Hesla, přístupy a různý pojistky.
1: Říká ředitel domova Potoky Igor Prokeš.
6: S klienty jsme to přímo jako neřešili, protože řadě z nich vlastně těžký to vysvětlit, aby pochopili, co se děje.
1: Připomenu, že vy to máte klienty s těžšími formami Alzheimerovy choroby nebo Huntingtonovy choroby.
6: Takže spíš jsme se připravovali my, jakoby bokem, stranou a věřím, že se nám podařilo udržet klid a pohodu v domově pro ně, takže vlastně i tu nejkritičtější noc ze soboty na neděli strávili v klidu a spali.
4: Zatímco v domově už je relativně klid, nedaleko hasiči a piloti vrtulníků dál intenzivně bojují s plameny.
7: Je tam extrémně fyzicky náročné se v tom

0: Bývalá Marie Rotrová a Náš den v kraji na Českém rozhlasu Sever nás tentokrát zavede do Blšan na Lounsku. Tam totiž opravuje povodí Ohře jez na řece Blšance. Dělníci bourají objezové zdi a připravují stavbu nového středového pilíře. Původní materiál z většiny znovu použijí. Ta oprava je nutná kvůli dlouhodobě špatnému technickému stavu.
1: Vlastně máme vyhrabanou díru na tu základovou spáru a teď se vlastně děláme rámeček a budeme dělat těch 10 cm tady, co je podkladního betonu, a vlastně udělá se beton, zatvrdne se a na to se začne stavět bednění a bude se stavět ten základ.
2: Postup prací na jezu přiblížil mistr Jiříček z firmy RRR, doplňuje ho mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
3: Aktuálně probíhá oprava pravobřežní a levobřežní jezové zdi o celkové délce přes 12 metrů. Také opravujeme středový pilíř. V současné době už je zdemolován a postavíme nový, na kterém bude kamenný obklad a jednotlivé kamenné prvky jsme vyjmuli a 70% z nich použijeme stejných na totožné místo.
2: A z jakého důvodu jste se rozhodli začít s přestavbou právě teďka?
3: Jednotlivé objekty, které opravujeme, vykazovaly už špatný technický stav, materiál byl na konci své životnosti, proto jsme přistoupili k rekonstrukci.
2: A můžete mi ještě něco málo říct k historii toho jezu?
3: Původní jez byl vystaven v roce 1860 a hlavním účelem jezu je vzdouvání hladiny, tedy funguje pak jako malá nádrž, kde se zadržuje voda, a v minulosti předpokládáme, že tu byla potřeba vodu odvádět.
2: Součástí prací bude i vybudování nové lávky.
3: Původní lávka byla v havarijním stavu, proto došlo k její demontáži a usadíme úplně novou, která je určená pro pěší.
2: Přestavba

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin a 8 a 40 minut je tu den v kraji. Květnové svátky hodně lidé využívají k prvním dovolením. Jak je to vlastně se stornováním zájezdu, pokud třeba v místě řádí nějaká živelná katastrofa, jako třeba požár? A nebo jestli se cestovní kancelář může vymluvit na vyšší moc a nepřevzít odpovědnost za takový zkažený zájezd? O tom si dneska dopoledne povídala Slávka Brádlová s Tomášem Smolíkem z DAS pojišťovny právní ochrany.
1: Co dělat, jak se zachovat, když nás na nějakém tom dovolenkovém pobytu ohrozí živelná katastrofa, požár, záplavy, cokoliv. A co s tím může dělat klient a co pro klienta může udělat cestovní kancelář? Může ta cestovní kancelář nabídnout jiný termín, jiné místo? Může nabídnout třeba něco, čemu se říká voucher a klient si potom rozhodne, kdy ho využije?
2: Zkrátka pakliže tam je ten odjezd do místa, kde je ta mimořádná situace, tak klient může bez dalšího odstoupit od smlouvy. To znamená, že mu ta cestovní kancelář je povinna vrátit ty peníze a nesmí po něm chtít žádné odstupné, na které by jinak měla nárok. Oproti tomu, pokud budeme v té situaci, kde to není to přímo to místo, kde je požár, povodeň a tak podobně, tak tam už je to na dohodě mezi klientem a tou cestovní kanceláří a tam už samozřejmě mohou přicházet v úvahu nejrůznější záležitosti, jinými slovy, tam to není nárokové ze zákona nebo něco takového, a tam už je to o té dohodě mezi cestovní kanceláří a klientem.
1: No a může se třeba právě ta cestovní kancelář tak trochu vymlouvat na přírodní katastrofu. Je to vyšší moc a tím pádem cestovní kancelář není zodpovědná za zkaženou dovolenou.
2: Tady, když se zmínila ten termín zkažená dovolená, to zase je nutné odlišit. Zase bavíme o tom, že teprve máme odletět, a nebo že už jsme na dovolené. Uzavřeme tu oblast toho, že se tam má odjet, a podívejme se na tu situaci, kdy už jsme na té dovolené a tam nás to postihne. A tam jde o to, že tam už zkrátka jakýkoliv diskomfort pro toho klienta se musí odstěhovat z toho hotelu, přesunout je nikam jinam, má tam jinou kvalitu nebo něco takového, to už je standardní vada zájezdu a na to musí ta cestovní kancelář nějakým způsobem reagovat. Ano, je tam sice nějaký požár nebo něco takového, ale stále se jedná o to, že ten klient té cestovní kanceláře má tu speciální ochranu pro tyto situace. To je zkrátka vada zájezdu, což pochopitelně tomu klientovi se nebude líbit, uplatnit tou cestovní kanceláře, a ta cestovní kancelář to musí řešit jako jakoukoliv jinou běžnou vadu zájezdu. Pokud třeba odhlédneme od toho požáru, že je vytopený pokoj, zase je to nějaká vada zájezdu, co ta cestovní kancelář musí řešit, a v případě toho přestěhování se z důvodu požáru je to stále to samé. Tam ten klient je na nějakém tom zájezdu a ta cestovní kancelář se musí snažit mu poskytnout nějakou adekvátní náhradu. Dá se říct, že jediná věc, která tam jako hraje roli pro tu cestovní kancelář, tak je to skutečně, že ten požár je mimořádnou událostí, a pak se jedná o to, že po té cestovní kanceláři, pakliže ona se skutečně dělá všechno, co může, nemůžeme z důvodu té mimořádné události nárokovat nějakou náhradu škody.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval Pavel Rota, dnešní den v kraji je u konce, za 5 minut už tu bude 18. hodina, o informace určitě nepřijdete, protože vám je ve zprávách, přinese František Janačík. Policie v kauze bývalého primátora Chomutova Marka Hrabáče obvinila dalších 6 lidí a 3 firmy. I o tom uslyšíte už za chvíli ve zprávách.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Hasičům se dnes daří postupně zmenšovat požár v Českém Švýcarsku. Policie v kauze bývalého primátora Chomutova Marka Hrabáče obvinila dalších 6 lidí a 3 firmy. Po teplém víkendu rozsál v Krkonoších poslední souvislý sníh. Do večera oblačno až polojasno, teploty se drží i do 27 stupňů, v noci klesnou i k 11. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Hasiči postupně snižují plochu požáru v Českém Švýcarsku. Vypukl v sobotu odpoledne a zasáhl zhruba 100 hektarů lesa. S hašením pomáhá dnes 8 vrtulníků, 2 dnes přiletěli ze Slovenska. Z letiště z Chřibské na Děčínsku se přihlásila naše reportérka Lucie Hejzlová.
3: Dnes sem dorazili 2 armádní vrtulníky Black Hawk ze Slovenska, kteří na svém podvěsu nesou největší bamby vaky. Jeden ten vak má pro představu 3,5 kubíku. Tyhle vrtulníky tak nesou největší množství vody ze strojů, které tu zatím ze vzduchu hasí. S ohněm hasiči bojují od sobotního odpoledne. Oheň se rozšířil na 100 hektarů. Hasiči museli natáhnout kilometry hadic, aby se dostali k skům. Na místě se jich střídá okolo 400 z různých koutů Česka. Podle mluvčího Tomáše Salova je podle dat družice Sentinel patrné, že požár se rozhořel na velice suchých jižních stráních na kopci na Valech a pak směřoval na Jahodovou cestu. Tahle místa už mají hasiči pod kontrolou, ta se jim podařila ubránit. Národní park škody ještě nevyčíslil, nicméně už teď je jasné, že může dojít k poškození infrastruktury a jednotlivé výsadby v Oplocenkách. Z Chřibské Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Policie v kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče, zvoleného za hnutí ANO, nově obvinila dalších 6 lidí a 3 firmy. Podle dnešního vyjádření náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřiny Doušové je nyní v případu ovlivňování veřejných zakázek stíháno celkem 20 osob a 8 společností. 2 obvinění uzavřeli dohodu o vině a trestu. Vyšetřování se týká především zakázek správy a údržby silnic Ústeckého kraje. V kauze už dříve policie vedle bývalého primátora Chomutova obvinila také někdejšího ředitele krajské údržby silnic Libora Tačnera, ex-ředitele chomutovské městské policie Tomáše Doudu nebo bývalého jednatele jirkovské firmy Rocknet Ladislava Šmucra. V Krkonoších po slunečním víkendu zmizela poslední souvislá vrstva sněhu. Je to výrazně dřív než v předchozích letech, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Souvislý sníh roztál na Krkonošské Černé hoře. Letos tam vydržel 130 dnů, třeba v roce 2022 to ale bylo o 2 měsíce déle. Tresty za týrání lidí a také zvířat by se mohly zpřísnit. Nově by za něj mohlo hrozit nejméně roční vězení místo současného půl roku. Koaliční návrh dnes podpořila vláda. Po jednání kabinetu to oznámil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zabití domácích zvířat by nově mohl být trestný čin. Změnu zákona teď projedná sněmovna.
1: Počasí.
2: V noci zejména k ránu čekejte už lokální přehánky, teploty klesnou i k 11 stupňům. Zítra po ránu většinou zataženo, odpoledne už s občasnými přehánkami nebo i deštěm. Teploty zítra i do 26 stupňů Celsia a na horách do 21 stupňů. V platnosti je stále výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 je ve směru na Německo kolona před posledním českým tunelem, tedy před tunelem Panenská. V tunelu je odstavený kamion. Provoz na silnici 263 mezi Rybništěm a Krásnou Lípou omezuje vážná nehoda. Jde o střet osobního auta s cyklistou. A nehoda omezuje provoz na silnici 1/13 mezi Cvikovem a Kunraticemi. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.
4: Nosím černý brejle.

Tolik dalších z písniček, které opravdu nestárnou. To byl Václav Neskář a z filmu Šíleně smutná princezna Miluju a maluju. Posloucháte Český rozhlas Sever a teď už samozřejmě také nějaký čas pondělní večerní písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek. Pokud chcete poslat písničku někomu blízkému, známému, tak vám hned připomenu, jak se s námi můžete spojit. Tak buď telefonem do studia, ten má číslo 475 212 212, anebo si o písničku můžete napsat SMS-kou. Tu posílejte na 90 011 04 a SMS-ka musí být ve tvaru. První slovo zahrajte, mezera a potom text vašeho vzkazu. A napsat nám můžete také na e-mail a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tak tolik kontakty a než tady budou první telefonáty, mám tady první písemný vzkaz. Něco od Andrea Bocelliho pro babičku Zdeňku, u které jsme na návštěvě, od vnučky. To je text a snad se bude líbit písnička, která se jmenuje Canto della Terra.

0: Andrea Bocelli, Canto della Terra se jmenovala písnička, která nám právě dohrála. No a během písničky se mi dotelefonovala posluchačka, která už tady dost dlouho nebyla. Jsem rád, že dnes zavolala a že se také dovolala a dokonce jako první. Já vás ve vysílání vítám, paní Ino z Děčína. Dobrý večer.
1: Tady je Ina z Děčína. Dobrý večer, pane Míro. Tak. Já mám dneska velkou prosbu.
0: Povídejte.
1: Prosila bych od Viktora Prajzle Vltavo, Vltavo.
0: A vy jste říkala proč, vidíte?
1: A bylo by to pro všechny, co poslouchají.
0: A já to za vás prozradím tedy. Vy jste říkala, že byste, vy jste se narodila v Praze, vidíte, jste mi tady vyprávila mimo vysílání.
1: Vedle ČKD.
0: A že máte takové přání, které určitě já myslím, že...
1: Chcete jednou se do Prahy podívat na tu Vltavu?
0: No, to se určitě povede. Já jsem optimista. Tak teď tedy k písničce, která se určitě bude líbit nejenom vám, ale všem posluchačům. Vltavo, Vltavo, Viktor Prajs, hodně zdravíčka vám přeju a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Já vám taky děkuju pěkně, naschledanou.

0: když se zas rozbřeskne den.
1: Viktor Price a Vltavo, Vltavo, písničky na přání pomalu v plném proudu a po první posluchačce je už na telefonu nachystaný první posluchač. Ve vysílání tedy po 18. hodině. Ve vysílání vítám pana Rudolfa z Loun. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, taky zdravím.
1: Děkuju moc. Zdravím. Tak my jsme tam spolu nachystali písničku. Od jakého zpěváka? Na koho zaspomínáme?
2: Od Michala Tučného.
1: Až přijde ten den,
2: až
1: dopovím.
2: Přijde ten den.
1: Právě. A pěkně jsme to spolu uvedli. Tak, koho potěšíme, komu zahrajeme, povídejte.
2: No tak já bych chtěl potěšit vás.
1: Děkuju.
2: A sebe.
1: Dobře, tak se potěšíme navzájem a všechny posluchače.
2: Dobře. Pak i k vám do rádia.
1: Děkujeme, děkujeme.
2: A lidem, který mají rádi tady tu hudbu. No.
1: Tak si pustíme, ať máte i vy krásný týden. A samozřejmě zase štěstí, až budete volat. Naslyšenou.
2: Ano, děkuju, naschledanou.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Michal Tučný a písnička na přání s názvem Až přijde ten den. Pokračujeme dál, opět se podíváme na telefonní linku číslo 475 212 212 a tohle číslo také při pondělí večer vytočila paní Marcela z Ústí nad Labem Neštěmic. Je to tak? Dobrý večer, zdravím.
1: Dobrý večer, pane Miro, já vás zdravím a všechny posluchače.
0: Je to paní Marcela,
1: ano. Ano, je tady paní Marcela. Zdravím všechny i vás.
0: Děkuju.
1: A nejdřív bych chtěla pozdravit vaši maminku.
0: Děkuju.
1: A teď paní Marušku do Chomutova bych chtěla pozdravit a děkuji v poledne za písničku Marušce do Šestajovic, ale a Petrovi do Stehelčese a paní Martu do Barandova. A jinak nechám zahrát všem, s kým si dáváme zahrát, a pro ty lidi, kdo jim nenechá nikdo zahrát.
0: A pro ně všechny dohromady budeme hrát písničku, která se k tomuto měsíci hodí. Láska k nám přiletá, víte? Od Ivety Simonové a Milana Chladila. Tak a ať láska k nám všem přilétá, mějte se krásně a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.

0: Láska k nám přilétá, Iveta Simonová, Milan Chladil dospívali a já se budu věnovat dalšímu z telefonátu v písničkách na přání a ve vysílání vítám posluchače Honzu z Vlkavy. Zdravím, dobrý večer.
1: Krásný jarní večer, přátelé a kamarádi, zdravím vás všechny od našeho stánku. Takže já bych chtěl poslat, poslat písničku od Zdenka Svěráka s Jaroslavem Uhlířem. Ta naše hospoda takovou příznačnou všem tady, kteří tady sedíme, popijeme dobrý, výborný pivko studený. Chtěl bych pozdravit naši paní hostinskou Andrejku a potom posílám samozřejmě písničku ve zkratce Svadlence Božence do Žadce na jižní město Karlovy s Milenkou a Haničce básnice s jejím manželem do Bíliny.
0: A vám a také a samozřejmě všem tam u toho stánku, že tam zdravím.
1: To víte,
0: i do stánku, že zdravím.
1: Je tady i moje mamka, sousedí.
0: Tak tu taky zdravím, speciálně i vaší mamince. Tak teď tedy jedna tematická a právě teď tedy písnička Ta naše hospoda. Ať si to tam užíváte a naslyšenou zase někdy.
1: Hezký večer, děkuju, taky naschle.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Tolik tedy Jaroslav Uhlík, Zdeněk Svěrák a písnička Ta naše hospoda. Pokračujeme dál a zhruba půl hodinu ještě pokračovat budeme, tak já to nebudu zdržovat a ve vysílání vítáme dalšího posluchače. Konkrétně se k nám dotelefonoval pan František z Lomu u Mostu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeji vám a všem posluchačům.
0: Děkuji, děkujeme. Tak vy jste říkal, že by to chtělo jednoho Ray Charlesa, vidíte. Tak
1: ano, ano.
0: A nejlépe Against Apple Avenue, tak to přání vám splním, už to tam čeká. No. Komu dalšímu uděláme radost tou písničkou?
1: Písnička bude pro paní Čmerdovou do Litvínova, pro paní Lenku do Litvínova, panu Herbertovi a jeho paní Rindě do Německa v Helbrodu a písnička taky pro vás.
0: Děkuju.
1: A děkuju za vyhledání.
0: A pro vás je pro paní, že ji také zdravím, nesmím zapomenout.
1: Ano, děkuji.
0: A teď už Ray Charles, ať se hezky poslouchá a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Upozorňujeme všechny, kteří poslouchají Český rozhlas Sever na frekvenci 88,8 FM, že 6. května nebude naše vysílání dostupné v čase od 10 do 15 hodin. Důvodem je kontrola anténního systému na vysílači Buková Hora. Během výluky můžete naše vysílání naladit na frekvenci 103,1 FM na digitálních zařízeních DAB Plus na kanálu 9B nebo na internetu.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Písnička, která nestárne, tak to byl Michal David a písnička Disco příběh. Před chvíličkou nám trochu zazlobila technika, já věřím, že teď už bude všechno v pořádku a že si zahrajeme i tu další písničku, kterou si tentokrát vybral další František, ale z Kralup nad Vltavou. Já vás vítám ve vysílání, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům rádia.
0: Tak písnička, já myslím, my jsme tady hráli takové ty tematické k tomu květnu, ale tahle se taky hodí, protože je pondělí, tak jakou že jste vybral, povídejte.
1: Pavlínka Filipovská včera neděle byla, no. Zazpomínáme a přeji všem hezký zbytek dne a stále zdraví, díky moc.
0: A vám také samozřejmě to stejné a zahrajeme písničku, která se vlastně jmenuje Pravdivě. Včera neděle byla, tak tady je Pavlína Filipovská a mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.

0: Ano, pravda pravdoucí, včera neděle byla, tak to byla Pavlína Filipovská, kdo nám tady bude zpívat dál, záhy se dozvíme a dozvíme se to určitě od posluchače Milana, který nám volá z Křivoklátu po nějaké době. Dobrý večer.
1: Dobrý večer pro všechny, já vás zdravím.
0: Děkuji.
1: A protože je takový krásný květen, tak pro všechny pány hlavně, si dáme takovou vzpomínkovou písničku, kdy jsme byli zamilovaní. Měl jsem rád a mám.
0: Kája Gott nám bude zpívat, ještě dopovím.
1: Tak si všichni užívejte. Je to krásný, poetický, to se k této době hodí.
0: Přesně tak. Milane, také si užívejte a naslyšenou.

0: Karel Gott, měl jsem rád a mám, jsou tady stále písničky na přání, také stále hojně voláte, tak pojďme do vysílání propojit někoho dalšího. Konkrétně na telefonu se právě dočkala paní Jarmila z Prahy Nuslí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, jako poslední.
0: Jako poslední na telefonu a potom možná ještě nějaký dopis, krátký, ale hodně s krátkou písničkou. Ale vy jste vybrala moc hezkou z 80. let, tak co si je pěkného pustíme a komu to budeme posílat?
1: No, bude zpívat Lionel Richie a písnička se jmenuje Say You, Say Me.
0: Ano, tak se to jmenuje. Tak koho potěšíme, komu zahrajeme, mimo toho, že to bude pro nás dva?
1: Dneska potěšíme Květu s Romanem a Jirkou z Vysoký a Marušku z Chomutova a všechny posluchače, kterým já si nechávám zahrát. A písnička je i pro vás.
0: Já moc děkuju. Taky pro vás, abyste měla krásný týden a někdy třeba, aby se zase byla třeba první tady u nás ve vysílání v té hodině.
1: No, to se už držím asi palce. Nestane.
0: A třeba jo. Tak teď Lionel Richie, krásný celý týden, hezký poslech a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tolik Lionel Richie a písnička Say You, Say Me, tolik tedy hudební výlet do roku 1985 a poslední dnešní písnička na přání. Pomalu se nám totiž blíží 19 hodin, to znamená, že za chviličku vás čekají další aktuální zprávy, no a hned po nich také následuje náš další večerní program. Přeji vám krásný večer i dál tedy, no a zítra se u písniček na přání v tomto čase budu těšit opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Bylo 19 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Hasiči v 6:30 lokalizovali požár v Českosaském Švýcarsku. U Bělé pod Bezdězem odpoledne nejezdili vlaky kvůli požáru trávy. Řidiči si od zítřka připlatí za benzín i za naftu. V noci zataženo zejména kránu, čekejte lokální přehánky, teploty klesnou i k 11 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Hasiči přibližně před půl hodinou lokalizovali požár v Českosaském Švýcarsku. Oheň se tak už dál nešíří, pořád ale zůstává přibližně na 20 hektarech plochy. Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček to oznámil v České televizi. Požár u Rynartic v Českém Švýcarsku hasiči likvidují od sobotního odpoledne. Dnes podle Vlčka na místě zasahovalo více než 500 hasičů.
3: Se nám podařilo snížit tu plochu požářiště na současných 20 hektarů. A to samozřejmě za masivního nasazení všech sil a prostředků jednotek požární ochrany celkem jsme nasadili 542 hasičů.
1: Příčinu požáru podle ředitele Vlčka hasiči dál vyšetřují. Česko požádalo o pomoc i ostatní země v Evropské unii. Slovensko vyslalo hasiče i vrtulníky. Na trati mezi Bělou pod Bezdězem a Bezdězem dnes odpoledne dočasně nejezdily vlaky. V blízkosti železnice hořela tráva. Dopravní společnost Arriva pro cestující vypravila náhradní autobus. Svezli se jim lidé z jednoho spoje. Po 15. hodině správa železnic provoz obnovila. Na místě podle mluvčího středočeských hasičů Tomáše Bakaláře zasahovaly 3 jednotky. Maximální ceny paliv od půlnoci znovu porostou. Řidiči za benzín zaplatí o 40 haléřů víc, maximálně 44 korun a 29 haléřů. Nafta také zdraží o minimálně 30 haléřů. Litr tedy bude stát 44 korun a 59 haléřů. Údaje zveřejnilo Ministerstvo financí dnes ve 14 hodin na svém webu. Resort nově vypočítává cenový strop střídenního průměru velkoobchodních cen. Od začátku května také zvýšil povolenou marži o 50 haléřů na maximálně 3 koruny za litr. Podnikatelé nejspíš budou muset od příštího roku evidovat tržby. Návrh na znovu zavedení EET dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Systém má evidovat hotovostní i bezhotovostní platby. Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset obchodníci tisknout zákazníkům papírové účtenky.
2: Počasí.
1: V noci a zejména k ránu čekejte už lokální přehánky, teploty klesnou i k 11 stupňům. Zítra po ránu většinou zataženo. Odpoledne už s občasnými přehánkami nebo i deštěm. Teploty přes den vystoupí i k 26 stupňům Celsia. Na horách zítra počítejte maximálně s 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 je na 82. kilometru ve směru na Německo před tunelem Libouchec uzavřený levý pruh, stojí tam odstavené osobní auto. Na stejné dálnici na exitu 52, opět ve směru na Německo, stojí v odbočovacím pruhu na Velemín odstavená dodávka. A do třetice opět z dálnice a ve směru na Německo na 90. kilometru provoz omezuje odstavený kamion. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Když se řekne Maďarsko, já si teda představím guláš.
2: Výborně.
1: No, protože to je dobrota. Tak mě napadá, která slova máme z maďarštiny v Česku.
2: Ten guláš samozřejmě, nebo čabajku, nebo čardáš, no ale třeba i kočár a pohár.
1: Takže v maďarštině se řekne kočár, kočár, to asi ne.
2: On se řekne koči, nebo aspoň v téhle podobě původně k nám přišel. A zrovna ten kočár, to slovo koči v maďarštině znamenalo pocházející z vesnice koč. Takže je to vlastně z vlastního jména.
1: Co ten pohár?
2: Pohár nejdřív přišel z maďarštiny do slovenštiny, což je logické, je to blíž. Pak jsme ho taky převzali, ale na něm je zajímavé, že nepochází z té maďarštiny. Že tam to jenom pro nás vlastně byla trochu taková oklika. Protože ta maďarština si ho vzala z bavorštiny, z němčiny. A my obvykle jsme německá slova přebírali přímo. No ale ani v té bavorštině samozřejmě není úplný původ toho slova. Znamenal tam nádobu na pití, ale vycházelo to z latiny, kde byl výraz bikárium a ten je zřejmě z řeckého bikos, nádoba, džbán. Takže pohár je maďarský, ale je až v řečtině.
1: Jo, jinak pohár primárně ve slovenštině to je stále sklenička nějaká. V češtině to už je docela zastaralé označení pro skleničku, tady to spíše používáme třeba jako zmrzlinový pohár.
2: Nebo... Tak, ten význam tak, se tak, trošku posunul.
1: Já vím, že když jako malé dítě jsme byli u tety na Slovensku, těšil jsem se celý den, protože teta říkala, odpoledne přivezou z města poháry. Tak přivezli ty skleničky, byl jsem zklamaný. Začali jsme gulášem, skončíme gulášem. Co to vlastně znamená guláš? Jaký je původ toho slova?
2: Když to vezmeme od konce, tak v maďarštině se používala složená slova, já jsem si je napsala, abych to řekla správně, gujaš hůš nebo třeba gujaš étel. A to znamenalo pastýřské maso nebo pastýřské jídlo, protože ti pastevci skotu se nazývali gujaš, gujaši, když to tedy vyskloňujeme po česku, a vařili to jídlo z hovězího masa tedy. A guja to bylo pojmenování pro skot.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 4 desetiny milimetru. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 milimetry. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Podnikatelé budou znovu elektronicky evidovat tržby. Středoškolákům začaly maturity. Zítra čekáme zataženo až oblačno a odpoledne déšť. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Do systému by všechny platby měly nahrávat obchody, restaurace a nově taky řemeslníci.
2: Zavést EET naopak nemusí živnostníci s výdělkem do milionu korun. Změní se jim ale základní sazba paušální daně, říká ministryně Schillerová.
3: Ta 100 koruna se navýší o 1400 korun, takže měsíčně na dani z příjmu budou platit 1500.
2: Do státního rozpočtu by podle ní měl systém každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To rozporuje předseda poslanců opoziční TOP 09 Jan Jakob.
4: Už dřív se ukázalo, že víno sotva pokryl náklady na provoz. Proto v covidu také zrušili.
2: Znovu zavedení EET vítá třeba Hospodářská komora, říká předseda sekce gastronomie Luboš Kastner.
5: Pokud podnikatel podniká, tak nemá problém reportovat tržby a EET je funkcionalitou pokladního systému.
2: Na rozdíl od předchozího systému EET podnikatele taky nově nebudou muset vydávat účtenku. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Začaly maturitní zkoušky. Středoškoláci dnes psali didaktické testy z matematiky a anglického jazyka. Podle dat Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání se letos písemných zkoušek účastní zhruba 89 tisíc maturantů. Asi 120 jich je na střední zdravotnické škole v Kladně, říká její ředitelka Daniela Tomsová.
6: Těch žáků na matematiku máme poměrně málo, protože dávají přednost anglickému jazyku. Máme tady převahu dívek a ty k té matematice nemají až tak velký vztah. Každý vyučující má konzultační hodiny a nebo dává doučování těm slabším žákům, aby ten úspěch byl co největší.
0: Pražská minibusová linka 243 ode dneška vede z Kazína až k nové konečné zastávce Radotínská Lávka. Jezdit bude v pracovní dny od 6:30 ráno do 7:30 večer. Zároveň už nebudou některé spoje pokračovat jako linka 242. Ta naopak posílí provoz a většina jejich spojů bude jezdit v celé trase ze Zbraslavského náměstí do Dolních Černošic nově až do večera.
1: Sport.
0: David Pastrňák pravděpodobně vynechá světový šampionát v ledním hokeji. Řekl to pro agenturu Prem Consulting, která zastupuje NHL. K reprezentaci se mezitím před posledním přípravným turnajem připojili 4 hokejisté, kteří nastoupili v sérii o titul v Tipsport Extralize. Není mezi nimi pardubický Lukáš Sedlák. Podrobnosti řekl nejproduktivnější hráč finálové série Českému rozhlasu.
7: Já si to ještě nechám pro sebe. S trenérem jsem mluvil, jsem s ním nějak domluvený, jak teď budeme postupovat dál a jak se to všechno vyvrbí, protože ta sezóna byla náročná a těch takových menších zranění bylo hrozně moc, takže ještě uvidíme.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu hned za exitem 119 Velký Beranov odpoledne schořelo nákladní vozidlo. Pořád se projíždí jen levým pruhem, kolony vznikají dlouhé, osobní auta v levém pruhu dojíždí za Měřínem kolem 124. kilometru a zdržíte se minimálně půl hodiny. Na D1 z Brna na Přerov pozor těsně před sjezdem na Kroměříž. Na kilometru 257,5 má policie hlášený zakládací klín kamionu na dálnici. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: Vynikající brankář, držitel stříbra z Euro 96, fotbalista roku 93, se Spartou vybojoval 4 mistrovské tituly. Nyní trénuje své nástupce. Petr Kouba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Fotbal se dnes bude hodně skloňovat v pořadu Alex a host. Jeho hostem je totiž Petr Kouba, fotbalový brankář, který má doma stříbrnou medaili z Euro 96. Máte ji doma? Máte ji někde uloženou?
1: Mám ji doma, ale nevím kde, přesně. Nevíte,
0: a nebudete ji hledat, protože letos je 30. výročí?
1: Asi by se to hodilo. Já jsem ji půjčil dětem, leckdy, když ji chtěli ukázat třeba ve škole, a úplně přesně nevím, kde je, ale najdeme ji.
0: No, tak oslavě nebo připomenutí toho Eura, tuším, že bylo od 8. června roku 96.
1: 96, 30 let to bude, ano.
0: 30 let, tak bych pohledala být vámi.
1: Tak je to přece jenom už jako docela cenný kousek.
0: Vím, že tenkrát to byl velký úspěch, stříbro na Euru, nicméně vy jste úplně neslavili, tak takové ty negativní pocity už jsou pryč, úplně.
1: No já, i když je to 30 let, tak vlastně jako negativní. To byl tenkrát ohromný úspěch vůbec tohle manšaftu se dostat až do toho finále, ale když už je člověk tak blízko, tak by to chtěl dotáhnout do toho nejvyššího konce a stát se tím mistrem Evropy. Takže to samozřejmě asi už neodezní nikdy, tato lítost, zvlášť ještě teda, já to musím jako samozřejmě zmínit, protože to je známá věc, že ten gól, který vlastně o tom rozhodl, ten zlatý gól v tom prodloužení, tak z mýho pohledu to byl vlastně takový nešťastný okamžik, takový ten gól blbec, který prostě v sezóně objeví nebo i na tréninku, a já ho vlastně dostal v tom nejdůležitějším zápase života, nejen mýho, ale i mých kamarádů, a to zamrzí dvojnásobno. A ještě vlastně umocněný tím, že to byl zlatý gól, tak už jsme na to vlastně nemohli reagovat, už byl konec zápasu. A v tu chvíli prostě ta bezmoc je hrozná.
0: Tak ale na krku se vám přesto houpalo stříbro. A jak to byl velký úspěch, o tom svědčí i to, že i po 30 letech se určitě ten velký úspěch bude připomínat. Bude se připomínat i jméno Olivera Bierhoffa.
1: Ano, bude. No tak je to střelec z toho
0: obou
1: utkání, obou gólů. Když někdo dá dva góly ve finále mistrovství Evropy, tak je to borec a samozřejmě hráč toho utkání a on to v podstatě zařídil, že mluví se o něm.
0: Ale vy jste, když trochu zaspomínáme, tak jste na to Euro jeli tak jako polo nevybalení, že se úplně nepřepokládalo, že se dostanete tak daleko.
1: Tak byli tam mezi náma jedinci, kteří nevybalovali kufry. To není tajemství, Jirka Němec, ten to považoval za zbytečnou práci. V podstatě říká, hele, no tak asi to vypadá, že po té skupině, tak to nemá smysl, to už je 10 dnů, tak to nebudu vybalovat. No pak to bylo čtvrtfinále, semifinále až do finále, ale myslím si, že jako ten některé věci určitě z těch pytlíčků nerozbalil a měli jako nový, když se vrátil z Eura.
0: Měli by takhle třeba nevybalit i naši reprezentanti, kteří pojedou na mistrovství světa po nějakých 20 letech?
1: Nevím, co budou dělat, kluci. Já si myslím, že spoustu věcí už mají připravený od servisu, který samozřejmě se od té doby strašně změnil a už se třeba o to nemusí tolik starat. Nicméně jsou v podobné situaci, co jsme byli my. Určitě tam najedou v roli favoritů. A jak to každý jako na tom svém pokoji bude mít, tak to ať se zařídí sám.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je Petr Kouba, fotbalový brankář, stříbrný z Eura 96, je tomu tedy 30 let a po 20 letech bude mít česká reprezentace své zastoupení na mistrovství světa. Asi se nemá smysl ptát, jestli jste se díval na ty poslední dva zápasy proti Irsku a Dánsku, o kterých pak museli rozhodnout penalty, ale zajímá mě právě penalty a brankáři, jestli když probíhá příprava brankářů, tak jestli, nevím, asistenti nebo právě trenéři brankářů, jestli sledují ty protihráče, ty soupeře, kdo často chodí na penalty, kam to často střílí a tak, jestli pak tohle se probírá.
1: Ano, je to nedílná součást naší práce, zvlášť když teda ten penaltový rozstřel hrozí, tak se v podstatě sledují všichni hráči soupeře X let dozadu, dělá se statistika přesná, kam, jak to kopne a hledá se na základě těchto dat možnost, pravděpodobnost, kam by to v tom utkání mohl kopnout a kam my bychom jako brankáři měli jít.
0: A čekal jste, že oba ty zápasy skončí penaltovým rozstřelem?
1: Nečekal jsem to, samozřejmě to bylo strašně dramatický, my jsme to na shodou okolností s 21 hráli, protože máme stejný hrací termín, takže jsme úplně přímo u toho jako live nebyli, byli jsme na cestě, takže jsme to spíš sledovali, co se týče jako zpráv na mobilu, takže přesně nevím, jak to probíhalo, pak jsem si to pustil samozřejmě zpětně, ale musím říct, že je úplně jedno, jakým způsobem jsme se na mistrovství světa dostali. To je bez debat, jsme tam. A pak už to budou zase jiný zápasy v jiných podmínkách s jinýma soupeřema v jiný době. A já jsem rád, že tam kluci po takové době jsou.
0: O soupeřích ve skupině už je rozhodnuto. Je tam Jižní Korea, Mexiko, Jihoafrická republika. Byl k nám los milostivý?
1: Řekl bych, že strašně zajímavý soupeři. Tím, jak to není z Evropy a jsou to jiný ty fotbalový styly, tak si myslím, že se můžeme těšit na pěkný fotbal, dobrou zábavu. Doufám, že i s dobrým koncem. Ale co vím, tak realizační tým, trenéři mají velký vlastně starosti, obavy, takový nejistotu z toho, jaký tam budou panovat podmínky. Jak kluci budou zvládat potom tu nadmořskou výšku v Mexiku, je to už poměrně vysoko a pamětníci, hráči, který hráli v 70. letech v Mexiku, tak říkali, že prostě to fyzično a ten nedostatek toho kyslíku s nima hodně cvičil, takže uvidíme, jak to kluci zvládnou a jak to bude vlastně letos.
0: Dá se na to vlastně nějak připravit?
1: No je to téma, který se na Strahově hodně probírá. Vím to, že se tomu velmi detailně věnují schání informace. Je tam trošku nešťastná věc, že vlastně se musí respektovat program FIFA, který je neměnný, co se týče hotelů, cestování a tak dále. To je všechno předbukovaný, zajištěný a nejde úplně si udělat nějaký ideální jako scénář toho pobytu. Takže ty podmínky budou komplikované.
0: A co nám pomůže, zvlášť teďka v té kvalifikaci, tak se mluvilo o tom, že místo jakoby fotbalovosti, tak nám hodně pomohla ta touha, bojovnost, tak je to to, co nám může, řekněme, zajistit nějaký úspěch? Nebo naději, šanci na úspěch?
1: Rozhodně už jsme i tímhle zbraněma na mistrovství světa postoupili. Vlastně ty soupeři třeba takovouhle odolnost, takovouhle vůli a takovou ochotu nemají, takže si myslím, že je potřeba využít všech zbraní, které máme a které platí a jsou úspěšní. To, že třeba někteří soupeři, hodně se mluví o Dánsku, tak byli jakoby techničtější, lepší na držení míče, tak byli, ale třeba jim to nebylo vlastně nic platný. Takže já to úplně tak jako nevidím tak hrozně, že ten český fotbal je špatný a že jsme hrozní fotbalisti. Určitě si nebudeme nalhávat, že to vlastně výborný není, ale vždycky rozhoduje pak ten výsledek. A říkám, já jako bývalý fotbalista, současný trenér, tak chci využít jakoukoliv možnost toho soupeře přechytračit, přehrát. A jestli to je zrovna vůle, tak proč ne?
0: I to se počítá. Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, bývalým fotbalovým brankářem, který u fotbalu nicméně zůstal, co by trenér svých nástupců, trénujete reprezentaci do 21 let. Tak můžeme se pochlubit talentovanými, úspěšnými, nadějnými brankáři?
1: Zatím ano. Říkám zatím, protože člověk nikdy neví, ale ten post brankářský je u nás zaprvé zajímavý, co se týče těch mladých hráčů, chtějí do branky, rádi chytají a rádi se stávají brankáři, to je důležitý, že ten zájem je. A pak si myslím, že je tady vlastně taková tradice dobrá v tom, že umíme ty brankáře vlastně vychovávat, předávat ty zkušenosti, vždycky to tady bylo. A je to vlastně takový náš brand, je to taková naše značka v té Evropě, v tom světě, že svět ví, že se tady umějí, jak říkal trenér Caplát, vyrobit ty brankáři.
0: Je rozhodující i výška pro to, jestli se z hráče stane brankář? Je to hned jasné od začátku, že bude chytat?
1: Ne,
0: vás to bylo jasné od začátku?
1: Ne, tak já už bych se svými 185, to měl v dnešním fotbale těžký.
0: Není to dost.
1: Není to už tak, není to ten ideál, kterou fotbalová veřejnost vyhledává. A každý centimetr je dobrý. A je to prostě tak, je to trend. Vyhledávají se vysoký talenti, vysoký golmani. A tím, že pracuju vlastně od 15 až do té 21, tak se ten věk toho hledání těch vysokých hráčů, těch vysokých brankářů snižuje a dělají se predikce, výšky a pro ty lidi, kteří třeba do toho investují peníze, kluby, agenti, tak pro ně je to zásadní parametr.
0: Takže ideálně, když lehce skočí na jednu stranu a dotýká se už tyčky.
1: A nebo spadne jenom, nemusí ani skákat.
0: Nebo jenom spadne. Takže to je ideální tedy brankář. Když tak sledujete české brankáře, koho teď v současné době hodnotíte úplně nejvýš?
1: Já strašně nerad vybírám.
0: Tak koho sledujete? Kdo vám přijde zajímavý?
1: Sleduju samozřejmě všechny mladí, abych měl přehled, kteří jsou k nám do 21. A nejenom do 21, ale jak jsem řekl, tak mám i vlastně ten druhý konec toho spektra těch reprezentací, ty nejmladší, tu 15. Takže s tím už mám poměrně dost jakoby práce a nejsem ten workaholic v tom smyslu, že musím vidět každý fotbal. Takže už tady mám těch sledování poměrně dost, to jenom na okraj, ale vlastně pak, když se mě někdo ptá, kdo je teďko nejlepší a kdo by měl chytat za to Ačko, tak je mi to vlastně i trošku jako proti srsti, protože já ty kluky všechny znám, prošli to minimálně tou 21, všichni prošli, já jim vždycky fandím, přeju jim všem a některý znám třeba už od těch 15-16 let, takže jmenovat jednoho mi přijde nefér vůči těm druhým.
0: A takže to jsou všechno vaši bývalí svěřenci, dá se říct?
1: Dá se říct, že v podstatě jo.
0: Tak mají vaši školu?
1: No já jsem jim vlastně jenom tím výběrem do toho reprezentačního týmu umožnil hrát proti těm nejlepším, což je ale důležitý pro ten brankářský růst, pro ten fotbalový růst, porovnávat se s těma nejlepšíma. Tam pak vlastně ten hráč, ten brankář zjišťuje, že na to má, zvedá se mu sebevědomí a roste i jeho výkonnost, takže práce trenérů je hlavně v těch klubech, tím, že já už vlastně si jenom vybírám do toho národního týmu, tak už beru vlastně ty kluky, který už jsou, jak říkám, znova vyrobený.
0: Tak a umožníte jim se ukázat.
1: Tak.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal někdejší fotbalový brankář Petr Kouba, který teď sám trénuje své nástupce brankáře v reprezentaci do 21 let. Vy jste říkal, že těch talentů máme celou řadu. Nechtěl jste jmenovat, kdo je, řekněme, nejlepší nebo koho sledujete, ale když máme takových talentů, tak proč vaše domovská Sparta má dánského brankáře?
1: No, tak to bychom se museli zeptat na Spartě, ale ne všichni český kluci se do Sparty dostanou. Samozřejmě Sparta má zahraničního trenéra, ne prvního, takže myslím si, že tihle trenéři vlastně už nekoukají jenom na ten český rybníček, ale ten výběr těch hráčů už vlastně posouvají nejenom do Evropy, ale i do celého světa. Takže Sparta je evropský klub, který prostě ten výběr těch hráčů, už ten scouting, tak už má vlastně celosvětový. Hmm.
0: Vy jste právě ve Spartě zanechal asi nejvýraznější stopu. Během 6 let jste odchytal 148 ligových zápasů, vybojoval jste 4 mistrovské tituly. Nicméně hrál jste také za Bohemku 2 roky na počátku kariéry. Když se tyto dva týmy střetnou, máte jasno, komu fandíte?
1: No, mám.
0: Nebo máte takové smíšené pocity a přejete to oběma?
1: Ne, to nejde.
0: To nejde.
1: Remíza je málo pro oba, tak tam je jenom jeden bod, takže všichni ti samozřejmě 3. Ale já zkusím ve zkratce, jako jsem byl v jedné ve sídlišní Partě, kde se fandilo Spartě od mala, já tam byl nejmladší, takže už jako dítě jsem Partě fandil, nicméně jsem začal hrát fotbal Bohemce, kde byl můj brácha, ale nakonec jsem se do té Sparty vrátil, nebo jsem se tam dostal a v tu chvíli jsem vlastně mohl chytat za ten klub, který musím jako dítě fandil. Ale samozřejmě, když jsem hrál za Bohemku, tak jsem chtěl vyhrát za Bohemku, to je přece jasný, no. Ale
0: jsem
1: Sparťan, ale Bohemce přeju moc, strašně rád na Bohemku vzpomínám na ty léta, protože mě tam vlastně ten profesionální fotbal naučili, vedli mě tam, byl to strašně příjemný, jako rodinný klub, ta atmosféra tam byla úžasná. A ty hráči, strašně na ně rád vzpomínám, i když už nám pomalu odcházejí.
0: Takže Sparta a vlastně, kdyby vám někdo řekl, jak jste říkal na těch sídlištích, že jste asi kopali a fandili, řekl, že jednou budete hrát za Spartu a pak i za reprezentaci, tak co byste si tak jako řekl zpětně?
1: Samozřejmě v to sen splněný, tam jsme nevěděli, nebo já bych nevěděl, ale protože se s těma klukama ještě někdy sejdu, tak vlastně oni mi řeknou, že to je úžasný a že prostě jsou nadšení z toho, že to takhle

0: Jo, je to fajn a oni mi vlastně do toho ještě víc jako emočně dostanou a říkám si, hele, tak udělal jsem minimálně radost tady těm klukům.
1: Tak Kaspartě zůstáváte věrný i nadále, ostatně budete se účastnit Sparta Festu, který Sparta chystá akci pro fanoušky a bude se konat 22. a 23. května na Altenské pláni a my o tomto festivalu budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem zůstává Petr Kouba.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, někdejším fotbalovým brankářem, reprezentantem, také fotbalistou, brankářem, který vybojoval 4 mistrovské tituly se Spartou. A právě Sparta chystá Sparta Fest, což bude speciální akce pro fanoušky, dvoudenní na Letenské pláni. S vámi, Petře, se tam budou moci fanoušci potkat, asi vyfotit, popovídat, jak to určitě, bude probíhat určitě. A vypadat.
1: Doufám, že velmi příjemně, tak jak si to jako organizátoři přejí a my taky. Nemělo by to být formální, mělo by to být prostě hezký dvoudenní odpoledne nebo celý den vyplněný sportem. Jedna věc, budou tam všechny vlastně spartanské sporty, možnost vyzkoušet, zahrát, potkat tam legendy těch sportů a v neposlední řadě by tam měla zahrát

0: rád dobrá muzika, kvalitní muzika a předpokládám, že i dobrý nějaký papání, takže jo, takže se těším. A doufám, že se ten první ročník vydaří, aby to se z toho stala pěkná tradice. Ale samozřejmě není to jenom o spartanských fanoušcích, i když tam samozřejmě Sparta bude hodně rezonovat, hodně slyšet a hodně vidět, ale myslím si, že to může být festival i pro nespartany.
1: Takže, ale ne pro slávisty.
0: Ale jo, proč by ne?
1: Tak je to tedy první ročník, čili pokud se osvědčí, pokud ty dva dny budou úspěšné, tak tedy počítáte třeba s konáním i za rok nebo s nějakými dalšími akcemi Sparty?
0: Já doufám, že jo. Chtěl bych tomu vlastně i já přispět touhletou formou a nás to oslovilo, když mluvím nás, tak Michal Horňák, můj kolega, kamarád, spolubydlící, když jsme spolu hrávali, tak vlastně my jsme se shodou okolností a náhodou k tomu dostali na výjezdu Sparty do Rijeky, kde nám ta myšlenka byla představená a nám se to tam vlastně strašně líbilo a říkám, hele, to je fajn, prostě to je dobrý nápad. To by mohlo být docela jako pěkná akce, pěkná událost. A co jsem se pak dozvěděl, tak to vlastně možná i byl nějaký impuls pro ty lidi, kteří zatím stojí vlastně do toho jít a ten festival si uspořádat a tu akci se organizovat.
1: Jaké další spartianské legendy tam budou moci návštěvníci potkat, kromě vás?
0: Tak pokud za fotbalisty můžu mluvit, tak by tam měl být Michal Horňák, měl by tam být Václav Němeček, pro mě asi největší legenda, a tenkrát jsme se bavili o tom, že jsme chodili na Spartu fandit, tak Honza Berger, to je legenda Sparty, která si zaslouží uznání a respekt a myslím si, že to je velký lákadlo pro lidi. A samozřejmě kamarádi hokejisti, že jo? Jirka Zelenka, Patrik Martinec, co jsem takhle viděl na nějaký akci, takže my se těšíme a doufám, že se budou těšit i lidi, že si přijdou užít hezký dva dny.
1: Když jste zmínil ten hokej, občas slýchám, že fotbalisti, reprezentanti, vrcholoví fotbalisti, tak potom přesedlají v pozdějším věku na hokej. Stalo se vám to také?
0: Ne, mě ne. Já nejsem zdatný bruslař. Já jsem se teda potom vrhnul, protože mám rád tu trávu, tak jsem jako se vrhnul na golf, takže jsem hrával golf. Ale je to častý jev, protože dřívávejc se samozřejmě v létě hrál fotbal, v zimě hokej, takže ty kluci ovládají hokejky a brusle. No ale co to, proč to hrajou, co od nich vím, tak je to o tom, že vlastně se tam nemusí tolik běhat. To běhání už tak není náročný jako to bruslení, přece jenom tam, když se jednou rozjedete, tak už se pak jako docela dlouho dá sklouznout a netrpějí ty klouby. Ano, netrpějí ty klouby, takže vím, že to kluci hrají rádi a chodí třeba v velmi brzkých hodinách, aby měli let, tak nejsou líní stát a zahrát.
1: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Petrem Koubou, fotbalovým brankářem, reprezentantem, který je teď trenérem brankářů. Já když jsem šla na tento rozhovor, říkala jsem svému 10letému synovi, že si budu povídat právě s vámi, žije fotbalem, byť tedy fandí Slovácku, nikoli v Spartě, ale kladl mi na srdce, abych se zeptala, jaký je váš oblíbený klub mimo Českou republiku?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsme se Spartou hráli na Camp Nou v Barceloně a teda měli jsme ohromný zážitek z toho stadionu starého, tak to ve mně zůstalo a ve Španělsku jsem tady fandil Barceloně. V Anglii je to Manchester United, máme to stejně jako se synem, takže to jsou takový mý oblíbený zahraniční týmy.
0: Tak za tu Barcelonu bude jistě velice, velice rád. Máte nějakého oblíbeného hráče? Teď myslím ani ne brankáře, ale třeba útočníka. Je někdo, kdo vás fascinuje fotbalově?
1: Tak když jsme u té Barcelony, tak samozřejmě by to měl být Messi, nebo je to Messi, protože ten, to je hráč, který jako hraje úplně jinak než zbytek světa.
0: Čím to? Talent?
1: Něco z hůry. Je prostě úžasný a to řešení těch situací, které on má, jak ovládá míč, jak vidí tu hru, kde jsou často překvapivé nějaké řešení a vidí to vlastně jenom on a pak my na to koukáme s otevřenou pusou, tak je to úžasný a navíc ještě vlastně to je schopen podávat víkend co víkend a ne víkend co víkend. Vlastně oni jedou středa tyhle ty kluci nejlepší, takže úžasný hráč.
0: Vy jste zmiňoval, že jste se pak po fotbalové kariéře věnoval i golfu, ale přesto chodíte si někdy třeba zakopat, tak často se tak trénujete, takže na tom trávníku jste poměrně často, ne?
1: No právě, že u té reprezentace tolik ne. Těch srazů bývá třeba 2, 3, 4 za sezónu, takže my to vlastně ta praxe, kde to není, tak mě chybí a už to není takový, jak to bylo dřív, jo, protože přece jenom s tím věkem a s tou nepraxí, tak ty dovednosti malinko odcházejí, ale jako úplně mi to zase nechybí, jsem takhle spokojený, to tělo si to pamatuje, takže někdy jako se dá říct, že to kopnu i tam, kam chci.
0: A když třeba koukáte na nějaký zápas a jsou tam penalty, tak běží vám v hlavě třeba, jak byste to chytal, na jakou stranu byste šel?
1: Ano.
0: Nebo jestli byste zůstal uprostřed?
1: Ano.
0: A jenom mávnul rukama, tak jo, je to
1: běží,
0: tak?
1: Běží, je to asi samozřejmě profesionální deformace. Někdy si říkám, tak dobrý, trefil jsem to dobře. Někdy si říkám, že mi překvapil ten střelec, ale řekl bych, že to mám tak 60-40, když jsem... Nechci se chlubit, ale tak 60-40, že si myslím, že to půjde tam, kam to pak třeba jde.
0: Takže říkáte si, tohle bych chytnul.
1: Teď já ne, ale už bych řekl tomu svýmu brankáři, kam by měli skočit.
0: Jste hluční fanoušek? Ať jste přímo na stadionu nebo doma u televize?
1: Ne, asi rodina by protestovala. Doma u televize jsem daleko hlučnější než na stadionu. Tam se hlídám, tam jsou kamery, tam jsou lidi. Doma jsem sám většinou a tam si můžu teda jako ulevit, když je potřeba.
0: Dobře. Já moc děkuju, že jste přišel do Alex a host. Pokud by vás tedy někdo chtěl potkat naživo, tak 22. a 23. května na Letenské pláni na Sparta Festu, tam budete ty přítomen po oba dva dny?
1: Ano.
0: Nebo máte tam nějaká okna?
1: Mám okna, myslím, že určitě to bude v programu, ale budu tam oba dva dny, přislíbil jsem účast na oba dva dny.
0: Petr Kouba, díky.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pražská energetika od května zdražuje elektřinu i plyn. Ředitel jiřické věznice je kvůli prošetřování pátečního útěku vězně mimo službu. Zítra čekáme zataženo až oblačno, teploty přes 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Zákazníci u nově sjednaných fixovaných smluv u pražské energetiky zaplatí od května v průměru o několik stovek korun ročně víc. Pre zdražuje elektřinu i plyn kvůli rostoucím cenám na světových trzích v důsledku krize na Blízkém východě. Podle mluvčího Pre Karla Hanzelky se zdražení týká jen nových smluv.
2: Mění se pouze ceny pro nově příchozí zákazníky, kteří chtějí zafixovat cenu, a mění se ceny pro ty zákazníky, kterým končí fixace ceny a chtějí zafixovat novou cenu. V případě elektřiny půjde o roční celkové zdražení asi o 5%. Měsíční zálohy se navýší v řádu 10 korun.
0: Plyn pak podle Hanzelky u nových smluv zdraží asi o 9%. Už dřív zdražili i jiní dodavatelé. V březnu zvýšila ceny fixovaných tarifů firma Innogy, následně i pražská plynárenská, MND nebo E.ON. Za páteční útěk muže z jiřické věznice může personální pochybení, řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO v České televizi. Ředitele věznice Zdeňka Hermana kvůli tomu postavil mimo službu a vyvodil další personální důsledky.
3: První zástupce té věznice, který měl na starosti bezpečnost, a to mnoho let, tak s ním byl ukončen služební poměr. Stejně tak se to stalo v případě dalšího vedoucího oddělení, který měl na starosti bezpečnost.
0: Dodal, že vězeňská služba posílí pravidelné kontroly vnitřních i vnějších prostor všech věznic. Radnice Prahy 1 opraví park Kampa. Odhadované náklady jsou 63 milionů korun. Dělníci obnoví cesty, vysází zeleň, vymění lavičky nebo herní prvky na dětských hřištích. Kdy rekonstrukce začne, zatím není jasné, říká nezávislá místostarostka první městské části Kateřina Klasnová.
4: Většina lidí mají rádi ten park Kampa přesně takový, jaký je. Ty úpravy by měly být co nejvíce citlivé, budou se týkat celé plochy vlastně parku Kampa, cestních sítí, opravy zábradlí okolo čertovky, zeleně a vytvoření vodních pítek a mlžítek, které také na té Kampě vlastně chybí. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková doléčila svalové potíže a zítra nastoupí v úvodním kole turnaje v Římě. Česká reprezentantka se na kurtu ukáže poprvé od poloviny února. Předtím nehrála kvůli zranění kolene.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů a na horách bude do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se po požáru u Velkého Beranova na kilometru 119 projíždí stále jen levým pruhem. Nákladní auta zastavují už za Velkým Meziříčím na kilometru 147 a je to nadlouho. Osobním autem se jede rychleji levým pruhem, zastavují kolem kilometru 124. V osobním vozidle počítejte se zdržením kolem půl hodiny. Na dálnici D2 stále kolona před Brnem ve směru z Bratislavy. Před křížením s D1 popojíždí kolona od 7. kilometru a i tam je to asi na půl hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

skutečně kovbojská Home on the Range z druhé poloviny 19. století jako Můj rodný dům Bohdana Boháče v nahrávce Spojených trebských osad Pardubice, tedy Stopy, otevřela další pokračování našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými modeláři naší country, folku a trebské písně. Tentokrát se nejdříve zastavíme u další slavné pardubické sestavy folkového topasu.

Trojnásobní majitelé Porty ze závěru 70. let. Pardubický Topas, který založili v roce 1977, silně folkově orientovaní dřívější členové Stopy. Hlavním impulzem tehdy bylo objevení silné autorské dvojice Radek Píša Honza Slabý, jejíž Jak se narodí den získala v roce 1978 autorskou Portu. Neméně populární byla v té době jejich stará zeď i poněkud pozdější poznámka Jenom tak.

Textově i interpretačně dokonalý Tomáš Linka a z doby jeho jednoho zastavení v sestavě Greenhornu přání chci být vodou na tvůj mlýn. Česká verze country jedničky Rollin' with the Flow, kterou o 16 let dříve, tedy v roce 77, nabídl tehdy 45-letý rockabillyový veterán, stříbrný lišák

Krásný kamarád, který přinesl tandemu Radovan Píša Jan Slabý v roce 1979 autorskou portu v podání pardubického Topasu ve složení Míla Hájková, Jana Hejdová, Radek Píša, Jarda Smetana, Petr Navrátil a Pavel Smeták. A když už jsem se zastavil mezi vítězi americké hitparády s letopočtem 1977, jistě neudělám nejmenší chybu, když připomenu oslavu městečka Luckenbach, ležícího uprostřed Texasu, které v době, kdy tahle písnička vznikla, už bylo dočista lidu prázdné. V závěru nahrávky, považované všeobecně za vlajkovou loď Country Outlaws, se připomněl další z těch, které Nashville považoval za rebely, Willie Nelson. The only two things in life that make it worth living

Tak tohle byly liberecké tulačky s písničkou Prší, která jim v roce 1980 přinesla zelenou portu. A rychle do Brna, kde na nás čekají trilobiti, jejichž historie začínala už v roce 1977. Takhle zpívali slavné Orinoco Tony Linarta.

Vyloženě letní, nalej na mě olej a pořádně ho vetři. Rub It In vynesla v roce 74 na vrchol hitparády hodně rockového Billy Crash Craddocka. Po třetí a naposledy se vyšplhal do čela hitparádových singlů o tři roky později písničkou Rozlámaný na kousíčky, Broken Down in Tiny Pieces.

Tremskou klasiku Josefa Joe Jägera, Když kopyta vyzvání, vám nabídli Vaše Krajineš, Jana Zuzka Radová, Sava Slimá Klima, Jiří Žhavon Alina, Petr Kukal Růžička, Jirka Vězda, Jirka Kasec Kasálek a Kamil Mazálek, tedy brněnský Tramp Evergreen Band, který vznikl v roce 88 na troskách skupiny Antares. Na počátku nového tisíciletí se blízkl písničkou Dnes již nejdu spát.

Brněnský Tramp Evergreen Band a ranní příboj Wabiho Rivoli na závěr dnešní tolky country dostavníkem. Díky všem, kteří jste jeli se mnou a hezký zbytek večera. Ještě vás trilobiti naloží do vlaku jménem Blues a pak už dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Kriminalisté obvinili bývalého ministra Pavla Blažka kvůli bitcoinové kauze. Příbram chystá novou soutěž na přestavbu čistírny odpadních vod. Zítra čekáme zataženo až oblačno a odpoledne déšť. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Kriminalisté obvinili další tři lidi v bitcoinové kauze. Podle zdrojů Českého rozhlasu jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dříve z ODS, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice.
2: Kriminalisté je viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim tak až 12 let vězení. Kauza se týká loňského daru bitcoinu za 1 000 000 000 Kč státu od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiříkovského. Současný ministr spravedlnosti Jeroným Tejc Hnutí ANO řekl, že zavedli opatření, aby se podobná situace nemohla opakovat.
3: Odbor právní už nespadá pod politického náměstka nebo přímo pod ministra. Jsou tito zaměstnanci více chráněni před politickými tlaky.
2: Podle bývalé ministryně Evy Dekroa z ODS je dobře, že kriminalisté dál kauzu vyšetřují.
4: Pokud vyšetřovatelé mají dostatek důkazů, tak je to jejich pravomoc.
2: Dekroa zároveň trvá na tom, že díky dohodám o narovnání s kupci bitcoinu státu žádná škoda nevznikla. Pavel Blažek na dotazy nereagoval. Dřív tvrdil, že se přijetím bitcoinu ničeho nezákonného nedopustil. Josef Číš, Český rozhlas.
0: Příbram vypíše novou soutěž na přestavbu čistírny odpadních vod. Ta je podle vedení města ve špatném stavu. Původní výběrové řízení musela radnice zrušit. Teď vypracovává zadávací podmínky. Tendr chce vyhlásit ještě v květnu. Pokračuje starosta Jan Konvalinka za hnutí ANO.
5: Ty základní parametry budou v podstatě totožné s nějakými drobnými niancemi, co se týká nějakých hodnotících kritérií a tak podobně.
0: Takzvaní deštníkáři nebudou moct v centru Prahy prodávat jízdenky na turistické okružní jízdy autobusem. Radní hlavního města dnes schválili změnu tržního řádu. Zakázali v něm prodej tiskovin prostřednictvím Kamelotu v pražské památkové rezervaci. Podle radního hlavního města Adama Zábranského z Pirátů právě nabízením časopisu maskovali deštníkáři prodej jízdenek pro turisty.
6: Ve skutečnosti prodávali lístek na tu okružní jízdu, protože jako nikdo by si nekoupil nějaký bizarní časopis za 700 nebo kolik korun, kdyby v tom nebyl ten lístek na tu okružní jízdu.
0: Zákaz začne platit za 14 dní. Výjimku z něj budou mít prodejci časopisu Nový prostor, který pomáhá lidem bez domova. Sport. Hokejisté Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem rozehrají v noci čtvrtfinálovou sérii play-off NHL proti Anaheimu. Za Ducks pravidelně chytá Lukáš Dostál a na soupisce je i zraněný kapitán Anaheimu Radko Gudas. Počasí. Zítra čekáme oblačno až zataženo. V Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů. Na horách bude do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu hned za exitem 119 Velký Beranov odpoledne schořelo nákladní auto. Projíždí se jen levým pruhem. Kolony se tvoří, osobní auta v levém pruhu dojíždí za Měřínem kolem 124. kilometru. Kamiony to mají na výrazně delší dobu. Na D1 z Brna na Přerov pozor těsně před sjezdem na Kroměříž. Na kilometru 257,5 má policie hlášený zakládací klín z kamionu na dálnici. A taky na D2 před Brnem směrem z Bratislavy se ještě kamiony táhnou pravým pruhem k D1. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Samozřejmě, já vím, že zvyk je železná košile, ale na druhou stranu taky platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. A v případě takového národního pokladu, jak se někdy s úctou mluví o paní Jiřině Bohdalové, volím tedy pro dnešek tu druhou variantu. Vynecháme v divadle pro vaše uši písničku na úvod a začneme hned notoricky známou znělkou oblíbeného televarieté. Pěkný poslech.

0: Dobrý večer, vážení a milí přátelé.
1: Nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
2: Teda no tak to... ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
1: No, prosím, ale hodně nenadaný
2: no,
1: mužík.
2: No, takový unavený.
1: Unavený, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
2: No.
1: Nebo 15 let praxe?
2: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
1: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, no, že potlesk je kojná umění.
2: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
1: To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program, asi kolegyně, jo, a uděláme kurz tleskací.
2: Jsme trošku zaskočený, že?
1: No to jo, musíme udělat školení.
2: Já bych dala pro ten kurz, no.
1: Tak dávejte pozor, ano, všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
2: Důležité.
1: Co je to potlesk?
2: Potlesk je kojná umění.
1: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
2: Ano, nebo naopak.
1: Ano. Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, ano, zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
2: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
1: To je podle mě nesmysl, ano, samozřejmě, to, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký pak neutuchající?
2: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
1: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
2: Ano.
1: Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku.
2: Tak, no.
1: Jo, všichni, tak, prosím. Tak. U leváku je to pravá, pochopitelně.
2: Tak.
1: Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá, samozřejmě, je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
2: No, tak doktor Plácal uvádí 48, no to je...
1: Doktor Plácal je u mě blbec.
2: No tak dovolte, to je můj... Prsty, pozor! Prsty, to uvádí tež, doktor Plácal, prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
1: To... No tak ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
2: no, tady
1: třeba...
2: tady je nikdo
1: to
2: nemá.
1: To jenom no, pro přesnost, jo, zbytečný, pro přesnost. Ale teď si prosím vás, zkusíme start, jo? Dávajte no, pozor.
2: No.
1: V daném... Pozor, ještě ne. Nedal jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
2: Ano.
1: Pozor. Dlaně se zásadně nesmí minout.
2: Jo, já bych předvedla.
1: No.
2: To by neznělo.
1: Slyšeli jste něco?
2: No.
1: Naopak,
2: neslyšeli nic. Naopak, právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
1: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk. Jeden tlesk.
2: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no, například doma. No ne, když máme třeba doma moly. Já bych předvedla. Hele mol.
1: No dobře, no tak tady nebudeme
2: ale
1: honit...
2: to není potlesk. To
1: tady nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Ano, potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
2: Ano.
1: Že ano? Přičemž, a to je důležitý, dávejte pozor, můžete si dělat poznámky... Počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
2: Ne.
1: Jo, tak, ne, aha. Zásadně konečky netleskáme prstů. Konečky prstů.
2: No, to ne.
1: To je takzvaný ampírový způsob. Jo. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
2: no,
1: že?
2: Jistě.
1: Malá noční hudba, malý potlesk.
2: Ano. Já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
1: Ano, ano, ano, tak si zkusíme, prosím vás...
2: Já bych prosila vlažný potlesk.
1: Vlažný, prosím vás, vlažný potlesk.
2: Teď.
1: Vlažný.
2: Vlažný.
1: Já? No, fajn. Ovšem, ten vám jde od začátku. Teď si zkusíme zdvořilý, zdvořilý. Prosím.
2: Vřelý potlesk.
1: No.
2: Pozor.
1: Ano, to byl, to už byl u, téměř
2: trošku,
1: u bodu varu. Ano.
2: Jo,
1: a teď pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. Bouřlivý, teď.
2: A teď pozor, teď frenetický, zvaný freneťák, jo?
1: Pozor. Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. To bylo opravdu výborný. Až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slečna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo. Každý jsme nějaký, to nevadí. Ale příště jsem nechodil.
2: Ale no to, když nevím.
1: No ne, no tak pak.
2: Čemu plácat, že, tak co?
1: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. Zatleskejte Orchestru Československé televize.
2: Teď si představte, že přichází skupina

Rozhlasový pořad Co děláš, to dělej rád měl svou znělku a přirozeně už podle názvu Co děláš, to dělej rád, taky si to zpíváte společně s Valdemarem Matuškou, ano, ten ji zpíval. A vlastně tenhle měsíčník plný vyprávění a vzpomínek svého času uváděl. Stejně jako paní Stella Zázvorková, dnes už jednou zmíněný Vladimír Dvořák, nebo právě Jiřina Bohdalová. Ovšem, když potom Valdemar Matuška s Olinkou Blechovou zůstali ve Spojených státech, bylo to jako v televizních chalupářích. Znělka ztratila svůj hlas a zůstala jen orchestrální podoba. Ta dnešní ukázka je ale z doby, kdy si Valda ještě mohl zaspívat a Jiřina Bohdalová se věnovala korespondenci a dopisům posluchačů. Jo, a mimochodem ty praskající desky, to už je dneska taky docela unikát.

0: Byl pozdní večer, 1. máj. Milí přátelé u rozhlasu, jinak jsem vás v květnu snad ani uvítat nemohla, protože přece večerní máj je lásky čas a ku lásce zve hrdliččin hlas. Jo, kdyby jen hrdliččin, všechno kolem se miliskuje a objímá až nestydatě. Had má svou hadici, trouba svou trubici, kol kolem to kvete, voní a svádí. Já ale na to nedám a přiznám se, že mě jaro svádí hlavně k práci na zahrádce, protože zahrádku konečně mám. No a ona na mě vyčítavě hrozí prstem, protože valnou část roku leží holka zlatá ladem a to zahrádka nemá dělat. A každý milovník přírody vám řekne, že v květnu má zahradník mít práce nad hlavu. Nemá mu stačit ani den, ani noc, jak kolem té svý půdy běhá. A zahradník to nemá lehký, protože běhá legračně, v předklonu, aby mu nic neuniklo. Jen předkloněný zahradník je správný zahradník, jak píše Karel Čapek. Cituji. Zahradník je nahoře zakončen zadkem, nohy a ruce má rozkročené, hlavu někde mezi koleny, podoben pasoucí se klisně. Není to muž, který by chtěl jen pít jedinou přidati ke své postavě, naopak skládá svou postavu vejpůl, usedá na bobeček a zkracuje se všemožným způsobem. Jak ho vidíte, zřídka měří přes metr výšky. Z toho, co Karel Čapek napsal, vyplývá, že přáním zahradníka je státi se trpaslíkem. No, něco na tom bude. Karel Čapek ovšem vytrvale píše o mužském zahradníkovi, ale já si myslím, že jeho slova platí dnes už i o ženách. Zahrádkaření se rozmohlo a propadly mu ženy stejně jako muži. Já už jsem se přiznala, že na zahrádku moc času nemám, což mě hněte. Já si slibuju, jak to všechno jednou zvládnu. A taky tajně doufám, že mi po tomto pořadu se přihlásí nějaký šikovný zahradník, který mi pomůže. Zatím to dělám tak, že v rychlosti vsypu do půdy nějaká ta semínka a pokaždý žasnu, že z maličkého nic přeci jen něco vzejde. Pravda teda, můj systém je zatím, zasadil jsem konvalinku, vyrostla mi lílie. No ale co, jsou to obě dvě moc krásné kytičky, že? Hůř je na tom teda můj kolega, zahradník Jiří Suchý. Ten si, jen si to představte, zkusil skřížit koniklec a pampelišku. Věřil, že světu získá konilišku. Omyl. Vyrostl mu pampeklec.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí. I kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
0: Tak tuhle písničku mám moc ráda. Je taky důkazem toho, že se do populární skladby může dostat současně i hluboká myšlenka a zároveň i vtip. Přímo se skláním před odvahou Suchého básnit na slova tulipán a bitva u lipan. To si vážně může dovolit jen člověk, který má fantazii, no, jak tahací harmoniku. Tulipán jsem si ovšem přála zahrát taky proto, že je to písnička k svátku. A v květnu slavíme nejen svátek práce a osvobození, ale spoustu dalších svátků. Já měla svátek už dávno a dostala jsem k němu od posluchače Vladimíra Krýska z Brna dopis a taky báseň. V dopise mi pan Krýzek mimo jiné píše: Jako brusič v TOS kuřim jsem po celou dobu zaměstnání na požádání rozveseloval spoluzaměstnance u příležitosti různých jubilejí a svátků s veršovaným životopisem. Vždycky z toho byla legrace. Dnes jsem už 10 roků v důchodu, ale stále mám zákazníků dost a dost a působí mi potěšení, když někomu můžu udělat radost. No a pan Krýzek na základě jednoho z minulých pořadů složil básničku i pro mě. Já vám kousek přečtu. Jiřinko, slyš k tvému svátku veršování na památku. Přejeme ti v této chvíli mnoho štěstí, zdraví, síly. Čas ten, jak voda plyne, dávno tomu, co v rodině, u Bohdalů čáp zaťuká. Dcerka? Táta chtěl však kluka. Mistr truhlář ve verštatě na kolébku chystá latě. Vercajkem na ponku tříská, Jiřinka v postýlce vřízká. V 3. roce je z ní hvězda. Filmování prý se nevzdá. 1. role velká sláva, v 5. roce holá hlava. A tady básník dodává na vysvětlenou. Táta v šturmu na ní s klidem vylil horký kbelík s klihem. A báseň pokračuje dál. Čas však letí, všechno zmůže, z Jiřinky rozkvetla růže. Pobledne však hnedle v líci, táta z ní chce kloboučnici. Hned si postavila hlavu, táto, jedu na Ostravu. Angažmá mám v jedné škole, učit děti, láska moje. V cuku letu měníš klima, asi prima balerína. Na špičkách se v rytmu točí, harapes by kulil oči. Vnitru bouří skrytá touha, cesta ku slávě je dlouhá. K divadlu, k filmu si chtěla, komediantka si skvělá. Na poutích šlejfířka malá všechny triky odkoukala. V televizním večerníčku skvěle hraješ v rákosníčku. Dnes zvedneme plné číše, ať se nám všem lépe dýše, s humorem dobývej světa ještě dlouhá, dlouhá léta. No, a co mám k básničce dodat? Že pan Krýzek samozřejmě udělal radost i mně. Děkuju. Přátelé, a teď mám na vás prosbu. Když už mi píšete, nechvalte mě tolik. Ne, že bych snad spichla, to ne. Ale i když to všechno myslíte upřímně, udělá mi větší radost, když mi napíšete něco ze svého života. Nějakou legraci, příhodu, Něco pěkného, co jste prožili. A čím bych taky já mohla potěšit i ostatní posluchače. Protože například paní Topinková se ptá, kde se vlastně anekdoty rodí, jak se šíří, jak vůbec žijou a z jakých zdrojů pramení. No, to je krásná otázka a stojí za pozornost. Já tedy myslím, že se anekdoty rodí v chytrých a vtipných hlavách a že je vlastně plodí život kolem nás a šíří se neuvěřitelně rychle. I o tom se vypráví vtip. Jiří Štuchal prý vymyslel anekdotu. Autentickou, vlastní anekdotu a vyprávěl ji v uzavřené společnosti. A když ji dovyprávěl, rychle skočil do vozu a ujížděl do Brna a stavěl se v Býteši v restauraci u Karlička na Svačině. No, a co si myslíte, že se stalo? Jak to mohlo dopadnout? V Býteši mu ji Karlíček už vyprávěl. No, a teď tomu přijďte na kloub. Víte co, přátelé? Radši to necháme tak, jak to je a budeme se prostě radovat z každý dobrý anekdoty, z vtipu, který má humor, pohodu, legraci, slovní krásu, který není obhroublý, zlý či arrogantní. A budeme zase s úžasem sledovat rychlost, kterou se vtipy šíří a taky se zavážeme společně, že pomůžeme do světa těm nejlepším a nejveselejším, protože dobrého humoru není nikdy dost. Tak nashledanou za měsíc, přátelé. Jo, a nezapomeňte připsat nějakou dobrou anekdotu.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: požíde.
1: Když jsme na place, musí být legrace. Jak už sám trefný název napovídá, ještě chvíli zůstaneme v 80. letech s jedním rozhlasovým kabaretem. Pravda, mnohé z humoru tehdejší zábavy je už opravdu nutně zaprášené, ale třeba takové dialogy mezi Petrem Nárožným a Jiřinou Bohdalovou si člověk docela rád poslechne i po letech, stejně jako špičkování pánů Josefa Dvořáka a Jiřího Cízlera. Nenadarmo se totiž říká, že to, co má řemeslný fortel a grunt, to jen tak snadno nestárne.
2: Napadlo jednou jednoho skota, že si zajde do muzea. Přišel tam a nechtělo se mu platit vstupné. Proto povídá vrátnému. Existuje nějaká možnost, abych se dostal dovnitř bez placení? Ale jo, odpověděl vrátný. Dejte se naložit do lihu.
3: Mně se to nelíbí. Tady si dneska dělá každý, co chce. A vy si začnete přímo anekdotou.
2: No dovolte mi snad začít s striptýzem.
3: No tak to ne, to ne. Památkáři se ještě nedostavili. Jste se měl pouze srdečně pozdravit s posluchačem.
2: Tedy, vy jste se mi zdá dneska ve formě. Klobouk dolů.
3: No tak to ano. To ostatně taky vedle vás, že jo. Moment. Jak jste to vlastně myslel?
2: S obdivem. Jenom proto. Vždyť vy jste dokonce uhodla, že to byla anekdota.
3: No, to jo.
2: A jak jste to myslela zase vy s tím, že vedle mě jako...
3: No, jakože člověk... Žena.
2: To není to samé, víte. To jsou dva rozdílné pojmy.
3: No to ano. On totiž někdy bývá za člověka považován i muž. Tedy uvažováno ryze biologicky.
2: Ale já koukám, že vy se vyznáte, poslyšte tedy v biologii, klobouk dolů.
3: Nechte raději nahoře. Mohl byste si prodřít střížku. A to by vám za to snad nestálo.
2: Naopak, kvůli vám bych s radostí, to mi vězte, s radostí zničil i dva klobouky, tedy pochopitelně nějaké hodně starší zakoupené v bazaru.
3: Zcela postačí, když mě necháte dokončit myšlenku.
2: Říkáte myšlenku?
3: No, ano.
2: Ale to je u ženy zcela mimořádný okamžik, myšlenka. Poslyšte, neměl bych poprosit o fanfáry.
3: To klidně můžete, ale až dokončím. Tedy na vás se žena jen podívá.
2: Nemusíte pokračovat, prosím, nemusíte pokračovat. A pručí si rozbuší srdce, co? Všechno v ní zajásá. To je von!
3: Jakej von?
2: A ne von, von! No přece já!
3: Jo, vy!
2: No já!
3: Jo, vy! A to se vám už jen tak mezi námi někdy stalo?
2: No, tak já o tom nerad mluvím, že... Táska jaksi na tělo.
3: No tak, na tělo to. Ve vašem případě bych řekla spíš na kostřičku. Ne, ale nemusíte odpovídat. Já to dokončím. Tedy na vás se žena jenom podívá a řekne si... No tak před takovýmhle pozadím se musím vyjímat skvěle.
2: Jestli si myslíte, že mě vyprovokujete k podobným sentencím.
3: No teď jste mě mile překvapil. Víte, že do vás bych to nikdy neřekla?
2: No podívejte se, od té doby, co se vážně zabývám lingvistikou, já si v ní přímo bahním.
3: Já se nestačím divit.
2: Kolik je v ní moudrosti. Víte, třeba vente si jenom takové konzervy.
3: Jo.
2: Už to, že jsou ženského rodu.
3: To je moudré.
2: Ano. To je moudré, protože kdo dokáže uhodnout jejich přesné stáří a přísahat na jejich nezávadnost?
3: No tak moment, tak tohle byla od vás rána pod pás. Tak tomuhle vy říkáte lingvistika. Teď mě napadá, jaký je rozdíl mezi vámi a šachistou?
2: No, tedy předpokládám, že si chcete sama odpovědět.
3: Jo, žádný. Jste většinou v jiném světě a občas na tahu. Víte, jak to myslím,
2: ale jo? Ale no. Nechme toho, on by to nakonec mohl poslouchat ještě docent Skála.
3: Ta rána pod pás je ještě čerstvá a bolí.
2: Ale moment, pokud jste K.O., já takhle mávnu na kolegy. To jsou spírači, rádi spírají pivo a jiné opiáty, proto vás zajisté rádi podepřou.
0: Já to beru.
4: Já taky.
2: Abyste si neudělali kýlu.
3: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
4: Vy a těžká. Oh, těžká byla akorát ta fůra sena.
3: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
4: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
0: No tak pojď do hospody.
4: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
0: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
4: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
3: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
4: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
5: A co to máš porad s tím dědečkem?
4: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
0: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
0: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
0: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby. Chlapec si prohlíží kožich své matky.
1: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?

0: přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Že nevíte, jak vysvětlí králičí maminka malým králíčkům, jak přišli na svět?
2: To jste uhodla, nevím.
1: No, řekne jim, že je kouzelník vytáh z klobouku.
2: No, helejte se, anekdoty už máme, chvála Bohu, za sebou. Víte, ono všeho moc škodí.
1: No, jenomže když jste je vyprávěli, tak jste mě nepustili ke slovu.
2: Ale kdybyste projevila jenom trochu zájmu, jenže to vy ne, vy jste se tvářila kysele.
1: Kysele? Já jsem se tvářila sladce v příjemné společnosti galantních mužů.
2: No tak sladce, každopádně mě z toho šel mráz po zádech.
1: No, vy tady rozumíte ženám.
2: No, myslím, že by to stačilo na několik románů, to byste si počtla. No,
1: nepochybuji, že by to šlo na dračku.

0: vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk, proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubět, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A
0: kdo?
1: Slyší, aba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mně myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Dovolte, abych co nejrychleji otevřel náš odpovědní koutek. Naše moto je, my přicházíme k vám, vy k nám raději nechoďte.
1: Ano, přátelé, pokud tedy máte nějaký zajímavý problém, tak se tažte, my vám poradíme. A nebojte se, nikdo vám hlavu neukousne. Milá odpovědno.
0: No, tohle začíná velice slibně.
1: Tak, mám takovýhle problém. Jednou jsem takhle seděl v hospodě a věnoval jsem se ušlechtilé zábavě. Tu však jeden ze štandgastů, který se mi ani nepředstavil, začal mi kecat do karet a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepat. To mě poněkud znervoznilo a praštil jsem ho půl litrem. Udělal jsem správně.
0: No jo, ale takhle závažný problém hned na začátku. Nevzali jsme si příliš velké sousto?
1: Ne, moment, vy do toho nemluvte. Já mu odpovím sám. Milí příteli, možná jste udělal správně, možná ovšem taky ne. Slušné by bylo, kdybyste se dotyčného zeptal, s čím si vaši hlavu plete a podle toho se zachoval. Nejhorší by bylo, kdyby si vaši hlavu spletl s výbušninou, protože pak byste musel vybouchnout a do dalších problémů hodně štěstí, vaše odpovědna.
0: Vaše poradna.
1: Několik výrostků mě napadlo proto, že jsem jako porodní asistentka na Štědrý večer nereagovala na jejich hulákání, že se narodil Kristus Pán. Navíc jsem ovšem pozor tehdy neměla službu. Bylo to od nich správné? Tak teď opravdu nevím. Co já mám na to vlastně odpovědět?
0: No jo, počkejte, každopádně napíšeme milá porodní asistentko. No a dál to uděláme nečitelný, ať si z toho vybere sama, ne?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To, že je paní Jiřina Bohdalová nedostižná ve své práci pro děti a televizní večerníčky, to všichni dobře víme. Vždyť jsme na těch příbězích jeden jako druhý vyrostli. Ale jak už to tak bývá, stejně jako třeba Vladimír Dvořák, co by moderátor, tak si své ostruhy v tomhle oboru paní Jiřina získala nejprve v rozhlase. A tady, mezi ty dnes už trochu pozapomenuté příběhy krátkých pohádek, patří i seriál o Bobulce a Lístečkovi. Je z roku 1979 a Jiřinu Bohdalovou v něm doplnili ještě Zdeněk Řehoř a Vlastimil Brodský.

0: No, kam to šlapete, neumí to dávat pozor.
1: Promiňte, nevšiml jsem si, neviděl jsem, já už jdu pryč.
2: Ani krok. Pošlapete mi psací náčiň.
1: Takhle strašně jsem děti koktal a omlouval jsem, když jsem byl posledně na procházce v lese. A tak jsem si sedl na bobek a prohlížel si dvě malá, rozčertěná stvořeníčka. Jedno v růžovém fráčku s bílým kloboučkem na hlavě, druhé ve fráčku žlutém s kloboučkem zeleným. Jejich drobné pěstičky se rozčileně kmitaly sem a tam. Záhadné, podivné, tajemné postavičky. Rozhodl jsem se, že se od nich nedám odehnat a zdvořile jsem řekl: jmenuji se Jakub a jsem tu na procházce. Panáček v růžovém fráčku se na mne nedůvěřivě podíval.
0: Já jsem Bobulka. Bydlím tady a tohle je můj kamarád Lísteček. No řekni, že jsi Lísteček.
2: Jsem Lísteček.
0: A taky tady bydlí. A teď už půjdete pryč, ne?
1: Já bych tu radši zůstal. Vy se na mne zlobíte?
2: Kdopak? Na zlobení my nemáme čas. Nás čeká ale ukrutně moc práce, víte? Byť Bobulko.
0: No a náramně to spěchá. Jděte si, Jakube, někam do mléčného baru a nezdržujte nás.
1: Kde pak odejít? Jestli jsem něco nechtěl, tak to bylo právě tohle. Lesní tajemství mě lákalo víc a víc. A proto jsem začal škemrat. Nechte mě ještě tady, nebudu vás rušit. Chci se na vás jen dívat, protože se mi strašně líbíte.
2: Ukrutně?
1: Zeptal se sveřepě Lísteček a vrtěl se přede mnou ve žlutém fráčku. Ale toho už odstrčil Bobulka a začal se natřásat v růžovém fráčku.
0: Líbíme se vám oba stejně? Nebo jeden víc a jeden míň?
1: Oba. Jeden víc než druhý. Ohromně vám to sluší. Jenom bych chtěl vědět, proč jste v takové slavnostní parádě.
2: Chtěl by vědět, proč. Co říkáš, Bobulka?
0: Já se mu nedivím, když se mu tak líbíme.
1: A to už Lísteček dál nečekal a začal se štrachat v hromádce suchého listí. Nakonec vytáhl jeden suchý list, na kterém bylo něco napsáno borůvkovou šťávou.
2: Čtěte.
1: Bobulka a Lísteček, lesní hry a zábavy. No tohle...
0: Tak koukáte, co?
2: Kouká, jak by ne.
1: Lesní hry a zábavy. Jo, aha, hrajete si a bavíte se.
2: Bobulko, my prý si hrajeme a bavíme se.
0: Jděte si koupit lízátko a nezdržujte nás.
2: Ano, tak abyste věděl, my jsme baviči.
1: Baviči? Co to je? Takové slovo jsem nikdy neslyšel.
0: No, takové slovo jste nikdy slyšet nemohl. My jsme si je vymysleli. Jsme baviči, protože bavíme, ale ne sebe. My bavíme stromy.
2: Ano. A jestli pak jste si někdy všiml, Jakube, že takové stromy pořád jen stojí na stejném místě a nemohou si jít třeba jako vy.
0: Kdybyste nás poslechl?
2: Ano, na koloteč nebo na zmrzlinu. A tak je obveselujeme my.
1: To je hezké, ale jak to děláte?

A divadlo hraju skvěle, na pasece, na trávě. Lísteček je hloupým Honzou, já princeznou hravě.

0: podlahy, lísteček jen křehce.
1: Dospívali, uklonili se a než jsem jim stačil zatleskat, popadli se za ruce a zmizeli ve vysoké trávě. Tam jsem se za nimi neodvážil. Nechtěl jsem si ty mrňavé umělce pohněvat a tak jsem vyčkával na lesním pařezu, co bude dál. Ticho mě začalo uspávat a bylo by mě snad uspalo docela, kdyby se najednou neozvalo.
2: Ne, já to budu dělat takhle.
3: Neblázni, lístečku, to přece nejde.
2: Jde, nejde, neraď, bobulko. Dělej se po svém, když si myslíš, že je to lepší.
3: To bych řekl, že je to lepší. Takhle na tebou vyhraju, jako by nic, chápeš?
2: Já chápu, ale ty nechápeš.
3: Uvidíme. Jdu se připravovat a ty si tady blázni, jak chceš. Křídilka, letadlo. Kdo to jakživ slyšel? Křídilka, letadlo.
1: Bobulkovo rozčílené ho-ho se vzdalovalo a já jsem nahlédl do trávy. Lísteček tam vyváděl jako pominutý, mával rukama, jako by se chtěl rozletět, vyskakoval a poskakoval, dělal dřepy a zpíval si přitom.

0: běžte, leďte. Do cíle se dostat, leďte. Buďte jako letadlo, víra to je lákadlo.
1: Lístečku, co to tady vyvádíš?
0: Jakube, už jste tady zás? Vy nedáte pokoj?
1: Dám, opravdu. Půjdu pro lízátko na zmrzlinu i na kolotoč, ale napřed mi pověz, proč takhle vyvádíš?
0: Já nevyvádím. Já trénuji, nebo cvičím. A cvičit musím, když chci přece vyhrát. Musím to zachránit, protože bobulka udělá jenom ostudu. Co by tomu řekli stromy? No, uznejte sám.
1: Čemu, co by řekli stromy lístečku?
0: No té ostudě. A vůbec, jděte si za bobulkou, ten má na povídání čas. Chytrák jeden.
1: Opatrně jsem rozhrnoval větvičky a nahlížel pod nízké keře. Šel jsem nalevo, kupředu, napravo, chodil jsem mezi stromy sem a tam a už jsem nevěřil, že bobulku najdu, když jsem zase zaslechl zpěv. Dovedl mě za bobulkou, který se protahoval, až mu růžový fráček praskal a pěl.

0: A jej, dadej, bobulko, a jej, dadej.
1: No, počkejte, neusínejte. Ještě nekončíme, nebo vlastně ano, ale potom v programu večerního a nočního vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu na vás čekají další pořady. A tady u nás v divadle ještě taky posel dobrých zpráv, Karel Gott. Já se těším brzy naslyšenou, dobré dny a zůstávejte ve zdraví.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
1: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
1: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
1: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
6: Dobrý večer, vážení přátelé. Krásný májový večer bych měl vlastně říct na prahu noční linky Českého rozhlasu. Dvě hodiny povídání na jisté téma jsou tady. V té poslední hodině dnešního a první hodině zítřejšího, tedy 5. květnového dne, vás čeká ta možnost, máte-li svůj příběh na téma co se na základní škole naučíš s dětmi a vnoučaty, jako když najdeš, zatelefonovat na 731 800 900 anebo využít ještě jeden možný komunikační jednosměrný kanál, tedy web rozhlas.cz/linka, a říct tak, jaké to bylo, když se vás někdo malý, jeden malý zvědavec třeba, ptal na věci a jevy, které jste brali tak nějak automaticky. Jen si vzpomeňte, jak se hodilo, že si ze školy pamatujete třeba Pythagorovu větu, Archimedův zákon, anebo číslo pí, tedy Ludolfovo číslo, případně poučku o lití vody do kyseliny. O znovu nalezených školních vědomostech, s jejichž pomocí jste vysvětlovali potomkům třeba to, proč se střídají roční období, se v dnešní noční lince můžete rozpovídat na zmíněném telefonu a rozepsat na webu, který jsem taktéž uvedl. Od mikrofonu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitanček a už teď namátkou otvírám právě zmíněný web a zkusím ocitovat to, co napsal Bohumír. Zdraví noční linku a píše: s vnoučaty se zásadně neučíme. Nám též nikdo nepomáhal, to je věc rodičů. Roky nám utíkají, mladí se dnes na školu dívají jiným směrem, byli bychom pro smích. Jsme rádi, že přijedou. Když je jich tolik, máte se co ohánět. Mladým se nebudeme plést do jejich výchovy. Tím si musí projít sami. Máme tak starostí až nad hlavu. Furt se jim něco nabízí ze strany babičky. Člověk je rád, když si odpočine a co nejdřív ať vypadnou. Bereme to z vesela. Konec citátu. Bohumírův vzkaz je takovým, řekl bych, příkladem toho, jak bychom asi neměli chápat dnešní téma. Nejde mi o učení s vašimi dětmi či vnuky. Ale jestli vás třeba, ať už vnuk, vnučka, syn nebo vaše dcera, oslovili s dotazem, ke kterému, tedy k jehož zodpovězení, jste potřebovali znalosti ze základní školy. Teď už je to možná jasnější. Tak tedy, co se na základní škole naučíš? S dětmi, potomky, vnoučaty, jako když najdeš. Můžete telefonovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Telefonovat do ní můžete na číslo 731 800 900. A znovu připomínám téma, okolo nějž by se měly dnes točit vaše příběhy. Co se na základní škole naučíš s dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš. A velká škoda, že se trošku víc na webu rozhlas.cz/linka, což je další možnost, jak dát najevo, že máte co říct k tématu. Škoda, že se na zmíněném webu o něco víc nerozepsala Kája. Hezké téma. Já k tomu jen dodám citát Roberta Falžema. Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Tam se dětem dávají základní základy pro život, potvrzují po 42 letech práce ve školce. Kdo je prosím teď na telefonní lince 731 800 900? Tady je Borek Kapitánček, Noční linka.
1: Dobrý večer, tady je Monika, vidím, že nikdo nevolá, tak začnu.
0: Ale volá Moniko, to ne, že by nevolal, ale vy jste měla holč štěstí.
1: Aha, tak já jsem myslela, že tam nikoho nemáte. Tak, dobrý večer všem, konečně jsem se nějak smířila s letním časem, já jsem teď neposlouchala několik linek, že jsem se ještě nepřeorientovala. Musím říct, teda vždycky si vzpomínám několik kamarádů, kamarádek učitelek a v rodině, že neustále, jak chtějí zvyšovat ty platy, tak vždycky říkám, že mají ty přestávky a prázdniny a mám obavy, že to školství už dnes není na tak dobré úrovni, jako když jsme byli mladí a...
0: Moniko, vy jste to vzala hodně ze široka.
1: No, tak jako takhle bych řekla, do dneška my používám paní učitelku z druhého stupně, vynikající češtinářka, která nám radila, nevíš, jak máš napsat my, mě, mně, nebo mne, tak si řekni my, ti, mě, tě. Mně je tobě, mne tebe, takže jako s tím není problém, funguje to.
0: No problém s tím není, ale já jsem si to nestačil napsat, Moniko.
1: Prostě to jsou takové různé rady, které jsou k nezaplacení, no. Že vlastně vidím, když potom lidé dělají hrubky, tak je mi to trochu líto.
0: Moniko, a ptala se vás někdy vaše dcera, váš syn na něco, co začínalo... Proč, když byli menší třeba, nebo když byla, nebo byl menší, proč třeba se střídají den a noc, nebo proč se střídají roční období? To jsou ty nejnebezpečnější
1: no,
0: dětské otázky.
1: No, to stala dcera ve třech letech, to byly otázky jako, proč fouká vítr.
0: No, proč fouká jako, vítr? Jak jste jí to vysvětlila?
1: Tak jako na to moje IQ nestačilo, tak jsem říká, no to je jeho práce, protože jak se to tam různě míchá, teplej a studený vzduch, jako tady končí moje inteligence, začínají pohádkový příběhy, ale v podstatě základní školu jsme měli báječnou, musím bohužel už většina těch paní učitelek je na onom světě, protože už já taky nejsem úplně mladá dívka, je mi 62, ale... Měli jsme třeba báječnou paní učitelku Kabelkovou na prvním stupni, která vědoma si toho, že žáci jsou darebáci a neumí pravopis, tak byly báječné diktáty. Žáci seděli a maminky trpěly a vlastně těmito nápovědami docílila toho, že vlastně si ti slabší žáci ukotvili lepší pravopis a ti dobří si potvrdili, že vědí, že se měkké i používá v mužském rodě a tak podobně. No.
0: Takže jistou roli, neříkám, že ve všech případech, které jste zmínila, ale jistou roli v tom hrála nějaká mnemotechnická pomůcka, zejména u toho mě, mne a me, že?
1: No, myslím si, že hlavně je důležitý kvalitní učitel ve smyslu, že ho ta práce baví, že k ní má dispozice a ne, že to je znuděný, třeba vyhořelý člověk, to pak by měli dělat něco jiného a ani nesou. Samozřejmě přeji učitelům, aby měli dobré platy, ale myslím si, že jenom v těch platech to není, že jako dneska chudáci musí pořád rámcový vzdělávací program a psát nějaké výkazy a zákazy a úkazy a mám pocit, že největší škoda je, že jsou ty mobilní telefony v těch školách.
0: Tak jednak ale teď už jste úplně někde jinde.
1: No ne, ale v podstatě ti žáci se neučí, když to trošku zdramatizuji.
0: No to zdramatizuji.
1: Jak spoléhá na to, že si všechno najde na ChatGPT nebo na jiných platformách a takové ty řeči, určitě jste to zaslechl v médiích, že by se žáci neměli biflovat, že by se měli učit myslet. Ano, myslet se musí učit, ale když nebudou nic vědět, když nebudou vědět, že hlavní město je Praha a vedle je taková hezká vesnička, jmenuje se Brno, možná ji znáte, tak...
0: No, poslední obydlená zatáčka před Vídní, no.
1: Tak
0: no.
1: To je důležitý. No nic, nebudu tady...
0: No,
1: nebudu
0: obtěžovat... Vy jste u obecného začala a k obecnému jste přišla, ale mezi tím byl aspoň střípek k dnešnímu tématu. Moniko,
1: jedinou
0: moc krát děkuji.
1: Jedinou radu bych si dovolila, kdyby náhodou, nedej bože, vaše vnoučata nebo děti měli nedobrého učitele, změňte školu. To bych jako si dovolila tuto radu a všem přeju krásné dny a nádherný máj. Naschledanou.
0: Děkuju, dobrou noc. Co jste se naučili na základní škole a o hodně později využili při vysvětlování svým potomkům, ať už to byly děti nebo vnuci či pravnuci, a většinou to bývají, to znovu opakuju, většinou to bývají velmi nebezpečné dětské otázky začínající na proč. Proč se nesmí voda lít tam a tam, nebo kyselina do vody a podobně. Znalosti načerpané na základní škole, využité později, nikoli při učení nebo doučování, ale když už se vás ten malý človíček na něco zeptá a zvídavě a kouká, a čeká na vaši odpověď. Tak o tom si můžeme povídat v Noční lince, třeba po písničce Mekyho Žbírky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já vítám na telefonu 731 800 900 posluchače Jirku a zdravím do Zbíšova. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, Borku, vám a i posluchačům všetkým.
0: Za všecky děkuju. No, a jen připomenu téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a potomky obecně, jako když najdeš. Teď už vás poslouchám, pardon.
1: Jo, no tak paní před náma měla trošku pravdu, jo, protože my jsme se učili a dneska ti učitelé mají hromadu práce, ale většinou z toho tak nějak vždycky ještě dokážu vybruslit, když se děcka něco zeptají. A oni se ptají tak, že když jim odpovím já, jako třeba děda, nebo tatínek, jinak, než to v té škole slyšeli, tak to třeba i lépe pochopí, jako jo. Ale dostali mě s otázkou, proč je v noci tmo.
0: No, a co jste jim na to odpověděl?
1: Že nevím. A víte, tak popravdě, že jo. A nebo proč je obloha modrá, to jsou takové jasné otázky. A víte, jak jsem se to dozvěděl? Až já.
0: Na Google.
1: Normálně poslouchám, jestli to můžu říct, v sobotu v 8 ráno na vaší zpřátelené stanici ten Meteor. A tam vždycky mluví tady o těch populárně vědeckých a vůbec takových zajímavostech. I pro děti je to, že jo, vlastně. A je to strašně dlouho vysílaný pořad. To je, já mu nebudu dělat propagaci.
0: Ale to klidně dělejte, já ho poslouchal, když mi bylo 10 roků, Meteor. No.
1: Můžete ho poslouchat do dneška, už má přes 3000 vysílacích za sebou cyklu. Ale tam to vysvětloval pan, samozřejmě vždycky se ptají někoho chytrýho, že jo. Tak, že tma je tady vlastně proto, že ty hvězdy jsou od nás daleko těch, od, já nevím, 8 až po miliony světelných let. A kdyby tomu tak nebylo, takže by tady ke tmě nikdy nedošlo. No, a tak jsem to tak potom jako časem zase těm dětkám, až zase přijeli, tak jsem jim to řekl, že už jsem se to naučil, no a to je tak asi zhruba všechno. Takových otázek samozřejmě má.
0: Já bych měl taky ještě jednu otázku. Jednu, no, kterou jsme vlastně s Monikou, která volala před vámi, nevyřešili. Proč fouká vítr?
1: Ale no tak vítr fouká, protože někde je nižší tlak, někde je vyšší tlak a někde je menší teplota, někde je větší teplota.
0: Já vám tleskám, tleskám.
1: To se vyrovnává, jo. Ale to jako, no podívejte, tatínek můj učil v komíně fyziku 50 roků, tak zase ten mě něco řekl, co jako třeba dneska dětská ani tak netuší o tom. No.
0: Vy jste to měl blízko, ty znalosti.
1: Tak taky mám nějakou tu školu, ale to nechceme být jako. Jo, takže a ještě proč je obloha modrá, to si budu muset zase poslechnout ten Meteor ještě jednou teda. Ale jo, nemusím, protože to je nějaký lom světla, který se vyfiltruje a takže zbývá ta modrá na tu oblohu. No ale tak nebudu zdržovat a mějte se pěkně v lince, poslouchám pravidelně. Poslouchám i od dvoch Brnečko, takže.
0: No já se skláním, Jirko, jak před vašimi znalostmi, tím, jak jste to poslal dál svým vnukům, jo, jestli jsem tady správně rozuměl, no a taky vám moc krát děkuju za váš telefonát.
1: Vnukům, ten už se učí na Karlově univerzitě, byl z něho nějaký matematický inženýr, tomu já už nic nevysvětlím. Teda.
0: To už není ani vyšší dívčí, to už je opravdu ukáčko, no, tedy Univerzita Karlova.
1: Já se ho budu ptát a až se něco dozvím, tak vám to zase zavolám.
0: Jirko, moc krát děkuju, mějte se hezky.
1: Naslyšenou.
0: Co se na základní škole naučíš? S dětmi, jako když najdeš. Já budu raději říkat s potomky, ať jsou to vaše děti nebo vaši vnuci nebo vaše vnučky, prostě potomci. Tak. A to, co napsala Jarmila Kopcová na rozhlas.cz/linka je před námi. Dobrý večer, je mi přes 80 let. Já sama si ze základní školy pamatuji pouze málo. Za to můj manžel Jožinek, ten dodnes ovládá číslo pí, ale nejenom klasicky 3,14. umí víc než 20 čísel za desetinou čárkou. Rád vzpomíná, jak ho jeho pan učitel ze srandy popichoval, že umí jen dvě čísla za čárkou. No a tak Jožinek za pár dní přišel a vytřel mu zrak, protože se těch čísel naučil mnohem víc. Pořád si to přesně pamatuje a před vnoučaty se tím chlubí. Z Vysočiny zdraví Jarmilka. Počkejte, Jarmilko, až se ho zeptají, co to vlastně je a k čemu to potřebujeme, to Ludolfovo číslo. Hned si to jdu najít.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které se vlastně tak trošku vracíme k tomu, co jste se naučili na základní škole. A to proto, že už mnohé z vás jistě zaskočilo, když se najednou objevil některý z vašich potomků, vnuci, vnučky, děti samotné, a začal se vás ptát většinou na začátku takové nebezpečné otázky, je slůvko proč. Tak třeba proč není oheň možný chytit? To by mě zajímalo, co byste Miroslave řekl. Já vás zdravím do jižních Čech.
1: Já taky vás zdravím.
0: Proč není možné chytit oheň? Je to hloupá otázka, že jo? Ale...
1: No, tady mluvíme, že... Řekni mi, no, proč není možné...
0: Chytit oheň? No tak je to, není to tuhá látka, není to ani tekutá látka, jo, není to ani plyn, aha. Tak jako, co to vlastně je? Že jo, až se vás na to někdo... Nemusíte odpovídat. Mě to jenom tak napadlo, blesklo mě to hlavou. Čelil jste někdy otázce, která začínala slůvkem proč? Třeba proč se střídá noc a den?
1: No to jo.
0: Co jste na to odpověděl?
1: Tak tohle téma, že úplně zaražený. Ježiš.
0: Dobře, vy jste asi měl jiný příběh a já vás takhle zaskočil, což nebylo úplně no. Mým cílem, ale vy určitě ne, jste úplně. Připraven na to vzpomínat na nějakou konkrétní otázku. Tak poslouchám.
1: Já bych asi to dneska to ukončil, že tak úplně.
0: Jde, a to mě ani neřeknete, proč jste vlastně telefonoval?
1: No, ale... Tady tohle otázku takhle...
0: Nemusíte mě... odpovídat na moje otázky, vůbec ne, to byly jenom takové ilustrace. Mě zajímá, jestli jste se na základní škole naučil něco, co jste později využil při vysvětlování svým potomkům.
1: Tak já mám jako dva vnuky a tohle stano, tak je to úplně...
0: Jsou hodně zvědaví vnuci?
1: No, já vám dám tady kluka, který teďko mají zavřenou školu, něco tam předělávají.
0: Aha, mluv.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Borek. Kdo je prosím křestním jménem u telefonu?
2: Matyáš Svoboda.
0: Zdravím, Matyáši. Tak jestli pak máš nějakou konkrétní otázku na moderátora? Ne? Je škoda.
3: Já to musím ukončit.
0: Napovídá. Matyáši, dej mi raději Miroslava. Děkuju. Miroslave, tak pochlupte se nějakou zvídavou otázkou, na kterou jste si možná mezi tím vzpomněl.
1: Já fakt ukončíme to.
0: Dobře, tak mějte se hezky a naslyšenou. Co se na základní škole naučíš? Z potomky, jako když najdeš, zejména když jsou hodně zvědaví. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Milan napsal, tak jsem googlil. Horníček často mluvil o tom, že tma je, abychom viděli světlo. Šalamounská odpověď, děkuju. Děkuju moc krát, Milane.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je pro tyto dvě hodiny, co se na základní škole naučíš, s potomky jako když najdeš. A aby náhodou nevznikl velmi mylný dojem, že snad já vím úplně všechno, v žádném případě. Já si taky pamatuju jenom střípky, takové ty využitelné, taky jsem je používal při výchově svých dvou synů. Ale kdybyste se mě zeptali na něco z makroekonomiky, tak úplně mimo. A konec konců Přemyslovce taky nemám úplně přesně v hlavě srovnané. Dano, jak jste na tom vy? Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer a všechny moc zdravím, kromě vás teda do studia, tak všechny na všechny světové strany. No já jsem milovala školu a milovala jsem teda hlavně ty technické předměty a to mi toho ještě docela dost zůstalo v paměti i po těch dlouhatánských desetiletích, kdy jsem tu školu ukončila, tu základku. No a jako abych pravdu řekla, tak já jsem docela výřečný člověk, to asi jste poznal.
0: Já to chápu. Vy se ze všeho vykecáte, chcete říct.
1: No já vnučka prostě dokážu vysvětlit, kde co všechno. A mě zajímá prostě vesmír a samozřejmě nejvíc mi zajímala matematika, fyzika a chemie. Jo? A moje dcera vlastně v tom pokračuje, to je učitelka biologie a chemie. A takže máme podobný základ, takže já vnučky nějak v tomhle věc nemusím, jo. Ona teda má docela výhodu v té biologii. Ale co si teda pamatuju do dneška, mě teda hrozně, a pak teda přejdu k tomu, co vytýkám dnešnímu školství. Já si pamatuju do dneška prostě různé chemické vzorce, fyzikální vzorce, to mi prostě z té hlavy nevyleze a v tomhle tom jsem schopna pomoci tam, kde třeba dcera nebude schopna.
0: Jo, takže valenční přípony, nýna ty, i ty, i či ty a tak dál, to si pamatujete.
1: To určitě, tak to byla moje profese, že jo, já si jako chemička jsem musela umět. A na co já právě jako profanuju a co mi chybí v tom školství, že se prostě neučí lidi logicky, děti, že se neučí logicky myslet, že se neučí ta logika, taková ta Komenského škola hrou a pak přechod k té logice, abychom třeba já celý členku umím spočítat, kde co všechno do dneška, třeba to pí například, jak jste říkali, 3,14 a tak dále a pak za desetinou čárkou, tak to vím, že třeba slouží k tomu, abychom si vypočetli objem a obsah kruhu. Jo, a to se mi taky vyhodilo v praxi. Jo. A takovýhle věci. Nebo já si pamatuju Ohmův zákon. A z toho si pamatuju, a já mám takovou pomůcku pro sebe, že když vlastně já si říkám, U rovná se R krát I, Uri. Uri si pamatuju, jo?
0: Jo,
1: Uri.
0: Jo. Vy jste na té urinoterapii.
1: A z toho já si odvozuju prostě pak zlomky, když počítáte buď ohmy, nebo intenzitu, nebo napětí proudu. No? A to jsou takové moje pomůcky.
0: Jo, takový ten trojúhelníček si v duchu nakreslíte. U je nahoře a dole je RI, takže když I, tak U lomeno R.
1: Ano.
0: Jo?
1: Ano,
0: mám
1: ano,
0: to stejně, mám to úplně stejně. Ale mimochodem, mluvili jsme o Ludolfově číslu. Jak je vlastně definováno? To si pamatujete taky? Co to vlastně znamená? Co to je to?
1: Ludolfovo číslo.
0: No. No já akorát je to poměr určitý, ale čeho k čemu?
1: Ano, poměr k čemu, ale to vám teda nepovím. To fakt zase tak, já si nehraju na žádnou přechytralou, jo, to vůbec. No,
0: ani já ne, říkám, ale to jsou jenom střípky, co si pamatuju.
1: No. Ale jako vím, že prostě k výpočtu obvodu kruhu, to je vlastně 2πr je vlastně, nebo πd je vlastně
0: obvod
1: kruhu.
0: No a πr na druhou kruhu, je?
1: A πr na druhou je obsah kruhu.
0: No prosím, pamatujeme si vzorce. No. Je to poměr obvodu to jakéhokoliv kruhu k jeho průměru, ono pi.
1: Přesně,
0: jo?
1: Tak.
0: 22/7 se to taky někdy může použít.
1: No ale já jsem nikdy nepřemýšlela na některýma věcma, ale to, co jako mi logika dovoluje, o čem popřemýšlet a to, co bych jako mohla vysvětlit třeba těm svým potomkům, protože já mám třeba vnučky od 6 let vlastně do no a to jedna už je na gymnáziu, takže vlastně do 12, do 11. 12 jí bude. No, takže prostě tam se vystačím s tím, co jsem se naučila já, ale opravdu ta logika, učit se logice a takovému tomu praktickému myšlení. A my jsme se, mě třeba hrozně vadilo u mých dětí, když začaly množiny. Ježíš, to jsem z toho byla úplně na nervy. No, prostě takový ty, jak se okroužkovávaly čísla, prostě mi přišlo absolutně nesmyslný.
0: No. Ano, operátory, co je pod množinou, jaký je průnik, jaké je sjednocení. Úplně jsem se otřásl.
1: Tak jo. Ale to se učilo na základce Musinovi.
0: No, to se učilo na základce a to si ani neumíte představit, jak moc se moje matka tenkrát snažila, abych nebyl v té speciální třídě, která začínala hned v první třídě množinami. Že jsme klasicky se učili 1 plus 1.
1: No. Který mu je kolem 50. Tak ten právě se to učil a ti mě úplně nabourali lásku mojí k matematice. Protože já jsem vždycky považovala matematiku za logickou. Jo? No. Tam prostě se musíte naučit nějaký vzorečky, ale ty využíváte v praxi. Ale mě to prostě hrozně vadilo. No, ale
0: a Dano, když prostě vás tady takhle mám a vy jste takový praktik, tak jak v praxi využijeme pi, když jsme říkali, že teda obvod je 2πr, no, obvod kružnice. Jak byste to využila v praxi? Mně tak napadá při nákupu látky na
1: obvod. Přesně, na kolovou sukni.
0: Tak, ano. Nemůžete přece na modelku, nebo je zbytečné na modelku kupovat 4 metry látky, ano. Že? A obráceně na dámu, která denně ano, nakupuje ano. Plný košíky jídla, zase nekoupíte jenom metr látky, že? No. Takže ano, praxe, logika,
1: to
0: kauzalita.
1: To jsem využívala prostě v praxe, ale ono i při vaření se dá využívat spoustu technických věcí, jako jo.
0: Například?
1: No tak jako, teď vám z rovínka nařeknu. Já jsem třeba přemýšlela, jak papiňák funguje a proč papiňák funguje, jo. Já to patřím docela ráda.
0: No, ale asi jdu Bernoulli horovnici teda.
1: Tam je to uzavřený, ten prostor, a teď vlastně pod tou pokličkou ta pára vám vlastně to tam nazdvihne a tím pádem se vlastně zkrátí ten čas toho vaření. A to je logika, taky takový logický přemýšlení. Jo.
0: No teď, jestli nás poslouchají znalci, tak si možná rvou zbytky vlasů. No ale no, jo, vím, kam míříte.
1: To je mi úplně jedno.
0: Já už je nemám.
1: On mě nikdo, naštěstí mě nikdo nevidí. A já ještě mám teda vlastně.
0: Jo, no tak já na té webkameře raději nebudu moc řádit. Mějte se hezky,
1: ne,
0: paní Dano.
1: Já vás velice dobře znám z webkamery i z fotek, takže ve vlasech to není prostě. Jestli má někdo vlasy nebo
0: já
1: nemá.
0: To říkám, pořád.
1: V tom to není. O tom to prostě není.
0: Tak.
1: No. A mějte se krásně všichni posluchači, těším se na poslech, protože i to mě zajímá, jak budou přispívat i ostatní.
0: Děkuju a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Taky se mějte krásně. A Májově.
0: Májově, to především. Co se na základní škole naučíš s dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš? Tak už jsme tady měli Ludolfovo číslo, poučka o lití vody do kyseliny zatím ještě nebyla příliš probraná, ale já věřím, že u dalšího telefonátu se znovu dozvíme, jak jste pomocí svých znalostí ze základní školy něco vysvětlili.

0: proč? Proč takhle začínají většinou dětské zvídavé otázky a mnohdy k jejich zodpovězení využijeme třeba toho, co jsme se naučili na základní škole. A na to se vlastně ptám i pana Vlastimila, který teď v noční lince bude slyšet. Zdravím vás, Vlastimile, tady je Borek.
1: Já zdravím vás i všechny posluchače ostatní a prosím vás, my jsme se dívali s rodinou, dneska jejím dětem přes 50 let, ale tehdy syn byl starší, tomu bylo asi 8 let a dcera byla ještě předškolačka. A najednou oni tam v televizi mluvili o tom, jak přibývá, jakou řadou přibývá Číňanů, jo, kolik jich bude za 10 let, kolik jich bude, já nevím, jak a takový. A najednou syn se zeptal, oni to tak neumějí nebo co? A teď já nevěděl, co mi, jestli to k té televizi je, a nebo já říkám, co kdo neumí, jsem udělal otázku a on říká, no ty Číňany, že se jich tolik narodí, jo. A teď já jsem nezůstal pav, ale nějak jsem se zachoval, říkal, oni mají jiný myšlení nežli my, víš. Oni si myslejí, čím víc jich bude, tím jich víc bude pracovat a budou se mít lepší. Ale ono to tak není. A on řekl, aha, a byl spokojený.
0: Jo, no tak přiměřená odpověď k přiměřenému věku. Vy jste to vlastně krásně vystihnul, Vlastimile. Někdy není třeba zacházet do úplných

0: detailů. Já jsem se nejdřív lekl, že se ptal už přímo na otázku z porodnictví, jako jo, proč je jich tolik, ale...
1: No, on prostě, já jsem nevěděl, co on myslí, tak jsem se ho z opatrnosti zeptal, co kdo neumí, jo.
0: Jo.
1: To bylo ono. A on mi to vysvětlil. Jo.
0: Na poslední chvilku vlastně uhnul z toho směru, kterého jste se asi bál nejvíc, že byste musel vysvětlovat, co neumí a proč neumí a jak je to a
1: no,
0: tak dále. Já vím, co.
1: To nejde, jo. Takovýmu dítěti něco takového říkat, to nejde vůbec.
0: No oni, děti někdy mají záludné otázky.
1: Kdyby to bylo, ještě by to vyprávěl ve škole těm druhým nebo na ulici, co táta říkal, to nejde. Jo.
0: No ono to bylo v době, kdy jsme si museli dávat pozor na to, co dětem říkáme, aby to neznalý poměrů náhodou někde neprolátli takzvaně, že?
1: No jistě, ale tady prostě by to nebylo by to vhodný pro něj, jo?
0: Souhlasím.
1: A tak nějak mi to napadlo a byl jsem rád, že byl spokojený, že řekl aha a stačilo mu to.
0: Zeptal se vás někdy váš syn nebo vaše dcera, na které jste vzpomínal, proč je v noci tma? Ta otázka už tady dnes taky zazněla.
1: Ne, to ne.
0: To ne?
1: To se neptali, ne.
0: Ne, to prostě vzali jako fakt a nepátrali.
1: No nevím, a nebo to znali ze školy sami, tak se nepotřebovali ptát. Nevím, jo.
0: Vlastimile, děkuji vám a přeju vám krásné jaro. Mějte se květnově.
1: Já taky vám děkuju.
0: Naschledanou.
1: A hodně zdraví vám přeju a já bych ho taky hodně potřeboval.
0: No, přeju vám už je obrovský 80, balík zdraví.
1: 87 let téměř a už je to... Jsem chavrus, jo.
0: Já jsem to slyšel v nějakém filmu, ale nevím, ve kterém. Stáří není pro sraby, se říká, že jo?
1: Ano, jistě. No, já se snažím udržovat, že jo, ale nevím, no. Třeba mi to překvapí, anebo nebudu ani vědět, jak a byl bych radši, kdyby se to přihodilo a abych netrpěl moc.
0: Vlastně to jsme se dostali k trošku černému tématu, ale ano. Věřím, že i tohle téma budeme někdy v noční lince rozebírat s našimi posluchači a posluchačkami. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Děkuju vám, naschledanou.
0: Naschledanou. Co se na základní škole naučíš? S dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš téma noční linky, kterou právě posloucháte. Jaké to byly otázky, kterým jste museli čelit? Na jaké otázky vašich potomků jste odpovídali za pomoci znalostí ze základní školy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdravím všechny posluchače a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu, kteří si možná myslí, že dnes si dělám takovou kolekci zvídavých dětských otázek. Ano, v podstatě to tak je, ale ptám se hlavně na to, co jste za pomoci znalostí ze základní školy, kdy vysvětlovali svým potomkům, když měli ty chvíle se zvídavými otázkami, jako třeba proč je všecko v zrcadle obráceně. Možná nám k tomu něco řekne paní Anna, která čeká na čísle 731 800 900. Paní Anno, dobrý večer.
1: Já vás moc poprosím, protože s paní Aničku Kapitánčikovou jsem seděla v jedné lavici, mám ročník 43 a já bych chtěla tolik roku poslouchám pana Kapitánčika, jestli to nebyla jeho rodiny a já jsem neměla atlas a ona mě půjčovala atlas a já jsem dělali, zbálovali jsme mapu země a tak dala, zeměpis. Já jsem ze sedmých děcek, rozumíte, nejstarší. A já jsem tu Aničku a tolik let už mám a ze školy jsem 15 letech mě odvezli na brigádu a jsem tady na Moravě, já jsem ze Slovenska. A tím pádem já bych tak chtěla toho pana Kapitánčika se zeptat jenom, protože ona měla bratra a ten bratr byl v Brně studoval, tatínek bydlel na Slovensku a maminka taky. No, já bych to chtěla kontakt, jenom takový malý, nic po ním nechci, jenom já tu Aničku tak vzpomínám.
0: Tak jsme úplně mimo téma. Úplně mimo téma, ale paní Ano, já vás zklamu. Bohužel tohle spolu nevyřešíme do vysílání. Je mě líto, ale nepomůžu vám. Pokud nemáte příběh na téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a s potomky, jako když najdeš.
1: Já jsem se naučila, protože a vnoučata má, už jsem pravbičkou, ale ona mě pomáhla, aby já se mohla učit.
0: To je dobře.
1: A ona mě, já jsem neměla atlas, já jsem měla ta, a my jsme spolu teď byli, tak já bych tak chtěla s ním jenom pozdravení být z nic.
0: No to mluvíte právě se mnou, ale to jste si asi nevšimla. To nechme být. Paní Ano, máte příběh na téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a vnoučaty, jako a když najdeš?
1: Já ještě vám něco řeknu.
0: Řekněte mi ten příběh, protože už jsme toho slyšeli hodně, ale zatím nic k tématu. Prosím.
1: No, tak já taky děkuji, že jste se dovolala. Kůrní šopa.
0: Tak nic, mějte se krásně a naslyšenou. Co se na základní škole naučíš? S dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš. Snad se objeví něco na webu rozhlas.cz/linka. A bohužel nepíšete. V tom případě vám dávám šanci v tom dalším dni, protože už se nám blíží půlnoc a v té další hodině to možná uslyšíme. Co jste za pomoci svých, třeba i pozapomenutých znalostí, museli vysvětlovat svým potomkům?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Vážení a milí přátelé, teď už jen pár vteřin a budu vás moci přivítat v novém dni, v tom pátém květnovém, kdy máme samozřejmě v kalendáři napsáno významný den, květnové povstání českého lidu, ale taky jméno Klaudie, takže je-li mezi vámi někdo nositelkou tohoto jména, vězte, že teď už je ten nejvyšší čas gratulovat. Nicméně není to Klaudie, ale Jarmila, která otvírá druhou část noční linky Českého rozhlasu na čísle 731 800 900 svým telefonátem. Jarmilo, zdravím vás, přeju vám dobrý nový den.
2: Taky zdravím všechny a i vás samozřejmě.
1: Moc krát, děkuji.
2: A chtěla bych se teda vyjádřit k tématu.
1: Ano, co se na základní škole naučíš s dětmi a vnoučaty, jako když najdeš.
2: Ano, ano. Takže bylo to už na Hladově u Jihlavy, kdy jsem tam se narodila a když jsme chodili vlastně nebo naši do práce a nemělo nás dohlídat. Takže mamka, tenkrát byla taková doba, že nás normálně s paní učitelkou se domluvili, ale do nás, dali nás do, nebo mě o půl roku dřív do školy. Mm-hmm. Prostě to šlo tenkrát, že jo? No, s tím, že teda, no, až tam bude mět chodit, tak prostě jí to nebude bavit. No, což se taky stalo. Mně se tam líbilo, protože jsem si malovala, že jo, omalovánky vybarvovala, byla, chodila jsem tam se sestrou, ta byla o 2 roky starší, takže ta už chodila do školy, takže mě tam jakoby měla pod dohledem trochu, na starost taky, ale pak, když jsem měla chodit do školy do první třídy, tak se mi tam teda moc nechtělo, ale strašně mě bavilo ruční práce nebo něco takového, výtvarná výchova, jo, a takový, a pro, taky jsem se ptala vždycky, proč a proč. No a stalo se mě to právě potom, když jsem byla už větší, tak to samý ty otázky okolo 3 let, že jo, to jsou takový zvídavý děti a prostě to je proč je to tak a proč?
1: No, proč je moře slané třeba?
2: Proč? A proč, já nevím, a i se synem jsem měla takovou příhodu, když byl menší, tak my jsme obědvali a měli jsme, myslím, něco z hořticí. A já říkám, tu si nebe kremskou, ta pálí. A on na ní šáhl na kelík, pál, nepálí. Nepálí. Jo, a takový perličky, anebo třeba Kristýna, ještě ta mladší, ta nejmladší. Mám strašně ráda zvířata. A když tak dělá tak, takový opičky, dala si polštář na hlavu a bylo to takový, máme fotky. A teďka povídá, místo že je Rambo, tak pojá, já jsem Brambor, jo, a bylo to taky takový prostě legrační, no ale teďka třeba, co chci říct, ještě...
1: No chcete říct, jakým otázkám jste musela čelit a jak jste na ně odpovídala za pomoci znalostí ze základní školy, ale konkrétněji?
2: No, třeba teď se stalo nedávno, že můj vnuk od syna, tak je velice, byl, nebo ještě už tolik teda ne, ale hyperaktivní. No a když jsme šli na procházku, tak samej klacík, samej kamínek, do všeho kopal, samá kalužina proběhl, že jo. Já říkám, nechoď tam, nebo tohle. A on schválně, jo, schválně. No a s tím, že teda teďka jako se učí dobře teda, ale on má asi paměť, že se stačí podívat a on si to pamatuje, jo. A strašně ho, tuhle jsem za nima byla, dovedla jsem jim dárky u Vánocích a teďka se jdu na něj podívat, co dělá a rodiče pán, no jo, on si furt hraje na tom, na internetu a furt tam něco, tohle, to je hrozný, s ním ten, říkám, a to mě ani nepřijde přivítat, říkám, tak já se jdu za ním podívat, no by běž, tak jsem šla a on normálně teda si hrál na tom mobilu a říkám, Denny, co děláš? A on, babi, já víš, já si tady projektuju, já si tady stavím domy. Já chci být architekt nebo projektant zahrad a jí a interiéru, ale já to budu navrhovat, ale někdo to bude dělat. Říkám, no tak to máš dobrý. Říkám, a když byl malej, tak chtěl být hasičem. No jo, to taky, to mě baví, to jo, protože máme taky nahraný video ve 3 letech, jak dává rozhovor. který hasicí přístroj je lepší, že jo, a co se jako předvídá je u hasičů a tak ho tak jako vedou se strejdem a to, tak ve 3 letech on odpovídal jak profík.
1: Takže vlastně byste nemusela čelit žádným otázkám. Tak jak jste to popsala, už víme, že kdo byl u vás u hasičů, kolik je vašemu vnukovi, že hraje Minecraft zřejmě, že chce být architektem a ostatní to za něj budou dělat. Ale pořád mi tam chybí ta otázka, na kterou jste musela odpovídat za pomoci znalostí ze základní školy.
2: Teďka právě se chci ještě k tomu dobrat. Nedávno právě říkám, tak mi ukaž nějaký sešit, jak teda se učíš, nebo jak co tě baví a pomprej. No baví, víš, mě baví zeměpis a to druhá světová válka. A to mě teda docela vzalo, protože v 10, v 11 letech druhá světová válka, říkám, no. A teďka jsem dělala, já to teda otočím trošku, jsem to jako, bude to trochu otočený, ale já se k tomu dostanu. Tak jsem si ho tak jako, že si ho vyzkouším, jo. Když bylo to květnový povstání a tak, anebo vlastně, když začala druhá světová válka, tak jsem prostě dělala hloupou a já říkám, Deny, prosím tě, a nevíš, kdy ta druhá světová válka začala, když tě teda ta baví, ta druhá světová. A oba, no babi, ty to nevíš. Ty to nevíš. Přeci 15. března. No, a to nás zabrali Sudety, nám zabrali Sudety a tam ty bungry a to jsme museli opustit. No a takhle začal povídat a to a teďka já jsem říkala, no jo, a ta největší bitva v Ardenách a to taky tam byli ty představitelé a politici a to, a nevíš, ten tam měl ten doutník, co to bylo zač za politika a on, ježíš babi, ty to taky nevíš, Chamberlain ne, to by utal. A oni nás zaprodali prostě, oni nás zaprodali a to byla největší bitva a to. Já jsem si ho zkoušela, no, pak 68. rok a to si pamatuju jako malá žaba, že mě bylo 5 let a z Hladova jako byly vrata a tam byly jako široký sloupky. Já jsem si na to vylezla a teď jsem slyšela, jak to duní, ty tanky, jak jedou. Já říkám, mami, co to je, prosím tě. A ona začala plakat.
1: Je to úplná sága, kterou jste přednesla do vysílání. No. Ale bohužel jsme se nějak nedostali k tomu, jak jste musela vysvětlovat za pomocí znalostí ze základní školy vašemu vnukovi nějakou otázku zodpovídat. No. Takže děkuji vám moc krát, zkusím dát šanci ještě někomu dalšímu. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc. Naslyšenou.
2: No
1: tak už 7 minut, je to úvod, tak já čekám na to, že přijde konečně nějaký děj.
2: No, tak právě jsem se chtěla dobrat, že teda ten vnuk má v těchto letech prostě takový přehled, jak kdyby někdo nevěděl ani teď, co je, jako kdy začala válka nebo tak. Takže mě prostě ponaučoval spíš on. Mm-hmm. A já jsem mu pak vysvětlovala s tím, že teda jsem si ho jako chtěla proklepnout ještě dál. A on teda opravdu se nedal, on má tak přehled jak blázen. Takže to teda klobouk dolů a baví ho fotbal a prostě, že jo, všechno možný, ale říkám, byl takovej, že taky se ptával kdysi. A proč je ta tráva taková, a proč je tady to kytička, tak jsem mu říkala, říkám, no teď to je pampelička, to je jak sluníčko. A proč je to sluníčko, říkám, no protože to taky vypadá jak sluníčko. No, takže to bylo tak jako od malinka, sice byl takovej hyperaktivní a všechno se trochu usadil, ale s tím, že teda jak vyrůstá mezi dospělejma, dědem, že jo, babičkou a rodičema, tak prostě umí s váma mluvit tak, jak s dospělejma. To jsem chtěla říct a říkám otázky, když potom jsem třeba byla v učení, tak taky tam třeba někoho potká, někdo jede s kočárem a začne se smát to mimino nebo plaká a pláče a já říkám, on neploč, a on se začne smát, kouká a prostě hnedka jako úplně jiná nálada a začne.
1: Paní Jarmilo, děkuji vám moc krát, mějte se krásně a přeju vám dobrou noc, naslyšenou. Takže, co jste museli za pomoci znalostí ze základní školy vysvětlovat svým potomkům? Prosím konkrétně na čísle 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu na téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a vůbec potomky, jako když najdeš. Kdo je prosím na telefonu? Tady je Borek, kapitánček Noční linka.
1: Jarmila od Řípu.
0: Pěkný večer, paní Jarmilo. Kdy jsi naposledy zodpovídala otázku svých vnuků nebo dětí za pomoci znalostí ze základní školy?
1: No, já to musím teďka otočit, protože my jsme na základní škole měli tak už dávno, teda už jsem stará, takže takový prostě nás učili všechno možný a spoustu nám toho chybělo. Takže já vám řeknu, kdy moje děti mě naučili to, co věděli zpátky, protože když dávali film Planeta opic, tak já jsem ho viděla jako dítě. No, tak Planeta opic. Potom se nesměl dávat, bylo to zakázaný, léta, to nešlo vůbec. A když po 89. roce dávali Planetu opic, tak já jsem posadila celou svoji rodinu a řekla jsem, to je dobrý, to jsem viděla kdysi strašně dávno do obyváku, že se budeme dívat společně. Děti už byly velký. A když to skončilo, tak já jsem najednou řekla, představte si, tak oni přistáli zpátky na zemi. A teď ty moje děti na mě koukaly, jako když jsem spadla z měsíce. A říkali, no a jako co? A říkám, ale já jsem to 40 let neviděla. A já jsem nevěděla, že nějaká socha svobody je. A že ta ruka, co tam kouká, že je ze sochy svobody. Já jsem čekala 40 let, až mi děti vysvětlili, že přistáli zpátky na zemi. Protože oni už to ve škole měli. My jsme měli sami, kde bylo povstání, kde jsou pomníky.
0: Ano.
1: My jsme se to vůbec neučili. No, takže celá rodina se strašně smála. Jo, říkali, no máme jako, ty jsi to nevěděla. Jsem říkala, jak jsem to mohla vědět, když jsem nevěděla, my jsme se o Americe neučili vůbec.
0: No, my takže jsme věděli, kde je Kuzbas, ale to bylo asi tak všechno, že jo?
1: No, obrácený trend, že moje děti mě doplnily vzdělání do školy. To je jedna příhoda. Ale pak zase já jsem jim doplnila jinak vzdělání. Já jsem byla na kurzu angličtiny. Už tedy. To. No a protože jsem anglicky vůbec neznala, chtěla jsem se trochu učit, tak jsme tam měli kolegu a měli jsme takovou zadanou práci. Já jsem seděla v první lavici. Jsem byla pilná. No a on použil při nějakém povídání slovo secret. Ale on neřekl secret, on to řekl teda jenom já jsem jak si to v té angličtině, jak on vyprávěl, on uměl líp, nepochodila. A paní učitelka šla a napsala secret, tak se to píše na tabuli, kouká se na mě a řekla, tak kolega vám tady, byl náš panáčík, a kolega vám tady použil slovo, které neznáte, tak si ho vysvětlíme. A řekla Jarmilo, vysvětli nám to slovo. A já, protože jsem neměla vůbec žádné podvědomí a vůbec mě nenapadlo, že to teda někdy vidím jakoby razítko v televizi, někde na nějaký bedně, že jo, když jsou takový ty tajúplný věci, tak vůbec jsem o tom takhle nepřemýšlela a řekla jsem, no sekret, to bude asi sperma. A teď celá ta třída, prostě to byly učitelky, jo, celá ta třída, dospělí lidi, normálně na mě koukali, paní učitelka angličtiny se začala tak strašně smát a říká, jako jak vás to jako napadlo? Já jsem říkala, no hele, sekret je výměšek, tak to je sperma. Říkám, a já jsem povoláním původním zootechnička, já to vidím takhle. Takže celá skupina, asi 40 lidí dospělých, řekla, tak tohle si budeme pamatovat, že secret je tajné, či jste se to secret, jo? Je to tajné, jsou to ty razítka. No a všichni si to pamatují. A pamatují jsou to i moje děti, podle mě, i moje vnoučata, které už jsou odrostlí a mám jich 7, protože takhle já jim to přidávám, protože podle příhody se to pamatuje mnohem lépe.
0: To je pravda. Já nebudu nikoho konkrétního jmenovat, ale bylo to, tuším, v 7. třídě v přírodopise, kdy jsme probírali holuby. A jeden z mých spolužáků na otázku naší paní tehdy soudružky, učitelky, když přišla k tomu místu, kterému se říká volátko, že? Tak se ptala, a jestli pak někdo ví, jak se říká tomuhle? A jeden můj spolužák, on si, nevím, jestli to bylo, protože se styděl vyslovit to slovo, které možná někomu připomíná ten dobytek, kterým se jako oslovujeme, vole, ale místo toho řekl varle. Bylo to podobné, jako ve vašem případě, že?
1: No, tak já jsem to, ale říkám, tak dobrý, celý kurz si to pamatuje, paní učitelka na to, co teďka vzpomíná, no. To tak prostě je, no.
0: Jarmilo,
1: takový předání jiného trendu, že se to prostě stává a je to zase dobře zapamatovatelné, no.
0: U vás to bylo obráceně. U vás to bylo obráceně, vy jste se učila jednak od svých potomků, no a potom jste vyučovala i ty ostatní v angličtině, no.
1: Z mé základní školy dětem, my jsme měli chemika, který nás učil, chemika, fyzika, který nás učil a pořád měl básničky. Takže děti si ode mě pamatovali i vnoučata, že karborundum brousek, dej mi taky kousek.
0: No.
1: Takže on měl takový ty, a to ví celá naše rodina, že karborundum je brousek, dej mi taky kousek. No, on nám to takhle veršoval.
0: Mimochodem, když jste zmínila chemii a já tady zmiňoval některé záludné dětské otázky, lijeme kyselinu do vody anebo vodu do kyseliny?
1: No. Já si myslím, že kyselinu do vody jemně.
0: Správně, no. Aby nedošlo exotermické reakci, protože
1: exotermické reakci.
0: Při ředění se uvolňuje velké množství tepla. No jo.
1: No. Ale jak můžu nevodu, to hodně zamyslet.
0: Ale trefila jste to. Jarmilo, mockrát vám děkuju, přeji vám dobrou noc a mějte se májově.
1: Já vám přeju ještě klidnou službu a všem, aby se jim dobře usínalo.
0: Klidná služba to nebude, protože jsem tady někde ztratil veršek od Pisátka studiového a pořád ho tady hledám. To vidíte i na kameře a nemůžu ho najít, ale já se s tím nějak vyrovnám. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Já na kameru nekoukám a hlavně, že se nestratil jiný vršky.
0: Tam by nebylo co vidět. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Svůj telefonát na číslo 731 800 900 začala paní Marie, která teď vstupuje do vysílání noční linky s velkým omylem. Já nejsem chytrý, paní Marie, to jsou střípky, které si pamatuju a potom to prodávám za dvojnásobnou cenu akorát. Dobrý večer.
1: Já vás nakonec povýším na svého tatínka a zeptám se vás taky na něco chytrýho.
0: Ano.
1: Tak já jenom bych vám chtěla říct, že jak tak slyším, vy máte všichni strašně chytrý děti. Já mám vnoučátko v první a v páté třídě a na nějaký takový věci, 3,14 a proč je moře slaný, se ještě nikdy nezeptali. A přesto, a teď dávejte pozor, mi jednou řekli, babi, ty jsi chytřejší než druhá babička. To jsem na to byla děsně hrdá, rázem mě narostla jako pícha, ale já jsem se zeptala, proč. No, babička je chytřejší. Tak a teď mě to bylo trapný, říkám, ale babička je stejně chytrá, ale umí líp vařit a oni, no to jo, babi, to umí, no. A já povídám...
0: Upřímnost.
1: No ano, a teď povídám, no a zase příště přijeli a zase s tím začali. A já říkám, můžete mi říct, proč tedy jsem tak chytřejší než ta babička? A víte, co mi na to řekli, v čem viděli mou chytrost? Mou chytrost viděli v tom, že já jim pořád zpívám. A když chtěli, aby jim zaspívala něco druhá babička, ta jim řekla, já nic zpívat neumím. No. A tím pádem si mysleli, že jsem hrozně chytrá, ale na nějaký takovýhle moudrosti, jako se ptají děti těch normálních babiček, to jako se mě nezeptají. Ale je pravda, když jim něco čtu, tak se ptají na obsah třeba, když jim čtu, jaká tady byla zima, něco, tak se ptají a jak předzimoval křeček. A to se ptají, ale na takový nějaký vědecký věci ne. Ale na vědeckou věc já bych se teďko tatínku zeptala vás.
0: No, tak jsem zvědav.
1: Tak, jestli byste mi mohl říct, kdy umřelo mrtvé moře?
0: To se musíte ptát, teď jsem málem řekl to jméno. Ne, nebudu říkat žádná konkrétní jména. To se musíte ptát těch starších. Já si teda pamatuju Šemíka ještě jako hříbě, ale kdy umřelo mrtvý moře, to nevím.
1: To fakt nevíte, jo.
0: Ne, fakt
1: a
0: nevím,
1: myslíte, že je ještě hodně lidí starších, když mě už je před 80, že ještě hodně starších si bude pamatovat, kdy to moře mrtvý umřelo.
0: Ale to je zajímavá otázka. Jak na to odpovědět dětem, které by se na to ptali? Proč? No. Nebo ne proč, ale kdy umřelo mrtvé moře?
1: No.
0: To je tak strašně dávno, že si to nikdo nepamatuje. Bych asi odpověděl
1: takže
0: já.
1: Takže vlastně si můžeme vymyslet, jakou kravinu budeme chtít.
0: Tak,
1: že?
0: Přesně,
1: a
0: přesně.
1: K tomu nějaký příběh, jak k tomu došlo, kdo ho zastřelil a takový, že jo.
0: Ano, odpovídajícímu věku, odpovídající odpověď. No, nemusíte dopodrobna, no. Jo, jak to vysychalo a tak.
1: No, ale jinak tedy, jak říká moje děti, se na vědecké otázky neptají, teda zatím.
0: No, počkejte, až se vás zeptají, proč jsou červánky? S tím jsem se zapotil.
1: Jo,
0: no,
1: no tak to je nějaký odraz od sluníčka ještě, ne? Tak si myslím.
0: No ale já proč nevím. Jsou akorát večer, anebo teda někdy bývají i ráno? Proč? No?
1: No protože to sluníčko je nízko nad asi u obzoru, ne? Dole u obzoru a
0: bravo,
1: taky před obzorem.
0: Bravo, musí překonávat mnohem větší vrstvu atmosféry, protože je šikmo, že? No. A je to...
1: Hele,
0: Marie, vy nejenom, že zpíváte, vy to máte v té hlavě srovnaný.
1: Ale víte, co vám řeknu, ale mě právě, a to vám jenom řeknu a řeknu to i do éteru, mě teď strašně vadí, že ty děti a lidi nespívají, když třeba v soutěži je slovo za našich mladých let býval svět jako a je tam vysokoškolák a neví, co tam říct, no to se na mě nezlobte, to je hrozný. Nebo Vlk, jak se jmenoval Vlk, v knize jako to, Kiplinga, tak oni řeknou, že to byl K, jako rozumíte?
0: Hmm.
1: To mě vadí, taková obyčejná inteligence. No a takový ty složitosti tak vědět nemusíme, ale obyčejné věci bychom měli vědět všichni.
0: A jak, se jmenoval ten medvěd?
1: Balů, ne?
0: Správně, já jsem si říkal, jestli to byl Balů, nebo jestli to byl Meďa Béďa.
1: Šerchán byl tygr,
0: ano.
1: Takže jsme si popovídali, nevíte, a kdybyste náhodou nemohl usnout někdy, tak přemýšlejte, co byste dětem odpověděl na to moře.
0: Jo, tak já si to, víte co, Google ví všechno, píšu si, kdy umřelo mrtvé moře, otázník. Tak. A teď jsem zvědavý, co mi AI odpoví.
1: No. Tak to jsem taky zvědavá. Hele, tak se mějte strašně moc hezky A ať jsme aspoň trochu inteligentní ještě, ale mějte se.
0: 120 tisíc let, až budete potřebovat konkrétní číslo. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: té aktuální noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháme, si vlastně saháme hodně hluboko do historie a až k okamžikům, kdy jsme chodili do základní školy. Co si tak možná ještě pamatujete, ze základky občas využijete. Když se vás vaši potomci, ať už děti nebo vnuci či pravnuci, ptají na takové ty zdánlivě obyčejné věci, které nám přijdou tak nějak automatické a mnohdy se nad nimi nezamýšlíme. A možná to bylo nedávno, kdy paní Magdalena musela odpovídat na podobnou otázku. Dobrý večer vám přeju, Magdaleno.
1: Já přeju taky všem krásný večer a já jsem jenom chtěla říct, že moje vnučka s pravnoučaty žije v cizině a protože pravnučka asi do 3 let žila tady v Česku, takže ve 3 letech mluvila 3 jazyky a vnouček teda se narodil v cizině a všichni teda dbáme o to, aby mluvili česky mimo svůj jazyk, který používají ve škole. Takže vnučka skládala asi do 5. třídy na české škole vždycky o prázdninách zkoušku z českého jazyka mimo jiné. Takže přes rok jsem musela šáhnout po základech českého jazyka a správně si to zopakovat. Jednalo se v té době hodně o základy, to znamená podstatná jména, přídavná jména, zájmena a tak dále. A když mi volala, tak vždycky říkám, aby zkoušej mě. A tak díky tomu, že prostě všichni jsme byli nadšení, že mají děti do toho chuť se česky učit, tak jsme je, když tu byli o prázdninách nebo oni tam mají víc volna než naše děti tady, tak když přijeli sem, tak tu ráno jsme šahali po učebnici českého jazyka a opravovali jsme je a nejhorší bylo pro mě zopakovat si vyjmenovaný slova, protože dneska už se učí jinak, než už se učila já, takže mě neustále opravovali, tak jsem si připadala malinko taková jako hlupačka proti ním. Ale co teda u nich si cením, že zpíváme. Zpíváme český národní, moravský národní a už jsme šáhli i, protože mají sice dědeček se s nima nestýká na Slovensku, ale líbí se jim i slovenský, takže já tady mám asi 4 zpěvníky a když přijedou, tak si nalistujou a musíme zpívat. A já to mám hrozně ráda, protože si myslím, že se i v písních naučej dobře vyslovovat česká slovíčka.
0: Za to, co jste řekla, vám teď moc děkuju, protože si myslím totéž. Právě v písničkách si myslím, že si nejvíc procvičí češtinu, ale vy jste říkala, že žijí v cizině. Je to anglofonní cizina?
1: Ano.
0: Ptala se vás, mě tak napadá, protože přemýšlím o tom, jaký dotaz jste musela zodpovědět za pomoci znalostí ze základní školy. Už padl dotaz, proč my píšeme prezident s písmenem Z, zatímco oni píšou se S?
1: Ne, tak to se mě neptali. Ne.
0: A co byste jim na to odpověděla, kdyby tahle otázka padla?
1: No, my jsme psali S a já bych řekla, že dneska se píše obojí.
0: Ano, zřejmě to připouští pravidla. Já to teda nemám přímo nastudované. To je prostě jenom tak od boku vypálená otázka. Ale co byste odpověděla, dejme tomu 10letému pravnukovi? Proč ten rozdíl?
1: Teď se mě teda zarazil.
0: No já obecně, znovu říkám, já to nemám promyšlené, ale já bych řekl, že čeština tak trošku víc respektuje to, jak vlastně vyslovujeme, že tomu přizpůsobujeme i to psaní zpětně, jo? Takže když řekneme prezident, tak řekneme z. Neříkáme prezident, že?
1: Ano.
0: Že A řekl bych, že čeština to víc respektuje.
1: No, takhle, čeština to víc respektuje a myslím si, že přestože je tam spousta výjimek, já ráda poslouchám relaci pana Nováka s paní Vagincovou, protože tam se dovídám spoustu novinek, které jsem nevěděla, nikdy neslyšela a letos si obnovuju, ale mě se děti ptají spíš, je tam měkké nebo tvrdé?
0: No, prosím, sirup třeba, to je takový zářný příklad. Dříve s Y, dnes s měkkým I.
1: Ano, měkkým I.
0: No ale dobře, já jenom tak mě napadla tady tahle otázka, tak jsem se zeptal, jak byste vy na ní odpověděla. Děkuji vám mockrát, paní Magdaleno, a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já tež. Hezkou dobrou noc a hezky ráno.
0: Dobrou noc a dobré ráno, máte pravdu. Za chvilku nastane a za chvilku bohužel nastane i konec noční linky, takže ještě pár chvil na telefonáty na tomhle čísle máte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Co se na základní škole naučíš? S potomky jako když najdeš. Jarda by měl být tím dalším, kdo k tomu má co říct. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Také dobré ráno, tady je zase vás, tady všichni posluchači Noční linky a paní Danu z Blaté, jestli volala, nevím, pustil jsem to až déle, ale k tématu. Takže já vlastní děti ještě nemám, že to nemůžu nějak o tom povídat, takže teď momentálně s tím nejsou ještě, není doby.
0: No tak v příbuzenstvu se nějaký dítě najde, ne?
1: No tak určitě, mám sourozence, taky mají, jakoby, no. Mám synovce, ale teď, ale na tím mám poměrně čím dál méně času, no, je to takový složitější. No.
0: A nikdy za vámi nepřišli s dotazem třeba, proč je přehrad, jako, proč je rybník modrý, nebo proč se nám zdá moře modré?
1: Ne, ale já bych spíš se brousil do toho dětství u sebe, co jsem položil, mám se asi ve dvou a půl rokách nebo třech letech.
0: No.
1: A docela jsem jí tím zaskočil, bez nevěděla, jak jí odpovědět. Jsem přišel s otázkou, proč musíme umřít.
0: Co vám odpověděla?
1: No vůbec teď nevím, jak na to tenkrát reagovala. Jako říkala, že jsem asi hrozně malý počet, jako, jak to země to mohlo i v těch letech vůbec jako vypadnout.
0: No a co byste odpověděl vy svému, dejme tomu, šestiletému dítěti?
1: Kdyby si tohleto otázku přišel na mě, jo?
0: No,
1: dítě třeba,
0: no, by vám to vrátil.
1: Tak jako určitě musíme umřít každý, že by ta paralela tady byla pak přelidněná, že jo?
0: No jasně, bylo by tady přeplněno. Kam bychom se všichni vešli?
1: Vešli, no. Jedině to pouštět pak někam do nějakých jiných, což zatím není možný do jiných planet.
0: No, stěhování hromadné. Jardo, tak škoda, že nemůžete mít žádný konkrétní příklad, když máte vlastní děti. No ale zapisujte si třeba ty dotazy, se kterými se na vás obrátí synovec nebo neteř. A třeba se ještě někdy vrátíme. A já to ještě...

0: možná tématu. Líbí, vysvětlím to téma, no.
1: Dobrá, tak jo, pane Borku, taky hezký večer, nebo spíš dobrou noc.
0: Nebo dobrou noc, a ano.
1: Jak budete chtít a šťastnou cestu domů z vysílání a jsem někdy naslyšenou, že se posluchače.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Na skle, dobrou.
0: Ještě pořád můžete volat, ještě pořád můžete všem ostatním říct, jaké to bylo, když se vás vaše dítě, vaše vnučka, váš vnuk zeptali třeba na to, ne, kdy umřelo mrtvé moře, to už jsme si tady vysvětlili, ale proč je, když jsme u moří, proč je voda v moři slaná?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já si ještě tady dopisuju poslední dotaz, který by možná taky mohl padnout od případných potomků. A chci ho položit i paní Míle, která teď volá na číslo 731 800 900. Dobrý večer vám přeju, paní Mílo.
1: Dobrý večer, já zdravím taky všechny posluchače i vás.
0: Děkuji.
1: Pane kapitánčík, a já nejdříve začnu tím, tma a světlo, jestli...
0: Ano, co se na základní škole naučíš s potomky, jako když najdeš? Takhle se vás někdy zeptali vaši potomci?
1: Učili, že sluníčko stojí a my obíháme kolem něho, jako země koule, země. A tím, že oběhneme to slunko jednou za rok a tím se vystřídají 4 roční doby podle naklonění té země.
0: No výborně, výborně. Víte, jaký je náklon zemské osy, jen tak mimochodem?
1: Ne, to nevím.
0: Jakých 23, jestli se nepletu stupňů, ale to jsem tak úplně nepatří.
1: No, tím nakloněním té osy, ta zůstává stejná a tím, tak. Jak my se přikláníme k sluníčku, je teplo, odkláníme, tak je...
0: Zase teplo na druhé straně v Austrálii, že jo?
1: Ano. No a teď ještě ta tma a světlo. Tak to slunko, když stojí a my se ještě otáčíme kolem své vlastní osy. A když my se otočíme směrem, ta naše Evropa, směrem k sluníčku, máme den. A teď pokračuje dál to otáčení, přijde západ a my se dostaneme ze spodu na tu druhou stranu. A máme tmu a Amerika má zase světlo.
0: Tak a takhle se vás někdy zeptali vaši potomci nebo vaši vnuci či vnučky?
1: No tak neptali, ale tak jsem se to s nima trošku vysvětlila jim.
0: Jo.
1: Že jsem vzala baterku země kouly a teď jsme si točili s ní a ve tmě a jenom ta baterka svítila na to jedno místo, na tu Evropu, tak viděli, že z té druhé strany je tma.
0: No, názornost úplně na jedničku, paní Mílo, já vám musím fakt zatleskat.
1: No a jsme to otočili zase na tu Ameriku, no tak se to točilo dokola, to byl ten den a noc. A teď ještě k těm dětskám. Co se mě děcka ptali, že jsem je učila, pomáhala s matematikou. Takže odmocňovat čísla druhou odmocněnu jakýchkoliv čísel, odmocnit... No a potom, když chodili vnuk chodil do školy, tak je nutila paní učitelka učit vzorečky. Co já vím, A závorka, A na druhou plus B na druhou závorka, no a na druhou. No a to ještě aj na třetí, že byly ty, a tady tu algebru a to všechno. No a já říkám, on si to nemohl zapamatovat, tak jsem ho to učila, si to roznásobí. Napíše jedenkrát tu závorku A plus B, krát znovu tu závorku A plus B, ať si to roznásobí a že dojde k tomu výsledku.
0: To je přesně... Ano, to je přesně to, co navrhovala paní Dana, respektive říkala, že jí to chybí, že bychom měli spíš děti učit tomu myšlení, odvodit si to logicky myslet, jo? Příčina, následek.
1: A já jsem měla právě tak výbornou paní učitelku z matematiky, Šolinova, už nežije chudina, ale výborná, že já jsem se nemusela, já si to tak pamatuju, ona nám všechno názorně vysvětlovala. Plocha trojuhelníku, tak nám ho nakreslila výšku, teď tam v půlce té výšky přesla a ty klíny, které byly v té špici, překlonila dolů to a udělala z toho vlastně obdélník. A tak byl vzoreček hotový, základna krát půl výšky.
0: No tak,
1: Takže nás to tak učila, tak to.
0: No ale je hezké, že jste si to tak zapamatovala, že jste vlastně byla schopná předat tyhle znalosti i vašim prapotomkům. Paní Mílo, já vám musím opravdu zatleskat. Gratuluju. A teď mi řekněte...
1: A toto vše, to já si velice hodně z toho pamatuju z té školy, od ní.
0: A teď mi řekněte, proč letadla musí vzlétat a přistávat proti větru?
1: No tak, aby je zbrzdili. Aby se zbrzdila ta letadla, ne?
0: I přistávat, ano, tam bych to možná bral jako odpověď, i když to není tak úplně pravda, ale proč vzlétat proti větru?
1: Já vzlétat, no tak ten vítr jim podebere ta křídla. a vzlétne nahoru. To mě připadá logičtější než po větru.
0: Klíčové slovo je vztlak na křídlech. Ale ano. To jen tak mimochodem. Paní Mílo, vy máte jedničku s hvězdičkou a děkuji vám za váš telefonát, který zároveň uzavřel dnešní noční linku. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: A já vám přeji taky hezkou dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: A všem posluchačům.
0: Děkuji za všechno.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Za 22 hodin se shledáte, tedy obrazně řečeno, s Jarkou Barboříkovou. Bude to totiž ona, kdo v té příští noční lince zasedne za mixážní pult a bude ji pro vás uvádět opět po celé 2 hodiny na téma, teď jsem to ztratil, tak ještě jednou, tady to mám, na téma okamžiky, kdy začíná život. Jí budete moci volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web noční linky. Ta příští brněnská vás čeká ve čtvrtek 7. května. Přijdu za vámi a budu se vás ptát, kdy jste prokázali odvahu. Odvaha ve čtvrtek 7. května. U mikrofonu byl Borek Kapitánčik. Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří se občas taky rádi zastavíte s naší archivní zvukovou knihovnou. A že je v ní za ta léta pěkná řádka titulů. Tak dnes například oprášíme zase po čase pár povídek, což je v rozhlase vzhledem k jejich krátké stopáži, žánr pokaždé vděčný a vítaný. Hezký poslech.

0: Snad ve všech světových literárních přehledech nechybějí takoví čeští autoři jako Karel Čapek, Ladislav Fuchs, Milan Kundera a samozřejmě Jaroslav Hašek, jeho dobrý voják Švejk, jak by ne. Jenže Hašek byl taky mistr povídky, novinového sloupku, který se dal napsat v kavárně a v redakci se jaksi platilo hned na ruku, takže ano, pojďme si dnes pár Haškových povídek připomenout, jak je přečetli mimo jiné Josef Beck a nebo bohužel už trochu pozapomenutý herec, ovšem s nádherným sytým hlasem a dávnými šlechtickými kořeny, pan Felix Lebré.
1: Pamatuji se na starou píseň irských lodníků. Bylo nás tam léta onoho, johoho, johoho, 15 vlků, 15 lodníků, mca, mca, mca, mca, všichni chtěli píti přemnoho, johoho, johoho, a křičeli johoho, johoho, johoho. Proč to připomínám? No jedině proto, abych poukázal na to, že není námořníka, který by nepil. Posádka parníku Košíře, jehož jsem byl kapitánem, se stávala ze mne, pak z pokladníka, kterým jsem byl též já, a dále ještě z proštipovače lístků opravňujících k plavbě, jimž byl pan Vojtěch Šajnost, tak se totiž jmenuji. Ve strojovně byl zaměstnán starý zkušený topič. Nechci se chválit, ale zkoušku topičskou vykonal jsem s výborným prospěchem. Dále se nacházel na palubě starý zšedivělý námořník ve službách naší paroplavební společnosti. Bože, jak pak bych nezašedivěl za celou tu dobu, kdy neviděl jsem ani mis dobré naděje, jen samý podol, bráník, chuchle, či jak se jmenují všechna ta místa na země kouli, kde jsme nesčíslněkrát zakotvili. Když se nám někdy ztratila kotva, neboť obyvatelé těchto míst provozují loupežnictví, hodil jsem prostě do vody nějakého pasažéra. Nehodil jsem ho tam sám, schodil jsem ho tam s prvním lodním poručíkem. To byl dobrý hoch, jmenoval se Kaňourek. Ten házel lano na kůl u přístavního můstku, když jsme se přibližovali, a přitáhl pak celý parník k můstku. Pak tam byl steward. Chlap jako hora, strašně klel a šlapal pasažérům na kuří oka. Měl vždycky v kapce láhev kontušovky, aby nedostal mořskou nemoc. Ten chlap mě jednou zachránil život. Kdysi jsme vyčerpali zásoby uhlí a zůstali jsme stát uprostřed rozsáhlých vod mezi bráníkem a chuchlí. A tu vypukla vzpoura na lodi. Cestující mě chtěli hodit pod kotel, aby se mnou přiložili. A náš steward chytil hezky jedno za druhým a srazil ho do vody. Pak jsme slezli do vody také a táhli parník ve vodě za špagát až ku břehu. Abych nezapomněl řeč, hádky s cestujícími byly stále na denním pořádku. Nebyli spokojeni ani s krajinou, stále chtěli vidět vlny nebo žraloky, nebo také křičeli, tak pane kapitáne, kdy pak už tam budem? Nestačil jsem je ubezpečovat, že tam musíme zcela určitě dojet, aby se nic nebáli. Já totiž měl rozkaz, abych loď v proudech co nejvíce šetřil. Dostal jsem také prémii od paroplavební společnosti. To jsme jednou vyjeli ráno v 7 hodin z Prahy a do Chuchle jsme přijeli druhého dne v 8 hodin večer. To byl můj největší rekord. Jednou se stalo, že se nám loď začala topit. Cestující vyběhli na palubu, voda se valila do zádě otvorem lodi, tak jsme díru vycpali jedním klukem, který to udělal za 2 šestáky. Ten hoch později se stal admirálem na jedné velké lodi, která z Davle vozí cihly. Zajímavější bude vyprávění o námořních lupičích. Tito piráti žijí hlavně v Podole a Bránice. Původně byli v podskalských vodách, ale pak byli vyhubeni a jen jeden zbytek pirátů se utekl do hor u Pangráce, když se rozmnožili a opět sestupovali k vodám. Počali se skrývat v Bránice a v Podole. Měli malé loďky, s kterými vyjížděli na lup. Sbírali hlavně šaty koupajících se klidných obyvatelů u břehu, loudili cigarety, chytali ryby a zejména měli namířeno na menší parníky vezoucí náklad. Jednoho dne, když jsme tak rejdili mezi bráníkem a chuchlí, ozval se výkřik prvního lodního důstojníka: pane kapitáne, pirátská loď za námi! Ohlédl jsem se a v skutku... Dvojveslá loď, obsazená 4 muži divokého vzezření, letěla jako šipka po hladině k nám. Dal jsem zatížit kotle a plnou parou jsme ujížděli kupředu. Piráti však napíjali všechny síly a již nás doháněli křičíce: nemáte športku? Pasažéři na palubě se hlasitě modlili a pirátská loď se octla již na samé zádi našeho parníku a zahákovala se. Ženy plakaly a steward zpíval: až nás na Olšany povezou. A do toho zněl řev pirátů: dejte nám športku. Tak jsem jim hodil jednu dramku a tím jsme získali čas, že jsme mohli ujet. No, ale o tom jsem nechtěl povídat. Chtěl jsem vyprávět, proč jsem dostal diplom od země v jedné společnosti a proč mi říkají Novej Kolumbus. Měl jsem nařízeno, abych neplul dál než do Chuchle, poněvadž za Chuchlí ještě nikdo z nás nebyl. Třeba bychom se tam setkali s divochy. Jednoho dne však jsem si myslel, co pak je asi tam za Chuchlí. Já byl vždycky zvědavej. Slyšel jsem mnoho bajek o té zemi směrem k jihu, od poslední stanice Parníčku v Chuchli. Říkalo se, že prý je tam neznámé město s podivným pivem. A víte, to mě nedalo. Jednoho dne jsem se opil na kuráž a pustil jsem se v neznámé kraje. Pasažéři i lodní posádka se sice vzbouřili, ale já to hnal od Chuchle plnou parou na jihozápad proti proudu a nedovolil jsem nikomu v Chuchli vystoupit. Marně mě prosili. Vytáhl jsem z kapsy revolver a hrozil jsem každému, že ho zastřelím na místě, když bude trvat na tom, že chce jet jen do Chuchle. Křižoval jsem v neznámých vodách až do půlnoci a pak jsem najednou uviděl světlo. Na březích se schromáždili domorodci a já úplně opilý slávu a rumem jsem přistal v cizím díle světa. Byl jsem několik dní předtím v kině na kusu Krištof Kolumbus, tak jsem také věděl, s jakou vážností se má vystoupit na břeh. Z jedné strany mě držel steward, z druhé první lodní poručík a tak jsem vylezl na břeh za všeobecného proklínání. Copak je to k sakru za nový díl světa? Otázal jsem se nějakého domorodce. To je z Braslav, bylo mě řečeno. Druhého dne mne paroplavební společnost propustila ze svých služeb, ačkoliv jsem objevil z Braslav. No, Kolumbus také zažil nevděk, i když nezavezl chuchelského starostu násilím na Zbraslav místo do Chuchle.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Sirotka Pazourka zavřeli na hod boží vánoční do komory, kde byly pytle s moukou a také, jak radostně Pazourek objevil, pytle se sušenými švestkami. Tento objev způsobil, že zoufalá situace Pazourkova počala se vyjasňovat a málem byl by Pazourek vděčně šeptal díky bohu zasušené švestky, kdyby nebyl právě v takové náladě, kdy člověk na milého pána boha nejvíce nadává. Bylo mu úplně jasno, že právě kvůli tomu milému pánu bohu zde vězí za trest. Sedl si na pytel mouky a vzpomínal na průběh celého večera, jak včera přišel na Štědrý den k ním Ježíšek do sirotčince v podobě pana katechety, ředitele sirotčince, dvou nějakých tlustých pánů a jednoho vytáhlého člověka, který stále posmrkával a kterému říkali excelence. Pak přinesli dva nejhodnější sirotkové z dola z ředitelny balíky se šátky na krk, položili je pod vánoční stromek a políbili katechetovi ruce. Potom přišli ještě nějací páni s černě oděnou dámou, která každého sirotka pohladila po tváři a ptala se ho na neboštíky rodiče. Tonda Nehovů řekl, že žádných neměl, ostatní se dali do smíchu a Kalous vykřikl: parchante. To bylo první, nad čím pan katecheta skřípal zuby a říkal, že Ježíšek si toho nezasluhuje, aby on, katecheta, spohlavkoval o takový slavný den tohoto uličníka. Že ho spohlavkuje až na boží hod. Váša mecer povídal, že tomu vytáhlému pánovi, kterému říkají excelence, je cítit z úst. Pivora se sázel o půl cigarety, že to není pravda. To byli ještě stále v jídelně. Nejedli dosud nic, měli hlad a čekali na Ježíška, aby je spasil, poněvadž se museli celý den postit až na dva, kteří pomáhajíce v kuchyni ukradli kus vánočky a chlubili se tím. Poněvadž Pivorovi nedali, řekl to na ně. Myslil, že jim zkazí radost, zatím však oni měli už vánočku v sobě a tak je pan katecheta tělesně potrestal přede všemi. Ježíšek jim nadělil jelita, smál se Pivora a šťouchal do pazourka. Stáli doposud v řadě a smáli se těm tlustým pánům, kteří říkali: ubohé dětičky, ubozí sirotečkové. Potom pan ředitel počal rozkládat je rukama a říkal, že je Bůh milosrdný a nedá těm červíčkům zahynouti. Koulel přitom zuřivě očima po Vintrovi, jež to vyplazoval jazyk na pána, který posmrkával. Pan ředitel pošeptal něco panu katechetovi, ten zavolal Vintra a odešel s ním do vedlejší síně. Za chvíli se Vintr vrátil, byl uplakaný a tichý jako pěna. Na to jim pan katecheta poručil, aby šli vedle do síně, kde byl připraven vysoký vánoční stromek, na němž hořely svíčky a nahoře vznášel se anděl, kterému někdo namaloval úhlem mousy, aby vypadal jako pan ředitel. Tam stáli hodnou chvíli, až konečně otevřeli se dveře a vešli ti páni s těma paníma a celý učitelský sbor sirotčince. Pan katecheta požehnal se křížem a spustil otčenáš. Modlili se hlasitě a hodně rychle, aby už to bylo odbyto. Na to ještě modlili se věřím v Boha a zdráva s Maria. Licer povídal, že by se to raději mohli modlit při večeři, takže neví pořád, na čem je samé modlení a samý hlad. Po třech zdrávasech vystoupil pan ředitel ze středu učitelského sboru, pokřižoval se a řekl: na věky amen. Na to měl k ním pan ředitel řeč, mluvil o Ježíškovi přes půl hodiny. Kručelo jim čím dál tím víc břiše. Pan ředitel říkal, že Ježíšek byl takový maličký, nedovedl to ani říct, jen dělal rukama takovýhle, takovýhle. Černá paní plakala ještě víc a ředitel pokračoval a mluvil o dobytčatech ve chlévě a díval se přitom významně na sirotky. Mluvil o šátcích na krk, načež si sedl a povstal pan katecheta. Vykládal, že dostane každý ze sirotků na památku narození Ježíška šátek na krk a vyzval je, aby se všichni pomodlili třikrát otčenáš, třikrát zdráva s Maria a jednou zdráva s královno. Pazourek byl do té doby úplně sticha, ač Pivora se stále snažil nějak jej vyprovokovat, ale nyní, když slyšel zase o otčenáších a zdrávasech, nezdržel se a poznamenal k Pivorovi: to je nějakýho modlení za každou onuci. Ten pán jen stále posmrkával, řekl tiše něco řediteli, který pokýval nábožně hlavou, načež se rozběhl dozadu, chytil Pivoru za ucho a vrazil mu klouby druhé ruky mezi žebra. Pivora vytušil, že záležitost by mohla poškodit jeho vánoční náladu a pravil nahlas: to já ne, to tuhle pazourek. Pazourek se ovšem také hájil a vznikl rozruch, že katecheta přerušil první otčenáš hned za slovy a odpust nám naše viny. Vše hledělo dozadu. Ta paní, co stále plakala, začala najednou posmrkávat, začala funět a vzdychat. Ostatní černě odění páni zvedali oči ke stropu a hleděli významně na katechetu, který byl ve zřejmých rozpacích, z nich si pomohl tím, že vytáhl z kapsy modrý šátek, nasadil jej k tváři a zatroubil tak dopáleně, že Vošťálek, Blíml, Kačer a Gregor myslili, že už to troubí venku starý sluha vokřál, což mělo být znamením společnému zapění vánoční koledy, a zavřískli jako jeden muž. Narodil se Kristus Pán. Katecheta sice zvedl ruce, aby bylo ticho, leč ostatní mysleli, že chce dávat takt a spustili unizóno. V tom vznešeném vánočním řevu drapl ředitel pazourka jako tygr jehně a odvlékl ho do komory. Ať si laskavý čtenář představí komoru, v ní pazourka, pytle mouky, pytle sušených švestek a na zemi hrnec mléka. Toť se ví, že pazourek mouku nejedl ani nepil. Co jedl a pil, lze se tedy snadno domyslet. A následky při jeho celodenním postu také. A tak se snad lze i domyslit i to, že dva pytle mouky v té komoře nebyly vůbec k potřebě a že z komory po půlnoční, když pazourka z ní ředitel pouštěl, docela to nevonělo jako z komory.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Divadle pro vaše uši dnes opět po čase listujeme povídkami Jaroslava Haška, které jako vtipné miniatury vždycky přitahovaly herce a režiséry. Je to taková malá plocha pro velké herecké výkony. Co například Bohumil Bezouška? Spíš jako třeba Jiří Lír, opravdový mistr malých rolí. Ale Bezouška, jak je dokázal vyhmátnout? Je vám to radost poslouchat, jak před mikrofonem oživil všechny ty Haškovy figurky z obyčejného života.
2: U holiče. Drama o jednom jednání. Holič pan Špachta je již v plné práci. Jeho oběť byla důkladně namydlena a pan Špachta jal se vážněji holit, přičemž hovořil. Tak tedy konečně došlo na Turka, ta potvora, ten Turek pěkně se roztahoval, až konečně Talián řekl odtud až potud. Váš nos, jen hezky račte dát hlavinku dozadu. My, staří vojáci, vážnosti, to je jen malé škrábnutí vážnosti. Ten kluk líná, zapomněl ten jeden chloupek na mydli. Tak, vážnosti, jen hlavičku dozadu. My, staří vojáci, víme, co to teď válka znamená. Talián má vážnosti ty nejlepší zbraně a Turek také nebude chtít zůstat pozadu. Jen aby se nám do toho nepletlo Srbsko, vážnosti. Ono dnes na Balkáně všecko to vze. To nic není, vážnosti, to byla bradavička. Ta se musí břitvou seříznout a už víc nenaroste. Když zas vážnosti mocnosti tomu nepřejí, ten Balkán, to je horká půda. Najednou to vybouchne. Ale ne, vážnosti, to nebylo do kůže. To byl jen takový malý úher, to je lepší ho seříznout, než vymačkat. A vidíte, vážnosti, Uhři už snad otevřou hranice a pustí si do země srbský dobytek. Jen aby Srbové to nechtěli prodávat turecké armádě. Oni to ale neudělají. Nejlepší je ty Turky vyhladovět. Ale když ono to taky dobře nejde, vážnosti, oni budou za armádou hnát velbloudy. To je můj rozum, vážnosti. Na Turka se musí jít chytře. Turek je mazaný chlap. On teď vydal Tripolis, ale půjde do vnitrozemí a tam s Araby začne drobnou válku a budou do toho řezat. Ale kde pak, vašnosti, to není říznutí, to byl takový štiráček a ten musí pryč. To bude vašnosti těžká válka, taková drobná a bude stát moc krve. Ale vašnosti, neráčejí si myslet, pisku není nic. Ten kousek oparu se uholil a to je, věří mě, moc dobře. To se asi ráčí leknout v noci, kde pak dnes, aby se člověk nelekal. A jestli vypukne ta všeobecná evropská válka, to bude teprve oparu a bude to hrozný, vašnosti, bratr bratra bude mordovat. Ale vašnosti, to je ta břitva sjela, tu krev hned zastavíme. Tak, už je zas všechno v pořádku. Jo, kdyby to mohli tak říct mocnosti. Já v skutku nevím, vašnosti, co mi dnes ta břitva dělá. Jako bych chtěla jít na Turky, jako rtuť a ostrá. Věřejí mě, vašnosti, kdybych neměl rodinu, že bych sám šel na Turka. Ale ne, snad, že tento je nevěřící, na to dnes kašlem, věř si, co chceš. Ale že je Turek, Turek je nezád. Podívejte se, vašnosti, na Turky v Praze, jaký nosí kalhoty. To už je člověku úzko. A když potom místo těch titěrech, co prodává, má za pasem jeden dlouhý a jeden kratší nůž a vrazí to všechno do vás, vašnosti. Ale vašnosti, to nic, to jen malý kousíček kůže pryč, to už musíme doholit. Jo, oni nejsou z Turky legrace, každý z nich je jako drak a Talián, to je taky divoch, tak pomoz pámbu, když se to začne chumelit kolem sebe. To bude pranice, vašnosti, Ježíš Maria, vašnosti, hned to zastavíme. Zas tam byl, věřej mě, takový štírák, musel pryč, vašnosti, nešlo to jinak, odřízli jsme ho. Jo, a slyšeli, vašnosti, že už Turci odřízli Taliánům u Tripolska cestu k moři? Posílají tam bačibozuky, to je pěkná banda. Tak hlavičku na stranu bych prosil, vašnosti, a teď budeme holit pod nosem. Tak, vašnosti, ani Taliáni nelení a posílají tam pluk za plukem, ale Arabové ti jdou vašnosti společně s Turky, mají jedno náboženství a rádi to taky začnou řezat a do toho píchat. Kriste, pane vážnosti, snad mě tady nevomdlej. Josef, postříkaj toho pána a setřou mu krev z nosu. Tak, tak, vážnosti, zas už je všechno v pořádku. To nebyla vážnosti špička nosu, to byla jenom bradavička. Ráčili mít, no, ráčili mít na nose takovou bradavičku, tak snad mateřské znamení vážnosti. No a to musí taky pryč, vždyť to hyzdilo vážnostin obličej. Tak jo, abych nezapomněl, budou mít Italiáni s Turky velkou práci, když Arabové se zbouřili proti Vlachům. Tedy Arab vašnosti je podle mého rozumu ještě větší potvora než Turek. Ten uřízne hlavu. Ježíš Josef, postříkaj toho pána. Vašnosti nic to není, to je jen kus kůže, to je svrchu. Ta kůže, když se nepodá, je neřád, tak jen pryč s ní. Vašnosti, já se tam snad na mou duši rozběhnu do toho Tripolisu. Tak, vašnosti, Josef, přinesou vodu. Vodu! No tak, vašnosti, teď hezkých vomejů a přeholím. To musí být, vašnosti, přeholit se musí. Podejte mě, Josef, tu novou břitvu. Tak, vašnosti, hlavičku hezky dozadu. Kdo pak by si to pomyslel, že zas poteče krev? Ne, vašnosti, to jsem zajel do té staré rány. Já jsem velice opatrný, já nechci, aby zákazníci se mnou nebyli spokojení. Víte, vašnosti, ono je to dnes na světě nahnutý. Ať se člověk podívá, kam chce, všude vidí jen samou rebelii a krev teče hned pro Krista pána vašnosti. Josef, vzkřísej ho! Ne, nos je vašnosti celý, to bylo pod nosem. Kousíček ani za řeč to nestojí. To by si ty vojáci medili teď v té válce, kdyby jen takhle ti Turci si počínali. Já jsem vašnosti celý z toho spletený. Josef, daj sem v obvaz. No to vašnosti přejde. Sečné rány se brzo hojí. Tak vašnosti, ty dáme náplast, tak. A radši dát hlavičku na stranu, ať doholíme dočista i na druhé straně. Víte, vašnosti, člověk je přece jen krvežíznivý tvor. To bude sirotku a nářku a pláče, až přijdou zprávy z bojiště. Josef, zabalte pánovi to ucho do papíru. Tak, teď je to v pořádku, vašnosti. Měli jsme o nich strach, když jste spadl ze židle jako meteor, ale hned to bude v pořádku. Zas prý padají meteory, vašnosti. A je vidět novou kometu, to značí vašnosti válku. To je neomylný znamení starodávný. Tak a teď, vašnosti, načisto doholíme pod krčkem. Ne, vašnosti, to musí být, jen se neračte hýbat. Já vím, válka je hrozná věc, zejména v takové divoké zemi, jako je Afrika. Tam, vašnosti, pod krkem to bude hned hotový. Víte, vašnosti, že tam ti divoši zajacům podřezávají krky? Chytnou zajace, vemou dlouhý nůž, nasadí mu ho pod krk asi. Takhle jen račte držet, vašnosti, hned to bude. Asi takhle, vašnosti, a šmík a hlava je dole. Josef seberou tu hlavu a dají někam stranou. Po chvíli, Ježíš Maria, vašnosti, co mě to vyvedli? Pan Špachta padá do mdlob.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Stručný obsah krvavého románu. Giuseppe Boro přijel do Terstu. Poněvadž neměl peníze na delší pobyt, představil se pod jménem hrabě Olarich z Eisenfelsu hostinskému Bitornelovi, který má krásnou dceru Lucii. Tato zamiluje se do nepravého hraběte, ale Giuseppe Boro je spozorován v městě zlotřilým námořníkem Lorencem, který ví jisté tajemství ze života Borova. A to, že týž zabil v Římě svůdce své sestry a ještě tři pány, kteří tomu svůdci přitom pomáhali. A tak ten Giuseppe Boro velice se lekne a svěří se hostinskému Bitornelovi, s kterým při sklenici vína uzavřel důvěrné bratrství. Oba se usnesou, že Lorence otráví, což se jim také podaří, když si ho pozvou na víno. Poněvadž však odstranění mrtvoly dá velkou práci, zasvětí do všeho i dceru Lucii. Mrtvolu Lorencovu dají do pytle a odnesou ho v noci do hor za městem, kde jsou velké propasti. Mají v úmyslu do jedné takové propasti hodit ten pytel a již také jsou na takovým srázem, když je v tom překvapí četník. Lucie je zachrání a vrazí dýku četníkovi do srdce, právě když ten se skočil z koně, aby se podíval, co se tam tropí. Mrtvolu Lorencovu i četníka hodí do propasti a v tom opuštěný kůň zařechtá a blízko se ozve dusot koňský a objeví se nový četník. Toho skolíranou z pistole Giuseppe Boro a všichni pokojně odeberou se domů. Dal to nemám, pane nakladateli. Mladý muž sedící proti nakladateli krvavých románů Thomsovi smutně se podíval tomuto dobrému muži do očí, který by křikl. To ale přestávají už všechny žerty, pane Krámský, co bude dál, kam dáte ty ostatní mrtvoly? Vaši lidé měli tam zůstat, poněvadž výstřel musí přivábit ještě jednu patrolu četníků. Svede se krutý boj, tak si to představuju. Zakroutí se krk, rozumíte? Rozumíte, mladý muži? Ostatně jste velmi neopatrný se zacházením se střelnou zbraní. Vystřelíte v noci, když odnášíte mrtvolu, abyste ji schodil ze skály. A když jste zabil už jednoho četníka, to je chyba, velká chyba, to je hotové prozrazení. Jestli vaše Lucie operovala úspěšně s dýkou, proč pak jste toho četníka taky nezapích? Pan Toms vstal a opíraje se o stůl polonaplněné kavárny v rozhodlení hlasitě vykřikl. Proč jste, ptám se vás ještě jednou, také toho druhého četníka nezabil dýkou? Mohl jste mu také vrazit dýku do srdce a bylo po komedii. No to se ví, panáček nejde podle staré osvědčené šablony. To je dnes ta mládež. Znal jste přece nebožníka Charváta. Ten dovedl zacházet s dýkou. To bylo roku 1900 a pokračoval až do roku 1905 a bylo to v Německu a pracoval jen s dýkou a jedem. Střelba v noci dělá hluk a když budete dál pokračovat, jak se z toho dostanete, to mě laskavě vysvětlete. Zapletete se velice nepříjemně. Mluvím k vám jako otec. Jste velice chápavý a myslím si, že není všechno ztraceno. Musíte nyní využitkovat příležitost a utíkat. Nechápete, že po tom, co se stalo, je návrat do města nemožný? Musíte najít cestu do světa. Napřed třeba začít soupeřnictvím. Vražděte i ženy a děti. Tu Lucii nechte dát zavřít a osvoboďte ji. A to je to hlavní, vydejte se na cestu k místu, kde bude uvězněna a skolte dozorce. Radil bych vám kaučukovou hůl a ne žádný revolver. To byste se zas zaplet, protože takový výstřel pobouří kde koho. Ujišťuji vás, že nebudu již střílet, odpověděl mladý muž. Děkuji vám za radu. A smím užívat i nadále jedu? Jaký jed usmrcuje beze stopy? To je vidět, že jste v tom dlouho nepracoval jako nebožtík Charvát. Každý jed zanechá stopy. A pak přijde pitva. Nechte jen pitvat a pak ať objeví lékaři třeba strychnin. S jedy pracujte okázale, zejména bohaté příbuzné a podobně možno otravovat. Třeba poznenáhl, to víc vydá. Jo, abych tedy nezapomněl, když zabijete dozorce, bude všecko v pořádku. A nesmíte zapomínat, že nynější doba vyžaduje také vyloupení všech bank. Sluhové se omračují chloroformem, nebo se jim vstřikne nenápadně kuráre do krve. Těžké železné pokladny se rozbíjejí dynamitem. A pak můžete užít revolveru. Tu je revolver na řadě a Browning je výborná věc. Krásně se bude také výjímat přepadení vlaku. I do veřejných místností můžete vniknout. Do divadel, restaurací, kaváren. A kdo se vám postaví na odpor a nebude chtít dát peníze, toho bez milosti zastřelte jako psa. Povídám, jako psa, mladý muži. A nyní chutě k dílu. Vstali a ku svému překvapení spatřili, že kolem dokola klečí se sepjatýma rukama hosté, číšník, pikolík a majitel kavárny a s němým odevzdáním se osudu prosí je o milost.